0: Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Kup mi den, kup mi noc,

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Vítejte a přijměte pozvání na Vysočinu. Do míst, kde žilo a pobývalo hned několik našich velikánů, včetně otce národa. Empírově přestavený zámek žluté barvy v Malči stojí uprostřed obce, obklopen parkem s rybníkem a vypadá jako nějaké francouzské venkovské sídlo. Není divu, že se tu líbilo Schönfeldům, později Auersperkům a nakonec i rodině Riegerů, která v Malči žije dodnes. A já vás zvu za současným zámeckým pánem na návštěvu.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zdraví vás František Kinský. Seznamujeme se postupně s mnoha zajímavými rody, členy aristokracie, našimi velikány a také se zámky, kde žili a žijí. Tentokrát se vydáváme na Havličkobrodsko, kde ve vesnici Maleč stojí dvoupatrový zámek a v něm bydlí potomek slavných osobností 19. století. Představí vám ho Patrik Rozehnal.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Maleč.
2: Vaše celé jméno, případně i s tituly.
3: Bez titulů. Václav Macháček Rieger. Jako jestli to chcete i s tím křestním, no tak Václav František Macháček.
2: Z jaké rodiny pocházíte? Prozraďte to posluchačům, ať vědí.
3: No tak to jsou dvě rodiny, že jo? Protože já jako obvykle bývá zvykem, tak jsem měl otce i matku. No a z té matčiny strany matka moje za svobodna se jmenovala Riegerová, čili moje matka byla prapotomek, pravnučka Františka Ladislava Riegera. No a František Ladislav Rieger byl zase propojen, byl přímý vlastně následník, de facto pokračovatel rodu Františka Palackého, protože František Ladislav Rieger si vzal Palackého dceru Marii, takže to je ta vazba z té matčiny strany. A z té strany otcovi, tak můj otec se jmenoval Antonín Macháček, byl to právník a ta rodina z té otcovy strany pocházela z Podšumaví, z Klatovska a já vlastně to jméno Václav nesu právě po svém dědovi. To byl Václav Macháček, můj děda, otec mého otce a to byl takový prototypní legionář. Dokonce se dochoval takový zápisník z toho jeho pobytu v zajetí v Rusku a on potom udělal kariéru jako legionář, vstoupil do policie Masarykovy vlastně za první republiky a stal se policejním důstojníkem, dokonce asi v kriminální službě, tak se to traduje, a stal se v závěru své kariéry osobním bodyguardem Tomáše Garrigua Masaryka, si představte. Takže takovýhle jsou zajímavosti v naší rodině.
2: Co to obnášelo v té době?
3: Já nevím o tom vůbec nic, já mám jenom pár fotek a ústní podání mé tety, která o tom něco věděla, ale bohužel, když ještě žila, já jsem nepobral tolik rozumu, abych s ní vymáčk veškerý informace, takže vím toho velmi málo, ale dochovaly se fotky, takže já mám fotky z Masarykova pohřbu. Nejbliž člověk, nejbliž, který stojí k rakvi, o 2 metry blíž než celá vláda, tak je můj děda. Stojí u rakve jako jeho osobní bodyguard.
0: František Ladislav, svobodný pán Rieger, se narodil 10. prosince 1818 v Semilech. Postupně se stal mistrem cechu mlynářského, doktorem práv, velkostatkářem a majitelem zámku Maleč.
2: Je to ten, po němž jsou pojmenováni v Praze i sady?
3: Ano, zbyly, Františku Ladislavu Riegerovi zbyly jenom sady, ale řeknu vám, že než byla reforma názvosloví pražských ulic a náměstí, tak se traduje, že jich měl těch náměstí, ulic a všelijakých míst měl asi 23. A oni to všecko museli zredukovat, protože řešili systém prostě, aby se to nepletlo a obce a obvody se slučovaly a tak dále. Takže nakonec teda to bylo tak, že měl Riegerovo nábřeží, protože František Ladislav Rieger měl obří zásluhu na vzniku Národního divadla. On už jako student se snažil řešit vznik divadla a tlačil to celý život, zakládal ty spolky na podporu a tak dále, stál v čele. Nakonec pak byl jednu dobu byl i intendantem divadla ještě před vznikem toho prozatímního. A no a takže zcela logicky po něm pojmenovali to nábřeží od Národního divadla směrem k Jiráskovu mostu. To bylo desítky let, to bylo Riegerovo nábřeží, ale pak přišel Hitler, to samozřejmě změnil, no a pak přišel bolševik a nainstaloval tam samozřejmě Gottwalda. No a pak nějaký neználkové z magistrátu, když přišel převrat listopadový, tak místo, aby se ohlédli, komu to nábřeží přísluší, kde tam vždycky byl, tak prostě zazmatkovali a přišili to Tomáši Garrigua Masarykovi, přestože s Národním divadlem měl pramálo společného. No a Rieger o toho nábřeží přišel. No, zbyly mu jenom ty sady, takže často jsou názory, že ten Rieger to je ten sadař na Vinohradech.
2: No nebyl to sadař, co dělal?
3: Sadař to nebyl. Rieger byl takový, řekl bych, pokročilý obrozenec. Byl to původně právník, který teda chtěl, vystudoval práva a filozofii a chtěl se věnovat národnímu hospodářství, což se mu nepodařilo, protože měl nějaké hříchy s policií, s vyšetřováním, dokonce byl jako uvězněn nějakou dobu, takže historici tvrdí, že Rieger byl náš první politický vězeň, ale zrovna tak měl zájem o rozvoj průmyslu, školství, finančnictví a tak dále. On byl prostě, dá se říct, velkým organizátorem života ve všech jeho možných oborech té společnosti, která fungovala, ale v první řadě teda na čele toho všeho stojí asi jeho politická aktivita, čili Rieger je považován za zakladatele našeho parlamentarismu a byl vlastně s Františkem Palackým, se svým tchánem, byl zakladatel první české politické strany, strany národní, která byla později přezdívána jako staročeská. Takže jako samozřejmě ta hlavní poloha toho Riegera je politik. Řekl bych stručně řečeno politik a organizátor.
2: Když jsme pořadu, který se týká i šlechty a šlechtických rodů. Našel jsem dobře, že měl i titul baron?
3: Určitě. Rieger byl jmenován baronem v roce 1897 a bylo to spousty let potom, co vlastně na ten titul už měl nárok, protože právě v tom hrály roli ty jeho zásluhy o spoustu všelijakých věcí, oborů, ten rozvoj té společnosti, ale na čele s tou zásluhou o vybudování Národního divadla, takže císař František Josef ho ocenil řádem železné koruny druhé třídy a to opravňovalo k tomu požádat o titul šlechtický a on to neudělal, on se tomu bránil, ta rodina byla rozdělená, polovina rodiny mu to rozmlouvala, nenech se jmenovat baronem, zadáš si prostě a tak dále a druhá část ho zase přemlouvala, aby to udělal, no on se tomu bránil snad asi 13 nebo 15 let, já už to nevím přesně, no a nakonec se přiklonil na tu stranu, že ten titul přijal, ale bylo to až v roce 97, čili dá se říct 6 let před svojí smrtí.
2: Jak se to tehdy přijímalo? To dostal v nějaké rouře, jak se to říká, přišel jmenovací dekret, někdy něco podepsal, byla u toho nějaká sláva?
3: No, jestli byla u toho nějaká sláva, to nevím, ale rozhodně ten dekret je jasný, máme ho ve vitríně nahoře v expozici, a jsou to krásné desky v sametu a obsahují vlastně jeho přidělený erb, se spoustou atributů, o tom se těžko dá mluvit, to je tak složitá záležitost, ten erb. A je to tam přímo to jmenování a podpis císaře a je to prostě takový dokument, který se teda zázrakem v rodině dochoval. To matka to schraňovala, takže my jsme ho, to byla jedna z prvních věcí, kterou jsme osadili do naší expozice samozřejmě.
2: Neslo sebou jmenování i třeba povinnost mít nějaké rodové heslo nebo nějakou pečet, nějaký znak?
3: No tak pečeť vycházela, jo, pečeť byla, to se používalo a to rodové heslo, já si myslím, že to rodové heslo bylo ještě dřív, než to šlo k tomu jmenování baronem. To rodové heslo bylo jednoznačné a bylo velmi slavné a Rieger ho užíval na všech možných shromážděních, kterých bylo bezpočet, protože on často mluvil veřejnosti, on byl významný rétor, dá se říct, že nedostižný rétor, jak v parlamentu, českém sněmu nebo ve Vídni, ale tak i na různých shromážděních. No a jeho heslo bylo nedejme se. No ale to nebylo jen tak. On řekl to heslo nedejme se na závěr svého projevu a ten dav mnohdy i tisíci hlaví nebo víc, mu odpověděl, nedáme se. A to bylo běžným zvykem celý dekády dlouhý.
2: Dá se říct, že byl velkou hvězdou své doby? Tak jako dnes, když se sjedou příznivci nějakých osobností do kongresových sálů, na stadiony nebo tak. Mohli bychom to tomu trochu přirovnat?
3: No, já myslím, že zcela jednoznačně. Rieger byl skutečně jako z hlediska té politiky a společenského života naprostou hvězdou, určitě.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
4: Chválím tě, země má.

máš závoj z oblaků. Jak sníh. Hvězdo má bárko zázraků. Na nebesích.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Představujeme vám společně s Václavem Macháčkem Rígrem zámek v Malči, kde žil ale i tchán Františka Ladislava Rígra, František Palacký. Jaké bylo soužití dvou známých osobností, setě a tchána pod jednou střechou?
2: No tak když to trošinku zjednoduším, tak bych řekl, že to byla značka Ideál, protože tam bylo opravdu, to byl velice vřelý vztah, mezi nima byl přesně vlastně 20 let věkový rozdíl a oni spolu spolupracovali ještě než do

0: občanských a lidských právech a byl to velký průlom. Teda to vlastně bylo něco, co se vlastně opakovala taková ta situace trošku z té, o té francouzské revoluce, jenomže víme, jak tam to skončilo tenkrát, že o tou krví a tak dále. Tady byla šance, že se to všecko prostě podaří, ale bohužel to, ta Vídeň to zmařila a ono se to teda nepovedlo. A to přátelství pokračovalo dál, no a pak bylo ještě umocněno tím, že prostě Palackého dcera dorostla do dospělosti a Rieger se o ní začal ucházet a potkalo se to a ten vztah byl šťastný jak mezi tchánem a zetěm, tak to manželství bylo velice vydařené. Ty vztahy byly úplně úžasný, jako v té rodině, úžasný. Já myslím, že to nemá s tím dneškem vůbec srovnání, protože dneska je to divočina, všichni se rozvádějí, hodnoty upadají a tak, a tenkrát prostě to bylo něco nepředstavitelného.
1: Na počátku 60. let 19. století byl František Ladislav Rieger jedním z největších českých politiků. Jeho pozice a vážnost už vyžadovala, aby se prokázal majetkem, který by navenek dával najevo, že je neúplatný. A tak se v roce 1862 rozhodl koupit velkostatek a zámek v Malči na Havlíčkobrodsku.
0: Dílem to bylo z reprezentačních důvodů, protože tato poloha vyžadovala prostě mít možnost prostě pozvat hosty a na úrovni se o ně postarat a tak dále, prostě reprezentovat. Takže Rieger ten zámek koupil ho od Auersbergů a to už byl palacký vdovec v té době a vlastně první návštěva Riegera, protože on tu smlouvu podepsal ve Vídni s tím Auersbergem, a první jeho příjezd do Malče už bylo i se svým tchánem Palackým. Ten si tady vybral pokojík a od té doby tady vlastně trávil léta až do své smrti, 14 let.
2: Jak ten zámek vypadal v tom roce, kdy sem přijeli? Víme to?
0: Tak víme to trošku zprostředkovaně, protože jsou záznamy autentické Riegerovi, když jsem přijel, tak on vyspovídal starého auerspergského správce. Máme o tom několikastránkový rukopisný záznam, naprostý unikát. Ten stav toho zámku byl samozřejmě trošku opotřebovaný, jako bylo potřeba tady udělat spoustu práce a hlavně byl strašně zanedbaný třeba park, protože ty Auerspergové už tady asi takových 15-20 let nežili. Oni to drželi, ale měli tady jenom správu, správce, a ten park byl strašně zanedbaný a Rieger se do toho pustil s vervou, protože prostě měl energii a měl to rád a on ten park vlastně zrevitalizoval, nechal přivést vzrostlé stromy. On si tím trošku kompenzoval ty politické tlaky a ty problémy, který musel řešit jako z titulu své pozice, tak on to trošku vyvažoval tou péčí o ty nemovitosti, o ten park, a měl to rád prostě.
2: Jak často se měli šanci třeba vídat s tehdejší šlechtou? Brala je? Byly kontakty?
0: Ty vztahy s tou šlechtou byly poměrně složitý, protože Rieger se stal šlechtic až ke konci toho století. Potom ty vztahy jako takový blízký, tak třeba tady měli, Riegerovi měli skvělý vztahy tady s Dobřenskýma v nedaleké Chotěboři, protože to byl starý český šlechtický rod a ty vztahy se udržovaly teda od těch časů až vlastně do první republiky. A de facto až dokonce po druhé světové válce ještě existovaly ty vztahy a ty rodiny Riegerů a Dobřenských se navštěvovaly velice intenzivně, jako máme toho plnou kroniku. A ty vztahy udržujeme dodnes, protože John Dobřenský je můj kamarád, je můj vrstevník, jsme stejně staří a vídáme se prostě.
2: Ten titul barona byl dědičný?
0: No, dědičný byl, jak, když se to veme po té formální stránce, tak to musí jít po mužské linii, no a samozřejmě to u nás skončilo, čili i kdyby to Masaryk nezrušil, já už bych žádný baron nebyl, takže to jako na to zapomeňme. Baronka byla ještě moje matka, vlastně technicky vzato, jo. Ona je uváděna jako baronka Riegerová, já už nejsem baron Macháček Rieger, ne.
2: Dokdy tady rodina v Malči byla, žila, než

0: zámek opouštěli, nebo za jaký okolností, prozraďme to posluchačům.
1: No tak poslední majitel, následkem různého vývoje v těch rodinných vztahů a úmrtí a tak dále, poslední majitel zámku a velkostatku Malického byl Bohuš Rieger, byl to vlastně jeden ze tří Riegerových vnuků, na něj byl ten majetek jako na posledního, byl taky majitel těch pražských nemovitostí, toho McNevenova paláce a té takzvané Peléovy vily. A jemu vlastně ten velkostatek zabavili v 48. roce, ale nechali ho tady ještě do roku 51. S tím, že už přišel o velkostatek, nechali mu zámek a 50 hektarů. No a v tom 51. roce zkrátka bolševik přišel a on musel odejít s aktovkou. Nesměl si vzít ani osobní prádlo, jakoukoliv věc, jakoukoliv cenost z celého majetku, nic, odešel s aktovkou. No a pak se tady kradlo, že jo, celá léta.

0: Kdy byste se dozvěděl o tom, že jste součástí téhle rodiny, nebo že ta rodina vůbec vlastnila i zámek v Malči?
1: Že jsem příslušník rodiny s těmi tradicemi, že to byly významné osobnosti, to jsem samozřejmě věděl už v průběhu svého dospívání, protože jsme měli doma přece jenom nějaké ty obrázky a sošky a tak dále, nějaké ty archivní materiály, takže to jsem věděl, ale vlastně tu důležitost toho a ten význam, to jsem pochopil až jako v průběhu mnoha dalších let, kdy se ty moje znalosti navyšovaly a tím víc jsem si uvědomoval ten význam. No a prolomilo se to samozřejmě až po tom listopadovém převratu, kdy jsem vlastně, protože matka byla v Letech, tak jsem se chopil toho restitučního procesu de facto sám. A to pak přišlo to období teda toho plného uvědomění, jak jsou to důležité věci a že je potřeba s tím pracovat, protože to upadlo úplně v zapomnění a význam těch osobností je zcela nepochybný.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Maleč.
1: Současný majitel zámku v Malči, Václav Macháček Rieger, se v roce 1947 narodil Věře Macháčkové Riegerové, významné germanistce a překladatelce. Po nástupu komunistického režimu byl majetek rodině zabaven a přešel do vlastnictví státu. V následujících desetiletích sloužil různým účelům.
2: Co to bylo v zámku potom?
3: Předseda MNV, komunistický schůze, pionýři, svazáci, služebna SNB, zubař, školní dvoutřídka, hifi klub, prostě směska všeho možného, ale předseda MNV seděl dole v přízemí a vůbec mu nevadilo, že nahoře teče do střechy, že nejsou okapy, že jsou propadlý stropy ve druhém patře. Tomu vůbec nevadilo, protože na jeho stůl to nedokapalo, ta voda prostě.
2: V jakém roce jste se sem vraceli?
3: Ty restituce proběhly v 95. Takže od roku 95 jsem začal sem jezdit a postupně to gradovalo, ta křivka se prostě zvedala.
2: Kde jste tedy poprvé spal a kdy? Tady.
3: Poprvé jsem spal ve druhém patře, v takové místnosti, v takovém kráminci, ale byly tam nějaký starý postele odložený, tak jsem si přivez, myslím, spacák, jestli si vzpomínám, otevřel jsem okna a poprvé jsem přespal ve druhém patře, tam, kde máme dodnes takový depozitář. To byla první taková noc, kdy jsem tady úplně sám přespal, na to si moc dobře pamatuju.
2: Jaké bylo to ráno?
3: Jako na zámku. Otevřené okno, zpěv ptactva a pocit prostě, že něco začíná.
2: Jak bydlíte dnes? Kde? V jak velkých prostorách? Je to tady přímo na zámku?
3: No samozřejmě, my se jako těch prostorů je tady poměrně dost, takže a vzhledem k tomu, že ta expozice je vlastně hotová a limitovaná, nehodláme ji rozšiřovat, protože by to byly implantáty nějaký, takže to necháme, jak to je, a prostoru na bydlení je tady samozřejmě dost, až skoro moc, protože to zase je nadměrná údržba. No ale bydlíme prostě na slušné úrovni, v tom křídle jako směrem k bráně, k příchodu, v obou patrech, no jako nestěžujeme si a i máme to zmodernizovaný, máme moderní vytápění, takže nestrádáme, jako si každý myslí, oni bydlí na zámku, ty tam mrznou, není to pravda, to všecko se dá vyřešit a zmodernizovat. Nestěžujeme si a samozřejmě, že máme zařízení do těch interiérů. Tam máme pár drobností, které prostě ještě se dochovaly, anebo tam jsme si dokupovali už ty starožitnosti, aby jsme bydleli, protože nechtěli jsme mít jako v těch renesančních klenbách nábytek z IKEA samozřejmě.

0: Václav Macháček Rieger pověsil v 90. letech na hřebík úspěšnou hudební kariéru a pomohl své matce s opravou rodinného zámku. Po její smrti zámek zdědil a zřídil v něm se svou ženou expozici o slavných předcích. V jednom z křídel budovy dnes také bydlí. Jistě ví o zámku téměř všechno.
1: Kolik je oken v největší místnosti na zámku?
2: 4.
1: Kolik žárovek měníte ročně?
2: Tak do 10.
1: Kde je nejhorší prostora, nejzanedbanější prostor, něco, co ještě čeká kultivaci?
2: To je naše přípravna vedle takzvané zasedací místnosti, která je pěkně vlhká, protože tam desítky a desítky let byla nakloněná opačně terasa a voda místo, aby šla od zámku, šla do zámku.
1: Kde je nejhorší signál mobilu?
2: Všude uprostřed.
1: Existují tady v zámku nějaké zkratky, kudým abyste se dostal rychleji do nějakého místa, aniž by to tak jako bylo plánováno, projektováno?
2: Tak cesty jsou různé, tak těch zkratek je tady mnoho, máme dvě schodiště a různé chodby a rozhodně, kdo se tady nevyzná, tak může zabloudit.
1: Kde schováváte věci, které nechcete ztratit?
2: Hluboko pod zem.
1: Kam byste nikdy nešel po tmě?
2: Do márnice.
1: To tu taky máte?
2: Ne.
1: Jaký zvuk vás budí?
2: Ptactvo. Když nechám ptactvo nebo pejsek, když nechám otevřené okna.
1: Kde se nejlíp přemýšlí?
2: Já myslím, že v parku.
1: Konkrétní místo?
2: Pod červeným bukem, to je naše oblíbené místo sezení a když jsem tu sám, což se občas stává, tak to je ideální místo, protože člověk kouká do rozsáhlé zeleně a je tam člověku dobře.
1: Kde to nejvíc voní?
2: No, to je to samý. Nebo okolo záhonů, protože záhony jsou nabité, moje manželka tam vysazuje voné jižní rostliny, které kvetou vlastně celou sezonu, takže voní to asi podél těch záhonů, kterých je tady spoustu.
1: Má proto nějaký vzor, protože mi to trochu připomíná jak návštěvu nějaké Francie uprostřed někde, ne ta přímořská část, ale někde třeba vnitrozemí?
2: No tak my jsme trošinku cestovali po té Francii, po té Provence, nebo v tom Chorvatsku, tom našem oblíbeném, nebo v Itálii, v Toskánsku, kde jsme se taky inspirovali. Já myslím, že to manželka tak pozbírala všude něco, dokonce si občas přivezla nějakou rostlinku.
1: Tak jsem nebyl daleko od pravdy. Co patří zámku víc, vy jemu nebo on vám?
2: To je teda zvláštní otázka. No já si to vlastnické právo nějak neuzurpuju. Já myslím, že zámek je svůj a já jsem taky svůj. Já myslím, že to prostě patříme k sobě a já jsem tady nechal kus života a takže zámek mi má být za co vděčný, si myslím. Takže já myslím, že to je takový 50-50.
1: Kolik je tu toalet?
2: 6.
1: Jak dlouho trvá úklid zámku?
2: Celý rok.
1: Kolik máte klíčů od brány?
2: Nezamykáme.
1: Co byste tu zachraňoval jako první při požáru?
2: No, asi bych to bral podle věku. No,
1: napřed... Myslíte živé bytosti?
2: Napřed živé bytosti, samozřejmě, tak majetek, nevím, to je těžko se zamyslet. To bych si měl rozmyslet a napsat si to zřejmě.
1: Kdo sem jezdí bez ohlášení?
2: Přátelé.
1: Provázíte i vy sám?
2: Rozhodně. Ano.
1: Jak dlouho trvá prohlídka s vámi?
2: Asi 55 a 50 minut.
1: Máte kázeň, jo, časovou?
2: Ne, to je systém. To je systém, protože my máme vlastně prohlídku spojenou s elektronikou. Mluvené slovo je od profesionála. U nás provází ne, já sice provázím návštěvníky, ale jenom jako doplňující faktor, protože prohlídky provádí Jaroslav Plesl u nás.
1: Vy jste trošku jak Jára Cimrman ve své chaloupce. Provázíte sám, pustíte záznam a jen tak jako spustíte elektroniku, otevřete, zamknete, vyprovodíte, nashledanou.
2: Já i mluvím. Já, já nejsem tak strohý, já lidem říkám věci, které se nevešly do toho komentáře, upozorňuji na zajímavosti, odpovídám na otázky a já myslím, že to je tak všecko akorát.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Představujeme vám zámek v podhůří Železných hor v Malči, kde bydlí prapravnuk barona Františka Ladislava Rígra, Václav Macháček Rígr. Představme si sídlo pojmenované Maleč. Ve 13. století tu stával dvůr rytíře Vintíře. O 2 století později, za času Jiřího Připka z Otaslavic, tu vyrostla tvrz a nakonec zámek.
2: Zámek je založený, je to v kryptogramu nad hlavním vchodem, to se tam potom můžeme zastavit, 1602 se datuje založení zámku, čili více než 400 let, a zámek je jednoznačně pozdně renesanční. V mnoha publikacích je uváděn jako barokní zámek, ale není to pravda, on je starší, je to pozdně renesanční zámek, ty klemby jsou renesanční zcela jednoznačně, celý přízemí je zaklenutý renesančními klembami. Já jsem tady měl experty, takže se nebojím to říct. Původně to byl takový poměrně jednoduchý, souměrný, pozdně renesanční zámeček italského typu, byl vlastně o patro nižší a o to jedno křídlo kratší, byl souměrný na osu toho vchodu a prostě každý nový majitel prostě byl rozmařilý a byl mu malý, takže něco přistavěl a zámeček bobtnal a je to škoda, protože mohli jsme mít méně práce, stačilo by nám to a ještě z hlediska architektury by to bylo určitě půvabnější. Takhle to je prostě, ta architektura je trošku poškozená tím vývojem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
1: Vydejme se na prohlídku zámku, který vy sami můžete přes léto navštívit v sobotu a v neděli mezi 10. a 16. hodinou.
3: Jedna z důležitých místností na zámku.
2: Jsme v pracovně Františka Palackého, která byla zároveň jeho pokojík, protože tady má i svůj postel, a toaletní stolek a malou sedací soupravu, ale hlavním momentem je tady ten jeho psací stůl, kde teda dokončil svoje dějiny. Dokonce tady zbyla i taková zajímavost, jako je staré pero ošahané z korku, které opravdu ty dějiny tady psalo.
3: Tímhle perem psal ty slavné dějiny?
2: Ano, ano, skutečně. Tohle pero psalo dějiny. Nikdo to nevyhodil. To je neuvěřitelný.
3: Jak dlouho psal ty dějiny?
2: No to je, vemte si, že začal v roce 35 a skončil je v roce 76. Palacký ty své dějiny slavné psal na třech zámcích. On je začal psát na zámku v Otíně, nedaleko Klatov. V nedaleké Předslavy měl svatbu s tou Terezí Měchurovou. Do té rodiny Měchurů se přiženil, takže tam začal psát dějiny v Otíně, dále pokračoval na druhém zámku těch Měchurů, což jsou Lobkovice u Neratovic, a dopsal ty dějiny tady na Malči. Takže dějiny vznikaly na třech zámcích postupně.
1: František Palacký už ve svých 5 letech přečetl celou Bibli a toužil po vzdělání. V 21 letech uměl 16 jazyků a zasloužil se o češtinu, jak ji známe dnes. Znáte třeba slova, která vymyslel?
2: Vkus nebo vznešenost, umělec, umění, to jsou všecko Palackého slova.
3: Já jsem pro finanční úřad umělec. Děkuju Františku Palackému. Ovšem mrzí mě, že se nepoužívají taková slova jako přezvěd.
2: Pěknota. No, vemte si pěknota.
3: Co je to vykojení?
2: No, je to někdy...
3: Sáno O-I.
2: Je to někdy složitý tomu porozumět.
3: Nepracno.
2: Nepracno je úžasný, nebo rozmara. Vemte si rozmara nebo udůstojnění.
3: Různohlas. No. Číplost. Duševědný, krásověda, samochtíc a prostosrdečnost.
2: Krásochuť, předcity a zázvuky.
1: V V expozici je samozřejmě i pracovna Františka Ladislava Rígra, majitele zámku.
3: Vy tu máte i lahev. Tady byl pivovar Maleč?
2: Ano, maličký pivovar tady byl až do první světové války a Rieger byl na své pivo velice pyšný. A tohle to je unikátní lahev z toho maličského pivovaru. Je to na ní patrné a to je tady poměrně čerstvý exponát. Tu vykopal tady nějaký místní usedlík asi 2 kilometry od zámku, čistil studnu a našel neporušenou, nerozbitou lahev z maličského pivovaru. Existují jenom dvě.
3: Možná, že z ní Rieger pil.
2: Je to možný, je to možný. Existuje, je to nejdražší lahev na trhu sběratelů pivních lahví.
3: Když jsme u všech těch vznešeností, můžeme říct, že František Ladislav Rieger byl i pivař.
2: On měl své pivo rád, rozhodně. On si vážil všech produktů svého velkostatku. To nebylo jenom pivo, tady byl cukrovár a sírárna a já nevím kde co. Prostě tady bylo všecko možné a nechával si ty produkty dovážet do Prahy nebo do Vídně, protože ho měli ve Vídni byt. A právě na to pivo speciálně byl velmi pyšný a ty dodávky prostě byly, protože on byl hodně často, samozřejmě mimo Maleč, z těch politických důvodů a on své pivo měl rozhodně rád, jeho propagoval, i když to byl pivovárek malinký samozřejmě.
3: Máme tady zajímavý hudební nástroj, spojený s kým?
2: No, ten nástroj je spojený s Antonínem Dvořákem a to je taková skvělá historie na závěr tady té naší prohlídky, protože Antonín Dvořák je přece jenom hvězda naší hudby české, a kterou zná celý svět. A náš zámeček teda byl poctěn mnoha návštěvami tohohle toho skvělého umělce a dokonce to potkalo i přímo Riegerovu rodinu do té míry, že důvody té návštěvy, těch návštěv Dvořákových na Malči byla spolupráce s nejstarší Riegerovou dcerou Marií Červinkovou.
3: Byla to jenom spolupráce?
2: No, byla to jenom spolupráce určitě, protože to už Dvořák byl hodně slavný skladatel, když oslovil Marii Červinkovou, aby mu napsala libreta k jeho operám. On k ní vzlížel jako k renomované spisovatelce, ona už měla za sebou celou spoustu beletrie a spoustu dalších produktů z toho spisovatelského řemesla. No a prostě složila mu, napsala mu libreta k jeho dvěma slavným operám, Dimitri a Jakobín. Neváhal a několikrát za nima přijel i do Malče a tady se zúčastnil i toho společenského života a muzicírovali tady, vlastně jamovali svým způsobem a i tady drobně tvořil Dvořák, nějaká drobné nápady tady měl, které si poznamenával a pak je vtělil do nějakých menších děl. Takže Dvořák, dá se říct, že byl rodinný přítel.
1: Rod Riegerů má svůj erb. V červeném štítě stojí stříbrný lev, držící v pravé tlapě zlatý husický hřemdych a v levé nese zlatou líliovou korunu. Heslem rodiny bylo Nedejme se. Co by si přál dědic tohoto hesla Václav Macháček Rieger?
2: No tak já bych se nedíval jako na násobné množství generací, já bych se zaměřil spíš na ty nejbližší a já bych chtěl, aby ten záměr, který jsme pojali, pracovat s tou naší pozapomenutou historií, aby to prostě pokračovalo dál, protože já si nemyslím, že bychom to vyřešili během nejbližších několika let, to je práce opravdu, jak jste naznačil, na generace, tudíž teda mým přáním je, aby až tady nebudu já, nebo případně i moje žena, aby třeba naše dcera pokračovala, aby prostě už se to v ní, myslím, trošinku ozývá. A takže moje jediné přání je, aby právě ona byla do budoucna pokračovatelka těch našich přání a tendencí.
3: Když jsme u toho, tak možná měl byste jako potomek takových velikánů z naší historie vzkaz Čechům, co si uvědomit, na čem stavět naši budoucnost, jací by Češi měli být?
2: Podívejte, ono je to poměrně jednoduchý. Já si myslím, že ty hodnoty, kterých je potřeba se držet, ty hodnoty každý zná, jenomže prostě jsou někde ve spod. Že? Dneska lidi koukají hlavně na tu ekonomickou stránku života, na tu zábavu, na ten konzum. To jsou věci, které dneska vyvodějí a málo kdo se zamýšlí nad tím, čemu věřit, co je opravdu v životě podstatný. To většinou lidi poznávají až jako těsně před smrtí, protože najednou zjistí, že toho tolik nepotřebujou, že nepotřebujou tolik těch krámů okolo sebe, že nepotřebují jezdit na Malorku nebo někam do Indonésie, že se dá žít taky trošku jinak a že je lepší si otevřít knížku, než se honit po nějakých seriálech. Ta podstata je zamyslet se nad těmi základními hodnotami života, což je teda víra, což je pravda, což je láska, což je tolerance. A takhle bych mohl pokračovat ještě asi 2 minuty. Já radši přestanu, ale myslím si, že je potřeba se prostě zamyslet a je potřeba si brát z lidí, kteří ctili tyto hodnoty a kteří netrpěli těmi moderními neduhy. Je potřeba se ohlednout a z těchto lidí si brát příklad. A to už se prostě dneska nedělá.

Berme si příklad z rodiny svobodných pánů Rígrů. Jejich heslem bylo Nedejme se. Byla to výzva Čechům k vytrvalosti, odpovědnosti a víře v budoucnost. Nedejme se je odkaz rodu, jehož příběh se vine českými dějinami i krajinou od severních Čech až po Vysočinu. Vzpomeňme na naše velikány a žijme v lásce, pravdě a toleranci. K tomu vás vyzývá František Kinský.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne. Přeje všem Pavel Kučera, naším dnešním hostem je Marie Formáčková. Dobrý den, ahoj, vítej.
2: Krásné odpoledne všem.
1: I dnes pro vás máme humor a vtip. S úsměvem jde všechno líp.
0: Humoriáda.

0: Tak to byla skupina Jelen s Janou Kiršner společně a hudební začátek naší humoriády. Naším hostem je Marie Formáčková. Otázka na léto ji nemine. Jak ho prožívá?
1: No já ho prožívám tradičně. Nijak. Já vlastně v létě nikam nejezdím.
0: A to je taky řešení.
1: Já zůstávám doma. Já od té doby, co mi odešly děti, protože samozřejmě jsem měla malý dítě, tak jsem musela ty prázdniny nějakým způsobem obsáhnout. No ale co jsou děti pryč, co se odstěhovali, tak já jsem doma. Protože Praha je v létě úplně ideální. Jednak si člověk sedne i v tramvaji občas. Teď navíc ještě se dá i parkovat. Já vždycky prostě vidím těch plno volných míst na parkování, to během roku nikdy nevidím, jenom o prázdninách. A to je tak hezký pocit. Já to mám prostě ráda. Tu letní Prahu, takovou tu částečně vybydlenou, mám ráda.
0: Léto ve městě.
1: Nikdy nikam už nepojedu.
0: A vycházky, procházky probíhají?
1: No tak, že bych jako šla třeba do Stromovky.
0: Nebo já na Orloj se podívat, užívat si to jako turista vlastně.
1: Já bydlím vedle Stromovky teda. Myslím, že jednou jsem tam byla, ale jako na procházky tam nechodím. Ale to ne, že bych šla jako na procházky. Ale občas si dám s někým, že si domluvím kafe někde a tak, tak cestou do kavárny, od tramvaje třeba se projdu a tak. Já dělám takové to tematické procházky.
0: No na Letné dneska bude veselo s Markem Ztraceným.
1: No tak. Marek Ztracený, tam ať se veselej, ale teď jsme tam měli, že jo, krásný den, kdy vyhrála Sparta nad Lyonem a to opravdu, to jsem byla ráda, že tam bydlím.
0: Tak já myslel, že Marie je kulturní a ona je sportovní.
1: No, ne sportovní, jenom Sparta.
0: Jo, takhle, jenom dokonce. Sparta. Tak ty slávisti ohrnuli trošku
1: já prostě, ne, slávisti mě vůbec nezajímají, ale Sparta to opravdu i brečím, když prohraje.
0: No prosím vás, co se nedozvíme.
1: To nesu strašně, já nevím proč, ale jako Sparta to je opravdu moje srdeční záležitost. Dobře. Ale asi jsem to zdědila po tátovi, já nevím. Do toho se člověk fakt asi narodí, do takový lásky.
0: Dobře, tak podívejme se na naše lásky z našeho archivu humorníků a koho nabídneme úvodem.
1: No nabízí se nám tady Lucie Bílá a to docela ráda, protože je to k nevíře, ale já mám pocit, že jsem s ní dělala úplně jeden z prvních rozhovorů, ne-li úplně první.
0: To ještě nosila spoustu těch stříbrných přívěšků.
1: Ne, to byla ještě taková dívenka. Přived mi tehdy do redakce Vlasti, kde jsem byla začínající redaktorka, tak mi ji tam přived Petr Hanik.
0: To bylo ještě
1: jako
0: před.
1: Jakože je to jeho objev.
0: Neposlušné tenisky. Tak
1: a já jsem s ní dělala, ano, já jsem s ní dělala jeden z prvních rozhovorů. Ona byla velmi plachá, taková jako opravdu nesmělá.
0: Ona byla švadlenkou původně, že?
1: Ano, ano, a tehdy dostala prvně to jméno nový a nemohla si na něj zvyknout. Moc ráda na ní vzpomínám.
0: Hanka Zaňáková vlastně
1: ano,
0: přišla
1: ráda
0: za vámi
1: na
0: jako Lucie Bílá.
1: Ráda na ten náš rozhovor vzpomínám.
0: No tak rádi pustíme Lucii Bílou se Skopičin s Karlem Šípem.
2: Cože? Ale já vím, že nemáme na zítra žádný titul, ale co mám dělat? Lítám jako splašená a nikde nic, všude je klid. Jo, moment, moment, mám tady přece jenom něco. Moment, šéfe. Takhle. God vede dítě do školky. Málo? A co dítě vede? Ne, taky ne. Dobře, tak nic. A co třeba? Je Bartošová těhotná? Málo. A co Lucie Bílá? Nuda. Já vím, ona žije teď poklidný život s tím svým Freudem. Nebo Neudem. Nebojte se, nepřestávám jej sledovat, nepřestávám jej sledovat. Dobře, řeknu vám. Moment. Naschánu. Jeden, to jeden.
3: Dobrý den, paní redaktorko, já jsem opuchlý.
2: A lékárna je naproti.
3: Ale lékárna. Já jsem René Opuchlý, zpěvák. Přesně jste říkala, že byste se mnou udělala do těch vašich novin rozhovor. Včera po mém koncertu jste to říkala, no tak jsem tady, no.
2: A co máte, nějaký malé v rodině, tajná milenka, finanční problémy nebo smrtelná choroba?
3: Ne, ne, nic takovýho, naopak. Moji fanoušci, a to musím dokonce zaklepat, jsou mi prostě věrní. A hlejte se, to mě bere, to mě až dojímá. Třeba když si vzpomenu včera při tom koncertu, jak oni na mě volali, abych zopakoval ten svůj největší hit. Víte, který myslím? No, jmenuje se to Pětka z lásky, jo. V 77. roce to byl velký šlágr, jo. A já když jsem spustil ten refrém, mám jenom ťuknu, abyste si vzpomněla, jo, tam se zpívá... Dávám ti pětku z lásky, yes, já tvůj věr.
4: nádherný učit. Já se omlouvám, ale trošku chraptím. Kdybyste byla zpěvačka, tak byste věděla, že když člověk chraptí, nemá zpívat.
2: Jasně.
4: Ale to byla bomba včera, to byla bomba. A jak oni potom volali na mě na to jeviště, mistře pětku, mistře pětku.
2: Já slyšela vystřel dětku, vystřel dětku.
4: Možná nějakých pár výtržníků, rozumíte, no, ale jinak to byl velký úspěch, ta atmosféra, rozumíte? Ještě teď jsem toho plnej.
2: Vy jste možná plnej, ale Lucerna byla včera prázdná.
4: Špatná propagace. Vy samozřejmě víte, paní redaktorko, že o zpěvákovi, když se nepíše, třeba i v tom vašem bulváru, rozumíte, jako kdyby neexistoval, jako kdyby...
2: Jenomže já potřebuji na zítra dobrý titul, pořádný titul, chápete?
4: No tak jestli titul, tak... Například já jsem inženýr, to možná
2: no,
4: nevíte.
2: No tak to nebude ten titul, co potřebuju, to nebude ten titul.
4: Ale to se ale měli o to, než to dáme spolu dohromady, ten rozhovor, tak jako, aby to nedopadlo jako minule, rozumíte? Jsem se byl náhodou projít takhle po hřbitově, někdo od vás mě tam vyfotil no. A dali jste po to titulek Opuchlý si hledá místo. To bych nerad.
2: Vidíte a nezabralo to, lidem to přišlo úplně normálně, možná kdybyste se tam léh a zůstal tam ležet, třeba by to s někým hnulo. No. Lidi totiž potřebují tahák, potřebují bombu, potřebují senzaci, co o vás asi můžu, pane Oteklý, napsat?
4: Opuchlý, prosím.
2: Lidi potřebují číst o nějakým neštěstí, hlavně o cizím neštěstí, rozumíte, oni potřebují alkohol, nevím co tady, drogy, milenka, auto, nehoda, havárie, to je vlastně to samé, ale to je jedno, hlavně senzaci.
4: Senzace.
2: Hlavně senzace.
4: No hejte se zrovna třeba ten můj včerejší koncert, to přeci byla senzace. Jako faninky mě doslova ležely u nohou, když jste si to fotila.
2: No dala jsem pod to titul Před zpěvákem zakopli dvě důchodkyně. Jo? A šéf mi to nevzal. Šéf mi to nevzal. Prostě to přišlo málo.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak vytvoří tahleta bulvární redaktorka nakonec rozhovor s Reném Opuchlým, zpěvákem. Karel Šíbluc je bílá. Můžou pokračovat, když dáte Ačko, když dáte Bčko, bude Helena Růžičková ze Silvestra 1980. Vyberte si SMS-kou Humor Mezera A nebo B na čísle 90 01 04, telefon 731 800 900. A teď to máme těžký výběr, protože Marie měla s Helenou k sobě velmi blízko, s Helenou Růžičkou, takže by dala přednost Bčku, nebo by zůstala u té redakce?
1: No tak já jako mám ráda i Lucii Bílou, i Karla Šípa, ale prostě Helena byla Helena. Mm-hmm. S tou jsem opravdu měla kamarádský vztah. Ona vždycky říkala, že jsem její mladší sestra, kterou ona nikdy neměla, protože ona byla jináček, mm-hmm. neměla sourozence. A takže jako prostě po prvním rozhovoru, který jsme spolu udělali někdy, když já jsem nastoupila do Vlasti, tak jsme se přátelili celá léta. Mm-hmm. Takže Helena to bylo opravdu jako součást mého života a já vždycky říkám, že to bylo hrozný štěstí, že mi osud přived do cesty.
0: I tuhle hvězdu si můžeme připomenout, když si ji zvolíte. Teď si připomeneme dvě vzpomínky. Za prvé bude to o Beatles a za druhé zpívá Karel Zich.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: A průvodci pořadem Humoriáda Marie Formáčková a Pavel Kučera se na vás těší právě teď na našem telefonu. Pojďte hlasovat, připomenu výběr Lucie Bílá nebo Helena Růžičková. Velké hvězdy. Dobrý den.
5: Dobrý odpoledne. Standa Zeníkos. Zdraví paní Formáčkovou. A já bych si dala asi růžu.
6: Je, bezva.
4: Je to zapsáno. Mějte se.
5: Děkuji.
4: Naslyšenou. Dobré odpoledne.
7: Miloslav Karviné. Dobrý den, paní Formáčková. Dobrý den, Pavle.
4: Dobrý.
6: Dobrý den.
7: A hlasuju pro Béčko.
4: Děkujeme pěkně. Naslyšenou. Dobré odpoledne.
8: Dobrý den, dobré odpoledne. Zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Marušku Formáčkovou. Maruško, moc vás zdravím.
6: Také zdravím.
8: Přeji vám a vše dobré, ať se vám daří. Krásné léto. Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem posluchačům a samozřejmě i vám oběma přeju krásný letní víkend.
6: A vám také.
8: Příjemné probouzení do pondělního rána všem posluchačům. Mějte se krásně, humoriádnice Růža z Rychnovska.
4: Děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne, vítejte.
9: Dobré odpoledne, dobrý den, Pavle, tady Marcela Cůstí nad Labem. Zdravím vás a paní

0: Ano.
1: Brno taky debata. Dobrý, taky dobrý.
2: Jo? Tak jo, Vlastíku, jste tak, vtipen, jo. Jak se říká.
0: Ano.
2: Mějte se hezky, naslyšenou. A to ještě nevíte, že Marie má taková opatření proti vedru a teď vám možná i poradí, možná vás inspiruje.
1: No škoda, že to není teda s obrazem. Tak jednak
2: no,
1: mám...
2: Ale můžeme na webu střednice.rozhlas.cz se podívat na webkameru. Marie teď bude ukazovat.
1: Mám teda jednak mám ventilátorek, který teď si to vidí
2: růžový,
1: webová kamera.
2: Starorůžový.
1: Ventilátorek, který jako ochlazuje, ale to není to nejpodstatnější. Já si
2: ale má tři rychlosti,
1: ano,
2: jsem říkal.
1: Ale já si vždycky dám do ledničky, do mrazáku si dám lahev s vodou a tu zmraženou vodu si dám do kabelky, když vyrážím do těch rozpálených ulic. Jak voda odtává, ten led odtává, tak mám ledovou vodu stále a ještě tou ledovou lahví se mohu ochladit kdykoliv. A to je opravdu nejlepší na léto. To doporučuji, ale hlavně pozor, nesmí to být bublinková voda. Ta by vás vohodila, kdybyste to odevřeli. Musí být nebublinková.
2: A nesmí být sladká, to vosy by měly pak rej. Takže foukáček neboli větráček.
1: Ventilátorek, ano, vějíř. Ještě mám vějíř taky v kabelce.
2: Kdyby všechno selhalo, tak ještě vějíř.
1: Ano, ale
2: tak, tak to je vybavená pěkně do vedra.
1: Ten teď nevylovím, že tam máme
2: pořádek. Ne, to nemusíme všechno ukazovat.
1: A máme skvělý
2: inspirace proběhla. A my se půjdeme zeptat dalších, pro koho hlasují Lucie Bílá nebo Helena Vondráčková. Dobrý den. Teda, pardon, Růžičková, já slyším Helena, vidím Helenu.
3: Dobrý den. Tady Jirka Ščerčan, já vás zdravím i paní Formáčkovou, přeju vám oběma hodně zdraví.
2: Děkujeme.
3: A chtěl bych samozřejmě a jedině paní Růžičkou, nikdo jiný, někoho jinýho.
2: Dobře, máme to zapsáno, mějte se hezky. Dobré odpoledne.
4: No Pavlíčku, dobrý den.
2: Dobrý den.
4: Tady vám zdravím, kuchař z Mladý Boleslavy. Zdravím paní Formáčkovou, Marušku, dobrý den, krásný víkend přeju a hodně zdravíčka, hlavně obou dvou. Obytelně, že zdravím celou Sadskou, kamaráda Šlejara Petra, který měl včera 75, jsem mu gratuloval, takže mu
2: tak
4: přeju.
2: Tak a pro koho hlasujeme?
4: A hlasujeme, prosím tě, pro Ačko.
2: Dobře, děkujeme.
1: A Petrovi taky vše nejlepší.
4: Ano. Děkuju, díky moc, díky.
2: Mějte se naslyšenou. A ještě vy se nám ozvěte, dobrý den.
5: Dobrý den, tady je Petřík Růžička.
2: Ale...
5: A chtěl bych samozřejmě Helenku.
1: Jmenovkyni, jasně.
5: Pavle i paní Formáčkovou.
2: Děkujeme krásně a mějte se taky krásně. Naschledanou. Tak Marie mezi tím vylovila z kabelky onen vějíř, o kterém byla řeč. S kytičkami motýl tam je dokonce na tmavě modrém podkladu bílé květy a růžový motýl. Krásně to ladí všechno a my můžeme pokračovat, teď se naladíme na Helenu Růžičkovou.
6: Manželství je souzvuk duší, tak nejak tej těma zubama a pěkně se na mě usměj, no. Nesnáším, když se tě choť tváří, jako když mu právě vytrhli bez umrtvení dvojku nahoře vpravo. Já jsem totiž opravdu vstoupila do manželství z mnoha ideály. Odkojena hodnotnou literaturou jsem očekávala, že budeme žít uprostřed tajfunu milostných vášní. Já sice tajfun jsem, ale co má daleko i od májového vánku. Je plachý, je bázlivý a netečný, dokud ho pořádně nezrychtuju. Domlouvám mu rukama, nohama a říká mu, jinej mužskej se hrne k milovaný manželce s pugetem a ty zalezeš pod postel. A okamžitě ven. Vylez, slyšíš? Což pak myslíš, že ti to budu trpět? Že budu věčně snášet tvou citovou lhostejnost? Ale jen proto, že vypereš, uvaříš, vyklepeš koberce a vyluxuješ. To je sice hezký, že mi žehlíš noční košily. Já vím, je to 8 metrů látky. Ale uvědom si, že jsem taky plná citu. Vezmi si příklad z shakespearovských dramat. Třeba takovej Romeo a Julie. To byla láska, co? Nad kterou by si se měl zamyslet. Nebo ten... Takovej ten černej, ten Otelo. A ta Desdemona. Mimochodem, slyšela jsem, že pokukuješ po tý podvyživený dole, po tý krůtě.

0: z toho suterénu. Tak hele, jestli je to pravda, tak si mě, miláčku, nepřej. Já jsem sice dobrák od kosti, to zase ne, že ne. Ale jak se dám do pohybu, tak mě hned tak něco nezastaví. Jestli se prokážeš, že s tou dinděrovou něco máš, tak já budu strašná. Já budu tak strašná, to se pak na tebe vrhnu a těma dle rukama tě uškrtím, jako ta Desdemona uškrtila toho Otela.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tolik Helena Růžičková v roce 1980. Toto letí. Máme ještě nějakou historku? Máme jich určitě spoustu s Helenou.
3: No, jako letí to, protože Helena opravdu by letos oslavila 90. A přitom zemřela, bylo jí necelých 67, takže jako spousta let je to od její smrti a přesto na její 90, které se slavily v Hošticích, tak tam skutečně přijelo tolik lidí, že se to muselo dělat na dvakrát, to vzpomínkové odpoledne. Vzpomínala tam na ní samozřejmě Zdeněk Troška, organizoval to celé Marek Kališ, vzpomínala Iveta Blanarovičová, která zpívala písničky z těch filmů Zdeňkových. Já jsem taky samozřejmě vzpomínala a bylo to strašně bezvadný a já jsem si říkala, teda to je fakt neskutečný, že ta Helena jako kdyby tady pořád byla. Byly tam kostýmy z těch jejich rolí a fakt jako by tam byla.
2: Škoda, že jsme tam všichni nemohli být s vámi.
3: Jo, a ještě bylo hnusný počasí. A to říkal Zdeněk, že vždycky Helena uměla zařídit dobrý počasí. Hodinu před tím, než to začalo, vyšlo slunce a bylo krásně. Prostě Helena to umí zařídit i po smrti.
2: No a to sledovala. Ze zhora zařídila všechno. A doufám, že se taky pobavila. S kým se budeme bavit my dál? Bude to dál Helena Růžičková, co by herečka z filmu Homolka a Tobolka. Měli bychom tady ukázku s výměnou pokojů na té horské chatě z Otahovně, anebo Tobogán Tomáše Slámy. Vyberte si sami právě teď Humor mezera A, Humor mezera B. SMSkujte na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak přátelé, dámy a páni, u rádia právě teď ještě přidáváte své hlasy pro Helenu Růžičkovou a další, a nebo tobogán Tomáše Slámy, tentokrát se sešel s Karlem Frantou a povídali si třeba o čartech. Tak přátelé, kam přidáme ten váš? Dobrý den, kdo volá?
2: Dobrý den, tady je Eliška Václavov u Zábřehu a já bych prosila Helenku, protože ta je úžasná, mám ji moc ráda. Děkuji.
1: Má váš hlas, děkujeme. Hezký víkend. Kdo pak je s námi dál? Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Petr Zdolnek, zdravím vás, Pavle i Marušku.
1: My vás.
4: Také zdravíme.
3: To tam máte naproti sobě.
1: Ano.
3: A já bych dal paní Růžičkovou. A ještě jsem se chtěl zeptat, co má za význam spojení strašně krásné.
4: Jo, to už mě někdo i říkal, že
1: je to hodně,
4: že je to nesmysl.
1: Krásné, hodně, ještě víc než hodně krásné.
4: A to už mě jednou někdo i řekl, že to používám a že je to hnusný.
1: A to používá kde kdo?
4: Ale máte pravdu, já si na to dám pozor.
3: Tak hezký den.
1: Mějte se. A pořád je hezčí strašně krásné než hrůzo strašně krásné. To je ještě umocněnější. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne. Tady je vaše posluchačka Radmila.
1: Ano.
5: A moc zdravím paní Formáčkovou. Mm-hmm. Moc jí děkuju, ona ví, o čem mluvím. A chci volit Bčko a jenom jedno. Já bych se potřebovala paní Formáčkové na něco zeptat a nevím, jak to udělat.
4: No, tak mi napište na Facebook, jestli máte Facebook.
5: No mám. A na jakou adresu?
4: Já tam jsem pod svým jménem. Tak dejte tam moje
1: Marie,
4: jméno.
1: To vám vyskočí.
4: Ano.
5: Dobře. Děkuji,
1: Marie Formáčková, Facebook.
4: Tak se těším se.
1: Mějte se. Dobré odpoledne. Slumíme rádio, dobrý den.
6: Tady je Jiřina z Nový Pece a chtěla bych paní Růžičkovou a strašně moc zdravím paní Formáčkovou. Je málo v televizi, strašně málo. Dřív jsem se na ní dívala často a teď je tam moc málo.
4: Je
6: mi to líto.
4: Ne, buďte ráda, já nejsem televizní typ, já nejsem vůbec hezká.
1: Když se trošku přišmrcne, tak bude parádní.
6: A za druhý jde o to, že jste vtipná a zábavná.
4: Ježíš, tak děkuji.
6: A tím jsem se hodně dívala na televizi Regina a tam jste byla často, bylo to moc hezký.
4: No to je ale pravda, to byla jediná, já jsem si právě říkala, kdo si mě viděl v televizi, to byla jediná televize, kde jsem byla.
6: Na to jsem se pořád dívala, takže nebudu zdržovat paní Růžičkovou a mějte se oba moc hezky.
1: I vy.
6: A hodně zdravíčka.
4: Vám
1: děkujeme
4: taky.
1: Krásně.
4: Vám taky.
1: Naslyšenou. Tak přátelé, sečítáme hlasy. A budeme pokračovat s Helenou Růžičkovou. Jdeme do filmu, jak jsem anoncoval, Homolka a Tobolka.
7: A prosím vás,
8: my tady máme taková nepříjemná věc se nám stala. My jsme dvě rodiny, vůbec se neznáme. Samozřejmě vidíme se poprvé, máme jeden pokoj, teď v tom máme bydlet.
7: No, ne, právě... takhle, my jsme vůbec nevěděli, že bychom měli hlásit nějaký požadavky. My je neznáme, oni nás neznají, teď děti jsou tady.
9: Dovolíte, paní Burdová, prosím vás. No, tak vy jste jedna rodina dohromady, že?
10: No, to jsme. No.
7: Ano.
9: Máte dva pokoje.
10: No.
9: A jste jedna rodina.
7: No ano.
9: No. No a my jsme dvě cizí rodiny.
7: No a o co vám jde?
9: A máme jeden pokoj s plentou.
7: No,
8: dvě cizí ještě taky,
11: rodiny, jeden pokoj. Dejte pokoj.
7: No víte, paní, my jsme mysleli, že byste to nějak...
10: No já už tomu rozumím. Je to úplně jasný, ale oni jsou dvě rodiny a mají jeden pokoj, jo? A oni by chtěli to prohandlovat za ty naše dva pokoje, protože my jsme
7: jako jedna rodina.
12: Platili,
7: za takový peníze ještě nebudeme sami, nebo co?
11: Jo, to nejsou vaše děti?
7: Ale co, to jsou naše děti?
11: Tak to?
7: No, my právě máme taky takový děti, a nechci jsme u babičky.
8: Prosím vás, tak si to s náma vyměňte.
11: Jo, počkejte, ale paní, helejte, mě tady něco neštimuje. Tak, jste na svatební cestě, nebo máte děti? No, odpověste mi.
7: Jo, ale tady s Bouškem nemáme ještě žádný děti.
8: No to jsou naše děti z předešlých manželství, no holčička je moje jsou naše, no.
11: Jsou. No, předešlí děti.
8: No a teď jsme na svatební cestě, no.
12: Vás, a to vás ještě baví jezdit na svatební cestu? Pojďte se, když už víte. I teď tam já bych jel. Na jich.
9: Tak co, přátelé? Jak jste se dohodli?
8: Tak zatím jsme, pane vedoucí, u moře.
12: No, já nemyslím, člověče, u moře. Já myslím naše rybníky. Tam je krásně.
11: Písecky třeba, u Písku. Já jsem tam odsaď. Byli jste někdy u Písku?
8: Ne, já ne.
11: Ježiš, to je škoda. To máte moc solitovat. To vám je taková krása, když třeba jdete...
9: Ježišmarja, pojďte takhle, mluvit k věci.
11: ...okolo rybníku. To je taková krása, když se udělí ten opar na tím ráno.
8: Opar,
11: Ježiš, to je krása, když jste to znali. Teda.
12: Prosím tě, nebázni. Já jsem nemyslel Písecký.
11: Co ty si myslel?
12: Já jsem myslel Třeboňský rybník. Tam je nádherně. Znáte Třeboňský rybník?
8: Ne, taky neznám, my tam jezdíme.
12: To jste neviděl. No tam je přeci tak krásně.
11: Podívejte se. Bezdrev, že?
12: No, bezdrev. Pojďte se, to je tak obrovský rybník. A tam už vidíte vlastně zakulacení země. On každej myslí moře, rozumíš? A ještě nezná vlastně ani Čechy naše.
11: No, vy
12: jste taky jazak jako i trouba. Ale helejte. Víte, já jsem taky teprve první na horách, no.
11: A vy
12: si myslíte... No, ale teď byste s náma chtěli měnit kvartír, jo?
8: No jo, ale na svatební cestě z vás není nikdo.
11: Počkejte, na svatební cestě to. My když jsme měli svatební cestu, víte, tak jsme vůbec žádnou neměli.
7: To je pravda.
11: Protože tehda můj manžel měl přes časový hodiny, víte, pane?
10: A to mě starý Borůvka ještě tenkrát připravil o 3 hodiny.
11: Jak to o 4? Tak co?
10: Ne, o 3.
11: Teď už ale Ludo, prosím tě, přece si pamatuju, o 4 hodiny to bylo. Nevím, děti teď už nevím. Ale mám přece vím okolí, snad tyhle věci si pamatuju. Ale my se nehádáme, tady jde jenom o princip. Já se vůbec nehádám, protože já bych se hádala. Prosím vás, vysvětlete dětičky, že na svatební cestu a jim budete upírat 3 nebo 4 hodiny, no prostě. 4 hodiny, já vím, že... Oni
13: prosím vás, přestaňte mi blbnou hlavu 3 hodiny, 4 hodiny.
11: Co to tady na nás povídáte, pane? My od vás něco chceme, vy od nás chcete tam...
13: Ale no tak řeknu jasně,
11: Humoriáda.

0: Liberecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Humoriáda pokračuje právě teď výběrem našeho dnešního hosta. Marie Formáčková je tu s námi a vybírá svého oblíbence, si myslím.
3: Nabízí se můj super oblíbenec Josef Dvořák, protože to je opravdu herec, kterého miluju.
2: No a navíc vy spolu brázdíte.
3: 5 knížek jsme spolu napsali.
2: Naše krajiny.
3: Pořád mi jako drhne 6, kterou furt nejsem schopna dodělat, ale jinak spolu jezdíme s pořadem Šmátrání paměti, kde Pepa šmátrá ve své bohaté paměti. Já tam jsem jenom vlastně do počtu další divák a posluchač, ale on je prostě úžasný. Nikdy nic neopakuje, pořád se dovídám nový a nový věci. Prostě jednou Pavel Fiala, to byl jeho kolega herecký, napsal o něm hru Má hlava je včelín a jeho hlava je fakt včelín, protože to, co se vejde do jedné lidské hlavy, to je světový unikát.
2: Tak jo, tak si ten unikát dáme, i když v trošku jiném stavu v tuto chvíli. Pepa Dvořák.
4: Hlavně vpřed. Pojď, to je dobrý, pojď. Hej! Mě! Jedna kartářka předpověděla, že kdyby mě malý linkatý mráček neobestřel, že bych velké věci udělal. Co věče? Ale ne pro národ, ale pro lidstvo. Protože nejdůležitější ze všeho je vyplňovat štěrbiny. Ono to v podstatě znamená, já vím, ty to víš, ale udělat něco, co předtím nebylo. Hele, počkej. Hele, já ti řeknu, ono ženský mi marný vyprávě o pokroku. Počkejte, marný, jsem to vyprávěl Zdeně. Tam mě vzala za ruku a říkala, pojď pem do lesa vyplňovat. Ženský vyprávě o pokroku je marný. Ženský to je pokrok za 300. Představ si, já, mě jednou jeden restaurant, jeden výčepák, jo. Přičem mě vysvětloval, představ si to, jo. Že mu hosté, představ si to, jo. To. Při taneční zábavě. Hele, představ si to, jo. Kamarád, stácku, umazávaj čárky. Takový svinstvo. Ten člověk se s tím maluje. Rozumí? To je výtvarná, špatně finančně odnucená. Ten člověk se s tím maluje. A při nějakej ožral a smaže to. Aby začal znova. Hele, počkej, počkej. Se mnou tam byla jedna krasavice. Se mnou. Ta říkala, pánové, já mám takovou čárku, tu mi tak nikdo neumaže.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak, to je Josef Dvořák, pokud vám připomínal možná Vlastu Buriana, mysleli jste si, že je to Vlasta Burian. Hlasově bylo to trošku podobné. Jo, Ligvére, tahle s náma filmová scéna s tímhle výstupem z pořadu Šance Pepi Dvořáka.
3: Ale to je pravda.
2: Že jo?
3: To je pravda, já jsem si říkala, když byl takový ten seriál Bohema, tak tam měl hrát toho Buriana Pepa Dvořák, protože on je mu opravdu podobný hlasově.
2: Dobře, tak Pepa Dvořák bude pokračovat u našich posluchačů, anebo nastoupí Petr Nárožný. Vyberte si z těchto dvou komiků. Humor mezera A nebo B, SMS-kou na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Posluchači poradili, posloužili, odhlasovali, my děkujeme za účast samozřejmě. No tak si ho vyhlaš, Maruško.
2: No úplně mě nadchli posluchači, že chtějí pokračování scénky. Je to ze hry Taneční hodiny pro starší a pokročilé podle Bohumila Hrabala a hlavně ta poslední věta, tu si vychutnejte, to já úplně miluju.
1: Tak jdem na to. Pepa Dvořák.
3: Jsem potom na pokoji poučoval, že Mozart, že to je nadpřirozená věda. A ona mi říkala, nech to. Jako, že už bych si mohl něco dovolit. Jsem chtěl vyskočit z okna. Jenomže ono to bylo v 7. štoku. A dole ježci měli sled. I mě viděli, vyvokně hned, jabka dolů, bodli nahoru. A jsem se vrátil a poučoval si mi, že když Strauss, Wolfgang Amadeus Strauss, slyšel Mozartovu skladbu Jupiter, tak mu řekl, mě z toho zle. A Zena řekla, a mě zle z tebe. Co pak nevidíš to nádherný, urostlý ženský tělo? Já ho neviděl, tam ležela ona. Ona vypadá, když mládí polkla štafle. A oni se v ní letama rozevřeli. Člověče, já jsem tě utíct dveřma, ale tam byl bulldog. Pes, bulldog, bulldog. Samec od samice. Od samocený státa člověče tlamu. Tlamu. No to vy ještě vypadáte dobře, ne? Ne, to jsem přehnal, pardon. Ne, omlouvám se, omlouvám se. Nevypadáte dobře. Ne, fakt, opravdu. Nic si z toho nedělejte. Když někdo narazí třikrát na zeď, jak má vypadat? Ten se potom vrátil, zaspíval jsem jí árii. I když nejsem áriec. Buď jen mou violeto! A podlehl jsem. Lidi, víte, co je mě na mě zvláštního? Že já vždycky podlehnu. Člověče, já kolikrát ani nelehnu. A už podlehnu. Já mám vstávaje, lehaje, podlehaje, prachy nemaje. Se mi vám a lidi řeknu, život je krásný. Člověče, život je k zešílení krásný. Teda ne, že by byl. Ale já to tak vidím.
1: To nejdůležitější v závěru humoriády, řekl ano. Pepa Dvořák v podstatě v tomto výstupu. Marie Formáčková s námi byla. Děkujeme, krásné léto.
2: Já taky, krásné léto a život je k zešílení krásný.
1: Budeme se toho držet. Loučí se i Pavel Kučera, krásný víkend.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: V Horním Maršově v Krkonoších začaly práce na obnově vyhořelého zámku. Ve Stračově na Královéhradecku budou mít nový sběrný dvůr. Hradečtí fotbalisté porazili ostravský Baník a dnešek přinese polojasno, přehánky i bouřky a teploty přes 30 stupňů. U ranních zpráv vás vítá Alena Brantová. V areálu vyhořelého zámku v Horním Maršově na Trutnovsku začaly stavební práce, které mají památku zabezpečit a připravit na přestavbu. Jedná se o první etapu obnovy zámku, který je od požáru v roce 2018 v havarijním stavu. Rekonstrukce může začít až po celkovém statickém zabezpečení objektu a jeho zastřešení, které zabrání dalšímu chátrání. V první etapě, která by měla být hotová do konce letošního roku, stavbaři odstraní biologicky napadené a staticky narušené části. Obec Stračov na Královéhradecku vybuduje nový sběrný dvůr. Vybrala si pro něj místo na návsi, které bylo v minulých letech místem setkávání stračovských obyvatel, říká nezávislý starosta Luděk Homoláč.
2: Tam, kde jsme v minulosti měli náves s parkem, kde se scházeli lidé na nějaký kulturní akce, tak tam budou přeměněny na místo, kde bude část vyhrazená i pro sběrný dvůr. To je v centru a nechá se krásně monitorovat, kdo tam jezdí a nejezdí, protože všichni nám vozí odpad, který nevyprodukují občané Stračova.
0: Skoro polovina firem v soukromém sektoru se chystá ještě letos zvýšit mzdy. To je asi o 5% víc než loni. Ukazuje to průzkum poradenské společnosti RSM z letošního června mezi českými firmami napříč odvětvími. Trendem posledních dvou let je místo plošného zvyšování mezd individuální odměňování. Potvrzuje to i viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Bohdan Vojnar.
3: Začíná se objevovat i takový trend, že se snaží víc a víc odměňovat i prémiově takové profese, které souvisí třeba s AI, s kyberbezpečností a v neposlední řadě je to vždycky i lokální situace na trhu.
0: Průměrná hrubá mzda v Česku letos v prvním čtvrtletí byla podle Českého statistického úřadu 50 282 koruny. Sport. Fotbalisti Slávie jsou i po třetím kole v čele prvoligové tabulky. Pardubice totiž porazili 2-1. Obhájci titulu jsou zatím bez ztráty bodů, stejně jako Jablonec, který zvítězil nad Slováckem 1-0. Sigma Olomouc vyhrála na trávníku Artisu Brno 2-1 a Hradec Králové stejným výsledkem zvládl domácí duel s Baníkem Ostrava. Počasí. Ráno bude oblačno až polojasno a během dopoledne se přechodně vyjasní. Další oblačnost se začne nasouvat později odpoledne, ojediněle s přeháňkami nebo i bouřkou. Na horách budou srážky a bouřky četnější a večer budou ustávat. Teploty vyšplhají na 32 až 35 stupňů, na horách na 24 až 28. Slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr bude zesilovat a měnit se na mírný jihozápadní až západní. V bouřce a na studené frontě může mít nárazy až kolem 65 km v hodině.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na silnici 305 mezi Týništěm nad Orlicí a Albrechticemi nad Orlicí pokračuje uzavírka. Důvodem jsou stavební práce, které mají skončit až v listopadu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: A po zprávách s Alenou Brantovou vám taky Jakub Šmit začíná přát dobré ráno. Dnes je pondělí 10. srpna, svátek má Vavřinec. Na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové začíná pravidelný ranní informační servis, takže vás ještě jednou pěkně zdravíme. Do nového dne vítáme. Pondělí 10. srpna, jak jsem říkal, 5 hodin 4 minuty. No a co pro vás máme? Za chviličku reportáž o tom, že se zrušením 9. tříd základních škol nesouhlasí 62% lidí v Česku, což vyplynulo z exkluzivního průzkumu pro Český rozhlas. takže už za chviličku uslyšíte právě k tomu podrobnosti. No a co se týče muziky, tak se můžete těšit třeba na Hanu Zagorovou, Václava Neckáře a jako první nám teď v dobrém ránu zaspívá Xindo X. Tak ještě jednou dobré ráno, Jakub Šmit vás pěkně zdraví.

0: Zagorová v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové, 6:04. 3 z 5 lidí v Česku odmítají zkrácení povinné školní docházky z 9 na 8 let, což ukázal exkluzivní průzkum společnosti Median pro Český rozhlas. Začátkem srpna v něm odpovídalo přes 1000 dospělých lidí, no a většina z nich si tedy spíš přeje změnu obsahu výuky než délky školní docházky. Debatu o zrušení 9. tříd, připomínám, odstartovala v polovině července koaliční a vládní přestřelka.
1: Bychom dostali i na trh práce mnohem více našich občanů, což by pomohlo i naší ekonomice.
2: S tímto argumentem debatu v červenci otevřel předseda poslanecké sněmovny a šéf SPD Tomio Okamura. Jeho návrh nejdřív podpořil premiér Andrej Babiš z ANO.
3: Skutečně by stačilo jenom 8 tříd. Máme k tomu nějakou analýzu, budeme to řešit. Já myslím, že studenti studují strašně dlouho.
2: Proti tomu se ostře vymezil ministr školství Robert Plaga za ANO.
4: Ten návrh je nekoncepční a ta čísla, která jsou prezentována veřejnosti a vypadají líbivě, jsou nepravdivá. Tečka.
2: Podle Plagy nakonec změna po diskuzi s premiérem není na pořadu dne. Česko naposledy zavedlo 9letou základní školu od září 1996. S návrhy na možné rušení 9. tříd podle průzkumu nesouhlasí dohromady 62% lidí, popisuje analytik Medianu Vojtěch Dufek.
5: Proti zkrácení školní docházky na 8 let se nejvíce vymezují právě mladí lidé. Naopak lidé ve středním věku jsou nejméně proti.
2: Nejvíce souhlasí se zrušením 9. třídy voliči motoristů a SPD. U obou skupin je to lehce nad 40%. Podle průzkumu 3 z 5 dotázaných míní, že na takovou změnu není české školství připravené, přibližně stejně, že by zkrácení mohlo znevýhodnit některé děti. Přes polovinu respondentů taky nesouhlasí s premiérovým výrokem, že děti a mladí lidé tráví ve vzdělávacím systému příliš mnoho let. Nejvíc dotázaných se shodlo na tom, že by spíš byla vhodná obsahová změna.
5: 81% lidí souhlasí s tím, že české školství potřebuje spíše změnu obsahu výuky než délky školní docházky.
2: Debatu nad změnou školského systému, nejen nad samotným rušením posledního ročníku základní školy, připustil i ministr školství Robert Plaga za ANO.
4: Jestli má být 8. a 9. třída, to se klidně bavme, ale bavme se v komplexu. To znamená, jak má vypadat všeobecná složka středoškolského vzdělání, jak dlouhé a jak flexibilní má být vysokoškolské vzdělání.
2: V případě vážných úvah o změně by byla nutná široká odborná i celospolečenská diskuze i podle Asociace ředitelů základních škol. Jakub Vik, Český rozhlas.
6: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Pondělí 10. srpna, dnešek je 22. dnem v tomto roce. Svátek má Vavřinec, jak už jsme říkali. No a narozeniny oslaví spisovatel Vladimír Páral, bude mu 94 let. Stejně tak je má taky španělský herec Antonio Banderas, kterému bude 66. No a dnes je tedy, když má svátek Vavřinec, taky svátek svatého Vavřince, patrona kuchařů, cukrářů, knihovníků a archivářů.
1: Počasí.
0: Mimochodem, říká se, jak Vavřinec navaří, tak se podzim podaří. Pojďme se podívat, co nás tedy čeká dnes. Ráno bude oblačné až polojasné, během dopoledne se přechodně vyjasní. Pak přijde další oblačnost, ta se začne nasouvat později odpoledne ojediněle s přeháňkami nebo i bouřkou. Na horách budou srážky a bouřky četnější. No a večer pak budou postupně ustávat. Teploty vyšplhají vysoko na 32 až 35 stupňů Celsia a na horách naměříme 24 až 28 stupňů.
1: Na cestách s Petrem Voldánem.
2: Z Litomyšle v letní repríze nejenom napříč Pyrenejemi budeme putovat na rozhlasových vlnách s Martinou Merisy Sedlákovou. Cestování je pro ní jako dýchání. Má za sebou pěší pochody na Islandu, v Andoře, na Novém Zélandu, v Irsku i třeba Maroku. S Michaelou Hrdou jako jediné dvě ženy na světě prošly 1330 kilometrů Tadžikistánem přes Pamír. Tak si nalaďte v pondělí po 18. hodině.

0: Dnes nás taky čeká spoustu užitečných rad na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové dopoledne v radioporadně. To bude dnes třeba o letním líčení od dospívajících po rozralou pleť. Jakých chyb se vyvarovat? S Evou Mihulovou to všechno proberete, milé dámy, po 11. hodině v radioporadně. Tak ale teď další díl našeho spotřebitelského pravidelného ranního servisu. A vy se ptáte dnes Josefa Černého, tentokrát na prodlouženou záruku konkrétně.
1: Dnešní dotaz

0: lhůtu pro vyřízení reklamace. Tyto podmínky by však měly být uvedeny v uzavřené smlouvě. Pokud tam nejsou, platí podmínky stejné jako ve dvouleté záruce. Takže před dalším kontaktem s firmou doporučuji smlouvu řádně pročíst.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rady a informace pro váš úspěšný den.

0: Je 17:30.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Na Sněžku dnes vyráží poutníci na tradiční svatovavřineckou pouť. Ráno se sejdou u kapličky v Peci pod Sněžkou, kde je přivítá Krakonoš, a v 9 hodin společně zamíří na vrchol. V poledne pak u kaple svatého Vavřince na Sněžce začne mše pod širým nebem, kterou povedou čeští a polští biskupové. Nové Město nad Metují otevřelo letní areál Metuje. První den ho navštívilo na 2,5 tisíce lidí. Součástí areálu je i biotopové koupaliště, které nabízí koupání bez chloru a chemie, protože voda se čistí přirozenou cestou pomocí rostlin, mikroorganismů a biologických filtrů. Úřady práce začnou tento týden vyplácet takzvanou superdávku. Ta nově nahrazuje 4 dosavadní sociální podpory, včetně příspěvku na bydlení nebo dětských přídavků. Dostat jí má asi 300 tisíc domácností. Prvním z nich přijdou peníze nejpozději ve středu. Soud se dnes po 2 měsících vrací k projednávání korupční kauzy Dozimetr. Podle obžaloby organizovaná zločinecká skupina ovlivňovala mezi lety 2018 a 2022 zakázky na pražském magistrátu a v dopravním podniku. Celkem jsou obžalované 2 firmy a 6 lidí. Michal Rada se stal v americkém Eugene juniorským mistrem světa v běhu na 400 metrů překážek. Český atlet to navíc zvládl v novém evropském juniorském rekordu, který posunul na 48,59 sekundy. Ráno bude oblačno až polojasno, během dopoledne se přechodně vyjasní. Další oblačnost se začne nasouvat později odpoledne, ojediněle s přeháňkami nebo i bouřkou. Na horách budou srážky a bouřky četnější a večer budou ustávat. Teploty vyšplhají na 32 až 35 stupňů, na horách na 24 až 28.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Kvůli stavebním pracím je v Náchodě uzavřená silnice 303 v Broumovské ulici, a to vždy mezi 6. a 18. hodinou. Uzavírka potrvá do zítřka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: právě Denní tisk.
1: Tak téměř 10 minut po půl šesté otvíráme dnes poprvé noviny s datem 10. srpna a dívám se nejprve do regionálních deníků, kde píšou, že Bystřice v Miletině vysychá. Dobrovolníci teď zachraňují ryby, raky i mihule. Na Jičínsku se znovu naplno projevují následky dlouhotrvajícího sucha. Říčka Bystřice protékající Miletinem během několika dnů výrazně ztratila vodu a na některých místech zůstaly už jenom izolované tůně. Aby vodní živočichové nepřišli o poslední šanci na přežití, tak vyrážejí každé ráno starosta Miroslav Nosek, dobrovolní hasiči, zaměstnanci města i další dobrovolníci zachraňovat raky, ryby a vzácné mihule říční. Podle města putují raci do lesní části vodního toku Bystrý, kde je ještě dost kamenů, tůní i úkrytů a kde voda zatím tedy ještě nevyschla. Dokud nevyschnou tůně, budeme každý den živočichy takto přemísťovat, z ní z miletinského města nebo z miletinské radnice. Podrobnosti na stránkách dnešních regionálních deníků. Já už se dívám do hradecké přílohy Mladé fronty Dnes, kde vás zvou na pozorování částečného zatmění slunce z hvězdáři. Částečné zatmění slunce, které nás čeká tento týden 12. srpna, můžete pozorovat s odborným výkladem. Astronomové z hvězdárny v Úpici na Trutnovsku plánují pozorování na třech místech. Program na Úpické hvězdárně začne ve středu v 19 hodin. Možné bude podle počasí také pozorování noční oblohy a meteorického roje Perseidy. Dalším místem k pozorování částečného zatmění slunce pak bude Josefov v Jaroměři, kde bude taky speciální program. No a třetím místem pak bude i dělostřelecká tvrz Dobrošov, kde také hvězdáři z Úpické hvězdárny něco chystají. Takže podrobnosti v Mladé frontě Dnes v příloze Kraj Hradecký, no a můžete taky spolu s astronomy pozorovat částečné zatmění slunce, které nás čeká tento týden ve středu v podvečer. No a ještě se podívám na stránky dnešního Práva. Tady je článek o tom, že hypotéky jsou teď nejdražší za dva roky, lidé připlatí tisíce korun. Sen o vlastním bydlení se mnoha Čechům opět vzdaluje. Za novou hypotéku letos připlatí výrazně víc než loni. U úvěru za 3,5 milionu korun se splatností 25 let se měsíční splátka od března zvýšila o více než 1000 korun a vychází tak na 21 327 korun, jak ukazují nejnovější data. Hypotéční sazby navíc dál rostou, zvýšily se už pátý měsíc v řadě. A podrobnosti k tomu ve velkém článku, je to hlavní téma dnešního pondělního vydání Práva, takže tam si můžete zbytek o hypotékách prostudovat a pročíst už sami. A my se za hodinu samozřejmě jako vždycky do novin znovu podíváme a přineseme opět i další témata.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, je 6:15 a k tomu 1 minuta. Taky vám řeknu, že dnes po 9:30 s námi můžete v dobrém ránu na divokou vodu zamířit a představíme vám jednu z nejvýraznějších tváří nové generace českého vodního slalomu, Olgu Samkovou, která nebojácně prohání světovou elitu v kajak krosu, v peřejích jako i já jako doma, a moc dobře ví, že voda, divoká voda, vůbec nic neodpouští. No a protože se díky svým výkonům letos v dubnu stala taky královnou našeho krajského sportu za rok 2025, abych to vysvětlil, je tedy sportovcem roku 2025 Královéhradeckého kraje, tak jsem moc rád, že i k tomu budeme moci dnes v dobrém ránu po 8:30 Olze Samkové blahopřát. Určitě si taky poslechněte. Počasí. Dnešní ráno je oblačné až polojasné, během dopoledne se přechodně vyjasní a další oblačnost se pak začne postupně nasouvat později odpoledne, ojediněle s přeháňkami nebo i bouřkou bychom měli počítat. Na horách budou srážky četnější a bouřky také, no a večer budou ustávat. Teploty dnes budou mířit vysoko, budou šplhat na 32 až 35 stupňů Celsia a na horách naměříme 24 až 28 stupňů Celsia. Bude horko.
1: Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovirok.cz.

0: Dalibor Janda teď na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové, ještě Pavel Bobek nás čeká, pak jedna anglická, než bude 6 a další zprávy s Alenou Brantovou. Pěkně vás zdravíme, dnes je pondělí 10. srpna, 5.50, za 10 minut už bude 6 hodin a dnes je to přesně 40 let, kdy se na automobilovém okruhu Hungaroring jela první velká cena Maďarska, první závod vozů Formule 1 v zemi východního bloku. No a Formule, to je i dnešní téma pro nejmenší, tedy pro děti a reportérku Petru Beránkovou, která se jich zeptala.
1: Znáte Formuli 1?
2: Jedem na motorce a závodíme spolu a oni dělají smety a padají. Že třeba tam sedějí dvě kluce, který jeden řídí a druhý má diář a píše, a co má dělat, co, jak rychle a jak má zpomalit.
3: To je taková formule. Když zavodí auto, tak na ní proti ní jede formule, tak třeba 3, 2, 1... Start! Oni to odstartují a takhle jedou, kdo doletí do cíle, je první a vyhrává.
4: Je to závod a jezdí i auta. Můžou jezdit na jedničku i na stovku.
1: Kde se třeba jezdí Formule 1?
3: Třeba v Praze, v Brně nebo tady, třeba s koněma.
4: Třeba v Praze nebo ve vesnici nějaký nebo v zimě.
1: Kdo zná jezdce Formule 1?
4: Italista, Schumacher, Alonso.
5: A takhle to vidíme my.

0: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 6 hodin.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Hejtmanství stále přijímá připomínky k chystaným změnám vlakových jízdních řádů. Triatlonový závod Ironman v Hradci Králové uzavře koncem týdne řadu ulic a omezí i linky MHD. Hradečtí fotbalisté porazili ostravský Baník a v tabulce se posunuli na 5. místo. Čekáme polojasno, přeháňky i bouřky a teploty přes 30 stupňů. Dobré jitro vám přeje Alena Brantová. Obce a města mohou až do konce prázdnin zasílat své připomínky k chystaným změnám v jízdních řádech, které by měly na železničních tratích v regionu začít platit od zimy. Podle mluvčího hejtmanství Dana Lechmana jde zatím hlavně o drobné změny v časech odjezdů vlaků nebo o zastavování jednotlivých spojů na některých zastávkách.
3: Krajský odbor dopravy obdržel zhruba 20 připomínek, které ve spolupráci se správou železnic aktuálně vypořádává. Obce a města mohou samozřejmě ještě v průběhu letních prázdnin své připomínky k úpravě jízdních řádů zasílat.
1: V Hradci Králové vrcholí přípravy na závod Ironman. Uskuteční se od 14. do 16. srpna s hlavním závodem v neděli. V různých částech města zkomplikuje dopravu. Budou platit dočasná dopravní omezení, uzavírky pro auta, pěší i cyklisty. Omezení se dotknou také 14 linek městské hromadné dopravy. Podle pořadatelů do Hradce dorazí téměř 3,5 tisíce závodníků z 45 zemí světa. Změří síly v plavání, jízdě na kole a běhu. Volební uskupení, která se přihlásila do letošních komunálních voleb, mají dnes poslední šanci doplnit nominace adeptů na obecní zastupitele. Mohou také ještě měnit jejich pořadí na kandidátních listinách. Na případné opravy kandidátních listin, které zákon připouští, budou mít ještě týden do 17. srpna. Komunální volby se letos uskuteční 9. a 10. října společně s úvodním kolem volební obměny třetiny senátorů.
2: Sport.
1: Fotbalisté Hradce Králové vyhráli ve třetím ligovém kole nad Baníkem Ostrava 2-1 a v tabulce poskočili na průběžné 5. místo. 3 body zařídil východočechům Tom Slončík, který z dorážky vsítil obě domácí branky. Na glosu trenéra Horejše, že ke gólům přišel jako slepý gouslím, reagoval Slončík takto.
4: Absolutně nechápu tady ten názor. Samozřejmě na oko to byly třeba snadné góly. Říkám, že za tady ty góly jsem velice rád, protože jsem byl na tom správném místě, tam, kde jsem měl být. Myslím, že i trenér je rád za ty góly, když se mu teda moc nelíbil.
2: Počasí.
1: Ráno bude oblačno až polojasno, během dopoledne se přechodně vyjasní. Další mraky se začnou nasouvat později odpoledne, ojediněle s přeháňkami nebo i bouřkou. Na horách budou srážky a bouřky četnější a večer mají ustávat. Teploty vyšplhají na 32 až 35 stupňů, na horách na 24 až 28. Slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr bude zesilovat a měnit se na mírný jihozápadní až západní. V bouřce a na studené frontě může mít nárazy až kolem 65 km v hodině.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na D11 se pozor mezi 96. a 98. kilometrem ve směru na Polsko. Kvůli budování odpočívky u Předměřic je tam doprava svedená do zúžených pruhů. Omezení potrvá do 13. září.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Vy jste ve zprávách slyšeli velmi vtipného fotbalistu Hradce Toma Slomčínka, který se postaral o výhru Hradce Králové nad Baníkem Ostrava 2-1. My se k tomu ještě vrátíme v dnešním ranním sportu. To bude chvilku před 7 hodinou, no ale taky budeme za chviličku mluvit o tom, že pro většinu dětí znamenají letní prázdniny samozřejmě zábavu, výlety, koupání, hlavně spoustu tedy legrace, ale některé z nich tráví a musí trávit léto v nemocnici, i tam se můžou dočkat smíchu a trošičku té prázdninové atmosféry, jak za chviličku uslyšíte v reportáži, je to díky zdravotním klaunům. A víc tedy za pár minut v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové, takže i o tom si poslechněte. Přejeme hezké vstávání, jenom připomínám těm, kteří vstali před chviličkou, že dnes je pondělí 10. srpna a že svůj svátek má Vavřinec. Tak všechno nejlepší.
2: Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: Non credo. Eros Ramazzotti, doufám, potěšil teď po ránu některé z vás. Tady je Český rozhlas Hradec Králové, 6 hodin 13 minut, takže za 2 minuty už bude 6:45. Jsme ve druhé polovině letních prázdnin. Dnes je pondělí 10. srpna. No a pro některé děti ale to letošní léto znamená místo výletu a koupání bohužel pobyt v nemocnici. Zpříjemnit jim ho pomáhají v nemocnicích zdravotní klauni, profesionálové, kteří už 25 let přinášejí právě do nemocnic smích a trošičku odlehčení. V nemocnici v Jablonci nad ní jsou, s nimi natáčel náš reportér Jan Rozum.
1: Já si zaklepnu a pak vstoupíme. Dobrý den, malá vizita, můžeme na chvilku?
2: Strašné horko.
1: Jsi Matyáš, Matyáši? Výborně, teď to snad pojďte ten pokoj.
3: Zdravotní klauni navštěvují Jabloneckou nemocnici pravidelně jednou týdně v průběhu celého roku, včetně letních prázdnin. To bývá počet dětských pacientů o něco vyšší, popisuje mluvčí nemocnice Nikola Rubešová.
4: Opravdu vnímáme, že v letních měsících se ty kapacity tady na našem pediatrickém oddělení navyšují. A to z důvodu toho, že spousta lidí sem jezdí třeba na prázdniny a může se cokoliv stát.
3: V Libereckém kraji vystupují klauni kromě Jablonecké nemocnice taky v krajské nemocnici v Liberci, České Lípě a Libereckém Jedličkově ústavu. Jejich přítomnost hodnotí pozitivně i zdravotnický personál, pokračuje nemocniční učitelka Iva Perglerová.
5: Je to strašně fajn, protože vlastně každou středu, když přijedou, tak sem prostě přinesou radost, veselost, děti to očekávají, některý s napětím, některý se trošku bojí, ale většinou se pak hrozně smějí. Je to prostě pro ně hrozně povzbuzující, protože v těch situacích, jakých tady jsou, tak je to prostě vzpruha.
3: Můžete se představit posluchačům?
1: Moje jméno je Krupička, Vlastík.
6: Vlastík Krupička, nejlepší pan doktor z okolí,
1: že?
6: A tak se
1: uklidíme.
6: Já se jmenuji Heda Hrudková, budoucí vrchní.
1: Říkala už první den, co nastoupila.
6: To je pravda.
3: Říkají klauni. Jejich představitelé a celá organizace může fungovat díky dárcům.
7: Primární zdroj příjmu je od individuálních dárců, takže jsou to jednotlivci, kteří nás vlastně dlouhá léta podporují, mnozí z nich i od vlastně začátku vzniku zdravotního klauna celých 25 let. Jsou to nějaké firmy, jsem tam nějaké granty.
3: Vysvětluje specialistka sociálních sítí zdravotního klauna Pavlína Mašková. Více informací o klaunech a možnostech, jak pomoct, najdou zájemci na webových stránkách zdravotniklaun.cz. Z Jablonce nad Nisou Jan Rozum, Český rozhlas.
8: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: písničce Valdemara Matuška připomenu, že dnes je pondělí 10. srpna, že dnešek je 222. dnem, že má svátek Vavřinec a říká se, jak Vavřinec navaří, tak se podzim podaří.
1: Počasí.
0: Dneska nás čeká opět velmi teplý horký letní den, bude oblačno až polojasno, během odpoledne bude přechodně jasno, k večeru pak se začnou objevovat ojedinělé přehánky nebo i bouřky a teploty 31 až 34 stupně Celsia, na horách 23 až 26, čeká nás tedy dnes během dne opět velmi silná zátěž teplem. Noc pak bude oblačná až polojasná, zpočátku ojedinělé s přehánkami, ale víceméně v noci už srážky jenom výjimečně, teploty 19 až 16 stupňů během noci, no a zítřek, to znamená úterý, bude slunečné, jasno až polojasno zítra čekáme a teploty přeci jenom snesitelnější, zítra 24 až 27 stupňů.
1: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěřík a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAP rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.

0: Všechny online analyzátory nemůžou nahradit ten jazyk, který je hrozně důležitý. A ty degustátoři, aspoň u nás je to tak, že ochutnávají okolo 10-15 piv, ale je to, jak říkám, ochutnávka. On musí ochutnat, i když na druhé straně ta degustace je trochu jiná než u vinařů.
1: A víc tedy dnes odpoledne s Oskarem Hesem a emeritním sládkem Václavem Berkou, který bude hostem našeho vysílání právě po té 13. hodině. Tak si poslechněte.
2: Jdu si lesem a náhle tu potkám slečnu sen. Slečnu sen.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Z vraždy muže polské národnosti se stává velký mezinárodní případ. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Takového strážce zákona by potřebovalo každé město. Louis de Funès ve slavné komedii Četník ze Saint-Tropez. A ČT Art uvede legendární komedii Divadla na Vinohradech s Vlastimilem Brodským v titulní dvojroli. Brouk v hlavě. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Je 6:30.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: V areálu vyhořelého zámku v Horním Maršově na Trutnovsku začaly stavební práce, které mají památku zabezpečit a připravit na přestavbu. Jedná se o první etapu obnovy zámku, který je od požáru v roce 2018 v havarijním stavu. Kvůli opravám povrchu vozovky před prodejnou Sázava uzavírá dopravní podnik v Hradci Králové dočasně některá nástupiště na hlavním nádraží. Mimo provoz jsou nástupiště C a D. Autobusy a trolejbusy budou místo nich zastavovat na nástupištích E a F. V Česku se dál zhoršuje půdní sucho. Už teď je podle webu Intersucho výjimečné až extrémní sucho na 40% území. V dalších dnech se kvůli horku může rozšířit až na většinu republiky. S možným zrušením devátých tříd nesouhlasí víc než 60% lidí v Česku. Ukazuje to bleskový průzkum agentury Median pro Český rozhlas, do kterého se na začátku srpna zapojilo přes 1000 respondentů. O zrušení devítek mluvil v červenci předseda SPD Tomio Okamura a původně ho podpořil i premiér Andrej Babiš z ANO. V Paříži začínají na mistrovství Evropy soutěže v bazénovém plavání. Hned v prvním soutěžním dnu budou o postup do úterního finále závodu na 100 metrů volný způsob bojovat největší hvězda naší výpravy Barbora Sémanová a její jmenovkyně Janíčková. Šampionát potrvá do neděle. Čekáme oblačno až polojasno, během dopoledne přechodně jasno. K večeru se začnou objevovat ojedinělé přehánky nebo i bouřky. Teploty vyšplhají na 31 až 34 stupňů, na horách na 23 až 26.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na silnici číslo 14 v Rudníku na Trutnovsku se jezdí kyvadlově jedním pruhem. Důvodem je výstavba opěrné zdi, která potrvá do půlky září.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: právě Denní tisk.
1: Co se dnes dočteme v novinách? Můžeme se podívat společně teď 10 minut po 6:30 v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Plovárenská sláva je zpět v Novém Městě nad Metují, mají radost z nové plovárny, průhlednost vody se časem zlepší. Voda v zeleném tónu, hustá tráva, nové bistro, stovky návštěvníků si v Novém Městě nad Metují, jak už jste slyšeli také v našich zprávách, užívali včera první koupání na čerstvě dokončené biotopové plovárně. Slávu zažíval areál v ohybu řeky Metuje. Od 60. let pak později spustl, vzkřísit ho pomohli místní aktivisté. Město investovalo 125 milionů korun. Stavbě předcházelo 20 let úvah, hádek a příprav, dokonce se kvůli tomu rozpadla i jedna z předešlých koalic. Vedení města včera v areálu obsypaném dětmi i dospělými neskrývalo dojetí. Jinak koupaliště, čištěné rostlinami, je zatím ve zkušebním provozu, bazén a technologie už fungují, i když s některými problémy. Pokud by se čištění vypnulo, voda se zakalí, ale když se technologie zase spustí, je opět čistá. Všechno se ještě ladí a zkušební provoz by měl zajistit, že ta příští sezona bude už od začátku 100%. Je tady k tomu velký článek v Mladé frontě dnes v příloze Kraje Hradecký, tak si můžete prolistovat, pročíst, podívat se na fotky. Tak a Mladá fronta dnes vás zve ještě taky na povídání o skalách do Teplic nad Metují. Historička a archivářka Miroslava Moravcová bude zítra od 17:30 na koupališti v Teplicích nad Metují vyprávět o skalním městě, dávných událostech i přírodě. Takže kdo by měl zájem, může samozřejmě zajít, jak jsem říkal, zítra od 17:30 na koupališti v Teplicích nad Metují. Tak a ještě jedno téma vybírám z dnešního Práva. Na Sněžce totiž padly pokuty. Romantický pohled na východ slunce z nejvyššího vrcholu Krkonoš se více než 20 lidí včera prodražil. Společná kontrolní akce strážců českého a polského Krkonošského národního parku na Sněžce totiž odhalila řadu přestupků. Nejčastěji lidé porušovali zákaz vstupu na chráněné území. Ve dvou případech byla pokuta udělena, když na polské straně strážci narazili na dva stany, taky zapalování ohňů bylo problémem. No a jinak na Sněžce bylo včera po 5:00 ráno opravdu velmi plno. Asi 500 lidí tam dorazilo. Byli to Poláci i Češi, kterých bylo tentokrát odhadem trošičku víc. Slunce ráno vycházelo krátce po 6:30. Aby ho zájemci stihli, tak se museli vydat na cestu k vrcholku kolem 2:00 v noci. No a podrobnosti v dnešních novinách, nejenom v Právu, kde jsem četl já, ale taky v Mladé frontě dnes v příloze Kraj Hradecký je k tomu velký podrobný článek. Takže i tam se můžete začít. Přejeme dobré ráno a za 3 minuty už bude 6:45.

0: Robin Gibb. Teď na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. Těšit se můžete taky na písničku Miráž Birky za chviličku. 6.45, 6:45. No a první fotbalová liga měla v neděli na programu 4 zápasy s těmito výsledky. Jablonec vyhrál nad Slováckem 1-0, Artis Brno podlehl Olomouci 1-2, Slávia porazila Pardubice 2-1 a stejným poměrem si poradil také Hradec Králové s Baníkem Ostrava. A my se právě za utkáním tady v Hradci Králové za chviličku vypravíme v dnešní ranní sportovní reportáži.
1: Počasí.
0: Dnes nás čeká horké počasí, tropické, bude oblačno až polojasno, během dopoledne bude přechodně jasno, k večeru se začnou objevovat ojedinělé přehánky nebo i bouřky a teploty 31 až 34 stupně Celsia, na horách 23 až 26, dá se tedy během dne očekávat zase silná zátěž teplem. Noc pak bude se srážkami už jenom výjimečně, bude oblačno až polojasno a přehánky jenom ojedinělé z počátku té noci, teploty klesnou na 19 až 16 stupňů a úterý už bude teplotně mnohem příjemnější, zítra bude jasno až polojasno a zítřejší teploty 24 až 27 stupňů Celsia.
1: Na cestách s Petrem Voldánem.
2: Z Litomyšle v letní repríze nejenom napříč Pyrenejemi budeme putovat na rozhlasových vlnách s Martinou Merisy Sedlákovou. Cestování je pro ní jako dýchání. Má za sebou pěší pochody na Islandu, v Andoře, na Novém Zélandu, v Irsku i třeba Maroku. S Michaelou Hrdou jako jediné dvě ženy na světě prošly 1330 kilometrů Tadžikistánem přes Pamír. Tak si nalaďte v pondělí po 18. hodině.

0: Sport.
1: Tak fotbalisté Hradce Králové si spravili chuť a po domácí porážce v Evropské lize s Bešiktašem Istanbul získali 3 body v domácí lize. Ostravský Baník porazili těsně 2-1, když měli výhodu jednoho hráče navíc. V závěru prvního poločasu byl totiž vyloučen Jevhenij Skiba, který za stažení unikajícího Van Birena do brejku dostal červenou kartu.
2: Hostující obránce nejprve obdržel kartu žlutou. Po konzultaci s kolegou u videa ale hlavní rozhodčí verdikt zpřísnil. Trenér Baníku Roman Skuhravý s vyhodnocením situace úplně nesouhlasil, i když ví, jak je práce arbitra náročná.
3: Já bych tam nevlez jako rozhodčí nikdy na hřiště ani malí děti pískat, protože to je nevděčný, já tomu rozumím. Ale ať nás rozhodčí řeže celý zápas. Ale nejhorší prostě pro jakýkoliv hráče je, když vlastně nevíte, co si můžete dovolit. Jednou to tak je a jednou ne. A to je takový bordel jak pro naše, tak pro domácí.
2: Coach Hradce Králové David Horejš ale jeden z klíčových momentů utkání viděl naprosto jednoznačně.
4: Za mě, jestli hráč postupuje sám na bránu a je zmařená prostě ta příležitost a ten hráč je poslední, tak za mě to je jasně červená karta, vždycky byla a je, takže karta udělená správně.
2: Pokud mluvil trenér Baníku Skuhravý o náročnosti práce hlavního rozhodčího, tak právě v duelu mezi Hradcem a Ostravou to platilo dvojnásob. Pro 24letého arbitra Matěje Kubečku se totiž jednalo o ligový debut. Hostující kouč nicméně viděl důvod porážky svého týmu někde jinde.
3: V té finální fázi, ale možná i předfinální, jsme jako v jednoduchých situacích nepřesný. To nás strašně bolí a myslím si, že to byl i největší problém. V deseti to je vždycky jakoby těžký, ale byli jsme aktivní. Z mého pohledu nejhodnotnější výkon, co se týká toho, kam chceme hrát. Bohužel to nestačilo na body, ale to tak někdy prostě ve fotbale je.
2: Body sebral hostujícímu celku Tom Slončík, autor obou domácích branek. Trefil se podobným způsobem uvnitř pokutového území. Jak s trochou nadsázky ohodnotil trenér Horejš, přišel k tomu jak slepý k houslím. Hradecký kanonýr s ním ale úplně nesouhlasil a na tiskové konferenci všechny pobavil.
5: Absolutně nechápu tady ten názor. Samozřejmě na oko to byly třeba snadné góly. Říkám, že za ty góly jsem velice rád, protože jsem byl na tom správném místě, tam, kde jsem měl být. Myslím, že i trenér je rád za ty góly.
2: Rád za ně byl rozhodně celý domácí tým, protože znamenali posun Hradce Králové na průběžné 5. místo prvoligové tabulky, 2 body za vedoucí Slávii. Ostravský Baník je s jednou výhrou v úvodních 3 kolech 11. Tomáš Borovec, Český rozhlas.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Pastvina zmizelých.
2: Tak si to shrneme. Zmizelo tady celkem 6 lidí. Začalo to před 2 roky.
1: Kam se poděli?
3: Přítel Meduna má svou teorii o ufonech.
1: Kapitán Exner pátrá v další detektivce z pera Václava Erbena.
3: Je to pěkně zamotaný.
1: Pastvina zmizelých. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
4: Je 7 hodin.
5: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
4: Na většině území republiky je velké půdní sucho. Na Sněžce bude tradiční svatovavřinecká pouť. Divadelní festival Jirásku v Hronov přilákal i letos tisíce návštěvníků. A dnešek bude polojasný s přeháňkami i bouřkami a teplotami přes 30 stupňů. Dobré ráno vám přeje Alena Brantová. Půdní sucho se v Česku znovu zhoršuje. Podle webu Intersucho je mírné až nejhorší sucho na 85% území. Vysoké teploty a počasí bez většího množství srážek má přitom pokračovat. Kvůli tomu je například vyšší riziko lesních požárů, vysvětluje za web Intersucho Miroslav Trnka.
6: Samozřejmě se ponese důsledky v tuhle chvíli, zejména pro zemědělství, lesnictví, ale současně vidíme už prohlubující se problémy s některými vodními zdroji, respektive třeba s kvalitou vody nejenom v rybnících a přírodních koupalištích, ale i v řekách.
4: Na Sněžku dnes vyráží poutníci na tradiční svatovavřineckou pouť. Ráno se sejdou u kapličky v peci pod Sněžkou, kde je přivítá krakonoš, a v 9 hodin společně zamíří na vrchol. Z polské strany se k ním přidá další procesí. V poledne pak u kaple svatého Vavřince na Sněžce začne mše pod širým nebem, kterou povedou čeští a polští biskupové. V Hronově na Náchodsku o víkendu skončil 96. ročník Mezinárodního festivalu amatérského divadla Jirásku v Hronov. Nabídl téměř 150 divadelních představení, 20 koncertů a desítky dalších akcí v doprovodném programu. Podle programového ředitele Jana Julínka zájem o festival roste.
7: Máme spoustu zpětných vazeb lidí, že se takto pohodový týden už dlouhá léta neužili. Máme strašnou radost z toho, že semináře, některé se prodaly během pár sekund, vstupenky, když se dali do prodeje, tak ty komorní představení byly vyprodané taky prostě během několika minut. Ten zájem lidí o Jirásku v Hronov roste. Sport.
4: Valentína Kočířová ovládla na juniorském mistrovství Evropy ve vodním slalomu ve Francii všechny 3 olympijské disciplíny. Po triumfu na kánoji a kajaku vybojovala 17-letá reprezentantka zlato i v kajak krosu. V závěrečný den šampionátu získala česká výprava celkově 9 medailí.
5: Počasí.
4: Čekáme oblačno až polojasno, během dopoledne přechodně jasno. K večeru se začnou objevovat ojedinělé přeháňky nebo i bouřky. Teploty vyšplhají na 31 až 34 stupňů, na horách na 23 až 26. Zafouká ráno slabý proměnlivý, během dne mírný západní až severozápadní vítr. V bouřce přechodně zesílí.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
4: Na silnici číslo 37 na Trutnovsku u obce Hajnice v části Výšinka je kvůli stavebním pracím uzavřený jeden jízdní pruh a v tom volném se jezdí kyvadlově. Provoz tam řídí semafory. Omezení má trvat do konce roku.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, jsou 7:04, pondělí 10. srpna, dobré ráno. Vám přeje od mikrofonu i Jakub Schmidt. No a na měsíci stoupla teplota, přestože tam není atmosféra ani běžné množství CO2. Znamená to, že jsme právě našli díru ve vysvětlení, proč se otepluje země. Za chviličku, ano, pochopili jste, nás čeká další vydání naší rozhlasové ověřovny, takže v ní prozradíme, že jsme nic nenašli, to znamená znamená, všechno vyvrátíme, jak to je s tím měsícem. A víc už tedy reportérka Jana Házová v Bleskovce. Dobrého rána, nic vyvracet nebudeme, ale budeme zase hledat nějakou známou osobnost společně díky jejímu hlasu. A výherce pak dostane knížku z nakladatelství Kazda, Tanec mezi vejci Dagmar Peckové, samozřejmě známé operní pěvkyně, která napsala tuto knihu, která je takovým volnějším a otevřenějším pokračováním její předchozí knihy Ty vole se neříká. Tahle knížka se zaměřuje hlavně na její dětství v Medlešicích, pionýrské tábory a tak dále a tak dále. Takže může být knížka vaše, když budete vědět a když budete s námi hrát a soutěžit. Hezké ráno ještě jednou, ať se dál příjemně naše vysílání poslouchá. Teď už další písnička, Michal Tučný se o ní postará.

0: A to byla skupina Olympik, teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Je 11 minut po 7, teď ověřovna. Možná, že jste i vy někde na sociálních sítích zaznamenali video, kde neurochirurg Vladimír Beneš na jedné ze svých přednášek ukazoval graf, podle kterého pod povrchem měsíce stoupá teplota, i když tam není žádný oxid uhličitý. Někteří lidé na základě toho začali v komentářích spochybňovat, že skleníkové plyny můžou za klimatickou změnu. Je to ale opravdu tak? Tak na to se podívali tentokrát kolegové z iRozhlasu v novém díle seriálu Ověřovna a my to teď všechno probereme a zkusíme vysvětlit i s naší reportérkou Janou Házovou. Dobré ráno, Jano.
1: Dobré ráno a já rovnou navážu. To, že roste teplota tam, kde není CO2, totiž ještě neznamená, že CO2 nestojí za oteplováním země. Hlavní problém je totiž v tom, že se nedá srovnávat měsíc se zemí. A to už proto, že na měsíci není atmosféra. Vysvětlil to odborník na měsíc Pavel Gastbil, který působí v Ústavu teoretické fyziky a astrofyziky Přírodovědné fakulty Masarykovy univerzity.
2: Když už tedy chceme srovnávat prostředí Země s nějakým jiným světem, nabízí se jako mnohem vodnější planeta Venuše, která má podobné rozměry a také hustou atmosféru jako naše Země. No a tady zjistíme, že povrchová teplota na Venuši je 460 stupňů Celsia jak ve dne, tak i v noci. A to je způsobeno právě složením venušní atmosféry, ve které je vysoký podíl oxidu uhličitého.
1: Takže každé vesmírné těleso má v zásadě své vlastní specifické podmínky a srovnávat je tedy úplně nejde.
0: No a co tedy za oteplení měsíce stojí?
1: Paradoxně nejspíš lidská činnost. Ty sondy, které pod povrchem měří teplotu, jsou totiž v místech, kde nad nimi chodili astronauti. Ti svou chůzí narušili povrch, což způsobilo, že stmavnul. A kvůli tomuto zatmavnutí začal měsíční povrch v okolí vstřebávat víc slunečního tepla. To je tedy alespoň nejpravděpodobnější vysvětlení, i když není vyloučené, že skutečný důvod může být i jiný, protože prostředí měsíce ještě zdaleka dobře neznáme.
0: No a neurochirurg Vladimír Beneš tedy na základě toho grafu, který prezentuje, popírá, že by na Zemi docházelo ke změně klimatu.
1: Právě že ne. iRozhlasu vyloženě řekl, že k té změně dochází a že je pravděpodobné, že je způsobená CO2. Výňatek z přednášky, který se dostal na sítě, je prý jen odbočka, kterou v prezentaci má, aby popsal fungování dogmatických společností. Je to příklad toho, že když se složitá data vytrhnou z kontextu, můžou vést k úplně mylnému závěru.
0: Tak doufám, že jsme to vysvětlili dostatečně a děkujeme za dnešní ověřovnu Janě Házové. Naschledanou.
1: Za málo naslyšenou.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Elton John teď na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. Doufám, že vás taky písnička potěšila. Pondělí 10. srpna, dnešek je 222. dnem v tomto roce. No a jak bude? Dneska ještě horký tropický den, pak bychom se měli přeci jenom trošičku odpočinout od těch vysokých horkých tropických teplot, jak jsem se díval na výhled. Zítra by mělo být totiž jenom do 27 v uvozovkách a pak středa taky příjemná. No ale pak na víkend by se měly zase tropické teploty zpátky vrátit.
1: Počasí.
0: Takže dnes v pondělí velmi teplo, oblačno až polojasno, během dopoledne bude přechodně jasno, k večeru se pak začnou objevovat ojedinělé přehánky nebo i bouřky. Teploty 31 až 34 stupňů, na horách 23 až 26, noc pak bude oblačná až polojasná, srážky už jenom výjimečně, zpočátku tedy ojedinělé se nějaká ta přehánka může v noci objevit. No a teploty klesnou na 19 až 16 stupňů. Zítra úterý bude slunečným dnem, bude jasno až polojasno, ale teploty mnohem příjemnější, snesitelnější. Zítra 24 až 27 stupňů Celsia.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovirok.cz.

0: hrajeme o knížku Tanec mezi vejci, kterou jsme slíbili v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Tak hodně štěstí, vaším úkolem bude poznat tohoto sportovce a kdo ho pozná, může telefonovat. Telefonní číslo ještě stihneme určitě připomenout. Takže kdo to je?
1: Prostě mám úžasnou rodinu a dělám stále to, co mě baví. To samozřejmě nějakým způsobem částečně musí brzo skončit, protože to tělo jako to nevydrží a ani vlastně nechce. Já bych si přál, abych úvody nějakým způsobem mohl zůstat.
0: No, hodně napověděl teď v závěru toho, co říkal ten dotyčný. Úvody bych chtěl zůstat tento sportovec. Tak vzpomněli jste si na jeho jméno? Já myslím, že určitě ano. Jestli ano, tak můžete zavolat teď rychle.
2: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
0: Tak

0: Chodem patron kuchařů, cukrářů, knihovníků a taky archivářů, takže i Vávrovi Hradilkovi přejeme všechno nejlepší. Hlavně zdraví, víme, že on měl teď nějaké zdravotní problémy, byl v nemocnici se zánětem mozku, což je velmi tedy závažné, nepříjemné onemocnění, ale už by to snad mělo se postupně zlepšovat, takže mu přejeme pochopitelně brzké uzdravení. Tak a Vavřincům, všem ostatním taky všechno nejlepší.
1: Vavřincům a to a Lorencům, protože... Lorenc je vlastně původ toho.
0: Ano, ano.
1: Vavřinec je počištěný.
0: Jinak mimochodem to jméno vlastně znamená Vavřín, že jo? Vavřinec, Vavřín,
1: no.
0: Přeneseně vítězství, takže...
1: Vítězství,
0: ano, takže já si myslím, že to jméno k Vavřincovi Hradilkovi naprosto sedí, když byl takhle úspěšný sportovec a vlastně vítězí i na dalších samozřejmě aktivitách nebo v dalších aktivitách. Takže skvělé, vám blahopřeju, knížka je vaše, ať se vám hezky čte, no a rád jsem vás jen do slyšel. Mějte se moc pěkně, naschledanou. Forlický
1: hora. Děkuji a všem posluchačům krásný den.
0: Děkujeme. 7.25, za pět minut už bude 7:30. V dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové nás samozřejmě čekají další zprávy s Alenou Brantovou přesně o 7:30. No a do té doby s vámi ještě taky písnička skupiny Smoky. Takže ať se vám dál hezky vstává s námi. Dobrý den.

0: Havelka uhelné sklady, dobrý den.
1: Maucta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.
2: Je 7:30.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Na Sněžku dnes vyráží poutníci na tradiční svatovavřineckou pouť. Ráno se sejdou u kapličky v Peci pod Sněžkou, kde je přivítá Krakonoš, a v 9 hodin společně zamíří na vrchol. V poledne pak u kaple svatého Vavřince na Sněžce začne mše pod širým nebem, kterou povedou čeští a polští biskupové. Nové Město nad Metují otevřelo letní areál Metuje. První den ho navštívilo na 2,500 lidí. Součástí areálu je i biotopové koupaliště, které nabízí koupání bez chloru a chemie, protože voda se čistí přirozenou cestou pomocí rostlin, mikroorganismů a biologických filtrů. Úřady práce začnou tento týden vyplácet takzvanou superdávku. Ta nově nahrazuje 4 dosavadní sociální podpory, včetně příspěvku na bydlení nebo dětských přídavků. Dostat jí má asi 300 tisíc domácností. Prvním z nich přijdou peníze nejpozději ve středu. Soud se dnes po 2 měsících vrací k projednávání korupční kauzy Dozimetr. Podle obžaloby organizovaná zločinecká skupina ovlivňovala mezi lety 2018 a 2022 zakázky na pražském magistrátu a v dopravním podniku. Celkem jsou obžalované 2 firmy a 6 lidí. Michal Rada se stal v americkém Eugene juniorským mistrem světa v běhu na 400 metrů překážek. Český atlet to navíc zvládl v novém evropském juniorském rekordu, který posunul na 48,59 sekundy. Čekáme oblačno až polojasno, během dopoledne přechodně jasno. K večeru se začnou objevovat ojedinělé přehánky nebo i bouřky. Teploty vyšplhají na 31 až 34 stupňů, na horách naměří 23 až 26.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na D11 ve směru na Prahu si dejte pozor na 91. kilometru. Osobní auto stojí v odstavném pruhu a v levém jízdním pruhu leží sražený srnec. Projíždějte místem opatrně.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: právě Denní tisk.
1: Je 8 minut po půl osmé, v dobrém ránu, teď už držím v ruce noviny. Bystřice v Miletíně vysychá, dobrovolníci zachraňují ryby, raky i mihule, píše se v dnešním třeba Hradeckém deníku nebo v tom Jičínském. Na Jičínsku se znovu naplnilo tedy to, co se očekávalo, a projevují se tam naplno následky dlouhotrvajícího sucha, které panuje takřka všude. Říčka Bystřice, protékající právě Miletínem, během několika dnů výrazně ztratila vodu a na některých místech zůstaly už jenom izolované ostrůvky a tůně. Aby vodní živočichové nepřišli o poslední šanci na přežití, tak vyrážejí každé ráno dobrovolní hasiči, zaměstnanci města i další dobrovolníci zachraňovat raky, ryby a vzácné mihule říční. Podle města putují raci do lesní části vodního toku Bystrý, kde je dostatek kamenů, tůní a úkrytů a kde voda zatím ještě je a nevyschla. Dokud tedy nevyschnou tůně, budeme každý den živočichy přemístovat právě sem. Zní z Miletína. Je tu i fotografie, tak se můžete podívat. Já už se dívám do hradecké přílohy Mladé fronty Dnes, kde vás hvězdáři zvou na částečné zatmění slunce, které bude už tento týden ve středu. Částečné zatmění slunce lze 12. srpna pozorovat s odborníky a s odborným výkladem. Astronomové z hvězdárny v Úpici na Trutnovsku konkrétně plánují pozorování hned na třech místech. Program na Úpické hvězdárně třeba začne ve středu v 19 hodin. Možné bude podle počasí také pozorování noční oblohy a meteorického roje Perseidy, který potom následuje a bude vlastně ve svém vrcholu. Dalším místem k pozorování částečného zatmění slunce pak bude Josefov v Jaroměři, je tam připravený i program. A třetím místem bude dělostřelecká tvrz Dobrošov, taky s programem, který tam začíná už v 17 hodin a 30 minut. Podrobnosti, jak jsem říkal, v Mladé frontě Dnes. A vy se můžete tedy z hvězdáři na částečné zatmění slunce teď ve středu 12. taky vypravit. Bude to prý velká podívaná. No a ještě právo tady máme. Hypotéky jsou teď nejdražší. Za 2 roky lidé připlatí tisíce korun. Sen o vlastním bydlení se mnoha Čechům opět vzdaluje. Za novou hypotéku letos připlatí výrazně více než loni. U úvěru za 3,5 milionu korun se splatností 25 let se například měsíční splátka od března zvýšila o více než 1000 korun a vychází teď aktuálně na 21 327 korun, což ukazují nejnovější data, které má právo k dispozici. Hypoteční sazby navíc dál rostou, takže se budou zvyšovat určitě i v dalších měsících hypotéky. Podrobnosti, jak jsem říkal, v dnešním právu můžete si prostudovat, přečíst nejenom na titulní straně, ale pak taky článek pokračuje i na straně číslo 3, protože je to hlavní téma dnešního pondělního vydání. No a v novinách toho ještě najdete určitě mnohem víc, to už ale sami. My zase hrajeme v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové, teď Share. No a za 4 minuty už si povíme a připomeneme, jak je nás dnes a taky v příštích nejbližších dnech čeká počasí. Bude horko, ale zítra si od těch vysokých tropických teplot třeba odpočineme.

0: počasí.
1: Tak dnešek bude velmi horký, opět tropický, dnes oblačno až polojasno. Během dopoledne bude přechodně jasno, k večeru se pak začnou objevovat ojediněle i přeháňky nebo bouřky. Teploty budou stoupat na 31 až 34 stupně Celsia, na horách 23 až 26 a během dne nás čeká tedy opět velmi silná zátěž teplem. V noci srážky už jenom výjimečně, oblačno až polojasno bude a přeháňky opravdu jenom zpočátku a ojediněle a teploty klesnou na 19 až 16 stupňů Celsia. Byl jsem, že zítřek nám dá odpočinout od těch vysokých, horkých, tropických teplot, tak by to snad tak mělo být. Bude jasno až polojasno podle předpovědi a nejvyšší teploty zítra 24 až 27 stupňů. No a o další výhled na další dny se postará Jaroslav Tuček, meteorolog Českého hydrometeorologického ústavu Hradci Králové, takže s ním si tak ten týden v kostce probereme, jaký bude a jak horký, kam až ty teploty třeba během víkendu toho dalšího budou stoupat, protože má být zase tropické počasí, takže to všechno za půl hodiny s Jaroslavem Tučkem. Za chviličku dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo a tam se budeme věnovat spánku, nikoli v tomu našemu lidskému, ale zvířecímu, takže si už za chviličku taky Martina Písaříka poslechněte, bude to opět určitě velmi zajímavé.
0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že některá zvířata umí spát jen jednou polovinou mozku? Lidský spánek je ve srovnání s tím zvířecím velmi prostý. U zvířat se liší podle způsobu zpracování potravy i podle velikosti těla. Rekordmany v délce spánku jsou netopíři. Zavěšení za jednu nohu prospí klidně 20 hodin denně. Naproti tomu nejméně času tráví spánkem kopytníci. Třeba koním nebo kravám stačí jen 3 až 4 hodiny. Spí navíc ve stoje a v krátkých přerušovaných úsecích. Uspat jen jednu mozkovou hemisféru dokážou mořští kytovci, například delfíni, a pak také ptáci. Této schopnosti využívají třeba husy, když jsou v hejnu. Pták sedící na okraji spí jen půlkou mozku, ta druhá spojená s vnějším okem dává pozor. Husy sedící uprostřed jsou chráněné a můžou spát naplno. I pro zvířata je důležité pohodlí. Vlci nebo lišky si pokládají hlavu na huňatý ocas. Sloni si budují mohutné polštáře z nahrabané vegetace. Naproti tomu žirafa spí doslova krkolomně. Nohy má skrčené pod tělem, krk prohne dozadu a opře si ho o zadek.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

Český rozhlas Hradec Králové. Pro Královéhradecký kraj vysíláme na frekvenci 90,5 FM. V Hradci Králové a okolí nás naladíte na frekvenci 95,3 a na Rychnovsku na 96,5 FM. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 8 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: V kempu Písák v Týništi bude odpoledne zakázané koupání. Lávka přes Divokou Orlici v Kostelci nad Orlicí je po rekonstrukci znovu otevřená. Tenista Jakub Menšík si na turnaji v Montrealu zahraje čtvrtfinále. Čekáme polojasno, přehánky i bouřky a teploty přes 30 stupňů. Pěkné ráno vám přeje Alena Brantová. V kempu Písák v Týništi nad Orlicí bude od dnešních 17 hodin do zítřejších 9 hodin platit zákaz koupání. Správci nádrže nechají do vody aplikovat přípravek, který omezuje růst řas a synic a zlepšuje kvalitu vody. Omezení je preventivní, aby se přípravek stihl ve vodě účinně promíchat. Aplikaci schválil Krajský úřad Královéhradeckého kraje i Krajská hygienická stanice. Povodí Labe dokončilo rekonstrukci splavu a lávky přes řeku Divokou Orlici v Kostelci nad Orlicí. Práce stály 16 milionů korun a skončily o několik měsíců dřív, než původně počítal harmonogram. Lávku tak můžou od srpna znovu využívat pěší i cyklisté, říká mluvčí Povodí Labe Aleš Prokopec.
4: Lávka dostala nové protiskluzové kompozitní rošty, zábradlí a přístupová schodiště. Opravou prošel také samotný jez, který nově umožňuje bezpečnější převedení vody a bude lépe odolávat vyšším průtokům. Rekonstrukce tak přispěje k ochraně okolí i bezpečnějšímu pohybu lidí přes řeku.
2: 44 tisíc lidí po celé republice našlo svého praktického lékaře nebo pediatra díky týmové praxi, kdy v jedné ordinaci společně pracují minimálně dva lékaři. Vyplývá to z údajů Všeobecné zdravotní pojišťovny. Pacientům tato pracoviště nabízejí rozšířené ordinační hodiny a kratší čekací lhůty. Pojišťovna pak týmovým praxím nad rámec běžných úhrad poskytuje bonus až 200 tisíc korun měsíčně.
5: Který ouško tě bolí, ukaž mi.
6: Dětská lékařka Ilona Hileová z Bystřice pod Hostýnem je v důchodovém věku. Do týmové praxe přibrala mladou kolegyni.
5: Benefit týmové praxe je to, že mohu s klidným svědomím a v dostatečném čase předat pacienty.
6: Podle mluvčí VZP Viktorie Klímové jsou podobné týmové praxe zastoupeny už ve všech krajích České republiky.
7: Díky tomu našlo svého praktického lékaře 38,5 tisíce dospělých klientů VZP a také dalších 5200 dětí a mladistvých.
6: V ordinaci v Bystřici pod Hostýnem tak zatím mohli přijmout 100 nových pacientů. Blanka Kovandová, Český rozhlas. Sport.
2: Tenista Jakub Menšík postoupil na turnaji Masters v Montrealu už do čtvrtfinále. Nizozemce Van de Sandskulpa porazil 6-4 a 7-5. Teď ho čeká Američan Ben Shelton.
3: Počasí.
2: Čekáme oblačno až polojasno, během dopoledne přechodně jasno. K večeru se začnou objevovat ojedinělé přehánky nebo i bouřky. Teploty vyšplhají na 31 až 34 stupňů, na horách naměří od 23 do 26. Zafouká ráno slabý proměnlivý, během dne mírný západní až severozápadní vítr. Bouřce přechodně zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na dálnici D11 pozor na 91. kilometru ve směru na Prahu. Osobní auto tam srazilo srnce. Ten zůstal ležet v levém pruhu a auto stojí na krajnici. Projíždějte místem opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: 8 hodin 4 minuty, dál vám přejeme krásné a příjemné letní ráno. Dnes je pondělí 10. srpna. No a léto je čas, kdy se taky rozhoduje o nových jízdních řádech, které začnou platit v zimě. Právě teď můžou obce a města uplatňovat své připomínky k navrhovaným úpravám. Co se všechno připravuje v našem kraji, to vám řekne Tomáš Lerinc, náš reportér. Už za malou chvíli poslechněte si určitě. No a hostem po půl deváté pak bude Olga Samková, česká reprezentantka a jedna z nejvýraznějších tváří nové generace našeho vodního slalomu, kterou teď v dubnu Královéhradecký kraj ocenil titulem Sportovec roku 2025 Královéhradeckého kraje, takže i k tomu budeme určitě po půl deváté blahopřát, no a zeptáme se taky na to, jak se daří, co je teď aktuálně nového a jak se daří právě na těch tratích, v těch divokých peřejích. Po půl deváté v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Tak vás pěkně zdravíme, ještě jednou hezké pondělí od Jakuba Šmita.

0: Václav Neckář dospíval teď 10 minut po 8 v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. No a jak už jsem před chvíličkou říkal, obce a města i v našem Královéhradeckém kraji můžou až do konce prázdnin zasílat na hejtmanství své připomínky k plánovaným změnám jízdních řádů. Platit začnou v zimě a jako každý rok se v jízdních řádech objeví i některé novinky. Kolik připomínek už na kraji došlo a dorazilo, to zjišťoval i náš reportér Tomáš Lenec, tak se ho teď na to taky zeptám. Dobré ráno, Tomáši.
1: Hezké ráno, podle mluvčího Královéhradeckého kraje Dana Lechmana to jsou zatím zhruba 20 žádostí, většina z nich přišla hned v prvních dnech, poté co kraj oznámil možnost ty připomínky posílat. V posledních dnech už prakticky žádné nové žádosti a připomínky nechodí, ale to se samozřejmě ještě může změnit, protože čas je dokonce prázdnin. Všechny ty žádosti a připomínky kraj se Správou železnic vypořádává průběžně.
0: No a co konkrétně obce požadují?
1: Obvykle to je zachování zastávky některých spojů nebo posun v jízdním řádu, obvykle o pár minut kvůli přípojům, třeba Kratonohy na Královéhradecku řeší zastavování vlaku ve 21.02, Dědov na Náchodsku poslal prosbu o zachování zastávky na znamení u některých spojů, Klášterské Hotě na Trutnovsku se nelíbí plánované víkendové zrušení zastávek v obci, také u některých spojů. No a pokud jde o odjezdy, objevují se připomínky například ke zhoršené návaznosti u spojů na trase Letohrad, Doudleby, Rokytnice, a to u vlaků kolem 6. ráno a 6. večer. To jsou jenom příklady takových podobných věcí, bychom našli víc.
0: A najdou se tam taky třeba i požadavky na nové spoje?
1: Podle mluvčího hejtmanství Dana Lechmana prakticky ne, protože to je finančně náročné a platí dohoda, že se obce na podobných aktivitách musí finančně také podílet. Navíc se už prakticky neobjevují situace, že by spojení úplně chybělo. Vlaky v regionu ujedou ročně skoro 6 milionů kilometrů. V průměru každý všední den vyjede 550, o víkendu 400 spojů, což hejtmanství dohromady stojí na příspěvku a kompenzacích téměř miliardu.
0: Zjistil Tomáš Lerinc, děkujeme za to, naschledanou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: počasí. Je 16 minut po 8, my už jsme ve spojení s Českým hydrometeorologickým ústavem Hradci Králové a Jaroslavem Tučkem, který má dnes službu. Dobré ráno, Jaroslave.
1: Dobré ráno.
0: Tak jaký bude den, možná i týden, pojďme se tak jako zevrubně podívat na to, co nás čeká venku.
1: No tak dnešek bude zase velmi teplý, bude nás přicházet studená fronta dneska, ale bude slaboučka, takže bude mít hlavně vliv na pokles teplot od zítřka. Takže dneska oblačno až polojasno, v průběhu toho dopoledne bude přechodně i jasno. K večerním hodinám tam se začnou objevovat ojedinělé přehánky, možnost i nějaké bouřky, maximální teploty 31 až 34 stupňů Celsia, na horách 23 až 26. Vítr máme slabý proměnlivý, v průběhu dne se rozfouká na mírný od západu až severozápadu o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu. Kdyby se objevila bouřka, tam bude přechodně zesilovat. Rozpele podmínky mírně nepříznivě, ale budou se vylepšovat na dobré až velmi dobré a bio to je na trojce vysoká zátěž.
0: Takže dneska ještě velké horko. Co dál? Co v noci zítra? Protože vy už jste to naznačil, že zítřek bude docela fajn.
1: Jo, zítřek bude už takové to naše léto. V noci oblačno až polojasno, zpočátku ještě nějaká výjimečná přehánka, nejnižší noční teploty 19 až 16 stupňů Celsia, vítr od severozápadu až severu o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. A přes den slunečno, jasno až polojasno, 24 až 27, taková budou maxima na horách 15 až 19 a vítr od severozápadu až severu o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Večer se pak bude stáčet na severovýchod a bude slábnout.
0: Jak dlouho to naše léto, tedy typické těch, teda zatím, teď už možná to bude typické v těch horních hranicích, těch vysokých tropických teplot, ale takové to příjemné léto, jak dlouho vydrží v tomto týdnu?
1: No, mělo by vydržet do čtvrtka, tam by ty teploty ještě měly být těsně po 30 stupňů, v pátek už bychom se měli přehoupnout přes 30 a vlastně vystupňovat by se to mělo až tou nedělí, kdy ty teploty budou někde kolem 35 stupňů Celsia a zároveň v neděli bude přecházet další studená fronta, která nám to zase schladí.
0: Tak díky i za ten výhled dnes Jaroslavu Tučkovi do Českého hydrometeorologického ústavu na Hradci Králové ve Svobodných Vorech. Naschledanou, děkuju.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka.
5: Život plne dál.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Vavřinec ukazuje, jaký podzim nastupuje, a to máme pondělí 10. srpna. Dneska je svátek svatého Vavřince, patrona kuchařů, cukrářů, knihovníků a archivářů. Tady je Petr Jungmann, hezký den. První Lucemburg na českém trůnu se narodil před 730 lety v roce 1296. Pozdější český král Jan Lucemburský. Jeho otcem byl císař svaté říše římské Jindřich VII. Lucemburský, matkou Markéta Brabantská. První závod Formule 1 v zemi východního bloku se jel přesně před 40 lety v roce 1986. Velká cena Maďarska na Hungaroringu splnila i mnoha českým fandům sen a na okruhu při premiéře nechyběly. Velká Británie zmařila teroristické spiknutí před 20 lety. Jeho cílem mělo být 10 letadel směřujících z Velké Británie do Spojených států. Zachráněny byly stovky nevinných životů. Před 2 lety jsme slavili 4. medaili na pařížské olympiádě.
3: Josef Dostal stupňuje tempo a vypadá to na další fenomenální úspěch české rychlostní kanoistiky.
2: Josef Dostal na kajaku byl suverénně nejrychlejší.

umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí.

0: dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 8:30.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: V areálu vyhořelého zámku v Horním Maršově na Trutnovsku začaly stavební práce, které mají památku zabezpečit a připravit na přestavbu. Jedná se o první etapu obnovy zámku, který je od požáru v roce 2018 v havarijním stavu. Kvůli opravám povrchu vozovky před prodejnou Sázava uzavírá dopravní podnik v Hradci Králové dočasně některá nástupiště na hlavním nádraží. Mimo provoz jsou nástupiště C a D. Autobusy a trolejbusy budou místo nich zastavovat na nástupištích E a F. V Česku se dál zhoršuje půdní sucho. Už teď je podle webu Intersucho výjimečné až extrémní na 40% území. V dalších dnech se kvůli horku může rozšířit až na většinu republiky. S možným zrušením devátých tříd nesouhlasí víc než 60% lidí v Česku. Ukazuje to bleskový průzkum agentury Median pro Český rozhlas, do kterého se na začátku srpna zapojilo přes 1000 respondentů. O zrušení devítek mluvil v červenci předseda SPD Tomio Okamura a původně ho podpořil i premiér Andrej Babiš z ANO. V Paříži začínají na mistrovství Evropy soutěže v bazénovém plavání. Hned v prvním soutěžním dnu budou o postup do úterního finále závodu na 100 metrů volný způsob bojovat největší hvězda české výpravy Barbora Sémanová a její jmenovkyně Janíčková. Šampionát potrvá do neděle. Čekáme oblačno až polojasno, během dopoledne přechodně jasno. K večeru se začnou objevovat ojedinělé přehánky nebo i bouřky. Teploty vyšplhají na 31 až 34 stupňů, na horách na 23 až 26.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na D11 pozor na 61,5 kilometru ve směru na Hradec Králové. Na krajnici tam stojí kamion s prasklou pneumatikou. Jejíž malé kusy jsou rozházeny v jízdních pruzích. Projíždějte tam opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, no a jak jsem slíbil v dobrém ránu, teď zamíříme na divokou vodu a představíme vám jednu z nejvýraznějších tváří nové generace českého vodního slalomu, Olgu Samkovou, která nebojácně prohání světovou elitu v kajakcrossu, v Peřejích je jako doma, no a moc dobře ví, že divoká voda nic neodpouští, no a protože se díky svým výkonům letos v dubnu stala taky královnou našeho krajského sportu za rok 2025, abych byl přesný, stala se sportovcem roku Královéhradeckého kraje roku 2025, tak jsem moc rád, že i k tomuto můžeme samozřejmě Olze Samkové teď v dobrém ránu blahopřát. Dobrý den, Olgo.
1: Dobrý den.
0: A blahopřeju teda ke všemu, co se vám v poslední době povedlo, ale samozřejmě taky k tomu titulu sportovec roku 2025 Královéhradeckého kraje.
1: Moc krát děkuji.
0: Co jste na to říkala?
1: Že... No, byla jsem moc překvapená, mile překvapená samozřejmě. Abych pravdu řekla, tak jsem to nečekala a byla jsem moc spokojená a šťastná za toto ocenění, protože přece jenom pro každého sportovce je to krásná tečka za loňskými sezónami a vlastně je to krásná odměna za veškerou tu práci, která za tím všem stojí.
0: Takže to pro vás taky hodně znamená, stejně tak jako ty medaile a tak dále, stupně vítězů, i takovéhle ocenění vás potěší.
1: Ano, určitě.
0: No a jaká byla teda ta sezona roku 2025, když se vrátíme, teďka zapomeneme na to, co se vám daří nebo nedaří teď v poslední době, jaká byla ta sezona 2025?
1: No, tak abych pravdu řekla, loňská sezona byla úplně první, kdy jsem se vyjela seniorskou reprezentaci. A vlastně hned na první seniorské akci jsem získala svoji první velkou medaili, takže to byl pro mě úplný šok a byla jsem strašně nadšená, spokojená, bylo to skvělý. Potom celá sezona byla taky velice dobrá, dařilo se mi, sem tam to nevyšlo, ale vlastně spíš bych ji hodnotila jako velice úspěšnou.
0: Takže vy jste nastoupila do seniorů a hned jste ukázala, co ve vás je a vyhrála jste.
1: No, nevyhrála jsem, byla jsem třetí ale... No,
0: medaily jsem měla.
1: Ano.
0: Super. No, tak to musí být taky ale vzpruha pro sportovce, když takhle vlastně jde o metu výš mezi dospěláky a hned je takhle úspěšný. No, my se dostaneme určitě k těm aktuálním posledním výsledkům, ale pojďme začít hezky od začátku a říct našim posluchačům, v jakých vlastně kategoriích nebo disciplínách na té vodě soutěžíte a jezdíte. Takže kajak nebo kánoj?
1: Momentálně závodím v kajaku a v kajakcrossu. Dříve jsem jezdila i na kánoji, ale to jsem bohužel kvůli zdravotním problémům musela přerušit, takže letos je to jenom kajak a kajakcross.
0: Takže kajak. Proč ta kánoj třeba je tak náročná pro vás teď? Protože tam se musí taky hodně klečet, že jo?
1: Já si myslím, že jsem tam měla blbou techniku pádlování a to byl kámen úrazu. Takže na tom budu muset zapracovat. Mm.
0: No a ten kajak, teda ten vám sedí. Kajak cross, ještě pojďme taky říct, co to je kajak cross. Těm, kteří by náhodou nevěděli, to stojíte tam na té rampě, takhle ve čtyřech, že jo?
1: Ano, ve čtyřech.
0: Spadnete do té
1: vody. Spadneme do vody a jedeme, narážíme do sebe a kdo přijede první, tak vyhraje.
0: Hodně kontaktní to je někdy. To vám nevadí? Baví vás to?
1: Baví mě to, někdy mám trošinku strach, ale nosím chraniče na zuby i na lokty, takže nechci říct, že se nic nemůže stát, to určitě ano, ale snažím se tomu předejít aspoň takto.
0: Vy pocházíte z Třebechovic pod Orebem, tak jak to začalo tam s tou vodou?
1: No, pamatuju si, že já jsem jezdila s taťkou na Orlici, ale jen tak jako hodně rekreačně. Vždycky jsme si dávali závody k mostu o zmrzlinu a potom mu nějakýho kamarád, myslím, řekl, ať mě dá k nám do oddílu, že mě tam naučí pádlovat a i eskimácký obrat. A já si pamatuju, že jsem dělala teda velké scény, že nikam nepůjdu a že budu jezdit jenom s taťkou.
0: Nechtělo se vám samotné.
1: Nechtělo se mi vůbec. A nakonec teda mě vzali do oddílu k Jirkovi Měchurovi a moc se mi to tam líbilo. Ale po tréninku jsem i tak dělala scény, že to bylo fakt špatný a že už znova nechci, no a nakonec to dopadlo takhle.
0: Možná, že to bylo taky tou zmrzlinou, že už pak nebyla, ne?
1: možná, jo.
0: No, tak kde všude jste trénovala? Vy už jste tady zmínila ty první krůčky na vodě, kde všude pak jste trénovala, protože přeci jenom tady té divoké vody u nás třeba v našem kraji moc není. Hodně vašich kolegů jezdí do Prahy, třeba na kanál, do Troji.
1: No, my jsme také jezdili vlastně celý můj život do Prahy, nebo také jsme jezdili do Roudnice nad Labem na soustředění, ale vlastně já jsem zhruba od 15 let začala trénovat tady v Hradci A s trenérem Jaromírem Indruchem jsem potom objezdila vlastně víceméně všechno, co šlo, a až rok, dva zpátky jsem začala trénovat plně v Praze. Hmm.
0: A co všechno to obnáší vůbec, jako být takhle vrcholovým sportovcem? Takže po škole hned na trénink?
1: No, víceméně, anebo místo školy na trénink. A vlastně asi, jaký si to uděláte, takový to budete mít, jo. No.
0: Tak já jenom připomenu, že naším hostem v Dobrém ránu je česká reprezentantka ve vodním slalomu a kajak krosu Olga Samková, tak si po písnice popovídáme třeba i o té aktuální letošní sezóně. Go!

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, naším ranním hostem je dnes Olga Samková, česká reprezentantka, jedna z nejvýraznějších tváří nové generace našeho vodního slalomu. Mezi její největší sportovní úspěchy patří určitě, a teď mě kontrolujte, Olgo, bronzová medaile z mistrovství Evropy roku 2025 v seniorské kategorii kajakrosu, to jsme říkali ostatně. Potom tady mám letošní šesté místo z mistrovství světa 2026 v Oklahomě. Taky titul juniorské mistryně Evropy z roku 2022 v extrémním slalomu. A v neposlední řadě, jak už jsme říkali v dubnu, vás Královéhradecký kraj ocenil titulem sportovec roku 2025 Královéhradeckého kraje. Kterého z těch úspěchů si nejvíc jako ceníte? Který pro vás nejvíc znamená?
1: Tak jsem moc šťastná za všechny a vážím si všech, ale přece jenom největší úspěch pro mě byla ta bronzová medaile loni na mistrovství Evropy. A určitě si vážím i toho juniorského titulu a všech dalších. Je to hrozně těžké vybrat jeden.
0: Šesté místo na mistrovství světa v Oklahomě ve Spojených státech, taky dobrý, ne? Super, úžasný.
1: Jo, určitě. Když to vlastně porovnám s loňským mistrovstvím světa, které se absolutně nepovedlo, tak tohle to beru opravdu všema deseti.
0: A to už jsme tady u té letošní sezóny, tak jaká je zatím pro vás?
1: No, abych pravdu řekla, tak zatím je taková hořko-sladká. Řekla bych, že se trošinku hledám a trošinku s tím bojuju, ale to šesté místo mi opravdu zvedlo náladu a dalo mi to znova motivaci se kousnout a pořádně makat na zbytek té letošní sezóny. A myslím si, že to ještě může dopadnout velice dobře.
0: Co teď mistrovství Evropy teda?
1: Teďka jsme měli U23 a juniorské mistrovství Evropy ve francouzském finálu.
0: Týna Kočířová byla skvělá, ta jsme mi říkala, my jsme to taky říkali ve zprávách, že vyhrávala snad...
1: Ano, vyhrála všechno, co mohla.
0: Co mohla.
1: Ano, ano. Tak tam jsem byla třetí v kajakrosu v time triálu. Ta jízda se mi úplně nepovedla podle představ, chybělo mi úplně malinko na zlatou medaili, ale jsem ráda, že to aspoň stačilo na bronz.
0: A jaký to je? Co prožíváte, když jste tam na té rampě? Vedle vás vlastně další tři soupeřky. Co cítíte? Jsou to nervy, než spadnete do té vody?
1: Já bych řekla, že největší nervy mám právě při kajakrosu, když sedíme na té rampě. On je teďka docela trend, že když tam sedíte už připravený, tak začne hrát z repráku tlukot srdce, aby to bylo ještě víc napjaté. Takže tohle jsou takové nejhorší vteřiny předtím, ale jakmile skočíte, tak to ze mě většinou teda všechno opadne a prostě jedu.
0: A když tam jste čtyři vlastně najednou v tom kajakrosu, tak je to taky možná jako takové to opravdovější soupeření, než když v té vodě jste sama a jedete na čas?
1: Jo, určitě. A hlavně vlastně to není úplně o vás, ale hodně záleží na tom, jak se rozhodnou právě ty soupeřky. Takže hodně často se stane, že vy uděláte vlastně všechno, co můžete, ale potom vám to tam někdo blbě zkazí a je po závodě, no.
0: Co je nejdůležitější? Co rozhoduje? Taktika nebo promyšlenost nebo improvizace na té vodě? Ta se to bude určitě jak v čem, v jaké disciplíně?
1: Já bych řekla, že v kajakrosu je to asi improvizace, protože tam to můžete mít namyšlené, jak chcete, ale prostě neovlivníte to, jak se zrovna ten druhý rozhodne. Ale mně vlastně asi nejvíce vyhovuje to nějak netaktizovat extrémně, protože pak je vymyšlených tisíce způsobů, jak to může dopadnout a jenom přemýšlíte, jak teda tato holka zrovna pojede. Takže čím jednodušší je plán, tak tím mě se lépe závodí.
0: Jaké máte plány teď? Co vás všechno čeká? A možná nejenom teď v téhleté sezóně, ale i do té budoucnosti?
1: Tak teďka mě čekají ještě dva poslední světové poháry a seniorské mistrovství Evropy v Itálii. A vlastně ty poslední dva světové poháry se počítají zároveň i s letošním mistrovstvím světa do nominace na olympijské hry. A potom bude dlouhá zimní příprava a snad povedené nominace jarní a znova všechno od začátku.
0: Itálie bude kdy teď tedy?
1: Myslím, že v půlce září.
0: Ano. Takže máme zase sledovat televizi a držet vám
1: ano,
0: palce.
1: Ano, můžete.
0: No a držíme teda palce, aby se třeba povedla i ta kvalifikace na olympiádu. To je asi takový ten sen každého sportovce.
1: Jo, to je velký sen, ano.
0: Tak ať se vám splní.
1: Moc krát děkuji.
0: Děkuju. Naším hostem v dobrém ráno byla česká reprezentantka ve vodním slalomu a kajakrosu Olga Samková. Sportovec roku 2025 Královéhradeckého kraje. Chci ještě jednou zdůraznit. Ať se vám daří.
1: Moc krát děkuji za pozvání.
0: Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Tak a to je všechno od Jakuba Šmita. Z dobrého rána po 9. hodině už pokračujeme dnešním dopoledním habadějem, takže ať se vám dál hezky poslouchá naše vysílání. 8 hodin 52 minuty. No, hezké pondělí 10. srpna. Den je na svém začátku, na svém startu, tak ať se vám vydaří všem na jedničku. Naschledanou zítra.

0: Písničky, které nestárnou. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Je 9 hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Hejtmanství stále přijímá připomínky k chystaným změnám vlakových jízdních řádů. Nové Město nad Metují otevřelo letní areál Metuje s biotopovým koupalištěm. Hradečtí otroci porazili ostravský Baník. Čekáme polojasno s přeháňkami, bouřkou a teplotami přes 30 stupňů. Dobré dopoledne vám přeje Alena Brantová. Obce a města mohou až do konce prázdnin zasílat své připomínky k chystaným změnám v jízdních řádech, které by měly na železničních tratích v regionu začít platit od zimy. Podle mluvčího hejtmanství Dana Lechmana jde zatím především o drobné změny v časech odjezdů vlaků nebo o zastavování jednotlivých spojů na některých zastávkách.
2: Krajský odbor dopravy obdržel zhruba 20 připomínek, které ve spolupráci se Správou železnic aktuálně vypořádává. Obce a města mohou samozřejmě ještě v průběhu letních prázdnin své připomínky k úpravě jízdních řádů zasílat.
1: Nové Město nad Metují otevřelo včera letní areál Metuje. První den ho navštívilo na 2,5 tisíce lidí. Nabízí velký a malý plavecký bazén, skluzavku, brouzdaliště, vodní dětské hřiště, hřiště pro plážový volejbal i zázemí s občerstvením. Součástí areálu je i biotopové koupaliště, které nabízí koupání bez chloru a chemie, protože voda se čistí přirozenou cestou pomocí rostlin, mikroorganismů a biologických filtrů. Volební uskupení, která se přihlásila do letošních komunálních voleb, mají dnes poslední šanci doplnit nominace adeptů na obecní zastupitele. Mohou také ještě měnit jejich pořadí na kandidátních listinách. Na případné opravy kandidátních listin, které zákon připouští, budou mít ještě týden do 17. srpna. Komunální volby se letos uskuteční 9. a 10. října společně s úvodním kolem volební obměny třetiny senátorů. Sport. Hradečtí fotbalisté vyhráli ve třetím ligovém kole nad Baníkem Ostrava 2-1. V utkání dokázali využít toho, že hostující tým hrál od konce prvního poločasu bez vyloučeného obránce Skiby. Se ziskem 3 bodů byl spokojený i autor obou hradeckých gólů Tom Slončík.
3: Věděli jsme, že Baník přijede s tím, že určitě tady bude chtít uspět a my jsme měli v nohách ten těžký čtvrteční zápas, ale myslím si, že jsme potom hlavně zejména druhou půlku po té červené kartě ten zápas kontrolovali a dotáhli jsme do vítězného konce, tak jak jsme si říkali. A myslím si, že v tomhle se ten tým strašně posunul. Počasí.
1: Čekáme oblačno až polojasno, během dopoledne přechodně jasno. K večeru se začnou objevovat ojedinělé přeháňky nebo i bouřky. Teploty vyšplhají na 31 až 34 stupňů, na horách naměří 23 až 26. Zafouká slabý proměnlivý, během dne mírný západní až severozápadní vítr, v bouřce přechodně zesílí.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: V Novém Městě nad Metují počítejte s omezením na silnici číslo 14. Dělníci tam čistí povrchovou kanalizaci, proto uzavřeli pravý pruh a budou tam až do 17 hodin.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Dobré dopoledne, jsou 9:04 a v této hodině se podíváme do přírody, kuchyně i hluboko do rozhlasového archivu. Začíná náš nový seriál Rozhlasové stovky, ve kterém se vrátíme do roku 1926 a uslyšíme, jak rozdílně mohlo znít stejné rozhlasové představení. V Dobré radě zjistíme, jak uchovat čerstvý kopr na zimu a s bylinkářkou Terezou Skutilovou začneme celý týden věnovaný tomu, co roste kolem nás a je dobré pro naše zdraví. A už za chvíli se vyskoušíme vyřešíme. Jestli se dá podle cvrkání opravdu změřit venkovní teplota. Příjemný poslech a poklidný letní den vám s dopoledním habadějem Českého rozhlasu Hradec Králové přeje Kateřina Prouzová.

Srpen má jednu specifickou chuť, kterou v jinou část roku napodobíte jen těžko. A to je rajče utržené přímo z keříku. A rajče, které dozraje přímo na rostlině, má dost času vytvořit cukry, kyseliny a hlavně aromatické látky, které rozhodují o jeho chuti a vůni. Možná jste si všimli, že rajčata z lednice často chutnají hůř a není to náhoda. Nízká teplota totiž omezuje tvorbu některých látek, které dávají rajčatům jejich typickou vůni a chuť, a pokud máte tedy doma pěkně zralá rajčata a brzy je sníte, nechte je raději při pokojové teplotě. A kam vlastně rajče patří? V kuchyni mezi zeleninu, botanici ho ale zařadili mezi ovoce, jeho plod je totiž bobule. A kdo rajčata pěstuje, ten to v srpnu dobře zná. Nejdříve člověk netrpělivě čeká na první červené rajče a za pár týdnů už přemýšlí, komu rozdá přebytky. U darů přírody zůstaneme i za chvíli. Ode dneška do pátku budeme sbírat bylinky. Budou od Dobroty, tedy od bylinkářky Terezy Skutilové, která nám řekne, co máme sbírat a jak jednoduše zpracovat, i když jsme úplní začátečníci. Dnes se zaměříme na účinky semínek kopřivy. A to po romantické písni Braina Adamse.

0: Tento týden se budeme věnovat po 9. hodině dopoledne vždycky bylinkám. Mnohé z nich právě v těchto horkých srpnových dnech dozrávají a lákají ke sběru. Můžeme je najít všude kolem nás a usušit, zpracovat, použít pro naše zdraví a pro krásu. Je to jednoduché, levné a hlavně funguje to. Jak na to, tak to nám poradí bylinkářka Tereza Skutilová. Nejprve jsme společně natrhali kopřivu.
1: Máme kopřivu dvou domů. Má rostliny samčí i samičí. My tu kopřivu sbíráme na jaře především pro listy, ale teďka je nejvhodnější doba sbírat semínka. Ty samčí, ty mají květy, jsou více světlé a jak už to u samců bývá, tak jsou směrem nahoru. Ty samičí jsou v takových trsech, rostou směrem dolů, v takových hroznech. My je sbíráme těsně před tím, než úplně stmavnou, než zčernají. Já to dělám tak, že si nazbírám celé ty kopřivy, svážu je, pověsím je směrem dolů a suším je někde ve stínu, nejlépe, kde je průvan. Když to uschne, tak je odrolím. Docela lehce to jde odrolit.
2: Já si to vyzkouším.
1: Ano.
2: Krásně to voní. K čemu nám tedy ta kopřiva v tomhletom stavu bude?
1: Semínka kopřivy se už v lidovém léčitelství používaly jako takový výživový doplněk. My dneska víme, že obsahují kvalitní rostlinné oleje, bílkoviny, vlákninu, také řadu minerálních látek, například hořčík, železo, vápník nebo draslík. Nechybí teda ani vitamin E a další látky, které pomáhají chránit naše buňky proti únavě, po těžké námaze nebo po nějaké nemoci.
2: Mám ta semínka, tak jaké je potom další použití?
1: Já je přidávám všude, kam to jde. Nejlepší je podávat třeba 1 až 2 lžičky denně. A dávám je do salátu, do granuly, do polévek. Lze je taky osmahnout třeba na trošce oleje nebo máslíčku, posolit je a dávat je jako ozdobu do slaných pokrmů. Ale úplně nejlepší je, že je nakládám do medu. A pak si to nechávám na Vánoce jako vánoční dárek. Můžeš je vlastně dát i do pečení.
2: Mají nějakou chuť?
1: Jsou takový lehce oříškový. Můžeš klidně teďka ochutnat. Já ti to takhle utrhnu.
2: A to můžu sníst?
1: A můžeš to sníst. Co na to říkáš?
2: Má to oříškovou chuť a je to dobré.
1: Že by se s tím ládovala samotnou kopřivou, to asi ne. Ale v tom jídle to nepoznáš. Můžeme ještě furt sbírat i ty listy. Je dobrý si najít samozřejmě mladou rostlinku, ne žádný už starý, co mají tady ty právě semínka nebo květy, takže nějakou mladou rostlinu a ty světle zelené vršky si nazbírat. Pořád z toho si můžeš udělat výluh, stejně jako na jaře. Úplně nejradši ji používám do pesta. Vezmu ty listy, spařím je horkou vodou, přidám nějaký kvalitní tuky, to znamená třeba oříšky nebo olivový olej, přidám k tomu sůl, trošičku česneku, pokud to nedělám pro děti, možná klidně trošku parmezánu, jako do každého pesta, ale důležitý je tu kopřivu spařit. Zkoušela jsem to i nespařený a úplně to není moc dobrý. Ale když ji spařím a celý to rozmixuju, tak je to strašná dobrota, je to docela rychlý. Je to hlavně zdravý, protože v těch tucích jsou zase další obsahové látky, které jsou v nich rozpustné, co se třeba nedostane jakoby do toho čaje. Ten čaj se pije spíš na podporu močových cest a ledvin, ale když to takhle jako zbaštíte, tak to má mnohem víc benefitů.
2: A co taky na krásu? Já vím, že moje babička si měla vlasy v kopřivovém čaji.
1: Když uděláš nějaký výluh, můžeš si to dávat jako takové vlasové tonikum, podporuje to růst vlasů a i ten lesk.
0: Zítra ve stejném čase se budeme věnovat hřebříčku. Můžeme ho použít na trávení, rychlou pomoc při říznutí nebo jako dekoraci. Bylinkářku Terezu Skutilovou můžete najít také na Instagramu pod jménem Od dobroty a přímo se podívat, jak takové bylinky vypadají.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Posloucháte dopolední habaděj Českého rozhlasu Hradec Králové, je 9 hodin 27 minut. Vypěstovali jste si doma nebo jste dostali darem vonavý kopr a nestačíte ho spotřebovat najednou třeba do kolajdy nebo koprové omáčky? Potom si z této vonavé byliny můžete udělat zásobu na zimu, třeba ve formě pesta nebo jako naše babičky, naložit kopr do soli. Jak na to? Už v dobré radě teď poradí Láďa Hruška.
1: Ostříhaný kopr opláchneme studenou vodou, necháme ho okapat a oschnout na látkové utěrce. Natě kopru poté nasekejte, promícháme se solí a napěchujeme ho do malých čistých uzavíratelných skleníček. Na 1 kilo kopru budeme potřebovat 25 až 30 deka soli, což jsou 3 rovné lžíce. Skleničky uchováváme v chladu. Kopr v soli má trvanlivost až do další sklizně. A jak udělat koprové pesto? Žádná velká věda. Rozmixováním kopru, oleje a soli podle chuti. Pesto můžeme dále ochutit třeba česnekem, ořechy, octem nebo třeba parmezánem. Hodí se do salátů, dipů ke grilované zelenině, či rybám nebo k vařeným bramborám. Dobrý den a dobrou chuť vám přeje Láďa Hruška.
0: Tolik o kopru a co nás čeká v dopoledním habaději dál. Dřív se rozhlasové hry vysílaly podobně jako v divadle. Herci přišli na premiéru a potom znova na reprízu a pokaždé mohla znít tak trochu jinak. Přesvědčí nás o tom 2 dochované záznamy Molièrova Lakomce. Za chvíli v prvním díle nového seriálu Rozhlasové stovky. Ještě předtím vám ale zaspívá Jiří Korn nebo Karel Gott. Hezký den.

0: O 9:30 dospíval Karel Gott. Rozhlasové stovky, to je náš nový prázdninový seriál. Připomeneme vám v něm 5 rozhlasových milníků spojených s rokem 1926 a začneme rozhlasovou hrou. Přesně před 100 lety se z radiožurnálu ozvala hra Na přástkách autora Miloše Kareše, kterou můžeme považovat za nejstarší českou rozhlasovou hru vůbec. Začneme ale ukázkou z nejstarší dochované rozhlasové adaptace. Tou je Bílý tesák Jacka Londona z roku 1937.
1: Týdny horečkami bloudí, jen dítě divočiny umí tak na životě lpět, jen dítě divočiny umí tak o život se rvát.
2: My vlastně nevíme, proč ta hra byla natočena, protože tehdy se veškeré rozhlasové hry vysílaly živě a žádný záznam se z nich nepořizoval.
3: Nejstarší dochovanou hru v archivu Českého rozhlasu posloucháme s Miloslavem Turkem, který jako archivář pracuje v rozhlase od roku 1984. Záznam Bílého tesáka je z 30. listopadu 1937.
4: Vaší žádosti bude vyhověno vzácné panstvo.
2: Dokonce v tom samém měsíci, v prosinci 1937, se vysílala hra od Moliéra Lakomec. A když se reprízovala o několik měsíců později, tak ti herci se pro tu reprízu museli znova sejít a znova to museli sehrát.
3: V archivu se dochovaly ukázky z premiéry Lakomce z 30. prosince 1937. Poslechněme si samotný úvod.
5: Zloději! Zloději! Pomoc! Jsem okraden! Milostivé nebe! Jsem ztracen! Zničen! Mrtev! Zabili mne! Ukradli mi peníze!
3: A teď pro porovnání nahrávka o čtvrt roku mladší z 19. dubna 1938. Zatímco text se neliší, dikce představitele Harbagona, herce Jaroslava Hurta, ano.
5: Zloději, pomoc! Jsem okraden! Milostivé nebe! Jsem ztracen! Zničen! Mrtev! Zabili mne! Ukradli mi peníze!
3: První dramatické večery radiožurnál zavedl už v září 1924, kdy začal vysílat kratší dramatické texty nebo části z divadelních her. O rok později nabídnul radiožurnál spolupráci režisérovi Vinohradského divadla Jaroslavu Kvapilovi. Ten měl vybírat hry, které by se víc blížily možnostem rozhlasového vysílání. Tak se k posluchačům přenesly scény ze Cyrana z Bergeracu nebo z Noci na Karlštejně. Z této doby se žádné nahrávky nedochovaly. Nemáme tak ani ukázku z nejstarší rozhlasové hry Na přástkách Miloše Kareše, ani z dramatické scénky Staropražský večer, jakési zdramatizované formy rozhovoru dvou průvodců z podzimu 1926. V tvorbě rozhlasových her nezaostává Český rozhlas ani po 100 letech. Podle Aleše Vrzáka, jednoho z předních rozhlasových režisérů, jich u nás ročně vznikne kolem 30. A na koho se právě on snaží navázat?
6: To, co já považuji asi za nějaký vrchol, tak to bylo to období Jiřího Horčičky. Jiří Horčička opravdu byl jakýmsi gigantem. Třeba od něho jsem měl nejradši Válku z mloky.
7: Tak ty ještěrky žijí v moři.
8: Já v moři, jo. Jenom v noci lezou na břeh, ale za chvíli zase mosijou do vody.
6: Jako způsob zpracování ve zvuku, ale i práci s hereckým monologem. Vlastně je pro mě ta práce neuvěřitelně moderní, i když ji slyším dneska.
3: Uzavírá Aleš Vrzák. V zítřejším pokračování seriálu připomeneme další letošní stovku. Kulaté narozeniny na podzim oslaví Symfonický orchestr Českého rozhlasu a my vám řekneme, jaká bude jeho jubilejní sezóna. Tomáš Maleček, Český rozhlas.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovirok.cz.

0: Liberecké léto.
1: Přeji vám krásný, příjemný den, je 10. srpna, čeká nás evidentně horký den. Já doufám, že horko bude pouze při vytáčení našeho telefonního čísla. Vítám vás všechny, stále posluchače, stále soutěžící, u mikrofonu je Pavel Kudrna. Vítám i ty nové nahodilé, věřte, že pokud jste doteď nesoutěžili, tak máte trošku smůlu a trochu handicap, ale dá se to napravit. Právě ty 3 týdny, které zbývají, k tomu jsou výbornou příležitostí. No, co vám mohu nabídnout? Určitě další návštěvu zámku, ano, proto se to jmenuje Zámecké léto. Potom nabídnu soutěžní otázku o zámecký cestovatelský balíček. No a pochopitelně nás čeká také, troufnu si říct, hudební vložka. A to bude právě ta horká vložka, kdy budete telefonovat a pokud budete třetí, půjdete do vysílání. No, jinak všechno možné najdete k našemu pořadu na zámeckéléto.cz. Tak se do toho dáme. František Kinský je průvodcem Zámeckého léta, aby ne kdo ještě by znal lépe všechny ty rody zámecké historii, všechny objekty než on, tak mu dám slovo.
0: Zámecké léto.
2: Dnes se vydáme do jižních Čech, kde zdobí kraj rybníků zámek Kratochvíle. Barokní stavba se zahradou je obehnána ohradní zdí s vodním příkopem. Zámek byl postaven za 6 let a posledními soukromými majiteli byli Schwarzenbergové. Více už nám prozradí Filip Černý.
3: Tak my jsme v místnosti, kde vidím, že jsou rozehrané kostky a k tomu zde leží zbraně, včetně nožů, tak to si myslím, že je tedy vražedná kombinace, hazardní hra a zbraně. Má to nějakou souvislost s historií této místnosti? Ptám se kastelána Petra Šmída.
4: Určitě ano, ono to vlastně mluví o jednom z velkých významů tohoto místa, Kratochvíle, lovecká Kratochvíle. Zde se uchovávají vzpomínky na zbraně, které sloužily k lovu, protože Kratochvíle byla centrem veliké obory, která měla po obodu 22 kilometrů a do té obory se chodilo lovit. Takže velký příběh Kratochvíle je právě lovecká Kratochvíle, kdy navíc ta představa toho ráje, což byla ta Kratochvíle ohraničená těmi krásnými zdmi a potom představa té divočiny, kde byly ty divoký zvířata, i třeba mufloni a divoká prasata a chodila se lovit, tak to byl příběh toho šlechtice, který se při tom lovu stával hrdinou. A tím, že skolil zvíře a pak ho tady ještě společně spořádali, tak byl příběh, který rezonoval s tím příběhem, který prožíval v tom možná někdy stereotypním šlechtickém životě, kdy byl účasten dlouhých jednání, tak na Kratochvíli změnil prostředí, stal se hrdinou a tímhle tím způsobem prožíval něco jiného, jako my dneska stavíme chaty, ve kterých zažíváme jiný příběhy. A i tenhle příběh se snažím připodobnit třeba mladým lidem, kteří chodí na zámek Kratochvíle, kteří prožívají často něco podobného. Oni třeba se stávají hrdinou jenom tím, že doma zapnou počítač nebo svůj mobilní telefon a vemou na sebe toho avatara, kterým prochází nějakým světem, tam se stávají hrdinou, ta hlava vlastně funguje dost podobně, vyplavuje ten dopamin, který jim říká, seš hrdina, seš borec. A potom zase zajdou do té školy anebo zažívají něco podobného v tom stereotypu, tak když se vrátím k Rožumberkům, oni neměli internet, neměli ani mobily a neměli žádnou počítačovou hru a tak hráli naživo takovou hru na hrdiny tady na Kratochvíli a tím se dostáváme k té lovecké problematice, která vlastně byla ve své době úplně unikátní.
3: Ke Kratochvíli právě patřila velká obora. Ta tu je dodnes?
4: Bohužel není, nebo máme na ní pouze malé připomínky. Máme tady zbytky takové ještě kamenné zítky, která ji rámovala, spíš jenom ta menší obora. Těch 22 kilometrů je velký příběh, který nám postupně zmizel, protože se o tu oboru nepečovalo, podobně se nepečovalo o Kratochvíli. Chtěli bychom v budoucích letech vytvořit takovou cyklostezku, která by rámovala právě hranice té obory, protože to byla ve své době největší obora. Považujeme to za něco unikátního a krásný projekt, který to hezky nazval, který tady probíhal v minulosti, se jmenoval Spící rožumberská princezna, což je právě ta obora, která opravdu je tak spící, že ani netoličáci netuší mnohdy, že taková obora tady byla, v té krajině ještě je zapomenutá a pozorný návštěvník, který bude vědět, co má hledat, ji ještě může společně s námi objevit.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Kratochvíle si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Ano, kratochvíle, jaké budou vaše kratochvíle dnes? Já myslím, že máte-li volno, tak určitě koupání, protože ten den k tomu přímo svádí. Tak si najděte nějaké krásné čisté koupaliště a užijte si to. No, jestli jste v práci, tak klimatizaci a pití, tak to určitě nezapomínejte. No, teď trochu horko při telefonování, vy už telefonujete a ten, kdo bude třetí, půjde do vysílání, dostane soutěžní otázku a vyhraje zámecký cestovatelský balíček. No a v zápětí, tedy v pátek, ze všech výherců v průběhu toho týdne, tedy pondělí až pátek, vylosujeme jednoho a ten získá soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. To je pro dvě osoby. A na konci prázdnin vylosujeme tři výherce ze všech soutěžících od začátku prázdnin. Budou to tři víkendové zámecké pobyty, které postupně rozdáme. Tak teď soutěžní otázka. Držím palce, abyste byli třetí. Si představím ty tisíce volajících, tak vyhrát může jenom jeden. To je jako v loterii, nedá se nic dělat. Když tam můžou vyhrát třeba dva, tak u nás jeden.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Skupina No Name, písnička Věčnost. No, možná to pro někoho byla věčnost, než se dovolal pan Petr z Brna. Říká, no hlavně mi neříkejte, že jsem čtvrtý. No tak neřekl jsem, ale řekl jsem, že pan Petr z Brna je v záloze, protože třetí byl z Ostravy pan Vavrač. Dobrý den, pane Vavrači.
1: Dobrý den.
0: Vy jste mě trošku zmátl s tím křestním jménem, protože já říkám vaše křestní a příjmení Robert Vavrač, nebo Vavrač Robert, a já říkám, dobře, a křestní tedy Robert. Ne, to je příjmení. No vy jste to vyhrál tedy, musím říct. Kde jste přišel ke křestnímu Vavrač?
1: No to mi maminka dá, co mi teď umřela. Víte,
0: a z čeho, odkud to plyne? Vy jste z nějaké ciziny, nebo... Že to není asi typicky české.
1: Ne, já jsem tady z Ostravy z Přivoza, víte, takže...
0: Čili narodil jste se tam a maminka nebo příbuzní předci taky, jo?
1: Jo.
0: No tak to není obvyklé Vavrač, křestní jméno, musím říct. Ještě Robert, tím matete okolí, kdybyste byl Vavrač Novák, tak nic, prosím vás, dost úvah nesmyslných. Pojďme na soutěžní otázku. Jestli jste připraven, pokládám.
1: No, zkusíme.
0: Čím se šlechtici krátili čas na zámku Kratochvíle? Za A hrou na housle, za B lovem v zámecké oboře, za C výrobou keramiky?
1: No, já bych zkusil to Ačko.
0: Ačko, hrou na housle.
1: Ano.
0: Dobrá zpráva. Pane Vavrači, pro vás ne, vy končíte, můžete zkusit zase zítra štěstí, naschledanou.
1: Dobře, děkuji.
0: No a pan Petr, který nebyl třetí, tak teď je ve vysílání, pane Petře, tak vám gratuluju. A stejná otázka pro vás, jste tam jednak?
2: Děkuju, zdravím, a podle mě to bylo lovem v zámecké oboře.
0: No, tak dobře. Je to tak, vyhráváte zámecký cestovatelský balíček, tak vám gratuluju, postupujete do pátečního losování, už vás nebudu ani otázkami nikterak trápit. Mějte se moc pěkně a naslyšenou.
2: Děkuju, naschledanou.
0: Někdy jste v záloze, vy tam na tom telefonu pak říkáte, je, to mám smůlu, vidíte, a povede se někdy. Tedy jak si ke smůle toho prvního volajícího, který třetí byl. Zítra se vydáme na zámek Loučeň, já se s vámi loučím. Kratochvíle doufám, že budou příjemné a že se neuvaříte. Mějte se hezky. Zdraví vás Pavel Kudrna.
3: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: je 10 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Půdní sucho se v Česku kvůli horku dál zhoršuje. Stovky poutníků míří na Sněžku na tradiční svatovavřineckou pouť. Koulař Tomáš Staněk vstoupí na evropském šampionátu v Birminghamu do kvalifikace. A dnešek bude polojasný s přeháňkami, ojedinělými bouřkami a teplotami do 34 stupňů. Hezké dopoledne vám přeje Alena Brantová. Půdní sucho v Česku se může dál zhoršovat. Vyplývá to z dat projektu Intersucho. V následujících 10 dnech meteorologové neočekávají výraznější srážky a teploty můžou znovu dosahovat až 35 stupňů. Podle člena týmu Intersucho Pavla Zahradníčka výjimečné až extrémní sucho už teď zasahuje 40% území.
2: Ty očekávané srážky, které měly přijít skrz studenou frontu, tak nebyly tak výdatné, pršlo hlavně na jižních Čechách, takže prostorově to moc příliš půdní vláhu nedoplnilo. Jde tedy o nějaké velmi přechodné lokální zlepšení. Aktuálně je půdní sucho to mírné až to nejhorší na 85% území republiky.
0: Vysoké teploty zároveň urychlují výpar vody z půdy. Za 10 dní tak může extrémní sucho zasahovat až 60% území. Sucho navíc zvyšuje riziko požáru a může se projevit i na zemědělské úrodě. Na Sněžku dnes vyrazili poutníci na tradiční svatovavřineckou pouť. Ráno se sešli u kapličky v peci pod Sněžkou, kde je přivítal Krakonoš, a před hodinou společně zamířili na vrchol. Z polské strany se k ním přidali další poutníci. V poledne pak začne u kaple svatého Vavřince na Sněžce mše pod širým nebem, kterou povedou čeští a polští biskupové. V Hronově na Náchodsku o víkendu skončil 96. ročník Mezinárodního festivalu amatérského divadla Jiráskův Hronov. Nabídl téměř 150 divadelních představení, 20 koncertů a desítky dalších akcí v doprovodném programu. Podle programového ředitele Jana Julínka zájem o festival roste.
3: Máme spoustu zpětných vazeb lidí, že se takto pohodový týden už dlouhá léta neužili. Máme strašnou radost z toho, že semináře, některé se prodaly během pár sekund, vstupenky, když se dali do prodeje, tak ty komorní představení byly vyprodané taky prostě během několika minut. Ten zájem lidí o Jiráskův Hronov roste. Sport.
0: Koulaře Tomáše Staňka dnes čeká v Birminghamu v úvodním dni atletického mistrovství Evropy kvalifikace i případné finále. Halový evropský šampion z roku 2021 náročný program koulařské soutěže opakovaně kritizuje.
4: Na to asi nebudu nikdy připravený, ale no, já nevím, jak to říct slušně, no. Chci si nás spletou s více bojařima, no. Vůbec nevím, kdy budu třeba obědvat, jako podle mě tak nějaký 3 a večeřet už asi nebudu.
0: Kvalifikace čeká Staňka od 13.40. Pokud postoupí do finále, o medaile bude bojovat po 9:30 večer.
1: Počasí.
0: Čekáme oblačno až polojasno, během dopoledne přechodně jasno. K večeru se začnou objevovat ojedinělé přeháňky nebo i bouřky. Teploty vyskočí na 31 až 34 stupňů. Na horách naměří od 23 do 26. Zafouká slabý proměnlivý, během dne mírný západní až severozápadní vítr. V bouřce přechodně zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V Hradci Králové počítejte s omezením na Gočárově okruhu. Kvůli opravě povrchu se momentálně jezdí jen jedním pruhem od křižovatky Brněnská po křižovatku Tesla. Další etapy budou následovat. Práce mají skončit 5. října.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Po 10. hodině nás v dopoledním Habaději čeká mix informací a zajímavostí. Nebude chybět soutěž Věřte, nevěřte. Dnes o vstupenky na koncert Ivana Hlase. Zavoláme meteorologům pro aktuální informace o počasí a děti nám vysvětlí, co je to formule. Před námi je horký letní den, tak ať najdete dost stínu a příjemného osvěžení. To vám přeje Český rozhlas Hradec Králové a Kateřina Brouzová.

Zpíval vám Pavel Bobek, teď je 10 hodin a 11 minut, je s vámi Český rozhlas Hradec Králové. Máte také některé zvuky pevně spojené s létem a pro mě k němu patří večerní cvrkání v trávě. A právě v srpnu bývá tenhle přírodní koncert hodně výrazný. Jen pozor, to, co slyšíme, nemusí být vůbec cvrček. Často jsou to kobylky a další jejich příbuzní. A jak vlastně takový hmyz hraje? Žádný hlas jako my k tomu nepotřebuje. Zvuk vzniká třením částí těla o sebe. U cvrčků například sameček. Tře jedno křídlo o druhé a křídlo zároveň funguje trochu jako ozvučnice. A proč takový povyk? Především kvůli samečkám. Samečci je svým koncertem lákají a zároveň dávají ostatním samečkům najevo, pozor, tady už je obsazeno. Rychlost cvrkání některých druhů závisí na teplotě. Čím je tepleji, tím rychleji hrají. A u některých amerických cvrčivců dokonce existuje jednoduché pravidlo. Dobře poslouchejte. Spočítáte cvrknutí za 15 sekund. Přičtete 40 a přibližně dostanete teplotu ve stupních Fahrenheita. No, takový malý živý teploměr, tak to můžete vyzkoušet třeba dneska večer.

0: Kalendář nám ukazuje 10. srpen a dnes je tomu přesně 40 let, kdy se na automobilovém okruhu jela první velká cena Maďarska, první závod vozů Formule 1 zemi východního bloku. Formule, dnešní téma pro děti a také pro redaktorku Petru Beránkovou.
1: Znáte Formuli 1?
2: Jedeme na motorce a závodíme spolu a oni dělají smety a padají. Že třeba tam sedějí dvě kluce, který jeden řídí a druhý má diář a píše, a co má dělat, co, jak rychle a jak má zpomalit.
3: To je taková formule. Když zavodí auto, tak na ní proti ní jede formule, tak třeba 3, 2, 1, start! Oni to odstartují a takhle jedou, kdo doletí do cíle, je první a vyhrává.
4: Je to závod a jezdí i auta. Můžou jezdit na jedničku i na stovku.
1: Kde se třeba jezdí Formule 1?
3: Třeba v Praze, v Brně nebo tady, třeba s koněma.
5: Třeba v Praze nebo ve vesnici nějaký nebo v zimě.
1: Kdo zná jezdce Formule 1?
6: Italista, Schumacher,
7: Alonso.
8: A takhle to vidíme my.

30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM Mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAP rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.

0: Letošní léto je opravdu žhavé, jak to bude vypadat v následujících dnech a také dnes, tak to už nám teď řekne Jaroslav Tuček z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové, kterému přeju pěkné dopoledne.
1: Hezké dopoledne.
0: Dopoledne vypadá zatím, že je hezké, ale je tak trochu dusno, takže jak se nám to dnes bude vyvíjet?
1: No tak dneska nás bude potom v těch pozdějších odpoledních hodinách přecházet slabá studená fronta. Teď budeme mít jasnou oblohu, nějaký čas nám to vydrží. Ale

0: A právě proto by si třeba už kardiaci potřebovali trochu ulevit. Jak to vypadá v následujících dnech? Bude to zase výheň, nebo přijde trochu úleva?
1: Trošičku se nám uleví, co se týká těch teplot. V noci stále ještě nějaké oblačno až polojasno s tím, že ze začátku té noci se může ještě výjimečně objevit i nějaká přehánka. Nejnižší noční teploty 19 až 16 stupňů Celsia. Vítr od severozápadu až severu o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. No a zítra sluneční den, jasno až polojasno, ale teploty už budou pod 30 stupňů, konkrétně 24 až 27 stupňů Celsia, na horách 15 až 19 a vítr bude foukat od severozápadu až severu o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Večer bude se stáčet na severovýchod a bude slábnout.
0: A co takový obecný výhled na ty další dny? Můžeme se například dočkat nějakých větších srážek, nebo bude stále sucho?
1: Celý týden bude svítit slunce, oblačnosti bude málo. Až v neděli pak očekáváme přechod studené fronty ve večerních hodinách, která nám to opět ochladí, protože teď po této studené frontě se nám sice ochladí, nicméně teploty v průběhu týdne budou dál stoupat a gradovat budou v neděli, kde ty teploty zase budou kolem 35 stupňů Celsia, ale první půlka tohoto týdne se bude pohybovat v teplotách pod 30 stupňů Celsia.
0: Děkujeme, že víme, co máme od počasí čekat, a přejeme krásný den. Mějte se hezky.
1: Hezký den, naslyšenou.
0: To byl Jaroslav Tuček a teďka už se budeme věnovat muzice Banarama a potom Marek Ztracený.

0: Je 10 hodin 34 minuty a to je ten správný čas na naše soutěž.
1: Věřte, nevěřte.
0: A já jenom řeknu komunikační kanály, kterými se k nám můžete dostat. Můžete nám zavolat na telefonní číslo 726 46 46 46 a nebo nám také psát na naši e-mailovou adresu studio.hradec@rozhlas.cz. O co dneska soutěžíme? Výherce získá jeden bublifuk s logem Českého rozhlasu Hradec Králové a k tomu dvě vstupenky v rámci koncertního léta na Orlici 2026 na koncert, kde vystoupí například Ivan Hlas, Norby Kováč, Oli Nejes Chleba. A to všechno se koná 20. srpna v areálu Slezská plovárna. Takže to si myslím, že je výhra, která určitě stojí za to. A jaká je naše dnešní otázka? Víte, že český srpen má jméno po srpu, kterým se sklízelo obilí, tak to nám určitě věříte, protože to je pravda pravdoucí. Ale věřte, nevěřte, v Chorvatsku existuje velmi podobné slovo srpanej, jenže neoznačuje srpen. Chorvati tak říkají červenci, srpnu říkají kolovoz, podle období, kdy se sklizené obilí sváželo na vozech. Je to pravda, nebo jsme si tenhle ten jazykový zmatek vymysleli? Je to na vás, zavolejte právě teď k nám do studia a řekněte, zda věříte, či nevěříte a případně samozřejmě také proč. Český rozhlas Hradec Králové, tady je Kateřina Prouzová, dobrý den.
2: Dobrý den a já bych vám dneska věřila, jiný kraj, jiný mraz, tak proč ne?
0: Takže si myslíte, že to může být takhle posunuté?
2: Dobře. Klidně bych tomu věřila.
0: Tak já se napíšu vaše křestní jméno.
2: Pavlína.
0: A dáme možnost dalšímu volajícímu. Třeba ten nám věřit nebude. Uvidíme. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Věříte, či nevěříte? Dobrý den.
3: Dobrý den. No v Chorvatsku to tak je. Tady Jenda.
0: Jendo, vy to víte nebo typujete?
3: To tak je, že Poláci mají třeba květen je červený, jo, květen, že jo. Oni mají lipec.
0: No, to máte pravdu, no. Zkrátka no. Někdy je to pomotané. Takže vypadá to, že dneska mluvíme pravdu. No, uvidíme, uvidíme.
3: A červený je srpen, jo. No.
0: Ještě nic říkat nebudeme, ale přece jenom nemluvíme o polštině, ale o chorvačtině. Tak Jendo, no. Děkujeme za zavolání. Mějte se krásně no, a naslyšenou.
3: Naslyšenou.
0: A do třetice, kdo je na naší telefonní lince? Dobrý den.
4: No, dobrý den, tady jsou telefonu. Já vám taky věřím.
0: Jitko, vy nám také věříte, že je to možné,
4: ano,
0: že...
4: Ano, věřím.
0: Že zkrátka kolovoz je v Chorvatsku srpen a červenec je srpain. Ona ani nevím, jak to mám pořádně přečíst, protože oni nemají skoro žádné samohlásky. Tak Jitko, já si píšu, že věříte. Zatím ano. Nebudu říkat, co je pravda, co ne. Mějte se zatím hezky, naslyšenou. A proto, aby měli i šanci ti, kteří se k nám nezvládli dovolat, tak teď se dáme dvě písničky a pak si řekneme, jestli je to pravda nebo ne, jestli blafujeme či nikoliv a také komu bude patřit vstupenka, dvě vstupenky v rámci koncertního léta na Orlici 2026, kde mimo jiné vystoupí Ivan Hlas Trio. Takže pište nám i vaše postřehy, naše adresa studio.hradec@rozhlas.cz.

0: Kojenecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

Ladíte vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové, teď je 10:45 a tady je naše soutěž. Věřte, nevěřte. My jsme se vás dneska ptali, zdali nám věříte, že slovo srpanj v Chorvatsku označuje ne srpen, ale červenec. A vy jste nám telefonovali a také jste nám psali, píše nám Michal, dobrý den, jednoduše nevěřím, nebo posluchačka Jarmila, dobrý den, nevím proč, ale dnes vašemu tvrzení nevěřím, doufám a věřím, že se jednou strefím. A také nám píše Ondra, který píše, že přeje krásný tropický den, my též, a že věří a podle Chorvatů je narozený 20. kolovoze, to znamená podle něj 20. srpna. Tak, jak to bylo, jak to nebylo, tak to si řekneme právě teď. Chorvatský srpaň je skutečně červenec a slovanské názvy měsíců umějí člověka pěkně zmást. Jak už bylo řečeno, polský květen zní našemu uchu skoro jako květen, jenže Poláci tak říkají dubnu. A ještě větší past čeká zase Chorvatsku, když vám Chorvat řekne listopad, nemyslí listopad, ale říjen. A kdo od nás tedy dnes získává výhru, tak tentokrát los padl na našeho posluchače Jendu, má u nás bublifuk s logem Českého rozhlasu Hradec Králové a také 2 vstupenky na koncertní léto na Orlici 2026, které se koná 20. srpna v areálu Slezská plovárna a kde vystoupí například Ivan Hlas Trio, Norby Kováč a nebo Olin Nejeschleba. Tak gratulujeme. Teď nám bude zpívat Vaby Daněk.

Divoký Bill a malování. Za 8 minut tady bude 11. hodina a po zprávách otevřeme radioporadnu. Dnes budeme s kosmetičkou Evou Muhilkovou mluvit o letním líčení od dospívajících dívek až po zralou pleť. Za chvíli už ale aktuální zpravodajství, to pro vás dnes dopoledne připravuje Alena Brantová. A kdo nám bude v této chvíli zpívat? Olga Blechová, Valdemar Matuška a Boty Toulavý.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 11 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Víkend na českých silnicích patřil k nejtragičtějším v historii. V kempu Písák v Týništi nad Orlicí bude odpoledne zakázané koupání. Čeští tenisté do 18 let obsadili na evropském šampionátu 5. místo. A dnešek bude polojasný s přeháňkami, ojedinělými bouřkami a teplotami přes 30. Pohodové dopoledne vám přeje Alena Brantová. Od začátku srpna zahynulo na českých silnicích už 18 lidí, z toho 11 motorkářů. Informovala o tom policie na sociálních sítích. Minulý víkend označují policisté za jeden z nejtragičtějších v historii. Od pátku do neděle zemřelo na silnicích 8 lidí, 5 z nich na motorce. Podle policie se tak potvrzuje trend, že letní měsíce bývají nejtragičtějším obdobím roku. V kempu Písák v Týništi nad Orlicí bude od dnešních 17 hodin do zítřejších 9 hodin platit zákaz koupání. Správci nádrže nechají do vody aplikovat přípravek, který omezuje růst řas a sinic a zlepšuje kvalitu vody. Omezení je preventivní, aby se přípravek stihl ve vodě účinně promíchat. Aplikaci schválil krajský úřad i krajská hygienická stanice. Hradecká radnice dnes v Šimkových sadech zprovozní nové grilovací místo vybavené elektrickým grilem. K dispozici bude zájemcům celoročně a rezervační systém s poplatkem 100 korun za každou započatou hodinu grilování začne fungovat už dnes. Součástí místa jsou i dva jídelní sety, říká Patrik Palátka z technických služeb města.
4: Celkové náklady na realizaci projektu, včetně vybudování přípojek a zpevněných ploch, vyšly na přibližně 840 tisíc korun. Rezervační systém zajistí pohodlnější využívání a lepší organizaci provozu grilovacího místa. Finance fungují především jako prevence proti zneužívání rezervačního systému. Sport.
2: Česká tenisová reprezentace chlapců do 18 let obsadila na evropském šampionátu v Paříži 5. příčku. Po úvodní porážce se Slovenskem už čeští mladíci nezaváhali a porazili Rumunsko i Turecko. Týmová jednička Dominik Wagner ze Dvora Králové nad Labem tak byl spokojený.
5: 5. místo hodnotím určitě kladně. Samozřejmě, že by bylo lepší stát na stupních vítězů a mít medaily, ale myslím si, že za 5. místo se není co stydět, takže spokojenost. Počasí.
2: Čekáme oblačno až polojasno, během dopoledne přechodně jasno. K večeru se začnou objevovat ojedinělé přeháňky nebo i bouřky. Teploty vyšplhají na 31 až 34 stupňů, na horách naměří od 23 do 26 stupňů. Zafouká slabý proměnlivý, během dne mírný západní až severozápadní vítr. V bouřce přechodně zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na D11 pozor, cestou do Polska na kilometru 101,5 je odstavené porouchané auto. Projíždějte kolem něj opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Krásné dopoledne, jsou 4 minuty po 11. hodině a za chvíli přivítáme ve studiu hosta radioporadny s kosmetičkou Evou Mihulkovou. Budeme mluvit o letním líčení napříč generacemi. Co na obličeji v horku spíš škodí, než pomáhá? Jak se vyznat v těch zkratkách jako BBCC, DD krémy a co udělat, aby líčení vydrželo i v parném dni? Dostaneme se také k dospívajícím dívkám, kdy s líčením začít, čím mladé pleti zbytečně neublížit a jakou roli dnes hrají kosmetické trendy ze sociálních sítí. Zůstaňte s naším vysíláním, krásný den vám přeje Kateřina Prouzová.

0: Radio Poradna.
1: Která žena by nechtěla být krásná a ještě v těchto pár dních dnech to nemusí být úplně jednoduché. A protože chceme být krásné všechny, tak si v dnešní radioporadně budeme povídat s profesionální vizážistkou Evou Mihulkovou, kterou právě teď vítám ve studiu. Krásný den.
2: Krásný den.
1: My tady máme docela příjemně v našem studiu v této chvíli, ale venku je docela parno, takže pojďme do toho skočit rovnýma nohama. Mohla byste nám shrnout, co bývá při líčení v horkém počasí takovou nejčastější chybou?
2: Já, jak bych to viděla asi já, tak nejčastější chybou bývá velké množství produktu. Velké množství make-upu, velká vrstva a časté zapudrovávání pudrem, kde se pak stane vlastně na té pleti taková jako velká vrstva, která za prvé nevypadá hezky a za druhé může být i velmi nepříjemná na té pleti. Tak to asi takhle k tomu základu. A potom, co se mně osobně nelíbí, když to třeba vidím, nebo mě to trkne do očí, tak je to rozpatlaná řasenka kolem očí.
1: Mhm. To bývá někdy můj případ, protože se neustále sahám do očí. My bychom si na ten obličej asi neměli moc sahat.
2: V případě, že je make-up, nebo i když není, tak si myslím, že ty ruce by na té pleti neměly co dělat. Kvůli hygieně a ochraně vlastně té kožní bariéry je lepší nesahat.
1: Takže nesahat, dávat si na to pozor. Takže když víme, že nás čeká poměrně horký letní den a že potřebujeme přes den mít nějaký make-up nebo nějaké líčení, které nám vydrží, budeme v něm vypadat dobře. Takže čím by měl ten náš den začít?
2: Tak určitě by měl začít skvělou a perfektní přípravou pleti před tím líčením. To je takový základ, jako když si představíte dům, tak bez pořádných základů nestojí. Takže určitě skvělá příprava pleti a to dobrá hydratace a určitě v každý den používat SPF 50 hydratační pleťový krém. To jsou takový ty základy pro ten krásný, dlouhodržící a hezky vypadající make-up.
1: Mm-hmm. Když nejprve začnu třeba tou kosmetickou péčí, že si ošetřím tu pleť všemi těmi krémy, měla by tam být třeba nějaká pauza mezi tím ošetřením a mezi tím, kdy začínám nanášet ty prostředky na líčení, protože někdy potřebuji vypnout obličej něčím a tak dále.
2: V podstatě pokud se budeme bavit jenom o tom základu, tak ráno se moc nepoužívají ty produkty na to vypínání obličeje a tak, ale hlavně tam dát tu hydrataci, což většinou bývá lehká hydratační emulze s tím SPF faktorem. Takže v podstatě stačí třeba 2-3 minutky. Ty produkty jsou velmi lehké a velmi rychle se vsáknou a proto na nich i dobře ty make-upové produkty drží.
1: Mm-hmm. Velkým hitem jsou teď takzvané lehké produkty, takže máme tady různé BB krémy, CC krémy, DD krémy. Co to vlastně je a jak s nimi nakládat? Jste jich fanoušek?
2: Tak v podstatě se jedná o multifunkční produkty a já nejsem fanoušek multifunkčních produktů, stejně jako šamponu s kondicionérem, tak ani tyhle ty produkty nejsou mým favoritem a ve světě profesionálního make-upu úplně to svoje místo nemají. Jo? Mm-hmm. Každý, jsou to velmi, velmi podobné produkty, mají v sobě jak hydrataci, tak nějaké SPF a korekci barevnou nebo nějaké sjednocení pleti poskytují všechny tady tyhle ty tři produkty. Každý je malinko jiný, ale co se týče výdrže make-upových produktů na nich a jako spolupráce, nejsou úplně dobrým základem.
1: Mm-hmm. Takže když už teda vrážíme do toho letního dne, co raději vynechat? Těžký make-up, pudr nebo něco jiného?
2: Určitě vždycky v tom horkém letním dni volit spíš ty lehčí produkty, lehčí make-up, protože jsou různý textury make-upů, naprosto lehký fixační pudr, nejlépe transparentní a jenom v lehké jedné vrstvičce. Těm těžkým produktům určitě bych se já vyhýbala.
1: Tak my jsme slíbili našim posluchačkám, že se budeme bavit i o dospívajících dívkách a líčení. Tomu všemu se budeme věnovat po písničce. Naším hostem je vizážistka Eva Mihulková.

0: Posloucháte radioporadnu Českého rozhlasu Hradec Králové. S vizážistkou Evou Mihulkovou si povídáme o líčení. A my se teď dostáváme k dospívajícím dívkám, takže pokud máte doma dcery a vnučky, tak je určitě teď vezměte k rozhlasovému přijímači. Od jakého věku je podle vás rozumné dívkám líčení povolit? Protože já už někdy potkávám žákyně na prvním stupni, které jsou nalíčené.
1: No a tady vlastně mě napadá otázka, proč to zakazovat. Mm-hmm. Ten make-up jako takový přeci nikomu nemůže ublížit. Nikomu nezhoršuje kvalitu života, jestli ta holčička se nalíčí, tak nijak neohrozí sousedku, babičku, učitelku ve škole. Takže z mého pohledu určitě jako nezakazovat. Já mít holčičku, tak nezakazuju. Naopak to vlastně pomáhá těm dětem nebo holčičkám, klukům, komukoliv nějakým způsobem rozvíjet kreativitu, rozvíjet fantazii a díky tomu make-upu se můžou dostat do různých světů, můžou si různě hrát a myslím si, že v tomhle věku se vůbec nemusí jako fantazii klást nějaké mantinely. Takže za mě a klidně od té doby, kdy budou mít chuť.
0: Mm-hmm. Co byste doporučila pro úplné začátky, aby zbytečně nezatěžovaly tu pleť? Nebo už jsou dneska všechny výrobky tak natolik bezpečné, že vlastně tu pleť nemohou nijak zatížit?
1: Je fakt, že ta dostupnost všech těch make-upových produktů i ne-make-upových produktů je obrovská. I ta cena, výkon, cena, kvalita je výborná. Já si myslím, že obecně ve všech jako drogeriích nebo parfumeriích, které jsou vlastně v České republice, tak ty produkty jsou velmi bezpečné. Nemyslím si, že by si tím děti nebo slečny mohly jako ublížit. Já bych se vyhýbala těm produktům z obchodů jako čínských, jako je Temu a tak. Tam úplně si myslím, že se za tu kvalitu a za bezpečnost není možný zaručit.
0: A co taková nevhodná kosmetika vzhledem k věku nebo kombinace přípravků nebo různá séra? Má tohleto vliv na tu mladou pleť nebo ani to není problém?
1: Já si myslím, že úplně nevhodná kosmetika vzhledem k věku není. Myslím si, že nevhodná kosmetika je vzhledem k stavu té pleti, jakou ten daný človíček jako má. Takže určitě je lepší vždycky zvolit tu vhodnou, správnou kosmetiku, aby nepoškozovala kožní bariéru. Jo, takže být šetrní na sebe, být k sobě hodní a používat produkty, které nám dělají dobře. Ale nemyslím si, že by nějaký produkt z drogerie vyloženě měl nějak jako uškodit a poškodit.
0: Na internetu vlastně dneska vidíme neuvěřitelné proměny před a po líčení. Co skutečně dokáže make-up a kde už se podle vás nastavují různé filtry a úpravy obrazu? Protože si vím, že mladé dívky jsou velice citlivé na nějaké sebehodnocení. Tak co má jí považovat za realitu?
1: Já si myslím, že třeba z těch filtrů jsme mnohdy vyplašení víc my, než ty mladý dívky nebo kluci, protože řekla bych, že ty už rozeznají, ty už ví, kde ten filtr je, protože se v tomhle světě, oni se tam do toho světa narodili a oni to neberou tak zásadně, jako třeba my, naše generace, že je to něco tak moc. Co se týče make-upu, tak make-up taky dokáže strašně moc a dokázal vždycky a myslím si, že do budoucna taky vždycky jako dokáže. Jo, dokážete zúžit obličej, dokážete zmenšit nos, dokážete opravit asymetrie, zvětšit rty, zvětšit oko, udělat úplně jiný tvar oka, z kulatého, mandlový a tak, jo. A nemusíme se o ty děti tolik bát, myslím si, že jsou velmi chytří a právě v tom prostředí, v tom internetovým těch Instagramů a filtrů, oni se v tom umí pohybovat mnohem líp než my.
0: Takže kouknou a vidí, tak si myslíte,
1: že to je? Já si myslím, že kouknou a vidí, já jsem o tom přesvědčena.
0: Pojďme poradit tady dívkám, které jsou na počátku toho líčení, pořizují si různou výbavu. Jsou nějaké zásady, které by bylo fajn dodržovat, třeba správné odlíčení, čištění štětců a nějaké také základní zásady?
1: Pokud se budeme bavit o základních zásadách, tak je určitě ta hygiena. Už jsme si na začátku řekli, že to příliš nesahá ani do toho obličeje, nedělá dobře těm zánětlivým procesům, jako je třeba akné, ucpávání porů a tak, takže určitě držet tu hygienu a nejenom teda ty ruce, zmiňujete štětce, ta hygiena štětců je důležitá jak pro ty slečny, tak i pro dospěláky. Prostě dodržovat tu hygienu a vlastně chránit si tu svoji vlastní kožní bariéru je, řekla bych, to gro, to hlavní, co můžeme pro tu pleť udělat.
0: Tak na to především myslet, a to v každém věku. Za chvíli se budeme věnovat už zralejší pleti. Posloucháte naši radioporadnu.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy.

0: Je s vámi dopolední Habaďa, je také radioporadna, kde si dnes povídáme s vizážistkou Evou Mihulkovou o líčení. A my už jsme probrali, jak je to s tím líčením v horkých letních dnech, co by měly dělat mladé dívky. Zjistili jsme, že můžou dělat úplně všechno, protože zkrátka to je mládí. No, ale to určitě možná neplatí pro nás trochu zralejší ženy, takže co se spletí s věkem mění a jak tomu přizpůsobit líčení?
1: Co se mění? Mění se určitě textura pleti, mění se tvar obličeje, klesají nám kontury. Takže všechno, co nám pomůže trošičku ty kontury opticky zvednout, tak to v tom make-upu je žádoucí. Určitě je lepší ubrat, co se týče intenzity a co se týče množství produktů. Zvolit teplejší odstíny, které opticky omlazují, a dodat pleti lesk, aby vlastně vypadala krásně, zdravě a rozjasněně. A tohle všechno vlastně způsobuje ten mladistvější vzhled.
0: Mm-hmm. Okolo kterého věku si ženy většinou všimnou, že už nemůžou používat to líčení, na které byly zvyklé, že už to najednou úplně k tomu obličeji nesedí?
1: No, tak většinou se začínají tohle z toho všímat ve chvíli, kdy odrostou děti a ty ženský na sebe začnou mít trošičku čas. Za

0: zastaví se a řeknou si, aha, chce to trošku něco jiného. Opravdu se nedá říct přesně ta věková hranice, ale co se týče těch rad, který jako po mně chtějí, tak většinou jsou to ženy po 40.
1: My víme, že make-up se rád usazuje ve vrázkách a zvýrazňuje. Znamená to, že pak máme úplně ten make-up opustit a jít nějakou jinou cestou, nebo s ním musíme pracovat jinak, nebo zvolit jiný druh?
0: Určitě zvolit jinou texturu toho make-upu. Mnohem jako lehčí make-up můžete použít. Make-up s jemnýma rozjasňujícíma částečkama. Důležitá je technika nanášení toho make-upu a zase se vracím zpátky. Velká hydratace. Opravdu čím víc budeme a čím líp budeme hydratovat tu pleť, a to teď už nejenom krémy, ale i třeba budeme používat pravidelně nějaké hydratační masky, tak tím líp i pro ten make-up, a ten make-up líp vydrží.
1: Jak tady správně nanášet make-up?
0: Správně. U toho make-upu je těžký říkat správně nebo špatně. Já jak nejradši nanáším make-up a jak z mého pohledu nejlíp vydrží, tak je štětcem a vždycky opatrně. Nedávat velké vrstvy, spíš začínat jako postupně od středu obličeje, jemně zapracovávat těma štětinkama do pleti a v případě, kde potřebujeme trošičku větší krytí, tak tam přidat další vrstvu. Ale ne hned jednu velkou vrstvu, která se pak špatně rozpracovává.
1: Takže ten štětec je ideální. Já to třeba dělám prsty, tak to je chyba?
0: Na to, aby jakoby z mé zkušenosti, aby dobře vydržel, aby hezky vypadal a dobře vydržel, tak ten štětec je největší jistota. Ale určitě čistou rukou prsty, nebudem se bavit o chybě. Jo. Každý, ať si to dělá tak, jak mu to vyhovuje a jak to má rád. Já tady sdílím jenom nějaký pohled z té mojí profese.
1: Hraje tady roli právě i ten štětec, který zvolíme?
0: Určitě zvolit štětec, který je určený na make-up. Je to takový jako hustý baňatý štětec s krátkýma štětinkama, kterým lehce vlastně ten make-up zapracujete do těch skulinek a do těch pórů, tak aby vypadal neviditelně.
1: A co pudr? Kde pomůže a kde naopak může přidávat roky?
0: Tak teď už je těch pudrů taková velká škála, že určitě pokud chceme pudr, který nepřidává roky, tak zvolte nějaký jemně mletý transparentní pudr, který je téměř neviditelný a dokonce i jak máte ty drobné rozjasňující částečky, tak vlastně zjemňuje pory a mizíkuje i jemné vrásky třeba kolem očí.
1: Mm-hmm. Tak to zní velice zajímavě. My budeme v našem povídání pokračovat po písničce.

0: Je tady rozhlasová radioporadna dnes s vizážistkou Evou Mihulkovou a my se tady povídáme o líčení a teď už bych přešla ke konkrétním částem obličeje. Bavíme se teď o líčení, když už je nám více než, dejme tomu, 40+. Jak se s věkem mění líčení očí? Co může pohled zbytečně dělat tvrdší nebo unavenější? Protože i ta víčka nám padají.
1: No, určitě se mění barvy a textury toho produktu. Já mám ráda, když jsou ty stíny krémové, dlouhodržící, rychle zasychací krémový držící stín. Prostě vám fakt jako vydrží, nezalízá do vrásek. Vyhnula bych se tmavým odstínům a úplně bych vyhodila do koše černou tušku, kterou často vidím na spodním očním víčku.
0: Na spodním očním víčku. A na vrchní víčko můžeme, nebo tam, co máme zvolit, když chceme opravdu ty oči zvýraznit?
1: Černé barvy bych se obecně úplně vyhla, co se týče zralého oka a padajícího víčka. Tam bych ani vlastně ty velké černé linky nevolila. Spíš bych volila nějakou měkčí hnědou nebo burgundy.
0: Mm-hmm. A co takové perleťové stíny? Ano či ne?
1: Proč ne? Určitě můžou být.
0: Jak upravit řídnoucí obočí, aby nevypadalo úplně nakresleně, dokázat takový ten přirozený vzhled?
1: Možná malinko dokreslit konečky, třeba jemně světlou tuškou, vzít nějakou tu gelovou řasenku a jen si ho učesat, úplně bohatě stačí.
0: Tak pojďme třeba k tvářence. Ta nám může třeba pomoci trochu vytvarovat ten obličej. Takže kam ji nanášet, aby nám ten obličej opticky pozvedla? Jestli vůbec se tohle dá říct obecně, protože samozřejmě každý ten obličej je trochu jiný.
1: Tak určitě dávat si pozor na to, aby jsme tu tvářenku nedávali na ty lícní kosti až pod oko, ale spíš výš, blíž k tomu vnějšímu očnímu koutku a rozpracovat ty dostracená směrem k vlasům.
0: A pak se určitě naše posluchačky bude zajímat, jak s rtěnkou, protože občas máme chuť na nějakou výraznou, někdy takovou decentní. Existuje vůbec tady nějaká věková hranice, kdy už si ty rudé rtěnky nemůžeme dovolit?
1: Já jsem faninka rudých rtěnek, takže já si myslím, že ženy, noste hrdě rudé rtěnky, pokud se na to cítíte. Určitě tady žádná věková hranice není. Důležitý je, že se v tom cítíte hezky a tady bych jenom podotkla, že pokud máte rudou rtěnku nebo obecně výraznou rtěnku a bavíme se o ženách 40+, o té kategorii těch dám, tak tam uberte na očích a užijte si tu rtěnku.
0: Takže ta by měla být výrazně a dominantní. No a jak zabránit rozpíjení rtěnky do vrásek kolem úst?
1: Teď už jsou ty produkty tak velmi kvalitní, že se vlastně nemusíme bát, pokud použijeme nějaký dlouhodržící tint, tak se vám vůbec nic rozpíjet nebude.
0: Je podle vás nějaká nejčastější chyba, která nám, ženám, zbytečně přidává roky, kterou děláme v tom líčení?
1: Jak jsem zmínila, zrovna ta černá tuška, ta si myslím, že přidává jako hodně. A potom, co často vidím, tak je velmi tmavá kontrastní kontura rtů oproti rtěnce. To nám taky přidává roky.
0: A je ta konturovací tuška důležitá, nebo se obejdeme i bez ní?
1: Já si myslím, že v době, kdy fakt ty produkty jsou tak kvalitní, že se obejdeme i bez tušky, nicméně je možné i tu konturovací tušku použít, pokud je třeba v nějakém nude odstínu a použít ji jenom podklad jako pod nějaký lesk nebo balzám a vypadá to taky moc hezky.
0: Tak ještě než se chvílíme k úplnému závěru, tak kdybyste měla ženě se zralou pletí doporučit takové jen tři věci pro rychlé letní líčení, které by to byly?
1: Jemný make-up, krásná rtěnka a svěží tvářenka.
0: Děkujeme za to, že jste se na nás udělala čas, že jste nás inspirovala. No a přejeme vám, aby vaše zákaznice byly co nejspokojnější. Mějte se krásně.
1: Já taky děkuju, krásný den.
0: Naším hostem byla vizážistka Eva Mihulková.
2: Na cestách s Petrem Voldánem.
3: Z Litomyšle v letní repríze nejenom napříč Pyrenejemi budeme putovat na rozhlasových vlnách s Martinou Merisy Sedlákovou. Cestování je pro ní jako dýchání. Má za sebou pěší pochody na Islandu, v Andoře, na Novém Zélandu, v Irsku i třeba Maroku. S Michaelou Hrdou jako jediné dvě ženy na světě prošly 1330 kilometrů Tadžikistánem přes Pamír. Tak si nalaďte v pondělí po 18. hodině.

0: Za 10 minut tady bude 12. hodina a vy se teď můžete těšit na Babské rady.
1: Babské rady.
2: Opuncie, tropický kaktus, který má domov v Mexiku a Střední Americe, kde se jeho dužnaté listy zbavené bodlinek používají jako zelenina a tradičně se i nakládají. Dužina obsahuje šťávu, ze které se vyrábí i čaj. Z miniaturních semínek opuncie se lisuje jeden z nejdražších a nejvzácnějších olejů na světě. Na získání pouhého 1 litru oleje je potřeba zpracovat zhruba 800 kg plodů. Po odkvetení nasadí rostlina na plody, které jsou jemně ochmířené a tvarem i chutí připomínají hrušku. Dají se použít do ovocných salátů, v kombinaci s dalším ovocem, z nich uvaříte skvělé marmelády. Jejich šťávu můžete využít do moštů a domácích limonád. Přestože je to kaktus, tak některé druhy opuncie jsou mrazu vzdorné a bez problémů vydrží teploty až do minus 25 stupňů. Tenhle zajímavý kaktus se díky tomu může stát chloubou i vaší zahrádky.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Za 5 minut tady bude pravé poledne. Pokud se chystáte obědvat, tak vám přejeme samozřejmě všechno nejlepší k obědu. V tomto vedru doporučujeme něco lehkého, rozhodněné kachnu z knedlíky. No a loučí se s vámi Kateřina Prouzová. Po zprávách ve 12 hodin už jsou připraveny vaše oblíbené písničky od srdce. Tak pošlete někomu své přání a potěšte ho. Mějte se krásně a zítra dopoledne opět naslyšenou.

0: hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Zemřel spisovatel Vladimír Páral. Na Univerzitu Hradec Králové se hlásí více než 10 000 zájemců. Fotbalisté Hradce Králové vyhráli v lize nad Ostravou. Čeká nás polojasnost s teplotami kolem 33 stupňů. Hezké poledne vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Zemřel spisovatel Vladimír Páral. Právě dnes se dožil 94 let. Byl autorem románů Milenci a vrazi nebo Mladý muž a Bílá velryba. Jeho knihy osobitým způsobem zachycují mezilidské vztahy na pozadí reality socialismu. Na Univerzitu Hradec Králové podalo letos přihlášku 10 400 zájemců. Po skončení druhého kola přihlášek to řekl mluvčí univerzity Jakub Novák s tím, že to je asi o 1 000 zájemců více než loni. Přihlášky přišly i do nového studijního programu Všeobecné ošetřovatelství, který by měl pomoci řešit nedostatek zdravotnického personálu v kraji.
3: K jeho studiu se přihlásilo 70 uchazeček a uchazečů, které čeká 2. září přijímací zkouška. Ke studiu přijmeme 30 nejlepších. Do příštího akademického roku chceme přijímat až 45 studujících do tohoto programu a od 3. roku bychom měli být schopni nabírat ke studiu 60 studujících.
2: Nové Město nad Metují v neděli otevřelo letní areál Metuje. První den ho navštívilo na 2 500 lidí. Nabízí velký a malý plavecký bazén, skluzavku, brouzdaliště, vodní dětské hřiště, hřiště pro plážový volejbal i zázemí s občerstvením. Součástí areálu je i biotopové koupaliště, které nabízí koupání bez chloru a chemie, protože voda se čistí přirozenou cestou pomocí rostlin, mikroorganismů a biologických filtrů. V noci se na letiště Praha nouzově vracel Boeing společnosti Smartwings do Tel Avivu. Bylo to kvůli závadě na jednom z motorů. Porucha ovlivnila provoz na pražském letišti. Dvě letadla musela přistát v Brně. Mluvčí společnosti Smartwings Vladimíra Duvková Českému rozhlasu řekla, že posádka je na podobné situace školená a Boeing měla pod kontrolou.
4: Během letu na lince z Prahy do Tel Avivu posádka indikovala závadu na jednom z motorů. Z tohoto důvodu se letadlo vrátilo zpět na pražské letiště, kde bezpečně přistálo. Na palubě letadla bylo 189 cestujících a 6 členů posádky.
2: Cestující o několik hodin později dopravilo do Izraele náhradní letadlo. Sport. Fotbalisté Hradce Králové porazili ve 3. kole Baník Ostrava 2-1 a trenérovi Davidu Horejšovi tak dali ten nejlepší dárek k jeho historickému zápasu. Hradecký tým totiž vedl do 85. prvoligového utkání, čímž překonal klubový rekord Ladislava Škorpila.
5: Pro mě pan Škorpil je obrovská legenda. Když jsem se to dozvěděl, tak jsem koukal jak z jara. Já jsem to vůbec jako nečekal. Samozřejmě si toho nesmírně cením. Cením si i toho, že si to budu pamatovat ten zápas, protože jsme ho vyhráli. Děkuju těm hráčům, že bez nich bych asi tady tolik zápasů prostě neotrénoval, takže si toho nesmírně cením a doufám, že těch zápasů bude ještě dost. Počasí.
2: Čeká nás oblačno až polojasno, k večeru se začnou objevovat ojedinělé přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 31 až 34, na horách kolem 25 stupňů. Vítr povane mírný severozápadní, v bouřkách přechodně zesílí a biohlásí trojku. Vysokou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: V centru Náchoda očekávejte zdržení v ulici Pražská, kde aktuálně houstne provoz. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: K Krásné odpoledne, milí posluchači. Jsou 4 minuty po 12. hodině a za chvíli nás čeká kalendárium, ve které se mimo jiné dozvíte, že dneska má svátek Vavřinec nebo Lars, tak popátrejte v paměti, jestli někoho takového neznáte, že byste mu poslali písničku v našich písničkách Od srdce, které právě začnou za pár minut, a nebo máte nějaké zajímavé výročí, někdo slaví narozeniny, nebo chcete jen tak někoho potěšit, tak už této chvíli můžete psát na adresu studio.hradec@rozhlas.cz a potom později po kalendáriu volat na telefon číslo 726 46 46 46. Vaše vzkazy bude dnes vyřizovat Kateřina Prouzová.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Vavřinec ukazuje, jaký podzim nastupuje, a to máme pondělí 10. srpna. Dneska je svátek svatého Vavřince, patrona kuchařů, cukrářů, knihovníků a archivářů. Tady je Petr Jungmann, hezký den. První Lucemburg na českém trůnu se narodil před 730 lety v roce 1296. Pozdější český král Jan Lucemburský. Jeho otcem byl císař svaté říše římské Jindřich VII. Lucemburský, matkou Markéta Brabantská. První závod Formule 1 v zemi východního bloku se jel přesně před 40 lety v roce 1986. Velká cena Maďarska na Hungaroringu splnila i mnoha českým fandům sen a na okruhu při premiéře nechyběly. Velká Británie zmařila teroristické spiknutí před 20 lety. Jeho cílem mělo být 10 letadel směřujících z Velké Británie do Spojených států. Zachráněny byly stovky nevinných životů. Před 2 lety jsme slavili 4. medaili na pařížské olympiádě.
3: Josef Dostal stupňuje tempo a vypadá to na další fenomenální úspěch české rychlostní kanoistiky.
2: Josef Dostal na kajaku byl suverénně nejrychlejší.
3: Josef Dostal je olympijským vítězem Paříži 2024 ve velkém stylu od začátku do konce.
2: A o chvíli později přilétla 5.
4: Nikola Ogrodníková předvedla nejhezčí a nejdelší pokus.
2: Bronzová z oštěpařského sektoru. A kulatých 40 je dceři z plzeňské pivovarnické rodiny. Bývalé tenistce, stříbrné medailistce z olympiády v Londýně. Nyní sportovní moderátorce André Sestýny Hlaváčkové. Všechno nejlepší, vám všem hezké pondělí a dobrý nový týden.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Od této chvíle muziku vybíráte vy, a to prostřednictvím telefonního čísla 726 46 46 46 anebo nám zkrátka napište na náš e-mail studio.hradec@rozhlas.cz. My vaše vzkazy s láskou vyřídíme.

A napsala nám posluchačka Sylvie: hezké pondělí, dnes je světový den lvů, slunce je také ve znamení lva a tak mě napadá šlágr Lion Sleeps Tonight. Nejraději v podání české vokální skupiny Jiřího Korna s názvem Čtyřtet. Vavřincům k svátku, všem dnešním narozeninovým oslavencům a také do rádia a všem posluchačům.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Posloucháte písničky od srdce a na telefonní lince je teď Petr z Hradce Králové. Dobrý den.
4: Dobrý den, krásné poledne.
3: Pro koho budeme hrát?
4: Já bych chtěl nechat zahrát písničku pro svého tatínka, pro pana Miloše Lokence z Malšovic. Chtěl bych mu popřát vlastně hodně elánu a hodně samozřejmě jako zdraví do dalších let, i když on nic neslaví, ale jako prostě jen tak pro pohodu písničku zahrát a pozbyt bych chtěl to nechat zahrát všem lidem, prostě který mají rádivý písničky Věry Martinovi.
3: Písnička se nám pomalu rozjíždí a i vám přejeme krásný letní den. Mějte se hezky, Petře, naslyšenou.
4: Já vám taky přeji krásný den, naslyšenou.

Tak to byl Karel Gott, jakožto ještě začátečník a zdvořilý vůdy, a my jedeme dál. Paní Marie z Rychnova nad Kněžnou posílá písničku své kamarádce Lence z Olešnice. Jen tak pro lepší letní den. Zpívat bude Marie Rotrová.

Naše telefonní linka do studia je 726 46 46 46 46. Hezké je to takhle třikrát za sebou, abyste si to dobře zapamatovali. Můžete nám telefonovat a poslat někomu písničku přímo od vašeho srdce. My zatím vyřizujeme vaše e-mailové vzkazy všem vavřincům k svátku. Od posluchačky Heleny budeme hrát a všem posluchačům k dobrému poledni.

0: Německé léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Fandíte královéhradeckým Otrokům? Chtěli byste zažít na vlastní kůži fotbalový zápas FC Hradec Králové versus FC Viktoria Plzeň? Příští týden poslouchejte pozorně naše vysílání a vyhrajte vstupenky na zápas, který má pod královéhradeckými lízátky výkop v neděli 23. srpna v 17 hodin. Když pod lízátka na fotbal, tak s Českým rozhlasem Hradec Králové, rádiem vašeho kraje.
3: Prosím o píseň Jak se děkuje andělům od kapely Kex pro oslavence a lidi, kteří pečují doma nebo profesionálně o lidi, kteří jsou v cíle svého života. Velmi si poděkování zaslouží. Podepsána posluchačka Vendula.

Naše věrná posluchačka Jiřina z Krkonoš si přeje písničku pro našeho reprezentanta Vavřince Hradilka, který má dnes svátek.

tomu budeme hrát teď písničky o srdce všem dětem, které si ještě stále užívají letní prázdniny a rádi cestují. A jednou by se chtěli vypravit někam hodně, ale opravdu hodně daleko. Píše babča Anča a vy máte teď poslední příležitost nám také zavolat na naší telefonní linku 726 46 46 46, která je teď volná.

0: Až raketou na Mars jsme se vypravili se zpěvačkou Věrou Špinarovou a my budeme pokračovat v české muzice, ale o tom už naše posluchačka, která je teď na telefonní lince. Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Hana z Nové Paky. A já bych chtěla nechat zahrát a poděkovat Sokolům z Úbyslavy, kteří v sobotu slavili 120 let založení Sokola a měli připravený krásný program. Krásně to měli zorganizované od mažaroté, kde byly i malé holčičky předškolního věku, pak tam byly taky kinologové, sokolky z Jičína, 16 sokolek zacvičilo předloňskou skladbu z Deštníčky, bylo to nádherné a potom místní sokolové měli krásnou zorganizovanou skladbu od nejmenších dětí až pod nejstarší obyvatele, která byla velice vtipná, ta skladba. Jenom když si uvědomíte, co tam bylo různé hudby, tak jenom to namixovat, to muselo dát strašně práce. A bylo to kouzelné a vtipné. Moc krát jim všem děkuju, pak tam ještě skákali parašutisti, hrála tam houslistka solově, byla to nádhera. Moc jim děkuju. Tak, a nazdar.
0: Hanko, písnička, kterou jste vybrala, je připravená. Mějte se krásně i vy a naslyšenou a ať je takových akcí u vás co nejvíce.
1: Nashledanou.

0: Radioservis představuje
1: Toulky první republikou.
2: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
1: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
3: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
1: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
4: Dobrý den.
5: Mautsta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
4: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
5: A hlavně zasucha. Zasucha? My máme novej trávník.
4: Píšu si zasucha. Volejte i hned 602 489 489.
5: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou zasucha.
6: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
7: Zemřel spisovatel Vladimír Páral, bylo mu 94 let. V Opočně opravují budovu bývalého soudu. Odpolední teploty v týdnu znovu vystoupají k nadprůměrným hodnotám. Čeká nás polojasnost s teplotami kolem 33 stupňů. Je pondělí 10. srpna. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Karolína Davidová. V den svých 94. narozenin zemřel spisovatel Vladimír Páral. Autor patřil mezi čtenářsky nejoblíbenější spisovatele druhé poloviny 20. století. Jeho knihy Soukromá vichřice, Profesionální žena nebo Mladý muž a Bílá velryba řešily témata partnerského soužití, erotiku i stereotypy sídlištního života. Právě proto jeho knihy nadchly i režiséra Viktora Polesného, který podle Páralova románu Milenci a vrazi natočil v roce 2004 stejnojmenný film.
8: Když jsem četl ty romány, tak byly napsané tak sugestivně, že jsem si skoro přál být inženýrem chemie mladým a žít na ubytovně v Ústí nad Labem, což, jak víme, bylo v té době strašné město.
7: Stavbaři v těchto dnech začali s opravou historického domu bývalého soudu na Trčkově náměstí v Opočně. První etapa rekonstrukce potrvá 18 měsíců a týká se části přízemí a atria. Objekt je součástí národní kulturní památky Zámek Opočno.
9: Oprava vyjde město podle uzavřené smlouvy na více než 57 milionů korun. Zhruba 32 milionů pokryje evropská dotace. V přízemí budovy se dříve nacházel bufet, restaurace a vinárna. Po rekonstrukci tu má vzniknout návštěvnické centrum a výstavní prostory. Opravené atrium bude sloužit také pro komorní koncerty a výstavy pod širým nebem. První etapa má skončit v polovině roku 2028. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
7: Teplice nadmetují na Náchodsku letos poprvé spoplatní parkování během Mezinárodního horolezeckého filmového festivalu. Ten město pořádá v termínu od 27. do 30. srpna. Spoplatnění se týká jen některých ploch. Organizátoři novinku vysvětlují stále se zvyšujícím počtem aut přijíždějících na festival. Návštěvníky chtějí motivovat k tomu, aby přijeli veřejnou dopravou. V Česku bude tento týden teplo a sucho, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Dnešní teploty můžou na některých místech vystoupat až na 36 stupňů. Večer přes Česko přejde od severozápadu slabá studená fronta. Lokálně se objeví přehánky nebo bouřky. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu navíc ve velké části Česka platí vysoké riziko vzniku a šíření požárů. Sport. Jakub Dudycha na atletickém mistrovství Evropy v Birminghamu do semifinále běhu na 800 metrů nepostoupil. V rozběhu se český rekordman dlouho držel vpředu, ale po kolizi se soupeřem zhruba 200 metrů před cílem ztratil rychlost a doběhl poslední.
6: Počasí.
7: Čeká nás oblačno až polojasno, k večeru se začnou objevovat ojediněle přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 31 až 34, na horách kolem 25 stupňů. Biohlásí trojku vysokou zátěž.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
7: Nehodu máme aktuálně hlášenou v Hradci Králové v městské části Plácky v ulici Kydlinovská, kde se srazila dvě auta. V tomto místě očekávejte možné dopravní komplikace a jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Tady je Oskar Hess a posloucháte pořad Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je emeritní sládek plzeňského prazdroje, pan Václav Berka. Pěkný den.
2: Pěkný den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Naproti mě ve studiu sedí zkušený pivovarský odborník a jedna z nejvýznamnějších osobností českého pivovarnictví. Více než 4 desetiletí působil v pivovaru Plzeňský prazdroj, kde se podílel na modernizaci výroby piva při současném zachování tradičních postupů výroby plzeňského ležáku. Václav Berka je považován za průkopníka systému péče o kvalitu čepovaného piva v českých hospodách a restauracích. Vyrůstal jste v rodině, kde se o pivu mluvilo každý den. Bylo někdy vůbec možné dělat něco jiného, než pracovat v pivovaru?
2: No samozřejmě jsem o tom uvažoval, protože kamarádi šli různými jinými směry, ale vaření piva to převládalo, a protože můj otec pracoval v pivovaru, jeho bratr pracoval v pivovaru, tak pro mě to bylo jednoduché rozhodování. To je ten směr, kterým se vydám taky.
1: Pamatujete si na chvíli, kdy jste si uvědomil, že pivo nebude jen rodinné téma, ale že to bude vaše životní cesta?
2: No, to jsem si uvědomil, když jsem poprvé nastoupil už jako absolvent, nebo ne absolvent, ale jako přijatý student na průmyslovou školu potravinářské technologie, právě kde jsem se měl naučit, jak pivo vařit a jak to pivo kvasí. A šel jsem na brigádu do plzeňského prazdroje a tam jsem si poprvně jako pomocník vařiče uvařil svoji várku, nebo pomáhal jsem uvařit první várku a to bylo úžasný, protože to je moment, na který nezapomenu.
1: Tu první várku plzeňského piva jste pomáhal vařit už v 15 letech. Co jste cítil? Bylo to jako, opravdu jste si řekl, tak teď je to, co chci dělat celoživotně?
2: Myslím si, že to bylo přesně tak, jo. A já, když jsem si uvařil tu várku, a protože samozřejmě jsem pokračoval ještě na té prázdninové brigádě, tak jsem si říkal, tak já za 2 měsíce nastoupím do té průmyslovky a co oni mě tam budou chtít naučit, když já vlastně jsem uvařil to nejlepší pivo na země kouli a co mě tam můžou přidat. Jenomže pak jsem tam přišel a byla to matematika a byla to chemie a byla to ekonomika. A takže k technologii jsme se dostali ještě trochu později.
1: Co by na dnešní prazdroj řekl váš dědeček, který do pivovaru nastoupil v roce 1927?
2: No já si myslím, že by byl spokojený, protože naší snahou je, a takhle to měli všichni přede mnou nastavený, aby jsme na té technologii, na tom postupu nic neměnili, aby jsme neměnili ty 3 základní suroviny, které máme, to znamená vodu, která je v Plzni krásně měkká, slad, který si děláme na vlastní sladovně z těch nejlepších českých ječmenů a žatecký chmel, takže on by viděl, že to kombinujeme stejně jako oni. A možná, že by měl radost i z toho, že dokážeme ten proces o trochu líp kontrolovat, než to uměli oni, protože já, když jsem dělal toho pomocníka na té varně tenkrát, tak jsem měl takový dřevěný klacek, takovou tyč měřící. A tou tyčí jsem změřil, že v kádi nebo v kotli je přesně tolik hektolitrů, kolik tam má být. A dneska na těch varnách, které jsou tradiční, máme ale moderní zařízení, kde se ten objem změří online, takže je to úplně přesnější. A takže tomu odpovídá i ten výsledek, že to pivo je standardnější, že je jedno jako druhý. A to je ten cíl těch pivovarníků, aby pivo chutnalo pořád stejně.
1: Pojďte nám prosím trošku přiblížit práci sládka. To asi není o tom, že celý den ochutnáváte pivo od rána do večera, ne?
2: Já když jsem nastoupil do toho pivovaru a stal se ze mě ten sládek, tak já jsem pokračoval samozřejmě v těch tradičních postupech, jak to dělali ty moji předchůdci a my jsme vlastně obešli vždycky celý pivovar od varny přes spilku, kde pivo kvasí, do ležáckého sklepa, podívali jsme se na pivo, který se začalo stáčet na ten daný den. Samozřejmě potom následovala v laboratoři degustace toho piva, abychom věděli, co vlastně na ten trh půjde a jestli je to všechno v pořádku. No a pak samozřejmě jsem se musel podívat, jak je to se surovinama, jestli máme v pořádku suroviny. No a když už tohle všechno bylo hotové, tak samozřejmě jsem se musel podívat, co se děje na tom trhu. Podívat se, jestli v těch restauracích je to pivo taky v pořádku. Takže takhle.
1: A kolikrát denně musíte ochutnat? A co se děje, když třeba vytušíte, že ta daná várka piva není zcela dobrá?
2: No, my to u nás máme nastavený tak, že z pravidla kolem 9. hodiny se sejde takový tým degustátorů, který ochutnává kompletně veškerou produkci a meziprodukty při té výrobě. A já si nepamatuju, že by se nám stalo, že by to pivo bylo, nebo že by vybočovalo z těch standardů. Protože v každém tom výrobním kroku máme nastavený kontrolní místa, kontrolní body, kde jednak se teda dělají analýzy, anebo kde se taky ochutnává. Takže musíme mít jistotu, že už v tom průběhu toho výrobního procesu, toho vaření, to pivo je v pořádku. Mhm. Ono, když bychom se na to podívali, tak od začátku do konce, od toho zrníčka, který přijede tím kamionem do pivovaru, až do té lahve nebo do toho sudu, když to pivo opouští pivovar, tak se dělá víc než 200 analýz, kde se kontrolují ty suroviny, něco se děje online, ale samozřejmě je tam i ta degustace, protože ten jazyk, ten ničím nenahradíš.
1: Ano. A takže se málo kdy stane, že byste museli nějakou várku vylít, skoro vůbec, to se prakticky neděje.
2: Já si to
1: neděje,
2: nepamatuju. Ne?
1: Jasně. Kolik druhů a značek piva jste schopen chuťově rozeznat? Myslíte, typ, můžete si typnout, nebo už víte přesně?
2: Tak samozřejmě rozeznám nějaký základní kategorie, ale ty jemné niance, protože samozřejmě co pivovar, to jiný kouzlo, jiná duše, kterou do toho zakouzlí ten sládek, tak nejde říct, že to je pivo z jižních svahů, jak říkají vinaři, ale ty základní kategorie samozřejmě poznám a mám rád spoustu takových piv a rád je ochutnávám.
1: Často citujete svého učitele Iva Hlaváčka, který vám říkal, že v pivu se nesmí dělat kompromisy. Platí to i dnes?
2: Jo, to je přesně ono. Ty kompromisy vedou k tomu, že se to jednou vymstí a pak už by z toho následoval velký průšvih, takže ono, když se na to podívám úplně od té nejstarší historie, kdy ty naši předkové v tom roce 1842 ten pivovar zakládali, tak oni se o to pivo nestarali jenom v tom pivovaru, což my je teďko následujeme. Ale oni do té hospody, kam poslali pár těch dřevěných sudů, poslali taky pár kusů ledu zabalený ve slámě. To, aby i ten hospodský v té hospodě si mohl vychladit ten sklep, anebo aby potom, když už z toho v té hospodě se udělali takový ty ručně dělaný lednice, do kterých se naházel led a ve spirále se tam chladilo to pivo, aby to pivo bylo takový, jak si ten sládek představuje a jak chutná v tom ležáckém sklepě.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
3: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin.

slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání? Vidíš však nebo nevidíš?

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým dnešním hostem je emeritní sládek plzeňského Prazdroje Václav Berka. Vy jste v pivovaru zažil socialismus, privatizaci i nástup globálních vlastníků. Které období bylo pro plzeňské pivo nejnáročnější?
2: Ono, každý to období mělo svý. Jo. A ono tím, jak jsme byli státním podnikem, když jsme byli vlastním státem, tak ten stát do toho pivovarského průmyslu moc neinvestoval. Což paradoxně dneska z našeho pohledu mohla být i výhoda, protože my jsme se nedopustili takových těch chyb, kterých se dopustili ty pivovary, který měli v zahraničí, který měli peníze a mohli investovat do různého zařízení, který potom se neukázalo, že je ta správná cesta. Takže my jsme až do roku 1992 kvasili pivo v dřevěných kádích, v dřevěných sudech a když už jsme se rozhodli, že to přesuneme do cylindrokonických tanků, tak jsme měli spoustu zkušeností jednak z toho zahraničí, ale pak jsme si udělali i testy tady u nás v Čechách a vyvarovali jsme se těch chyb, protože samozřejmě, když jsme se tady k tomu kroku rozhodovali, tak jsme měli hrozný strach, aby jsme nepokazili to, co ty naši předkové vymysleli, aby jsme neskazili chuť toho piva a hlavně ten fenomén, který je charakteristický jak pro pivo Pilsner Urquell, tak pro většinu českých piv, a to je pitelnost. Takže, aby jsme tohle nepokazili, tak my jsme si v tom pivovaru nechali jedno oddělení, kde pořád kvasíme pivo v dřevěný kádi a necháme ho dokvašovat v dřevěným ležáckým sudu. A my jako sládci máme vlastně v každém momentu šanci porovnávat a ladit tu chuť toho piva, aby byla úplně stejná. No, ale samozřejmě má to svý samozřejmě negativa taky a to je to, že potřebujeme k tomu partu lidí, kteří se o ty sudy a o ty kádě musí starat a umí se starat. Takže máme pořád ještě takovou skupinu 8 bednářů, který dokážou opravit ty sudy, dokážou vyrobit nový a samozřejmě proto ten sud je vysmolený, tak je musí pravidelně smolit a je to unikátní řemeslo a nám se podařilo právě ty bednáře zapsat na takový ten národní seznam nemateriálních statků té tradiční lidové kultury. A čekáme, jestli se nám podaří se dostat na seznam UNESCO, protože ty bednáři v pivovaru, to si myslím, že je světový unikát. Jsou bednáři, kteří dělají sudy pro víno nebo pro něco jiného, ale v pivovaru, aby to dělali pro vlastní pivo, to si myslím, že je světový unikát. No a když jsem teda u těch statků, té nemateriální kultury, tak nám se podařilo v loňském roce zapsat tady do toho seznamu i českou pivní kulturu, což je taky takový fenomén. Ať už je to tou tradiční hospodou, nebo způsobem čepování, nebo výměnou těch informací. A český pivo a český pivní tradice, ty jsou nezaměnitelné, takže pevně věříme, že teď už jsme na tom jednom seznamu, takže se nám podaří dostat i do toho UNESCO.
1: Jak těžké pro vás bylo prosazovat tradiční postupy v době, kdy celý svět tlačil na efektivitu a zrychlování výroby?
2: To bylo docela náročný, když jsme získali novýho vlastníka, tak samozřejmě my jsme s tím novým vlastníkem, to byly Jihoafrický pivovary, nebo později tady současný vlastník Asahi, s nima prošli kompletně celou tu naši výrobu, ty všechny naše výrobní postupy. A nám se podařilo je přesvědčit o tom, že ty naše postupy jsou nezaměnitelné. Oni to odsouhlasili a samozřejmě taky díky tomu, že ta jednání a ty diskuze se odehrávaly tady v Čechách a občas jsme po té diskuzi museli zajít na pivo. A když oni zjistili, že to pivo má opravdu ten fenomén a že to pivo opravdu láká k další ochutnávce toho dalšího půl litru, tak to zafixovali a myslím si, že to je jako skvělý postup a že se nám podařilo tohle ubránit.
1: Říkáte, že sládek pivo vaří, ale hospodský ho dělá. Kdy jste si uvědomil, že kvalita piva nekončí branou pivovaru?
2: No, to byl důležitý krok. kdy my samozřejmě, jak to pivo vyvážíme, dalo by se říct do víc než 50 zemí celý zeměkoule, tak občas jsme dostali zpátky zprávu a ty naši šéfové třeba přijeli z nějaký inspekční cesty a říkali, hele, Václave, ale to pivo tady ve sklepě máš dobrý, ale tam v té hospodě nám nechutnalo úplně tak přesně jako tady v tom sklepě, co s tím uděláš, jo. Takže to byl takový důvod, že jsme si řekli, tak jako k bráně pivovaru dobrý, ale musíme tím pokračovat někam dál. Takže my jsme dali dohromady takový tým, nazvali jsme to obchodní sládky, ten tým, a začali jsme pečovat o to, aby i v té hospodě to pivo bylo dobrý. Jednak jsme teda proškolili naše vlastní zaměstnance, pak jsme se orientovali na zaměstnance našich největších dodavatelů surovin, aby i oni věděli, že když dodávají do Plzně chmel nebo ječmen, že z toho teče takovýhle nádherný nápoj a že se to tam takhle dělá. No a pak jsme ten třetí směr jsme měli na ty hospodský a na ty majitele, a potažmo na ty výčepní, protože to, co jste říkal, že sládek vaří, ale hospodský, ten dokáže pokazit všechno to, co se odehrálo před ním. A to nejenom v tom pivovaru, protože ta výroba piva není jenom smíchat tři suroviny v pivovaru, ale tomu předchází i to, že se nejdřív musí zasít ječmen, musí se vypiplat ta rostlinka chmele, aby se správně zavedla na ty nosiče, na ty drátky. Takže to je proces, který, když bychom to vzali od zasetí ječmene až do hotového piva, trvá skoro 3/4 roku. My jsme teď nastartovali takový program taky, to si posluchači můžou najít www, jak se vaří pivo. Mm. A tam máme kamery, které nám sledujou teďko pole s ječmenem a chmelnici online, takže když nemůžou v noci spát, tak se můžou dívat, co se děje na chmelnici, jaký práce tam probíhají, jestli už tam jezdí traktory, nebo jestli už ta rostlinka toho ječmene vyrazila, nebo jestli už zlátne. Takže to je důležitý a od začátku do konce je to zhruba 280 dnů a až sklidíme na poli nebo až očešeme ten chmel, tak ty kamery přestěhujeme do pivovaru a půjdeme do varny, půjdeme samozřejmě nejdřív na sladovnu, do varny, do sklepa, až do toho hotového piva. Aby si všichni uvědomili, že to není jenom pár dní, kdy se to pivo uvaří, ale že to ten přírodní nápoj, že to trvá nějakou dobu.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým dnešním hostem je emeritní slárek plzeňského Prazdroje Václav Berka. Když dnes přijdete do restaurace jako běžný host, dokážete si vůbec vychutnat pivo bez profesní deformace?
2: Já, když přijdu do té hospody, tak samozřejmě se podívám hlavně na toho výčepního, jestli se usmívá, jestli se stará o to, aby měl ty sklenice co nejčistší, vychlazený.
1: Je ten první kontakt důležitý?
2: To je hrozně důležitý, protože já jsem přesvědčený, že v té hospodě jsou důležitý dva lidi, ne? Nějaký majitel. Majitel taky dobrý, ale v hospodě je důležitý jednak šéf kuchař a potom taky ten šéf výčepní. Jenomže ten šéf kuchař nebo hlavní kuchař, ten je skovaný v té kuchyni a on není vidět. Na nejvejš, když někdo si stěžuje nebo když pochválí, jak to jídlo je dobrý, jak se přijde z té kuchyně ukázat. Ale ten výčepní, ten, když přijdete do té hospody a on stojí za tím výčepem a teď se tam mazlí s těma sklenicema a meje je a slyšíte, jak ty sklenice pískají, jak ta houbička klouže po té sklenici, tak to je radost, jo. Já jim vždycky radši, když tam přijdu, hned ho přijdu pozdravit, podám mu ruku a když vidím, že má ruku mokrou,

0: Tak to je pro mě jako i důkaz, že spečuje o ty sklenice a potom, když to umí, když je řádně proškolený a má k tomu ten cit a tu lásku a načepuje tu sklenici. A teďko on tu sklenici načepuje, postaví před vás ta pěna, která je krásně lesklá nahoře. Tak ona se ještě zahoupe a on řekne na zdraví, tak co máte dělat? Jo? Tak vám nezbyde než to pivo ochutnat a to je ta slast potom.
1: Nejlepší reklama, kterou jsem slyšel na pivo zatím. Po více než 50 letech kolem piva, chutná vám to úplně stejně jako za mlada to pivko?
0: Ježiš, to je...
1: Nebo ještě víc?
0: Myslím si, že mi chutná ještě víc, protože jak chodím po těch hospodách, tak samozřejmě vidím, že ty hospodský se o to umí postarat. A to je pro mě ta velká odměna. Jo. A navíc, jako, když se podívám na ty hospody a vůbec na ten český pivní biznis, to je biznis, který si zaslouží od toho státu, aby dostal nějakou podporu. Protože ten pivovarský průmysl, vlastně, když se na to podíváme, jedno místo, a mám na mysli teda zaměstnance pivovaru, generuje ještě další 4 místa tom vlastně v celém řetězci. To znamená od ječmenářů, který pěstují ten ječmen, od chmelařů až po ty výčepní. A taky ten pivovarský průmysl má významný přínos pro to vůbec celý český hospodářství, protože pivovarníci zaplatili skoro 30 miliard na daních.
1: Kolik piv denně ochutná Sládek, aniž by je skutečně vypil?
0: No, ta degustace toho piva je důležitý moment, protože samozřejmě všechny online analyzátory nemůžou nahradit ten jazyk, který je hrozně důležitý. A ty degustátoři, aspoň u nás je to tak, že ochutnávají okolo 10-15 piv, ale je to, jak říkám, ochutnávka. On musí ochutnat, i když na druhé straně ta degustace je trochu jiná než u vinařů, který poválí na jazyku a pak nemusí polikat to víno. Kdežto ten pivovarník ho musí polknout, protože pivo kromě těch sladových chutí a vůní ještě obsahuje ty hořké látky, které jsou tam z toho chmele, a ty receptory na hořkou chuť, ty jsou až tam u kořene jazyka. A on kdyby to nepolknul, tak neví, jestli je to hodně hořký, jestli ta hořkost je drsná nebo jemná ze žateckého chmele, jestli je ulpívající. A jestli za chvíli, když ta hořkost je potom krásně vybalancovaná tou nasládlou chudí toho zbytkového extraktu, jestli by ho to pozvalo na další ochutnání. Takže takhle to je s pivovarníkama.
1: Co vám pivo dalo a vzalo?
0: Já jsem se s pivem dostal v podstatě do celého světa. To je úžasný. Já mohl jsem sledovat ty trendy, jak se kde to pivo vaří. Byl jsem v Americe v době, kdy se tam rodilo to kraftové hnutí a viděl jsem, že to jednou přijde i k nám. A měl jsem rád, byl jsem rád, že jsem mohl ochutnat i ty piva, které se tam takhle začaly vařit. Ale vždycky jsem se potom rád vrátil k tomu našemu ležáku, protože ty český piva, ten český ležák, to jsou prostě pitelný piva. A to je nezaměnitelný a proto si myslím, že je důležitý, že teda ta česká pivní kultura je takhle podporovaná. Co mi vzal, samozřejmě trošičku, je z toho nervózní vždycky moje žena, která říká, ty chodíš víc do pivovaru a máš rád pivovar radši než mě. Ale myslím si, že za těch pár let to... desítek let, který jsme spolu, že už si na to trochu zvykla. I když pořád říká, ty už zase ještě jdeš do toho pivovaru.
1: Kdyby se měla zachránit jednu věc české pivní kultury pro budoucí generace, co by to bylo?
0: No, to je těžká otázka. Teda já bych do budoucna chtěl, aby byla zachovaná ta tradice toho českého ležáku. Jak jsem se zmínil, že my tam máme to oddělení, kterým pořád kvasíme, rokvašujeme v těch dřevěných kádích, takže já bych pevně věřil, že je potřeba zachránit ten ležák a vůbec to, aby se mohl čepovat v těch hospodách, v těch restauracích. Takže to si myslím, že je to důležitý. To bych rád. No a když už bych ho zachránil, tak třeba za těch 100 let bych ho i rád ochutnal, ale nevím, jak to zařídit.
1: Je plzeňské pivo dnes lepší než před 30 lety?
0: Jednoznačně. Já tuhle otázku dostávám dost často a já jsem vlastně na ní už odpověděl, protože já jsem měřil to pivo dřevěným klockem a dneska ten pivovar je prošpikovaný online měřidlama, průtokoměrama. A když se to spojí s tou tradiční recepturou a ten proces je krásně řízený, tak my se na konci u toho hotového piva pohybujeme velmi úzkým rozmezí, kdy to pivo je standardní a ten fenomén té standardnosti je pro to pivo důležitý. To třeba se odvíjí i od toho sezónního výkyvu. Jo? Když my začneme vařit pivo z nového sladu, z nový sklizně nebo z nového chmele, z nový sklizně, tak nám pivovarníkům hrozně leží na srdci, aby ten štamgast v hospodě vůbec nepoznal, že už je to z novýho chmele, že už je to z novýho sladu. Když to vinaři to udělají jednoduše, oni řeknou, je to nový ročník, bylo víc slunce, bylo víc vody, tak prostě to chutná o trochu jinak, ale pivovarník musí mít to pivo, jako když střelí každý rok.
1: Jak byste chtěl, aby se vás české pivovarnictví pamatovalo?
0: Já bych chtěl, aby si mě pamatoval jako ten, který to nepokazil. Že jsem se pokoušel aspoň trochu dbát na to, aby ty tradice byly zachované a ta receptura, že pořád pokračuje, že pořád máme jenom ty tři základní suroviny, z kterých vaříme a takhle já to předávám i těm svým následovníkům, kterým říkám hlavně prosím tě na tom nic neměň a kdyby byly nějaký tlaky, aby si něco změnil, tak se tomu bráň a bojuj za to.
1: Pane Berko, já vám moc krát děkuju za milý rozhovor a přeji vám, aby to české pivovarnictví zůstalo tak skvělé, jaké je.
0: Já děkuju a samozřejmě musím se rozloučit takovým tím pivovarským pozdravem všem pivovarníkům, nejenom nám. Dej Bůh štěstí a ať vám chutná v hospodách. Na zdraví.
2: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Německé léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Uplynulý víkend byl na českých silnicích tragický. Divadelní festival Jiráskův v Hronov navštívili letos tisíce lidí. Čeští tenisté do 18 let vybojovali na evropském šampionátu 5. místo. Čeká nás polojasno s teplotami kolem 33 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Od začátku srpna zahynulo na českých silnicích 18 lidí, 11 z toho byli motorkáři. Informovala o tom policie na sociálních sítích. Uplynulý víkend označili za jeden z nejtragičtějších. Od pátku do neděle zemřelo na silnicích 8 lidí, 5 z nich na motorce. O nejčastějších příčinách nehod motorkářů mluvil ve vysílání Českého rozhlasu dopravní psycholog Pavel Řezáč.
2: Nejčastější příčina je přehlédnutí, pokud se budu dívat na stranu řidičů ostatních vozidel, protože ti řidiči těch motocyklů nejsou tak dobře vidět. Na straně těch motorkářů samozřejmě může být to, že někdy nepřizpůsobují tu rychlost, jezdí v některých případech samozřejmě více rizikově, chtějí si tu jízdu užít.
0: Za červenec zemřelo na silnicích podle statistik dopravní policie celkem 41 lidí. V Hronově na Náchodsku o víkendu skončil 96. ročník Mezinárodního festivalu amatérského divadla Jiráskův Hronov. Nabídl téměř 150 divadelních představení, 20 koncertů a desítky dalších akcí v doprovodném programu. Podle programového ředitele Jana Julínka zájem o festival roste.
3: Máme spoustu zpětných vazeb lidí, že se takto pohodový týden už dlouhá léta neužili. Máme strašnou radost z toho, že semináře, některé se prodaly během pár sekund, vstupenky, když se dali do prodeje, tak ty komorní představení byly vyprodané taky prostě během několika minut. Ten zájem lidí o Jiráskův Hronov roste.
0: Kvůli opravám povrchu vozovky před prodejnou Sázava uzavírá dopravní podnik v Hradci Králové dočasně některá nástupiště na hlavním nádraží. Mimo provoz jsou nástupiště C a D. Autobusy a trolejbusy budou místo nich zastavovat na nástupištích E a F. Strany a hnutí přihlášené do letošních komunálních voleb mají dnes poslední šanci doplnit kandidátky. Dneškem také končí možnost měnit pořadí nominovaných. Na případné opravy kandidátních listin pak budou mít ještě týden. Komunální volby budou letos 9. a 10. října. Ve stejném termínu se konají i ty senátní. Sport. Česká tenisová reprezentace chlapců do 18 let skončila na evropském šampionátu v Paříži 5. Rozhodla o tom výhra 2-1 nad Rumunskem, kde byl Tomáš Krejčí v duelu s Popou 2 míče od porážky. Výkon Krejčího ocenil i jeho deblový spoluhráč a týmová jednička ze Dvora Králové nad Labem Dominik Wagner.
4: Tomášův single rozhodl určitě mentální stránka, kdy vlastně otočil těžké skóre 4-5 na returnu ve třetím setu. A v deblu jsme, ačkoliv to bylo 7-6, 7-6, tak jsme byli celý zápas lepší a tahali jsme za ten delší konec.
1: Počasí.
0: Čeká nás oblačno až polojasno, k večeru se začnou objevovat ojediněle přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 31 až 34, na horách kolem 25 stupňů. Vítr povane mírný severozápadní, v bouřkách přechodně zesílí a vyohlásí trojku. Vysokou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na 80. kilometru dálnici D11 ze směru na Prahu máme hlášené pomalu jedoucí vozidlo údržby. V tomto úseku uberte plyn a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové a přejeme vám ze studia příjemné pondělní odpoledne. V Novém Městě nad Metují je po více než 30 letech znovu v provozu letní koupaliště. Za úpravu původního zchátralého areálu město zaplatilo 125 milionů korun a za chvíli vás tam pozveme. A pozveme vás také na Novoměstský zámek. Ten zve výletníky k návštěvě o prázdninách každý den od 9 do 17 hodin. A mezi všemi zámky vyniká třeba úpravou historických prostor z první poloviny 20. století. A netradičních zážitků nabízí mnohem víc. Kastelán Novoměstského zámku Ondřej Daněk nám je přiblíží o 14:30. A vezmeme vás také na další z našich zámků v našem zámeckém létu, které pokračuje i tento týden s Františkem Kinským. Hezký poslech.
1: odpoledne s Romanou Joudalovou.

Český rozhlas Hradec Králové pro vás má tip. Pro vás, kteří máte rádi přírodu a hledáte program na horké letní dny. Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové v srpnu zve na unikátní výstavu fotografií Czech Nature Photo. Představuje mimořádný výběr snímků, které zachycují krásu, proměnlivost i křehkost přírody. Takové dramatické scény ze života divokých zvířat, poetické krajiny i nenápadné detaily rostlin a hmyzu, které v každodenním schonu často míjíme bez povšimnutí. Vystavená kolekce fotek se skládá především ze snímků oceněných v kategorii cena za nejlepší fotografii české přírody napříč jednotlivými ročníky soutěže. Součástí expozice je i výjimečný soubor 10 fotografií, které se pyšní titulem Fotografie roku Czech Nature Photo. Tyto snímky představují vrcholné okamžiky jednotlivých ročníků soutěže a společně tvoří silnou vizuální kroniku 10 let této soutěže fotografické. Jsou to fotky, které obstály i před mezinárodní porotou, zaujali svou výtvarnou kvalitou, jedinečností zachyceného okamžiku i schopností vyprávět příběhy přírody beze slov. Výstava chce ukázat, že každý z nás nese odpovědnost za stav přírody na naší planetě a také chce motivovat veřejnost k aktivní ochraně přírody. Je krásná ta výstava. Příroda divoká i poetická se jmenuje a přináší do Hradce Králové průřez tím nejlepším za 10 let. Najdete ji ve studijní vědecké knihovně v Hradci Králové v galerii U přívozu a bude tam k vidění do 8. září. Podrobnosti a více informací o výstavě najdete na webu studijní a vědecké knihovny Hradec Králové.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové a míříme do Nového Města nad Metují, kde včera otevřeli po 30 letech nové biotopové koupaliště za 125 milionů korun. Jeho součástí je bazén se skokanskou i plaveckou částí a dětské brouzdaliště se skluzavkou a na místě je reportér Václav Plecháček. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Tak jaký je zájem o koupaliště, na které obyvatelé Nového Města nad Metují čekali 30 let?
1: No, víc než 30 let dokonce. No, dnes je ta návštěvnost mnohem menší než včera, zatím přišlo asi 250 lidí, ale jak se tak dívám k pokladně, stále přichází další a další. Ta teplota vody v hlavním bazénu, měřil jsem to před chvíličkou, půjčil jsem si teploměry asi 25 stupňů, takže hezké vykoupání. Složitější je to tady u areálu s parkováním, pokud přijede víc lidí a přijedou tedy autem, tak skutečně můžou mít problém s hledáním místa pro svůj vůz, takže doporučuji zaparkovat někde dál a přijít pěšky.
0: V čem je to koupaliště jiné ve srovnání s běžnými bazény, jak jsme zvyklí?
1: No, klíčová je asi ta biotopová technologie, čištění vody. Já jsem jenom kousek od toho biotopu, znamená to, že se voda neupravuje chlorem ani jinou chemií, čistí se přírodně. Součástí areálu je skutečně taková ta speciální regenerační nádrž s vodními rostlinami a mikroorganismy, které udržují tu vodu čistou, nebo alespoň by měly. Město si od toho systému slibuje nejenom příjemnější koupání bez takového toho chemického zápachu, ale samozřejmě i šetrnost k životnímu prostředí a nižší provozní náklady. Na první pohled je ta voda dozelená, hodně dozelená, ale to samozřejmě odpovídá normám a ta její barva se bude podle zástupců města ještě zlepšovat. Souvisí to s dalším růstem rostlin. Mimochodem dnes přijede i kontrola z hygieny, takže uvidíme, jestli potom včerejším náporu to koupaliště projde. A před chviličkou jsem mluvil s paní, která se mi představila jako Mirka, byla tady včera, říkala, že při návštěvách jiných koupališť má problém potom s následnou reakcí kůže. Tady se chválně po včerejšku neosprchovala, čekala, jaké to bude. Žádné svědění se nedostavilo, žádná vyrážka, takže si to moc chválila. Teď trochu lituju, že já to nevyzkouším, protože jsem si nevzal plavky.
0: Tak příště. Děkujeme za informace z Nového Města nad Metují, kde otevřeli nové biotopové koupaliště a informace nám nabídl reportér Václav Plecháček.
2: Jsme s vámi i na Náchodsku. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Já už jsem zmínila, že vás pozveme na zámek v Novém Městě nad Metují. Ten zve výletníky k návštěvě o prázdninách každý den. Chystá taky zámeckou noc a nabízí několik netradičních zážitků. Všechno nám to přiblíží kastelán novoměstského zámku. Ondřej Daněk, kterého vítám ve studiu. Dobré odpoledne.
1: Hezké letní odpoledne všem.
0: Pane kasteláne, v srpnu jsou zámecké brány otevřeny každý den a dokonce, řekla bych, i déle než na jiných památkách. Máte další otvírací dobu?
1: Máte samozřejmě jako vždycky pravdu. A jako každý rok vlastně touhle dobou, protože ty prázdniny už nějak rychle téměř utekly, tak jsme se přiblížili do vlastně jejich téměř závěru a my už několikátý rok zkrátka děláme zámeckou noc, takže můžou lidé navnímat a zažít ten zámek taky večer a vždycky je tam nějaký doprovodný program.
0: K zámecké noci, která bude 15. srpna, teď v sobotu se dostaneme a k té otevírací době, jak jsem tak jako naznačila, to znamená, že většina památek je do 16 a vy jste do 17
1: v prázdninách srpnu. My jsme do 17, přesně tak a každý den.
0: Všechny dny v týdnu. No a taky jsem zmínila, že se u vás dá zažít několik netradičních věcí. První z nich je určitě ten základní prohlídkový okruh, který návštěvníky zavede do interiéru, které nikde jinde na zámku nemají.
1: Přesně tak, díky tomu jsme unikát. Já vždycky říkám, jsme taková továrnická vila v zámeckém hávu. Rodina Bartoňů z Dobenína koupila na počátku 20. století zámek. Pozvali si výborného slovenského architekta Dušana Jurkoviče, který vlastně z toho udělal reprezentativní rodinné sídlo, k tomu vlastně obnovil i tu zahradu. Takže u nás vlastně zažijí nejenom renesanci, baroko, ale ocitnou se vlastně i v těch stylech počátku 20. století, jako je secese, art deco a končíme de facto až funkcionalismem, čili Oldřich Nový, 30. léta, prostě i to u nás návštěvník může zažít.
0: No a teď o prázdninách chodí hodně rodiče s dětmi, tak rodiče si užijí to art deco secesy a pro děti máte, ale také opravdu jako košat

0: nějakou nabídku. V tom pořád pokračujete, vylepšujete to?
1: Jedeme pořád dál. My to nazýváme, nebo Honza Hable, který vlastně provozuje ten projekt Kouzelný zámek, pod které se to všechno jako schová, ty aktivity, tak to nazval zábava pro děti, odpočinek pro rodiče. No. Takže přesně jste to pojmenovala. Ano, jedeme dál, je to vlastně třetí rok, to taky neuvěřitelně ten čas běží. Letos tam dokonce máme klokání páreček.
0: Ne, jako s hořticí.
1: Ne. Klokani, živí in natura, asi v tomhletom vedru někde tak jako lehce odpočívající, ale stále živí. A do toho to bylo hezký, než mi to došlo, tak mě to chvíli trvalo, jste mě dostala. A pak ještě poníky, takže zase to trošku obměnilo, narostlo to.
0: Protože součástí toho Kouzelné zámku je taková malá, jakoby... zámecká zoologická.
1: Přesně tak. Součástí toho vlastně jsou ještě výstavy nebo nějaké doprovodné aktivity. Čarokavárna v takovém tom kozelnickém stylu, kde si návštěvníci mohou namíchat i vlastní lektvar, taky přežijí, jo, odejdou po svých. Nemají s tím žádný zdravotní problémy, takže zážitku spousta, na to prostě dneska jako lidé slyší a zatím jezdí, no.
0: Teď k té zámecké noci, kterou jsme začali, abychom se dostali taky k podrobnostem, protože to je tradiční akce každý rok, každé léto.
1: Tak,
0: a letos bude v sobotu tedy 15. A co se chystá?
1: Navážeme vlastně na úspěšné divadelní prohlídky, které jsme měli v rámci oslav Tomáše Garrigua Masaryka, protože to bylo 100 let vlastně, kdy nás v červenci postil svojí návštěvou, takže jsme to využili i teď, kolegové vlastně průvodci zahrají to období od koupě zámku až vlastně po to znárodnění, takže to má docela i silný moment v jednu chvíli. A jinak tam máme vlastně výstavu Trpaslíkov, což je součást toho Kouzelného zámku. Bude tam taky dokonce vernisáž výstavy obrazů naplánovaná paní Evy Štefkové. No a jinak tam k tomu budeme mít farmářské trhy, střelbu z kuše, kolotoč, degustace vín. No v tomhle vedru se to pak v ten večer hezky hodí. No dílničky pro děti, dospělé, no a další doprovodný program. Takže až se lidé vykoupají přes den na tom novém koupališti,
0: o kterém jsme teď mluvili ve vysílání,
1: o kterém jste mluvili, tak se můžou přijít kulturně osvěžit k nám.
0: A v kolik to začne?
1: Od 18 hodin a jedeme zhruba do 23.
0: No tak to přesně na to koupání naváže krásně.
1: Přesně.
0: Něco malého k jídlu, přechod na zámek a zámecká noc na zámku v Novém městě nad Metují. A pak tady vidím v programu hned ve středu 19. srpna výjimečný hudební večer. O ty koncerty na zámku v Novém městě nad Metují bývá velký zájem, tak nevím, jestli ještě můžeme pozvat.
1: Můžeme pozvat... Pořadatelé hlásí vyprodáno, nicméně myslím si, nějaká místečka ještě vykouzlí.
0: A kdo bude hrát?
1: Slovenský písničkář Maok, je to spíš taková instrumentální záležitost, co jsme tak jako koukali, a je to spíš takovému jako usebrání, meditaci, rozjímání. Bude to příjemný večer určitě.
0: Máte samozřejmě taky svůj web a sociální sítě a my jsme nezmínili úplně všechno, co se dá na zámku v Novém městě v létě vidět a zažít. Třeba výstup na věž.
1: Přesně tak.
0: Rozhledna krásná,
1: přesně
0: to je.
1: Tak. A tak dál. Dá se u nás i přenocovat.
0: I přenocovat, ano, přímo na zámku.
1: Přímo na zámku celoročně.
0: Takže nějaký zdroj informací nám nabídněte.
1: www.zameknm.cz a de facto zameknm na sociálních sítích, když si dáte, tak ten hashtag prostě zafunguje.
0: No a ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové byl dnes hostem kastelán Novoměstského zámku Ondřej Daněk. Děkujeme. Krásné zámecké léto. Naslyšenou.
1: I vám. Naslyšenou.

0: Helena Vondráčková a Český rozhlas Hradec Králové. Letošní zámecké léto vstupuje už do svého 7. týdne. Až do konce srpna vám představujeme vybraná šlechtická sídla Čech, Moravy a Slezska. A kam se dnes vydáme, nám poví náš průvodce František Kinský.
1: Zámecké léto.
2: Dnes se vydáme do jižních Čech, kde zdobí kraj rybníků zámek Kratochvíle. Barokní stavba se zahradou je obehnána ohradní zdí s vodním příkopem. Zámek byl postaven za 6 let a posledními soukromými majiteli byli Schwarzenbergové. Více už nám prozradí Filip Černý.
3: Tak my jsme v místnosti, kde vidím, že jsou rozehrané kostky a k tomu zde leží zbraně, včetně nožů, tak to si myslím, že je tedy vražedná kombinace, hazardní hra a zbraně. Má to nějakou souvislost s historií této místnosti? Ptám se kastelána Petra Šmída.
4: Určitě ano, ono to vlastně mluví o jednom z velkých významů tohoto místa, Kratochvíle, lovecká Kratochvíle. Zde se uchovávají vzpomínky na zbraně, které sloužily k lovu, protože Kratochvíle byla centrem veliké obory, která měla po obodu 22 kilometrů a do té obory se chodilo lovit. Takže velký příběh Kratochvíle je právě lovecká Kratochvíle, kdy navíc ta představa toho ráje, což byla ta Kratochvíle ohraničená těmi krásnými zdmi a potom představa té divočiny, kde byly ty divoký zvířata, i třeba mufloni a divoká prasata a chodila se lovit, tak to byl příběh toho šlechtice, který se při tom lovu stával hrdinou. A tím, že skolil zvíře a pak ho tady ještě společně spořádali, tak byl příběh, který rezonoval s tím příběhem, který prožíval v tom možná někdy stereotypním šlechtickém životě, kdy byl účasten dlouhých jednání, tak na Kratochvíli změnil prostředí, stal se hrdinou a tímhle tím způsobem prožíval něco jiného, jako my dneska stavíme chaty, ve kterých zažíváme jiný příběhy. A i tenhle příběh se snažím připodobnit třeba mladým lidem, kteří chodí na zámek Kratochvíle, kteří prožívají často něco podobného. Oni třeba se stávají hrdinou jenom tím, že doma zapnou počítač nebo svůj mobilní telefon a vemou na sebe toho avatara, kterým prochází nějakým světem, tam se stávají hrdinou, ta hlava vlastně funguje dost podobně, vyplavuje ten dopamin, který jim říká, seš hrdina, seš borec. A potom zase zajdou do té školy anebo zažívají něco podobného v tom stereotypu, tak když se vrátím k Rožumberkům, oni neměli internet, neměli ani mobily a neměli žádnou počítačovou hru a tak hráli naživo takovou hru na hrdiny tady na Kratochvíli a tím se dostáváme k té lovecké problematice, která vlastně byla ve své době úplně unikátní.
3: Ke Kratochvíli právě patřila velká obora. Ta tu je dodnes?
4: Bohužel není, nebo máme na ní pouze malé připomínky. Máme tady zbytky takové ještě kamenné zítky, která ji rámovala, spíš jenom ta menší obora. Těch 22 kilometrů je velký příběh, který nám postupně zmizel, protože se o tu oboru nepečovalo, podobně se nepečovalo o Kratochvíli. Chtěli bychom v budoucích letech vytvořit takovou cyklostezku, která by rámovala právě hranice ty obory, protože to byla ve své době největší obora. Považujeme to za něco unikátního a krásný projekt, který to hezky nazval, který tady probíhal v minulosti, se jmenoval Spící rožumberská princezna, což je právě ta obora, která opravdu je tak spící, že ani netoličáci netuší mnohdy, že taková obora tady byla, v té krajině ještě je zapomenutá a pozorný návštěvník, který bude vědět, co má hledat, ji ještě může společně s námi objevit.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Kratochvíle si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámecké léto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Thank you.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovirok.cz.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Z vraždy muže polské národnosti se stává velký mezinárodní případ. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Takového strážce zákona by potřebovalo každé město. Louis de Funès ve slavné komedii Četník ze Saint-Tropez. A ČT Art uvede legendární komedii Divadla na Vinohradech s Vlastimilem Brodským v titulní dvojroli. Brouk v hlavě. Pondělní večer s Českou televizí.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Královéhradecký kraj zatím přijal 20 připomínek k chystaným změnám jízdních řádů. Přes 60% lidí v Česku nechce zrušit 9. třídu. V Týništi nad Orlicí chtějí zlepšit kvalitu vody v kempu Písák. Čeká nás spolojasno s teplotami kolem 33 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Obce a města mohou až do konce prázdnin zasílat své připomínky k chystaným změnám v jízdních řádech, které by měly na železničních tratích v regionu začít platit od zimy. Podle mluvčího hejtmanství Dana Lechmana jde zatím především o drobné změny v časech odjezdů vlaků nebo o zastavování jednotlivých spojů na některých zastávkách.
2: Krajský odbor dopravy obdržel zhruba 20 připomínek, které ve spolupráci se správou železnic aktuálně vypořádává. Obce a města mohou samozřejmě ještě v průběhu letních prázdnin své připomínky k úpravě jízdních řádů zasílat.
0: Se zkrácením základní školy z 9 na 8 let v Česku nesouhlasí 62% lidí. Podobný počet míní, že na takovou změnu není české školství připravené a přibližně stejně, že by zkrácení mohlo znevýhodnit některé děti. Ukázal to exkluzivní průzkum společnosti Median pro Český rozhlas, kterého se v prvních srpnových dnech zúčastnilo přes 1000 respondentů starších 18 let. Další detaily dodává analytik Medianu Vojtěch Dufek.
3: Proti zkrácení školní docházky na 8 let se nejvíce vymezují právě mladí lidé. Naopak lidé ve středním věku jsou nejméně proti. Se zkrácením povinné školní docházky nesouhlasí lidé bez ohledu na to, jestli se jedná o rodiče nebo nikoliv.
0: Návrh na zrušení 9. třídy základní školy zmínil v červenci předseda SPD Tomio Okamura. Proti je ministr školství Robert Plaga za ANO. Ten po debatě s premiérem Andrejem Babišem z ANO řekl, že změna není na pořadu dne. Zhruba polovina firem v soukromé sféře plánuje ještě letos zvýšit mzdy. Vyplývá to z dat poradenské společnosti RSM z letošního června. V posledních dvou letech je trendem spíše individuální odměňování než plošné zvyšování mezd. Průměrná hrubá mzda v Česku byla letos v prvním čtvrtletí přes 50 tisíc korun. V kempu Písák v Týništi nad Orlicí bude od dnešních 17 hodin do úterních 9 hodin platit zákaz koupání. Správci nádrže nechají do vody aplikovat přípravek, který omezuje růst řas a sinic a zlepšuje kvalitu vody. Omezení je preventivní, aby se přípravek stihl ve vodě účinně promíchat. Aplikaci schválil Krajský úřad Královéhradeckého kraje i Krajská hygienická stanice. Sport. Plavkyně Barbora Sémanová s Barborou Janíčkovou postoupily na mistrovství Evropy v Paříži do večerního semifinále závodu na 100 metrů volným způsobem. Sémanová v rozplavbách obsadila 5. místo s časem 53,77 sekundy, zaostala jen o 27 setin za vlastním českým rekordem. Janíčková byla 6.
1: Počasí.
0: Čeká nás oblačno až polojasno, k večeru se začnou objevovat ojediněle přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 31 až 34, na horách kolem 25 stupňů. Vítr povane mírný severozápadní, v bouřkách přechodně zesílí a vyohlásí trojku, vysokou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V Trutnově očekávejte zdržení v ulici Polská, kde v odpolední špičce houstne provoz. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Desáté srpnové odpoledne trávíte s Českým rozhlasem Hradec Králové. Teď po 15. hodině se vydáme do lesoparku Černá hora v Litomyšli, kde vzniká nová kaple metodou 3D tisku z betonu. Vydáme se tam v reportáži a také zavzpomínáme na zesnulého spisovatele Vladimíra Párala, autora románu Protchnutých sexualitou. Radiobazár vám nabídneme po půl čtvrté. Zůstaňte s námi a ať se vám příjemně poslouchá.
1: Dobré odpoledne s Romanou Joudalovou.

Český rozhlas Hradec Králové posloucháte a tento týden nás mimo jiné čeká mimořádný úkaz na obloze částečné zatmění slunce. Ve středu 12. srpna tento jev bude možné v našem regionu pozorovat asi kolem 19. hodiny a 19. minuty. Maximum nastane kolem 21. hodiny a 11. minuty a pozorování částečného zatmění slunce s odborným výkladem se bude pod vedením astronomů z Úpické hvězdárny konat na několika místech v Královéhradeckém kraji. Přímo na Úpické hvězdárně, tam začne program pro veřejnost ve středu v 19 hodin. Dalším místem pozorování bude Josefov v Jaroměři na Náchodsku. Tam bude v 16.30 v základní škole přednáška nazvaná Hravá věda a pak kolem 18.45 se zájemci o zatmění přesunou společně s úpickými astronomy na místo ve směru na Rasušky a tam budou pozorovat. No a třetím pozorovacím místem bude dělostřelecká tvrz Dobrošov na Náchodsku, kde bude od 17.30 přednáška na téma světelné znečištění a pak bude pozorování zatmění slunce. V případě jasného počasí bude ve stejné chvíli možné pozorovat na noční obloze i meteorický roj Perseidy. No a zítra po 17. hodině bude hostem vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové ředitel Úpické hvězdárny Marcel Bělík a ten nám k tomu doplní další zajímavosti a informace. Program připravila také Jičínská hvězdárna, ta se otevře pro pozorování částečného zatmění slunce ve středu v 18.30 a pozorování bude možné za jasné oblohy také na hvězdárně v Hradci Králové.

0: Kaple vytištěná z betonu, která odlišně reaguje na sluneční svit v různých denních dobách i v ročních obdobích. Taková teď vzniká v Litomyšli a vydáme se tam teď v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Hradec Králové. Projekt je součástí dlouhodobé koncepce Cíle cest, kdy město vytváří nová zajímavá místa, kam můžou lidé vyrazit na procházku. Jak to teď vypadá u nově rozestavěného cíle, se šla podívat reportérka Barbora Soukupová.
1: Nad lesoparkem Černá hora jsme s mluvčí radnice Petrou Jiráňovou a tady už jsou položené první části železobetonové kaple. Teď to má na výšku asi 3 metry.
2: Ano, celkově by to mělo být 9 metrů na výšku a 3 metry na šířku.
1: Je to složené z jednotlivých dílů, některé jsou ještě na zemi a dělníci je budou v průběhu srpna a září doplňovat. Z té konstrukce, co zatím vidíme, tak trčí železné tyče, na které se právě dílce napojují a jsou speciální metodou vyrobené 3D tiskem z betonu. To je vidět vlastně na těch jednotlivých vrstvách.
2: Ano, jsou to takové vrstvičky vrstvené na sebe, které vlastně tiskla právě ta 3D tiskárna v tom požadovaném tvaru.
1: V tom plášti už je teď takový průhled.
2: Ano, celá ta stavba má vlastně v sobě zakomponované principy z geometrie, optiky a akustiky, takže tak zvláštně těmi otvory bude procházet slunce a zároveň by měla mít i nějaké akustické vlastnosti celá ta stavba po dokončení.
1: Zároveň stavba bude odkazovat na piaristický řád, který má v Litomyšli velkou tradici.
2: Ano, je vlastně věnovaná svatému Josefu Kalasanskému, což byl zakladatel řádu piaristů.
1: A kdy budou práce hotové?
2: Tak kaple by měla být dokončena nejpozději v průběhu září, protože bychom ji rádi slavnostně otevřeli nebo slavnostně představili veřejnosti v rámci Archimyšle, která probíhá v Litomyšli vždy první víkend v říjnu a je to vlastně takový festival, který je věnovaný Světovému dní architektury.
1: Na stavbu nové kaple město vyčlenilo 1 milion korun, zbytek nákladů pokryjí dotace a sponzorské dary. Z Litomyšle Barbora Soukupová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

Fandíte Královéhradeckým otrokům? Chtěli byste zažít na vlastní kůži fotbalový zápas FC Hradec Králové versus FC Viktoria Plzeň? Příští týden poslouchejte pozorně naše vysílání a vyhrajte vstupenky na zápas, který má pod Královéhradeckými lízátky výkop v neděli 23. srpna v 17 hodin. Když pod lízátka na fotbal, tak s Českým rozhlasem Hradec Králové, rádiem vašeho kraje.

0: Český rozhlas Hradec Králové posloucháte 10. srpna. A dnes zemřel spisovatel Vladimír Páral. Jeho novely a romány osobitým způsobem zachycují mezilidské vztahy na pozadí reality socialismu. Páralovo dílo je také skrz naskrz prošpikováno sexualitou, která místy hraničí až s pornografií. Vladimíra Párala si teď můžeme připomenout díky několika rozhovorům z doby, kdy začínal. Začneme ale ukázkou ze známého románu Mladý muž a bílá velryba.
1: Nebudeš puding?
2: Ulovit jednu svou velrybu.
1: Jestli chceš puding.
2: Chci žít. Já chci už konečně taky nějak žít.
3: Většina knih Vladimíra Párala se odehrává v chemickém průmyslu. V tomto oboru i sám pracoval a přiznával, že právě odtud čerpal nejvíc inspirace. Do románů nevkládal své vlastní zážitky, ale snažil se při psaní vtělit do jednotlivých hrdinů.
4: To znamená, i když třeba píšu dívčí postavu, jako například Bohunku ve Soukromé Vichřice, tak si dám dost velkou práci a soustředím se na to, abych si skutečně sugeroval, co bych dělal na místě té Bohunky. Domnívám se, že po 2, po 3 hodinách usilovné duševní práce se člověk pomalu už cítí jako 20letá dívka.
3: Řeč byla o novele z takzvané černé pentalogie, která vznikla v 60. letech a kritizuje stereotypy konzumního života. Patří do ní i novela Katapult.
5: Na nafukovacích matracích leželi Jacek s Anou vedle sebe na podlaze a dotýkali se rukama. Jako bychom spolu pluli po moři, říkal Jacek. A od břehu pořád dál a dál, říkala Anna, a na tom stlačeném

0: Zrušení literatury.
1: Páral své příběhy staví na kontrastu veřejného a soukromého života. Právě ten ho vždy zajímal nejvíc.
2: Volný čas mně připadá u člověka moderní civilizace naprosto určující, naprosto determinující jeho typ. A rád bych tak nějak třeba parafrází obrátil to známé posekadlo. Řekni mi, co děláš odpoledne, a já ti řeknu, kdo jsi.
1: Knihy Vladimíra Pádala mnohokrát posloužily jako filmový námět. Jeho díla z posledních let už ale zdaleka nedosahovala kvalit těch předchozích. Jan Herget, Český rozhlas.
3: Spisovatel Vladimír Páral zemřel v den svých narozenin. Narodil se 10. srpna 1932 a dnes by oslavil 94.

0: Radio Bazar. Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46 46.
1: Dobré odpoledne, na tomto telefonním čísle můžete uveřejnit ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové svůj inzerát, poptávku i pokud něco nabízíte, nabídku. Dobré odpoledne, Radio Bazar, jak je váš inzerát?
2: Dobrý den, můžu?
1: Můžete.
2: Tak, daruju velký mražák 200 litrovej za odvoz.
1: Mm-hmm. 200 litrů za odvoz a číslo bude?
2: A je plně funkční, jo, mm-hmm. Jinak.
1: Mm-hmm.
2: Dále prodám miniaturní skleničky na líkéry. Mm-hmm. Opravdu miniaturní, to maličké lahvičky, italské výroby nějaký a... No, můžu dál?
1: Můžete.
2: Pak prodám termosky dvě, čínské výroby o obsahu 2,6 litrů, teplá i studená na pití, na studené. Pak prodám větší množství diasklíček o rozměru 5x5 cm, síla skla 1 mm.
1: Ano, diasklíčka, jo? Mhm.
2: Ano.
1: Ano.
2: A to bylo asi všechno.
1: Tak dobře, tak teď číslo na vás.
2: Je to Hradec Králové a číslo telefonu 739 641 440.
1: Tak, děkujeme, mějte se hezky a naslyšenou.
2: Taky, na viděnou, naschle.
1: Tak, pán nabízí za odvoz velký mražák 200 litrů objem, velmi v pořádku funkční, velký mrazící box, skleničky na likéry italské výroby, asi taková sbírka nějaká to bude, termosku, tedy dvě termosky velké, 2 litry, 2,6 litrů objem a pak ještě diasklíčka 5x5 a telefon je 739 641 440 a pán volal z Hradce Králové. Dobrý den, jaký je váš inzerát?
3: Dobrý den, já bych nabídnul na prvej funkční klimatizaci, mobilní klimatizaci, Sakura se to jmenuje, jeho název. No a jestli by teda někdo o to měl zájem, tak v těle vedrech nám to nevyhovuje.
1: Ano.
3: Takže bych to nabídl za nějakou rozumnou cenu. Jo, a číslo je 607 238 130. A je to
1: Hradec Králové. Ano, hezký den a naslyšenou.
3: Taky.
1: Tak, je vedro a pán nabízí k mobilní klimatizaci, funkční, asi málo používanou, za rozumnou cenu a obraťte se na číslo 607 238 130. Radio Bazar, dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, asi jenom s mým rádio.
1: Díky. Tak,
4: já bych
1: chtěl nabídce
4: zahradní plynový grill na kolečkách, takový větší.
1: Mm-hmm.
4: Potom bych měl k nabídce starý šlapací šicí stroje s litinovýma podstavcema.
1: Mm-hmm.
4: A dvě kola favorit retro. Mm-hmm. Pro sběratele a tak dále. No a to by bylo asi dneska všechno.
1: Tak číslo?
4: Děkuji.
1: Číslo bude?
4: A číslo je 737
1: ano.
4: 366
1: mm-hmm.
4: 048.
1: Tak, hezký den a naslyšenou.
4: Ano, děkuji.
1: Větší grill zahradní, plynový na kolečkách a pak ještě šicí stroje, šlapací a kolo favorit, originál, retro, dvě kola favorit. 737 366 048. Dobré odpoledne, můžete inzerovat.
5: Dobrý den přeju, já bych chtěl poprosit posluchače, vykupuju kapesné hodinky nejdoucí, potom starý budíky nejdoucí, hodinky na ruku, ale můžou být u toho aj na baterii a veškerou starou bižuterii na čísle 607 542 600. 1052.
1: Dobře. Tak děkujeme, fajn, naslyšenou. Tak pán rád by sehnal, koupil od vás kapesní hodinky, budíky, hodinky na ruku, starou bižuterii, i nefunkční, sám si to rád opraví. 607, 542, 652 a Radio Bazar pokračuje dalším inzerátem. Vítejte.
6: Dobrý den. Já bych ráda nabídla domácí svářečku, tak zhruba z roku 1980 na motorový proud. A pak bych dále nabídla kompresor, taktéž domácí výroby, tak rok 1980. Cenu bychom se domluvili pak po telefonu a bylo by to na číslo 605 421 864.
1: Ano. Tak hezký den, naslyšenou.
6: Děkuju.
1: Paní nabízí svářečku domácí výroby a kompresor domácí výroby asi z 80. let. Telefon je 605 421 864 a ještě jeden poslední inzerát. Dobrý den.
7: Dobrý den, já vás zdravím. A já bych tady měl dvě křesla ve dřevě a skoro jako nová. A bylo by to na číslo telefonu 731 347 275 a symbolická cena.
1: Ano, děkujeme. Děkuji hezký vám, den, naslyšenou i vám. To byl poslední inzerát. Dvě křesla dřevěná za symbolickou cenu na čísle 731 347 275 a Radio Bazar zase zítra odpoledne po půl čtvrté.
0: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu hradec.rozhlas.cz.

0: Na cestách s Petrem Voldánem.
1: Z Litomyšle v letní repríze nejenom napříč Pyrenejemi budeme putovat na rozhlasových vlnách s Martinou Marisy Sedlákovou. Cestování je pro ní jako dýchání. Má za sebou pěší pochody na Islandu, v Andoře, na Novém Zélandu, v Irsku i třeba Maroku. S Michaelou Hrdou jako jediné dvě ženy na světě prošly 1330 kilometrů Tadžikistánem přes Pamír. Tak si naleďte v pondělí po 18. hodině. Penso con sueño para

Gypsy Kings a Český rozhlas Hradec Králové. Blíží se 16. hodina, takže čekají vás zprávy s Karolínou Davidovou a potom Humoriáda. Dnešním hostem Humoriády bude Petr Jablonský, provede vás Patrik Rozehnal a Romana Joudalová přeje příjemnou zábavu.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: V Opočně vznikne nové návštěvnické centrum. Kulturní organizace vyzvaly vládu ke stažení nové státní kulturní politiky. Česko zažívá extrémní půdní sucho. Zítra bude polojasno s teplotami kolem 26 stupňů. Hezké pondělní odpoledne vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Stavbaři v těchto dnech začali s opravou historického domu bývalého soudu na Trčkově náměstí v Opočně. První etapa rekonstrukce potrvá 18 měsíců a týká se části přízemí a atria. Objekt je součástí Národní kulturní památky zámek Opočno.
2: Oprava vyjde město podle uzavřené smlouvy na více než 57 milionů korun. Zhruba 32 milionů pokryje evropská dotace. V přízemí budovy se dříve nacházel bufet, restaurace a vinárna. Po rekonstrukci tu má vzniknout návštěvnické centrum a výstavní prostory. Opravené atrium bude sloužit také pro komorní koncerty a výstavy pod širým nebem. První etapa má skončit v polovině roku 2028. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
0: Teplice nadmetují na Náchodsku letos poprvé spoplatní parkování během Mezinárodního horolezeckého filmového festivalu. Ten město pořádá v termínu od 27. do 30. srpna. Spoplatnění se týká jen některých ploch. Organizátoři novinku vysvětlují stále se zvyšujícím počtem aut přijíždějících na festival. Návštěvníky chtějí motivovat k tomu, aby přijeli veřejnou dopravou. Pracovníci v kultuře požadují po vládě stažení nové státní kulturní politiky. Podle nich vznikla netransparentně a bez dostatečné diskuze s odbornou veřejností. Strategický dokument rozhoduje podle kritiků o hospodaření s desítkami miliard korun. Ministerstvo kultury ale upravovat plány nebude. Prezident Kulturní a kreativní federace Jakub Bakule upozorňuje, že nový dokument opomíjí zásadní témata.
3: Státní kulturní politika není dokument ministerstva kultury. To se týká toho, jak ten stát jako celek naplňuje svoji kulturní politiku. Například ministerstvo průmyslu a obchodu, ty ekonomické aspekty, kreativní odvětví jako herní vývoj, ministerstvo zahraničních věcí, které řeší využití kulturní diplomacie, kreativní vzdělávání. Nakonec i ve zdravotnictví jsou nové oblasti, kde se kultura zapojuje. A tohle všechno tam chybí, protože nebylo s nikým projednáno.
0: V Česku se dál zhoršuje půdní sucho. Už teď je podle webu Intersucho výjimečné až extrémní sucho na 40% území. V dalších dnech se kvůli horku může rozšířit až na většinu republiky. Meteorologové totiž neočekávají výraznější srážky. Teploty navíc můžou znovu dosáhnout až na 35 stupňů Celsia. Sport. Fotbalisté Jablonce si v případě postupu ze třetího předkola konferenční ligy přes Rigu nechají odložit nedělní ligový zápas na hřišti Bohemians. Informovala o tom Ligová fotbalová asociace. Odložený zápas už má také Hradec Králové, který měl v neděli nastoupit na stadionu Zbrojovky Brno. Oba duely by se měly odehrát ve středu 2. září.
1: Počasí.
0: Zítra nás čeká jasno až polojasno, nejvyšší teploty 24 až 27, na horách kolem 16 stupňů. Vítr povane mírný severozápadní a biohlásí pro zítřek jedničku, mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Dejte pozor na nehodu v Hradci Králové v ulici Hořická, kde se srazila dvě auta a na místě zasahují složky IZS. V tomto místě očekávejte možné dopravní komplikace a jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Mídlo a ručník, doufám, máte. Co Petr Jablonský, který přišel do studia?
5: Já tě zdravím, ahoj.
4: Ahoj.
5: Ručník nemám.
4: A mídlo?
5: Ne.
4: Tak nejsi připraven na humoriádu, máme to bez znělce. Ne, já doufám, s dobrou náladou. Z Jižních Čech nebo odkud právě teď?
5: Ano, z Jižních Čech.
4: Ano, tak ano. Jo, tak zdravíme a hezké léto, doufám, že ho máš takové.
5: Ano, já doufám, že i ty a posluchači také.
4: Teď určitě, hodinu plnou zábavy přejeme.
1: Humoriáda.

0: Začínáme naplno. Patrik Rozehnal, Petr Jablonský ve studiu Humoriády právě dnes. Jaké jméno nás bude bavit? Kdo z interpretů bude vytažen z archivu?
1: Ano, tak já nabízím.
2: Takže vážení přátelé, tady je Znitruška a já budu, prosím vás, já se nabídnu sám, já budu vyprávět něco ze Slunce Seno a bude to s Helenkou Růtičkovou. To bude krásné, úžasné, jihočeské. Tak se ho poslechněte.
3: Byla tam Erna Červená, ta nám hrála babičku, že jo, ve Slunci Seno Jahodách. To byla druhá manželka doktora Červenýho, co měl kabaret Červenou sedmu. No a ta vyprávěla božsky, ona taky snad nechala nějaký paměti.
4: To byla velice vzdělaná dáma, ovládala asi dva nebo tři jazyky, dopisovala si s památníkem písemnictví na Strahově, dopisovala si s rádiem a tak dále, opravdu velice vzdělaná dáma. A když poprvé přišla na kamerovou zkoušku, tak paní Červená přišla opravdu jak hraběnka.
3: Na tom kožíšku, do smrti nezapomenu.
4: Vlasy vyčesaný také nahoru, takový ten secesní účes do té ruličky okolo hlavy. A já říkám, Ježišmarja, tohleto není šílená bába z vesnice, tohleto je opravdu jako piková dáma.
3: Ne, já bych opravila Zdeňka, já jsem seděla vedle něj a přišla dáma s hůlčičkou, tadyhle s takovým tím, jak jsou schovaný ty vrásky, že jo, a na tom byla kamej, takový ty butóny, že jo, ty tří, jak říkáme, tady etážní je butóny, který visely takhle, ty uši měla dlouhý jak pes a v tom měla prostě tohleto. A s hůlčičkou přišla dáma šlechtična, hraběnka. A Zdeněk, jak je prostě absolutně odevřený a prostě to, co na srdci to na jazyku, proto má tolika nepřátel, ale někdy i přátel, tak prostě já, Ježíši Kriste, to bylo prvního, jo. Tak to byla tvoje první reakce a ona samozřejmě kapírovala absolutně všechno a začala s tím, že říkám, já se vám, pane režisére, asi nehodím, že... A z něj to zachraňoval a říkal, ale jo, vy se měli být, to řekni ty zase.
4: Já třeba jenže vy jste taková ušlechtilá nobl dáma a já potřebuji takovou vesnickou babku na půl šílenou bláznivou, která otravuje celý rodině život. Tak já si říkám, Erničko, prosím vás, uděláme si zkoušku, budete dělat vesnickou babku, kterou posadili doma do zahrádky, dali jí vidle do ruky a říkali, babi, tady budete čekat, reje tady krtek v cibuli. Tady máte vídle, když jako zapíchnete, jako jo. A teďka on tam čekala těma vídlema u té cibule a ono, 9 hodin, protože je krtek rej vždycky v lichou hodinu, jak říká, nic, v 11 hodin nic. Vy nadáváte na celý svět i na toho krtka, že nereje, kdy má rejt. Tuhle tu etídu paní Červená udělala skvěle. To by šlo s tuhle tu paní, ale teďkon jak ji teda zničit?
3: Protože měla obarvený vlasy samozřejmě a zde nechtěl šedivý takový ty rousňáky, no víte, jak vypadá, že jo.
4: Tak říkal, paní Červená, prosím vás, vy máte vlasy, šedivý, já jsem bílá jako mlíko, já jsem si odbarvila, aby byla čupr holka ještě. Já pan, no jo, ale tak ty starý dámy na vsi si nebarví vlasy, ty babky, tak to budeme muset asi smejt tu barvu, odbarvit to zpátky na tu bílou. Jo, tak to smejeme, to je maličkost. Tak dobře, tak jedna barva je pryč. Jeba, vy máte ten příčesek tam máte, vidíte, tu ruličku takovou. Říká, jo, ale to je z mých vlasů, to je...
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tady ten kousek zastavíme, vy pak rozhodnete v SMS-kách a telefonátech, jestli budeme pokračovat nebo vyberete něco jiného.
1: To budou chtít vědět určitě, to bylo zajímavé, já bych to sám chtěl slyšet, jak to bylo.
0: Jo, tak já rovnou proti zkusím Fausta a la Milionář, tedy takovou tu parodii s Vladimírem Čechem a Petrem Novotným z Dobrot. To by taky mohlo být docela silné.
1: No, to mohlo být taky dobrý, tak uvidíme.
0: Pana Čecha nebo Novotného dělal někdy?
1: Ne, ale Petra Novotného napadlo mě, že bych ho mohl zkusit, protože on byl jako výborná jako osobnost, jo, na imitování, ale nějak tomu nikdy nedošlo, nebo možná jsem to zkoušel, ale myslím, že to nebylo úplně jak ono.
0: Pak zmizel z obrazovky. Vynosné nemoce a takové, tak jako už se tomu člověk asi nevracel.
1: Právě, přesně tak. No,
0: budeš mít zase práci, budou zase další volby a jiné, a zase budeš muset cvičit nové hlasy a tak možná.
1: Nevím. No, tak už zase... Lidi jsou konzervativní, ne? No, jsou konzervativní. No, se nebojte, pane Rozehnalé. No. Pane Blonsky nebude muset. Nebude muset. Já zůstanu.
0: Petře, co léto, tahle Slunce Seno vzpomínka na prázdniny, kam ty jsi jezdil na prázdniny?
1: No tak jak letos, tak i mnoha léta předešlá jsem byl v Černé Hoře, takže super, paráda, teplo, skvělé jídlo, skvělá muzika, skvělé počasí, moře.
0: Počkej, ty jsi hrál i na hudební nástroje?
1: Ne, to ne, já si poslouchám. Jo, to já jako si taky občas hraju, brnkám si na kytaru i třeba někdy na jevišti, tak jako taky Honzíka Nedvěda třeba, nebo Karla Gota, že? Ale i v Černé Hoře teda jsem byl v jednom penzionu a paní se mě ptala, jako čím se bavím u Češky, jako co jako dělám, tak jsem říkal, že teda jsem jakože imitátor, že jakože imitiram komičara i političara a tohle to ona je, tak jako ať ji zaimituju. Tak jsem ji zaimitoval takový mix českých politiků, vesměs to byl nějaký prezidenti, mám pocit, jsem dělal nějakého Klauze tam a Klauze, on je, to znám, ten tady byl, jo, Klauze, tohleto. A hrozně se smála teda, musím říct, vůbec tomu nerozuměla, potom přišel nějaký soused odvedle a říkala, tady ten pán, to je glumac z České republiky a když budu prý mít náladu, že mu zaimituju, že to bezvadně umím, jako a tohleto, tak jsem zase zaimitoval, se pán se hrozně smála, tohleto, tak možná se živit i v Černý Hoře tím imitováním.
0: Tak je pravda, že některé politiky z té dřívější doby určitě znají za hranicemi, možná by to fungovalo, mohl bych takhle jezdit se to naučit v těch základních jazycích evropských třeba.
1: Tak je pravda, v Černé Hoře, když přijedou politici ze zahraničí, tak oni si to většinou všímají, na rozdíl od nás, my to máme tak jako, když přijede Trump nebo princ, teda teď král Karel, nebo já nevím, taková osobnost, ale tak tam, když někdo přijede do Černé Hory, přiletí nějaký politik, tak si to pamatujou, jo, takže on přesně mi říkala ta paní, jo, ten Klaus, ten tady byl v takovém roce, jo, pamatovali si to, jo, mm-hmm. takže tak, ale samozřejmě to říkám s nadhledem, to ne, že bych jako...
0: Prostě pracuješ i přes léto, i když jsi si odpočnout do míst, kde jsi myslel, že tě třeba nic takového nepotká.
1: No, nenapadlo by mě, že prostě Černohorci se budou smát jako českým imitacím, no.
0: Petr Jablonský vybral Helenu Rušičkovou a Zdeňka Trošku, já jsem nabídl už před časem tedy do toho prvního boje Vladimíra Čecha s Petrem Novotným, vy už můžete hlasovat v SMS-kách na čísle 90 01 04, heslo humor, mezera A nebo B a volat můžete taky do studia na telefonní linku 731 800 900. Třeba

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
2: Dál můžete hlasovat a vybírat si mezi dvojicí Růžičková Troška nebo Čech a Novotný. Když to zkrátíme, zrychlím ještě číslo. Spojení s námi 731 800 900. Spojení do Humoriády. Vy si vybíráte. Dobrý den, přejeme s Petrem Jablonským.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, pánové. Ovalva vám zdravím.
3: Taky zdravíme.
4: Ano. A pana Jablonského je moc připomné.
3: Děkuju.
4: A děkuju pěkně a hlasuju pro Ačko. Naschledanou.
2: Naslyšenou. Děkujeme moc. Kdo další ještě vybírá?
5: Miroslav Karviné. Dobrý den, pane Jablonský.
3: Dobrý den.
5: Dobrý den, vám Patriku, a já hlasuju pro pokračování.
2: Děkuju, Miroslave, děkuju moc. Mějte se pěkně, ať se daří. Přidává se někdo další.
6: Dobrý den, paní Magdalena, já vás zdravím oba dva.
3: Dobrý den.
6: A prosila bych trošku.
2: Trošku hodně trošku. Dobře, pustíme ho, je to jasné vítězství Heleny
3: no,
2: Růžičkové.
3: No tak to je krásný tohle, já jsem to věděl, že to vyhraju. A to byla škoda, že jsme se nedozvěděli, jak to bude. Tak pojďme do toho.
7: Takže přátelé, se říká paní Červená, my to budeme muset asi sundat, ten příčesek, protože vypadáte v tom opravdu velice noblesně. Říká, sundáme. Druhá věc. A teď třetí věc. Přátelé, řekněte herečce, aby si vyndala zuby z huby. To prostě nejde.
8: A to se taky Zdeňkovi podařilo až na place. To si netroufí říct za celou dobu tohle toho, i když byla nejhorší a oblečená a tak dále. No a teď v té posteli, že jo, peřina.
7: První záběr, přátelé.
8: Bombardáky na sobě. Dvě hlace, dvě obrace, ty hnědý punčochy. Tu zástěru na tom svetr, na tom baret, že jo, šátek. A Zdenek říkal, Erno, já to nebudu moc stačit. Vy vypadáte strašně, strašně krásně. Vy jste tam pořád šlechtična. Je to
7: ano,
8: tak?
7: Ano, říká Erničko, my to naskoušeli, hele, najít tam se ten baret a já pám, tak teď, bože, teď, už to dá nejde. Stop, se říká, moment. Sedl si na tu postel k ní a říkal jsem, Erničko, vlasy jsme odbarvili, příčesek sundali a vy vypadáte pořád v tom baretu, jak Marie Antoaneta. Co s tím uděláme? A ona se tam nějaké podívala a říkala, no, tak já ty dolní zuby vyndám, no. Je to jen nápad, Erně. Ona měla pod tu peřinou takovou tašku, tam to trčila.
8: Vytáhla kapesníček, no. Takhle ten kapesníček skryla a Zdenek říkal, teď nebo nikdy, a tu horní taky. No a najednou dělal.
7: Ona mi říkala, ty jeden, ale vyndala je, zase trčila. Říkala. A v tom momentě to byla moje teta Mařka, babičina sestra, pod který jsem měl ten mustr na tu babku, ta měla, ty se spojil nos skoro s bradou, přátelé.
8: No když vyndáš ty náhrady, tak se to spojí, no. To je normální.
7: Dobře, takže to bylo ono. Takže já ji takhle ještě povytáhl ty vlasy z toho. Z počátku šátek jsem jí dal do čela, tady jsem jí to trochu nakrabatil a jelo se. A asi za 4 nebo 5 dní, tady právě u večeře, v Horažďovicích jsme seděli a fotografka přinesla fotografie. A paní Červená říkala, ukažte mi to taky, já to chci taky vidět. Tak jí dali ty velké fotografie. A ona koukala, Helenko, tady ti to sluší, a to je bezvadný, je tadyhle pan Zounar, tady tohle. A najednou koukala fotka takový E.T., koukal z postele. Sárka Farka Loupežník, ona se chudinka v prvním momentě vůbec nepoznala.
8: Bude říkat, kdo to je?
7: Ale víte co, úplně jí vyhrkly slzy do očí, ale zachovala se jako dáma, udělala jenom, pane vrchní, prosím vás, 2 deci bílého.
0: Humoriáda.
2: Tak něco málo ze zákulisí natáčení slavných komedií. Tady Petr se zubil a tak zkoušel, jaké by to bylo, kdyby zuby neměl. Jako no. Měl taky vyndat. Ty to musíš cvičit takhle, tyhle ty věci a mimiky těch nových hlasů, aby se to spojilo právě s tím vystoupením.
3: No tak já se samozřejmě dívám a poslouchám. Záleží na tom, co která postava potřebuje, že jo? No.
2: Pomohlo ti u něčeho, že by si třeba nasadil jako jiné zuby nebo tak? Nějakou zubní
3: no to ne,
2: náhradu.
3: Já se snažím právě absolutně bez rekvizit prostě všechno to, jako, jo, abych nemusel nic všude vozit, rozumíš? Já to vždycky říkám si, já to dohraju, musím to dohrát. Od toho, jako jsem profík, tak to musím dohrát. Takže prostě se snažím všechno, co třeba maskou v tu chvíli nedokážu, tak tím ksichtem se to snažím udělat. Ale bez rekvizity prostě. Takže většinou to zatím vyšlo.
2: No. Který hlas nejvíc unavuje, že seš potom, jak se říká, grogy?
3: Hele, no tak třeba ta Halina, ta unavuje. Ty.
2: Jo.
8: No to je hrozně, to je náročný, to je nahoru, takhle ten hlas, a oni všichni chtějí, jako...
3: To je opravdu jako to je opravdu cvičení teda na hlasivky jako
2: perný. Máš pocit, že prostě můžeš Halinu mluvit třeba, teď si myslím 5 minut a dost, protože by pak už byl problém třeba nebo tak?
3: No, tak hele, už byla i díl, jo, už byla já v jednom představení, který vlastně hraju, tak tam Halina v jedné scénce vystupuje díl, to je tak 10 minut. No, no, ale...
2: A jako... pak máš naplánovat odpočinek, nebo je písnička, nebo něco?
3: Ne, pak je písnička, ano. A pak je finále v tom pořadu, pak je Karel Gott.
2: Jo.
3: Takže to je ještě jako zase náročný jako toto zpívání.
2: Karel Gott je jako jednodušší než Halina.
3: No, formou toho hlasu, jako pozor, ne, jako by ve zpěvu, v tom rozsahu a podobně, to samozřejmě ne.
2: Jaký máš rozsah?
3: No, hele, já jsem, nějak jsem to nějak jsem ty oktávy nepočítal, ale nějaký 2, 3, 4 mít budu. Ne, dělám si legraci. Já tam třeba zpívám písničku s kolegyní Zvonky štěstí.
2: Ano.
3: A někdy i teda s divačkou třeba z publika. A to jsem si vlastně musel transponovat do A-dur, protože myslím, že původně je to v C, teď nevím, abych nekecal, ale prostě je to na mě hrozně vysoko, ten originál, takže ano. V těch vysokých polohách už se trošku ztrácím, takže jsem si to transponoval do Ačka a jako tak to vyspívám. Ale aby člověk zůstal v tom hlasu toho Karla Gotta, aby to bylo uvěřitelný, že to je ten Karel Gott a navíc zůstal v tónině a jako nebyl falešnej, tak radši takhle.
2: My si dáme jinou písničku od Anny Julie Slováčkové Nepopsanou a během ní může Petr Jablonský přemýšlet, co dalšího z našeho dnešního bohatého seznamu vybere do éteru a nad čím pak vy budete přemýšlet. Tak. Posloucháte Humoriádu.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda dnes je se mnou ve studiu Petr Jablonský, tak si zase vybírá. Střídáme to s vámi, Petře, co to bude?
2: Tak hele, já bych to udělal tentokrát tak, že já bych dal prostor více interpretům a nabídl bych zkrátka anekdoty. Anekdoty jsou úžasné, takže já si myslím, že bychom mohli je dát.
3: Kvíz pro české motoristy. Jaké je nejrychlejší auto českých cest? Avia. Vždy jen na začátku kolony.
4: Jak poznáte, že vám fakt spod...

0: Nikam nezvou.
1: Manželka říká spokojeně. Dvě věci umím nejlíp. Sekanou a štrůdl. Manžel hledí nedůvěřivě na talíř před sebou. A tohle je která z tvých dvou specialit? Přišel chlápek do hospody s irským vlkodavem. Uvázal psa venku a dal si pivo. Za chvilku přišel druhý chlápek, rozhlédl se, popošel k majiteli vlkodava a ptá se. Hele, to je váš pes, ten venku? Jo, proč? Mám pocit, že ho můj pes zabil. Co máte za psa, že by dokázal zabít vlkodava? No, stájovýho pinče. A jak může stájovej pinč zabít vlkodava? Myslím, že tomu vašemu zaskočil v krku.
0: Přijde takhle želvička před strom, povzdychne si a začne se na strom drápat. Leze, leze, až vyleze do koruny, tam roztáhne tlapičky a skočí. Dole se rozplácne. Po chvíli se probere, povzdychne si a začne lézt. Leze, leze a když je v koruně, roztáhne znovu tlapičky a skočí dolů. Dole se rozplácne. A tak to pokračuje dál a dál. Vedle na stromě se baví dva ptáci a jeden z nich říká: Ty hele, neměli bychom jí konečně říct, že je adoptovaná?
1: Té operace se moc bojím, pane doktore. Už jste někdy takový zákrok prováděl? Ha, asi 27krát. Tak to jsem klidný. No ovšem, jednou se to povést musí.
0: On a ona v posteli. Zazvoní telefon. Žena chvíli poslouchá, pak položí sluchátko a říká chlápkovi vedle sebe. To byl manžel. Přijde dnes díl, protože prej hraje s tebou karty.
2: Do podniku nastoupí nová pohledná sekretářka. Ředitel i jeho náměstek ji okukují a ředitel rozhodne, že s ní pojede hned na celý příští týden na služební cestu. Po návratu se ho náměstek ptá, jaké to bylo. Bezva. Kam se hrabe moje žena, odpoví ředitel. Nechceš si s ní příští týden vyjet zase ty? Když se náměstek vrátí, ředitel se také vyptává, jaké to bylo. No bezva, takovou kočku jsem už hodně dávno neměl. A měl jsi pravdu, kam se hrabe tvoje žena?
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Ono svým způsobem imitátor musí být i tvůrce anekdot, nebo některé ty anekdoty využít pro sebe a pro to imitování. Jak moc těžké je vytvářet některá ta čísla scénky, reagovat na to dění, zapojovat herce, politiky, Petře?
5: No jak kdy? Někdy skutečně je to taková inspirace, že to jde přímo, prostě zapneš počítač a jenom cvakáš, anebo tě to napadá okamžitě.
4: Ty si píšeš doslova to, co budeš říkat, nebo jen nějaké body?
5: Jak kde? Třeba v rádiu, kde mám pořad improvizovaný, tak tam mi lidi volají, to je opravdu jako co zrovna jako mě napadne. A případně, když třeba točím scénky, vždycky na pondělí na internet pro Extra.cz, tak děláme To byl zase týden, tak tam to vždycky se připravuje, ale vždycky to připravujeme s kolegou Honzou Potměšilem, který mi s tím naštěstí pomáhá, protože to je každý týden, takže skutečně jako a je to nějaká pětiminutovka. A vždycky to píšeme v neděli večer, někdy to dodělávám v pondělí ráno.
4: Je to proto, že čekáš, co se ještě v neděli stane?
5: To se ještě, ano, může se stát, dokonce někdy v pondělí. Ráno jedu, poslouchám třeba právě Český rozhlas a tam najednou prostě se dozvím, že se něco událo. Říkám, to tam nemám, ty brdo, na to jsme nezareagovali, tak už vymýšlím v tom autě, jak to tam ještě dostat, jako jo. No, takže tohleto samozřejmě připravený je a někdy se tam něco škrtne a někdy se tam něco přidá. Takže je to jak kdy.
4: Dáš na ty druhé, třeba teď myslím, jakési postavy jako dramaturgy, že by třeba řekli, hele, to tam nedávej, nebo tady to zkráť. Dáš na ně, nebo už to cítíš sám a nechceš si do toho nechat?
5: No většinou šát? Takhle, záleží na tom, když je to dramaturgický postřeh, který jako vezmu za svůj, že to tak je, tak si rád nechám poradit, ale když je ten dramaturgický zásah třeba takový, řekněme, cenzurní, nebo jej, to neprojde, no co kdyby ten na to něco řekat, vedení, co tomu řekne vedení, to nemám rád, jako, tak jako, myslím si, že já nějakou autocenzuru mám a že tam jako neposílám ven takové věci, které by v dnešní, snad ještě svobodné době, jako nějakým způsobem měly způsobit.
4: Chceš říct, že skutečný Petr Jablonský je někdy ještě ostřejší, než navenek jde?
5: No, tak možná... Nevím, ale ve finále já si myslím, že si zase většinu věcí obhájím, jo, protože řeknu, hele, jako nebuď srápa. většinou dramaturg, jo, protože když je to dramaturgická poznámka nebo rada, tak to je super. Já jsem začínal s tím režisérem Františkem Polákem, že jo, který byl genius v těch

0: zábavách a prostě když on něco řekl, tak to jako vždycky to platilo a říkal, když řekl, tohle nebude fungovat, tohle bude fungovat, tak je ta zkušenost ukazovala, že to tak bude. Jo? Takže zase jak kdo? A pokud je to profesionální poznámka, super, ale pokud je to, že se něčeho bojíme a že by to někomu mohlo možná vadit, no humor je takovej, že prostě vždycky to směřuje na nějakou skupinu obyvatel,
1: která to odnese.
0: Která to odnese.
1: Příště zase jiná.
0: No, takže kvůli tomu jakoby nerad škrtám a snažím se to vybojovat.
1: Vypráví něco o své práci Petr Jablonský u nás ve studiu a v Humoriádě. Vybral anekdoty, vyberete je i vy v tom dalším souboji, když protinasadím Vladimíra Menšíka a jeho vyprávění. Tak vybírejte a nepřemýšlejte dlouho, ať to stihnete na telefonu 731 800 900 nebo SMS-kou poslat svůj hlas Humor mezera A či B na číslo 90 01 04. Ještě jednou připomínám, Ačko jsou anekdoty a Bčko je Vladimír Menšík.

0: svědectví, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
3: Dál zvedáme telefony v Humoriádě a jimi rozhodujete o tom, která ukázka půjde do éteru. Zdali anekdoty ještě v jedné várce, anebo poprvé dnes Vladimír Menšík. Petr Jablonský, Patrik Rozehnal. Na telefonu je kdo?
4: Dobrý den.
3: Povídejte.
4: Tak poslouchejte, tak. Menšíka tam dejte si, jo.
3: Menšíka dáme.
4: Ten je bomba a je anekdoty taky dobrý. A volám z Hanácké oblasti pod Mont Blancem.
3: Dobře, tak děkujeme za ten hlas. Děkujeme. Odkud volá ten další na telefonu?
5: Dobrý den, já mám Sochický hor, ale ta vaše humoriáda, to je vlastně příjemný pořád, abych tak řekl.
6: Kolega bych řekl, to je kolega Petr Úl. Poznal jsem.
5: A pak mám ještě kocourka, příjemný hor.
6: No jo, pan Srstka,
7: vy jste výtečný.
5: Jenom zrzavou hlavičku mám.
7: Kolegáček, no, rostomilé, takovou byste chtěl kolegáčku.
3: Tak Ačko nebo Bčko?
5: Dejte tam anekdoty.
3: Dobře, zapisuju a děkuju.
6: Tak se mějte krásně.
3: Kdo další? Dobrý den.
8: Zdravím vás oba, Jana Dolní Němčí volá.
3: Ano.
8: A já jsem přeslechala, jaká je nabídka. Je tam pan Jablonský?
6: Ano, dobrý
3: ten
6: den.
3: Ten je tu naživo. Ano, toho nabízíme celou hodinu.
6: Ano, já, a jinak je v nabídce anekdoty, anebo Vladimír Menšík.
3: Ano.
8: Ne, anekdoty teda, jo?
3: Dobře, tak jo, máte je mít, rozhodla jste i vy a pomohla jste tedy tomu vítězství. Tady jsou.
9: Angličan, Ir, Francouz a Scott letí letadlem. Když to náhle začne padat k zemi. Dohodneme se, navrhuje Angličan, že ten, kdo to přežije, dá těm ostatním 200 liber jako poděkování Bohu, že to přežil. Letadlo spadne a jediný Angličan to nepřežije. Zbylí tři mu jdou na pohřeb. Ir hodí do rakve 200 liber, také Francouz hodí do rakve 200 liber. Scott vypíše šek na 600 liber, hodí jej do hrobu a vezme si 400 zpátky.
10: Včera jsme se s manželkou pohádali, ale stejně jsem měl poslední slovo já. A co jsi řekl? Tak si to teda kup.
9: Mladý manažer úspěšně absolvoval konkurs a stal se ředitelem velké strojírenské firmy. Hned první den v práci se setkal s bývalým ředitelem, který mu předával kancelář. Jakmile osaměli, podal bývalý ředitel novému 3 obálky a radil. Když narazíte na problém, o němž si budete myslet, že je neřešitelný, otevřete jednu obálku a proveďte, co je uvnitř. Manažer s nedůvěrou obálky založil. Uběhlo 6 měsíců, během nich šly obchody velmi dobře, ale poté začal obrat firmy radikálně klesat. Nic nepomáhalo. Ředitel si vzpomněl na radu svého předchůdce, otevřel obálku s číslem 1 a četl. Obviňte svého předchůdce. Tak tedy svolal tiskovku a obratně shodil vinu na bývalého ředitele. Skryté nepořádky v účtech a kontrolách, špatné kontrakty a tak dále. Noviny a burza zareagovaly pozitivně a obchody se zase začaly hýbat. O rok později však došlo k ještě vážnějším problémům a řediteli nakonec nezbylo, než otevřít obálku s číslem 2. Rada byla jednoduchá. Reorganizujte. Provedl tedy velkou reorganizaci a firma se skutečně dala zase velmi rychle dohromady. Jenže po roce a půl přišla další velká vlna problémů. Šéf se tedy znovu zavřel v kanceláři a vytáhl ze šuplíku třetí obálku. Vzkaz zněl následovně. Připravte 3 obálky.
10: Z policejního spisu. Chtěla bych odvolat mé včerejší udání o znásilnění, neboť jsem se dodatečně dozvěděla, že se jedná o solidního člověka s velmi dobrými majetkovými poměry.
2: Do ordinace vstoupí žena. Lékař, který se za stolem probírá v chorobopisech, bez zvednutí hlavy řekne. Svlékněte se. Musí to být? Pípne příchozí. No jistě, proč bych vám to jinak říkal, povídá doktor trochu popuzeně. Když se žena svlékne, přistoupí k ní a ptá se. Tak co vám schází? Nic, pane doktore, já jsem se jen chtěla zeptat, kdy půjdete domů, abych tady mohla uklidit.
9: Farmář O'Hara žil sám v jednom irském zapadákově a jediným společníkem mu byl jeho milovaný pes. Když pes zemřel, šel O'Hara za místním farářem a řekl mu. Velebnosti, můj starý věrný pes na dobro odešel z tohoto světa. Bylo by možné sloužit mši za to nebohé stvoření? Otec Petrik mu odpověděl. V žádném případě. My nesmíme v kostele sloužit mše za zvířata, ale mohu vám poradit, že nedaleko odtud vznikla nějaká nová církev a tak byste to mohl zkusit u ní. Třeba její regule povolují konat nějaké služby i za zvířata. O'Hara odvětí. Dobrá, zkusím to tam. A nevíte, prosím, jestli bude 1000 liber stačit na pokrytí jejich služeb? Otec Petrik rychle odpoví. Počkejte! Proč jste mi neřekl hned, že váš pes byl katolík?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Vysíláme i přes léto Humoriádu. Jaký je Petr dovolenkář v létě? Jak odpočívá? No. Vyplácne se u bazénu, jezdí na výlety, opaluje se, dělá nějaké riskantní sporty někde? Nebo co?
6: Ne,
3: co
6: já nejsem adrenalinový typ, ale nemám rád jako se jenom vyvalovat. Já to střídám. Já mám rád, jo, když jeden den si udělám prostě leháro, ale zase nejenom, že bych ležel rozplácnutý na té pláži, já vždycky skočím do moře, zaplavu si. Jo, vždycky teda v létě jako moře, slunce a tak dále, to miluju, takže to je moje dovolená.
3: Na koho z těch imitovaných osobností si vzpomeneš v moři?
6: Ježiš, to vůbec na nikoho, vůbec. Já vždycky doufám, ono bohužel, jakrát jezdím do té Černé hory, tak tam většinou nějaký Čech se najde, jo, bohužel, jo. Že chce někoho, ale to jako nahlas si nespomenu.
3: Počkej, musel si už někomu v moři předvádět své umění?
6: To si nepamatuju, že mě tam přímo oslovili, ale já myslím, že určitě někdy, jo, to je jasný. Jo,
3: Takže zaplaveš si, pak vylezeš z moře a co?
6: No, vylezu, jenom vlastně uschnu tohleto jako, a nevydržím dlouho zase ležet. Tak to takhle vystřídám několikrát, plavačku, sušičku, tohleto, jo. No a pak prostě výlet někam, prostě opravdu lézt, chodit, cestovat, jo. Takže vždycky, když jsem někde, až už kdekoliv, tak rád poznávám místní kulturu, cizí místa, jejich jídlo a tak dále. Takže já jsem takový jako zkoumavý typ, jo. Nejsem ten typ, že bych zapadl někam do báru, tamhle v rezortu a nikde by mě z toho báru nedostal. To ne.
3: A naplánoval jsi letos na léto něco, co chceš stihnout, udělat, na co se přes rok třeba nemohl soustředit nebo se k tomu dostat?
6: No tak ne úplně, já jsem spíš si chtěl trošku malinko vypnout tu hlavu a teď přemýšlím, jako co novýho takhle v té nové sezóně udělám, takže mám tak jako několik myšlenek. Samozřejmě i jako nějaký ty hlasy samozřejmě, to se mě často ptají, tak ale nechci slibovat, tak příště, až třeba přijdu, tak zase bude třeba někdo novej, ale i tak nějak vůbec, no, něco jiného třeba zase, víš.
3: Petře, co nabídeme na závěr?
6: Tak já jsem si říkal, hlasování. Že bychom mohli dát šanci jako těm, kteří doteď nebyli úspěšní, to jsou ta Bčka, která zatím teda jako nám tam se nedostala, ale jako vokousíček. A přátelé, jako Vladimír Menšík, no nezlobte se na mě. Takže já bych nabídl Vladimíra Menšíka proti Vladimíru Čechovi.
3: Dobře, s Petrem Novotným. Tak ano, jo, ano. Takže Ačko Vladimír Menšík, Bčko Vladimír Čech a Petr Novotný. Vy si vybíráte telefon 731 800 900, přímé volání do studia, SMS-kové číslo 90 011 04. Humor mezera A nebo B.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Vysíláte s námi, vybíráte si mezi Vladimírem Menšíkem a Vladimírem Čechem s Petrem Novotným. Někdo je tu další, kdo hlasuje, vítáme ho s Petrem Jablockým. Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Radomír. Já volám z Kolorada.
1: Z Kolorada voláte?
3: Aha. Z Kolorada.
1: Až takhle na druhé straně země kole nás
3: poslouchají. Skoro každý den.
1: To je od vás milé, děkujeme. Děkujeme. Spojený státek posloucháte. Tak, a co povídáte? Ačko nebo Bčko?
3: Pana Menšíka samozřejmě.
1: Ano.
3: To je Moravák jako já. A můžu přispět kratičkou anekdotou?
1: Povídejte.
3: Tři cestovatele na Sahaře. Odstnout se úplně bez prostředků, bez vody, bez všeho, tak se začnou modlit Bohu a Bože, prosím tě, dej nám, Američan se řekne o litr whisky, Rus si řekne o litr vodky, tak Bůh, Bůh, oboje tam a Čech říká, prosím vás, já bych chtěl být doma. A Bůh je doma.
2: No, to je to milý.
1: Dobře, děkujeme.
2: Tak děkujeme, mějte se.
1: I tenhle hlas pomohl rozhodnout, že Vladimír Menšík to vyhrává. Nakonec se tedy ke slovu dostane a povídat bude o myslivosti a taky o usedlosti věku.
4: Tady mám spoustu svědků z Jidlochovy, že když jsme točili dětka Josefa, já, který mám odpor ke střílení, skutečně ale. Tak já jsem jen tak šel jsem vedle Oldy Kipiera, jen tak, abych prostě to neměl plný, tak jsem slepej náboj, jedinej jsem si a kontroloval jsem to, udělal jsem pic a tam udělal zajíc tak. Já myslel nejdřív, že odpočívá, pak se nachodil už. Tak jsem jako pán, konec pauzy a on furt mluví, já ho zastřelil, to byl můj první zastřelený zajíc slepou patronou. Ten musel být nabíchnutý, až to není žádná smrt, že jo? Od Menšíka slepým patronem. Takže já prostě tohle, no, já vám chci říct něco jiného. Já jsem tady posledně vyprávěl o obezitě. Dostal jsem spoustu děkovných dopisů. Od tlustých samozřejmě. A pak jsem dostal taky nějaký takový dopisy, prostě, který nesra se mnou souhlasil a myslí, že jsem podrýval autoritu docenta Dolečka. A on se sám odrovnal. Už je to pasé. Zjistil se, že ne, že by to myslel s náma dobře, že jsme tlustí. On je vředař. Já jsem, že člověk má být takový, jaký je, protože Jirka Sováku zase má pravdu, říká, podívejte se, všecko na tomhle světě už je dané, jednak v tomhletom věku nezáleží, jsme takový nebo makový, aby jsme byli takovýhle, povídá, aby po nás zbyla pěkná vzpomínka, to je důležitý, pač auto zrezaví, když ho necháte dětem, barák spadne při té údržbě, že jo, ale ta vzpomínka, vzpomínat hezky, povídá. Teď od toho, aby byli vycmrdlí, jsou tady Angličani. My jsme Slovany, prdeláči, neste to hezky. No. Já jsem zhubnul, což bych nikomu nepřál, protože když přibýváte, tak přibýváte pozvolna, zvykáte si vy i okolí. Jednoho dne si přestanete zapínat sako, pač ono to už stejně nejde. Vypadá to jako nedbalá elegance. Pak už musíte opatrně nastupovat do auta, jako lenochod, jinak a jdete si porovno vybratě nahoru. Potom už kdykoliv si sedáte, tak děvčata si povolují zipy, my si rozepínáme kalhoty, aniž máme něco neslušného v úmyslu. My chlapi pak už sedáme jako v 7 měsíci, kdyby jsme byli na kraji židla, aby jsme měli ten pupek v prostoru. Jo? No a podívejte se, když už zjistíme, že je to definitivní, tak nám ta mamina všije vinkle. Je to...
1: Humoriáda. Tak, kdo se v tom z vás poznal? Tohle byl Vladimír Menšík, jeho vyprávění, udělal tečku za dnešním setkáním i tady ve studiu s Petrem Jablonským. Petře, ať se daří, hezké léto, těším se příště.
2: Tobě taky a moc děkuju za pozvání, zdravím všechny posluchače a hezký zbytek léta.
1: Přesně tak, bavte se dál s Českým rozhlasem.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Česko zažilo jeden z nejtragičtějších víkendů na silnicích. K novému studijnímu programu všeobecné ošetřovatelství se na Hradeckou univerzitu přihlásily desítky zájemců. Královéhradecký kraj patří k nejnavštěvovanějším regionům v Čechách. Zítra bude polojasno s teplotami kolem 26 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Od začátku srpna zahynulo na českých silnicích 18 lidí, z toho 11 motorkářů. Informovala o tom policie na sociálních sítích. Hodně nehod přibylo o uplynulém víkendu. Podle mluvčí policejního prezidia Violety Siřišťové byl jedním z nejhorších v historii.
4: O život přišlo 8 lidí, 5 z toho byli motorkáři. Potvrzuje se trend, že letní měsíce jsou nejtragičtějším obdobím v roce.
3: Za celý červenec zemřelo na silnicích podle statistik dopravní policie 41 lidí. Dovoz ojetých aut do Česka letos roste. Za prvních 7 měsíců se jich dovezlo přes 94 tisíc, meziročně o více než 9%. Vyplývá to z údajů Svazu dovozců automobilů. Téměř polovina dovezených vozů byla starší 10 let. Podle svazu mají čeští řidiči zájem hlavně o cenově dostupná auta s přijatelnými náklady na provoz. Na Univerzitu Hradec Králové podalo letos přihlášku 10 400 zájemců. Po skončení druhého kola přihlášek to řekl mluvčí univerzity Jakub Novák s tím, že to je asi o 1 000 zájemců více než loni. Přihlášky přišly i do nového studijního programu Všeobecné ošetřovatelství, který by měl pomoci řešit nedostatek zdravotnického personálu v kraji.
5: K jeho studiu se přihlásilo 70 uchazeček a uchazečů, které čeká 2. září přijímací zkouška. Ke studiu přijmeme 30 nejlepších. Do příštího akademického roku chceme přijímat až 45 studujících do tohoto programu a od 3. roku bychom měli být schopni nabírat ke studiu 60 studujících.
3: Královéhradecký kraj patří k nejnavštěvovanějším regionům v Česku. Ve druhém čtvrtletí letošního roku v něm turisté strávili více než 1 000 000 nocí a kraj zároveň patřil mezi 3 regiony s nejvyšším meziročním nárůstem návštěvnosti. V průměru se tu zdrželi 3,5 dne, což je nad celostátním průměrem. Vyplývá to z údajů agentury Czech Tourism. Její ředitel František Reismiller říká, že výsledky potvrzují rostoucí zájem turistů o regiony, které nabízejí kombinaci přírody, kulturních památek i aktivní dovolené.
6: Výsledky druhého čtvrtletí potvrzují, že český cestovní ruch zůstává ve velmi dobré kondici. Těší nás, že domácí turisté znovu a stále ve větší míře objevují Česko. Počet zahraničních hostů se pak po několika letech dynamického růstu letos přirozeně stabilizoval. Sport.
3: Plavkyně Barbora Sémanová s Barborou Janíčkovou postoupily na mistrovství Evropy v Paříži do večerního semifinále závodu na 100 metrů volným způsobem. Sémanová v rozplavbách obsadila 5. místo a časem 53,77 sekundy zaostala jen o 27 setin za vlastním českým rekordem. Janíčková byla 6.
2: Počasí.
3: Noci bude oblačno až polojasno, nejnižší teploty 19 až 16, na horách kolem 13 stupňů. Zítra nás čeká jasno až polojasno, nejvyšší teploty 24 až 27, na horách kolem 16 stupňů. Vítr povane mírný severozápadní, rostlové podmínky budou dobré a biohlásí jedničku, mírnou zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: V Hořicích neprojedete ulicí Nerudova, kde pokračují opravy. Přejeme klidnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
7: pondělí 10. srpna po 17. hodině posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Léto je čas, kdy se rozhoduje o nových jízdních řádech, které začnou platit v zimě. Právě teď mohou obce a města uplatňovat své připomínky k navrhovaným úpravám. Co se připravuje v našem regionu, vám představíme za chvíli. Na počasí a jeho vývoj se zeptáme Jaroslava Tučka. V Novém Městě nad Metují je po více než 30 letech znovu v provozu letní koupaliště. Za úpravu původního schátralého areálu zaplatilo město 125 milionů korun a za chvíli vás tam vezmeme. Tip na výlet do muzea hraček Stuchlíkovi v Novém Bydžově, kde hračky z dávných časů zase ožívají, vám dá zakladatel muzea Radek Stuchlík. Víc než 1000 amatérů z celého Česka se mohlo poměřit se současným nejlepším cyklistou a pětinásobným vítězem Tour de France Tadejem Pogačarem. Jedním z vyzivatelů byl i český běžec a reprezentant Vít Guldán z Týniště nad Orlicí a rozhovor s ním vám také nabídneme.
2: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.
7: U mikrofonu je a dobrý poslech přeje Romana Joudalová.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Přehled zpráv připravila Karolína Davidová. Nezaměstnanost v Královéhradeckém kraji v červenci vzrostla o 0,2% bodu na 4,1%. Práci si v regionu hledalo 15 216 lidí, proti červnu o 650 více. Vyplývá to z údajů Úřadu práce České republiky. Teplice nadmetují na Náchodsku letos poprvé spoplatní parkování během Mezinárodního horolezeckého filmového festivalu. Ten město pořádá v termínu od 27. do 30. srpna. Návštěvníky chtějí motivovat k tomu, aby přijeli veřejnou dopravou. Stavbaři v těchto dnech začali s opravou historického domu bývalého soudu na Trčkově náměstí v Opočně. První etapa rekonstrukce potrvá 18 měsíců a týká se části přízemí a atria. Objekt je součástí Národní kulturní památky Zámek Opočno. Kvůli opravám povrchu vozovky před prodejnou Sázava uzavírá dopravní podnik v Hradci Králové dočasně některá nástupiště na hlavním nádraží. Mimo provoz jsou nástupiště C a D. Autobusy a trolejbusy budou místo nich zastavovat na nástupištích E a F. Na Univerzitu Hradec Králové podalo letos přihlášku 10 400 zájemců. Po skončení druhého kola přihlášek to řekl mluvčí univerzity Jakub Novák s tím, že to je asi o 1 000 zájemců více než loni. Fotbalisté Hradce Králové vyhráli ve třetím ligovém kole nad Baníkem Ostrava 2-1 a v tabulce poskočili na průběžné 5. místo.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Hradec Králové. Obce a města v Královéhradeckém kraji mohou až do konce prázdnin posílat na hejtmanství své připomínky k plánovaným změnám jízdních řádů. Platit začnou v zimě a jako každý rok se v jízdních řádech objeví i některé novinky. Kolik připomínek už na kraj dorazilo, zjišťoval reportér Tomáš Lerinc.
1: Podle mluvčího Královéhradeckého kraje Dana Lechmana to jsou zatím zhruba 20 žádostí. Většina z nich přišla hned v prvních dnech, poté co kraj oznámil možnost ty připomínky posílat. V posledních dnech už prakticky žádné nové žádosti a připomínky nechodí, ale to se samozřejmě ještě může změnit, protože čas je dokonce prázdnin. Všechny ty žádosti a připomínky kraj se Správou železnic vypořádává průběžně.
0: A co konkrétně požadují obce?
1: Obvykle to je zachování zastávky některých spojů nebo posun v jízdním řádu, obvykle o pár minut kvůli přípojům. Třeba Kratonohy na Královéhradecku řeší zastavování vlaku ve 21.02. Dědov na Náchodsku poslal prosbu o zachování zastávky na znamení u některých spojů. Klášterské Hotě na Trutnovsku se nelíbí plánované víkendové zrušení zastávek v obci, také u některých spojů. No a pokud jde o odjezdy, objevují se připomínky například ke zhoršené návaznosti u spojů na trase Letohrad Doudleby Rokytnice, a to u vlaků kolem 6. ráno a 6. večer. To jsou jenom příklady takových podobných věcí, bychom našli víc.
0: A objevují se třeba i požadavky na úplně nové spoje?
1: Podle mluvčího hejtmanství Dana Lechmana prakticky ne, protože to je finančně náročné a platí dohoda, že se obce na podobných aktivitách musí finančně také podílet. Navíc se už prakticky neobjevují situace, že by spojení úplně chybělo. Vlaky v regionu ujedou ročně skoro 6 milionů kilometrů. V průměru každý všední den vyjede 550, o víkendu 400 spojů, což hejtmanství dohromady stojí na příspěvku a kompenzacích téměř miliardu.
0: Jak zjistil reportér Tomáš Lerinc, děkujeme. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Hradec Králové, Den v kraji.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

seber si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: přeber si to sama. Přeber si to sama. Přeber si to sama.
1: Počasí.
2: Český rozhlas Hradec Králové předpověď počasí pro vás dnes má Jaroslav Tuček z Hradeckého hydrometeorologického ústavu. Vítejte ve vysílání a dobrý den.
3: Pěkný podvečer.
2: Tak jsem před chvílí, pane Tučku, když jsme se spolu domlouvali na telefonát, říkala, že máme dneska docela pěkný letní den a vy jste říkali, jestli mě není horko, no tak na ty teploty, na jaké už jsme si zvykli, je to dneska docela fajn.
3: Máte pravdu, teploty v Hradci dosáhly až 35 stupňů dneska, nicméně...
2: Není to 40, jsme... ano.
3: Není to 40, přesně tak, takže už je vlastně de facto trošku chladnějc. Ale zítra bude ještě chladněji, dnešní večer nás bude pomaličku, přes nás se bude přesouvat slabá studená fronta, takže očekáváme i trošku zvětšenou oblačnost, oblačno až polojasno, s tím, že v průběhu večera se výjimečně může objevit i nějaká přeháňka nebo i bouřka. Do konce toho dnešního dne by ta fronta se měla posunout pomaličku dál na Moravu. A teploty v noci nejnižší 19 až 16 stupňů Celsia a v noci bude vítr foukat od severozápadu až severu o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu.
2: No ale zítra opravdu ochlazení mírné a příjemně.
3: Sice bude svítit hodně slunce, budeme mít jasnou až polojasnou oblohu, ale teploty zítra budou dosahovat nejčastěji 24 až 27 stupňů Celsia, na horách 15 až 19 a vítr bude foukat od severozápadu až severu o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Večer se potom bude stáčet na severovýchod a bude postupně slábnout.
2: Ale ta pohoda dlouho nevydrží?
3: No, do půlky týdne nám pomaličku vydrží, protože ve středu ty teploty povyskočí jenom o stupínek, takže zase bude hodně slunečno a teploty do 28 stupňů. Ve čtvrtek zase hodně slunečno, teploty do 29 stupňů a v pátek tam už se dostaneme zase přes 30, tam bude jasná obloha a teploty do 31 stupně. O víkendu ty teploty budou stoupat až 35 stupňům s tím, že v neděli potom večer by měla přecházet další studená fronta. Tak ráno mi zase srazí dolů pod 30 stupňů.
2: No takže vlastně fajn. Děkujeme. Děkujeme Jaroslavu Tučkovi za předpověď na celý týden, který právě začíná, protože posloucháte Český rozhlas Hradec Králové v pondělí 10. srpna a panu Tučkovi přejeme příjemný zbytek služby. Naslyšenou.
3: Vám také naslyšenou.

Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Hradec Králové. V Novém Městě nad Metují otevřeli po 30 letech nové biotopové koupaliště za 125 milionů korun. Jeho součástí je bazén se skokanskou i plaveckou částí a dětské brouzdaliště se skluzavkou. A na místě byl dnes

0: tedy autem, tak skutečně můžou mít problém s hledáním místa pro svůj vůz, takže doporučuji zaparkovat někde dál a přijít pěšky.
1: V čem je to koupaliště jiné ve srovnání s běžnými bazény, jak jsme zvyklí?
0: No, klíčová je asi ta biotopová technologie, čištění vody. Já jsem jenom kousek od toho biotopu, znamená to, že se voda neupravuje chlorem ani jinou chemií, čistí se přírodně. Součástí areálu je skutečně taková ta speciální regenerační nádrž s vodními rostlinami a mikroorganismy, které udržují tu vodu čistou, nebo alespoň by měly. Město si od toho slibuje nejenom příjemnější koupání bez takového toho chemického zápachu, ale samozřejmě i šetrnost k životnímu prostředí a nižší provozní náklady. Na první pohled je ta voda dozelená, hodně dozelená, ale to samozřejmě odpovídá normám a ta její barva se bude podle zástupců města ještě zlepšovat. Souvisí to s dalším růstem rostlin. Mimochodem dnes přijede i kontrola z hygieny, takže uvidíme, jestli po tom včerejším náporu to koupaliště projde. A před chviličkou jsem mluvil s paní, která se mi představila jako Mirka, byla tady včera, říkala, že při návštěvách jiných koupališť má problém potom s následnou reakcí kůže. Tady se schválně po včerejšku neosprchovala, čekala, jaké to bude. Žádné svědění se nedostavilo, žádná vyrážka, takže si to moc chválila.
1: Děkujeme za informace z Nového Města nad Metují, kde otevřeli nové biotopové koupaliště a informace nám nabídl reportér Václav Plecháček.
2: Den v kraji.

0: Posloucháte Den v kraji a ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové pro vás a vaši rodinu máme další letní tip a tentokrát na výlet do muzea hraček Stuchlíkovi v Novém Bydžově, kde si můžete připomenout, s čím jste si jako děti hráli a nebo se podívat, s čím si hráli vaši rodiče nebo prarodiče. Ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové je zakladatel muzea Radek Stuchlík. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím do studia, zdravím posluchače.
0: Pane Stuchlíku, vaše muzeum hraček v Novém Bydžově je o prázdninách otevřeno téměř každý den. Jak to máte s otvírací dobou?
1: Ano, je to téměř denně od pondělí do soboty a to vždy od 10 do 16 hodin.
0: A velcí i malí návštěvníci se můžou ponořit do světa hraček napříč generacemi. Vy máte

0: hračky z různých období i z různých koutů světa. Máte to nějak rozděleno?
1: Je to tak, my máme muzeum rozděleno do dvou sekcí. Ta starší, to jsou hračky někdy kolem roku 1850 až do roku 1920. A pak máme retro, tam jsou ty hračky už, kteří posluchači znají určitě ze svého dětství. A to jsou nějaký 70. 80. léta.
0: Hodně lidí si myslí, že když jde do muzea hraček, že tam budou hlavně panenky jako čárky, co kluci?
1: Není to tak. Jsme v expozice máme i pro kluky. Máme tam velký model lokomotiv, jezdí tam dvě nebo tři mašinky, máme tam spoustu autíček, máme tam pro ty kluky parní strojky, jsou tam ukázky těch lokomotiv, takže myslím si, že pro kluky to je velice zajímavý.
0: Takže jsou tam i části expozice interaktivní, kde je možné se i dotýkat, nejenom se dívat nebo něco vyzkoušet?
1: Určitě, zrovna třeba s těma mašinkama, tam jedno kolejiště je přímo pro návštěvníky zařízení, že se můžou sami pouštět.
0: Takže si to užijí. To se určitě líbí i holkám. Určitě. Připraveno jo. Je ale i pro ty malé zvědavce takové pátrací dobrodružství, takže kdo by chtěl, může si zahrát s dětí a rodiče, tím pádem mají pak čas pěkně si prohlížet expozici?
1: Je to tak, máme tam na focení naše hračky na takových obrázcích, ty rozdáváme dětem, takže děti třeba půl hodinku, hodinku hledají jako soutěžní úkoly za sladkou odměnu. No a rodiče a prarodiče mají čas a klid si expozice prohlížet.
0: Mm-hmm. Možná, že někteří, hlavně tedy rodiče nebo prarodiče, kteří takhle výletují o prázdninách s dětmi, hrají hru s Gustíkem. Ta se hraje po celém Královéhradeckém kraji a vaše muzeum je taky zapojeno?
1: Ano, zapojili jsme se, máme tam lvíčka Gustíka, takže rozdáváme kartičky, rozdáváme razítka. A jsou tam krásné tipy na výlety po celém Hradeckém kraji.
0: Soutěž s Gustíkem má i svůj web, takže tam se taky můžou zájemci podívat, kde všude se s Gustíkem, kromě muzea hraček, s Tuchlíkovi potkají. Teď je téměř, řekněme, druhá, třetí třetina prázdnin, dalo by se asi říci, jak jste spokojen s návštěvností. Našli si vás letos letní prázdninový výletníci?
1: Jo, určitě si nás našli a návštěvnost je super. Určitě bych taky chtěl přilákat návštěvníky tím, že velká část muzea je klimatizovaná, takže ani ty vysoké teploty jsou určitě problém.
0: Což je v těchto dnech docela pádný důvod vydat se. Ano, vydat se mimo jiné na rodinný výlet do muzea hraček Stuchlíkovi v Novém Bydžově, kam vás pozval zakladatel muzea Radek Stuchlík. Za to děkujeme a pěkný zbytek dne přejeme, naslyšenou.
1: Děkuji a naslyšenou.
2: Český rozhlas Hradec Králové, Den v kraji.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Rodiště cyklisty Tadeje Pogačara ožilo před několika dny druhým ročníkem závodu Pogy Challenge. Víc než 1000 amatérů z celého světa se mohlo poměřit se současným nejlepším cyklistou a pětinásobným vítězem Tour de France. Čekal je 15-kilometrový úsek se stoupáním kolem 8% a převýšením téměř 1200 metrů. S tím, že Pogačar dal závodníkům 6-minutový náskok. Jedním z vyzivatelů byl i český vytrvalostní běžec a reprezentant do 23 let, Vít Guldán, z Týniště nad Orlicí.
1: Kolo bývalo můj první sport, moc jsem ho měl rád už jako dítě, ale tím, že jsem teďka byl zraněný, tak to pro mě byla ta druhá volba, by se dalo říct. Tím, že jsem nemohl běhat, tak na kole opravdu to byl vlastně prostředek, abych si udržel formu. A když už jsem nějakou tu formu najel, tak jsem si řekl, že se ji pokusím prodat a uvidíme, co to v takovémhle velkém závodě dá. No.
2: No asi jste ale netestoval svoji formu na 8% průměrném stoupání ve vzdálenosti 15 kilometrů, což vás čekalo ve Slovinsku. Na kopec Krvavec.
1: To jsem úplně neměl natrénováno. Ani v Česku to opravdu moc nejde, protože těch kopců takhle strmých a takhle dlouhých zde není. Naštěstí jsem byl vlastně na podobném kopci, bylo to Plateau de Solaison, na kterém se jela 15. etapa Tour de France, vlastně asi 9% na 10 kilometrech.
2: Jaké byly ty poslední chvíle před závodem?
1: No tím, že nejsem cyklista, tak jsem trošku podcenil přípravu pár vlastně momentů před samotným závodem. Vzal jsem si sebou jenom jeden bidon, sacharidový mix. Naštěstí jsem měl taťku, který čekal na kopci a ten mi podal bidon s vodou a s ledem. Tak já jsem úplně nečekal, že budu v tom startovním koridoru čekat téměř hodinu před samotným závodem, abych měl nějaké místo.
2: Co podmínky, jaké tam bylo počasí?
1: Asi tak podobně jako v posledních dnech v Česku, takže kolem 35 stupňů, takže ze začátku mi bylo velké teplo. Potom už ten organismus trošku adaptoval, ale ke konci mě to hodně dohnalo. Tak jsem docela trpěl.
2: Trpěl, přesto dojel a velice dobře.
1: No, s porovnáním s Tadejem Pogačarem to bude znít možná trošku směšně. Dojel jsem za 58 minut, zatímco Pogačar dojel za 43 minut. Skončil jsem, myslím si, že 48.
2: Kdy se přehnal kolem vás?
1: No, asi okolo 11. kilometru, jestli si to pamatuju správně, ale potom už mi vlastně dával každým metrem.
2: Byla motivace se ho chytit?
1: Vůbec.
2: Nejde
1: v tom
2: to.
1: Momentu už jsem měl hodně stuhlé nohy. Rád bych točil, dá se říct, vyšší kadenci a nějaké vyšší vaty, ale od té 30. minuty už ty vaty šly poměrně rychle dolů a nebyl jsem na to připraven.
2: Byla kulisa podél silnice.
1: Celá silnice obsypána fanoušky, ale mohla být vlastně jenom na jedné straně silnice, protože na té druhé, v těch prvních kilometrech, měl tady Pogačar takový tunel. Tam ho prováděly motorky tak, aby nemusel projíždět těmi stovky závodníků. V těch dalších částech už jel s náma na silnici. Byly tam momenty, kdy se ho snažili chytit někteří závodníci a snažil se s ním držet co nejdále, což opravdu nešlo moc dlouho.
2: No, jak jste byl spokojen sám se sebou a jak jste se cítil nahoře?
1: Já jsem byl spokojen určitě. Nevěděl jsem, co mám čekat. To trošku jako půlmaraton, protože půlmaraton pro mě trvá okolo 1 hodiny a 9 minut. Tady ten závod byl okolo té hodiny, by přibližně se dalo říct. Nebyl jsem na to připraven a asi jsem spokojen, i když mířil jsem na trošku vyšší pozici.
2: Říká 22-letý běžec Vít Guldán o svém zážitku s pětinásobným vítězem Tour de France Tadejem Pogačarem. Tomáš Borovec, Český rozhlas.
0: No a já ještě dodám, že Tadej Pogačar náskok všech závodníků nezlikvidoval a dojel 8.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Babi Daněk, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové v pondělí 10. srpna. No a co budeme ve vysílání sledovat zítra? Naším hostem po 8:30 bude Roman Šinkovský, hlavní organizátor akce, díky které se opět centrum Hradce Králové zaplní sportovci, kteří se zapojí do prestižního světového závodu Ironman a který se uskuteční od pátku 14. do neděle 16. srpna. Návštěvníci budou moci přijít fandit téměř 3,5 tisícům závodníků z 45 zemí. V obci Dobré na Rychnovsku opakovaně dochází ke kritickému nedostatku pitné vody kvůli dlouhotrvajícímu suchu a vyčerpání místních zdrojů. Situace si vynutila regulační opatření, jaká se zítra dozvíte. Městská policie ve Špindlerově Mlýně se tento týden zaměřuje na dodržování rychlosti ve městě. Budeme se tedy zajímat o to, zda jsou řidiči ukáznění. Vydáme se také mezi děti, které se letos přihlásily na fotbalový kemp ve Vrchlabí. Většina z nich už několik let kope za své kluby, ale přišli i úplní nováčci, aby se tuto hru naučili a poznali nové kamarády. Zda se to podařilo, nám řeknou sami zítra. Sdružení Český ráj vylepšuje turistické stezky v regionu a řekneme vám, kde už je první viditelná změna.
1: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.
0: No a Romana Joudalová vám přeje pěkný zbytek dnešního dne s rádiem vašeho kraje a po zprávách v 18 hodin vám nabídneme cestovatelskou talk show Petra Voldána. Bude to repríza z roku 2025, kterou natočil s cestovatelkou Martinou Merisy Sedlákovou.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: V den svých 94. narozenin zemřel spisovatel Vladimír Páral. V Týništi nad Orlicí chtějí zlepšit kvalitu vody v kempu Písák. Čeští tenisté do 18 let vybojovali na evropském šampionátu 5. místo. Zítra bude polojasno s teplotami kolem 26 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Ve 94 letech zemřel autor románů Milenci a brazi nebo Mladý muž a bílá velryba Vladimír Páral. Ve svých knihách nacházel témata partnerských problémů i společenských rozdílů v socialistickém Československu.
4: My velmi mladí příteli. Mě v tomhle městě nemůže urazit absolutně nikdo.
5: Když jsem četl ty romány, tak byly napsané tak sugestivně, že jsem si skoro přál být inženýrem chemie mladým a žít na ubytovně v Ústí nad Labem.
6: Vzpomíná na spisovatele režisér Viktor Polesný, který podle Páralova přelomového románu Milenci a vrazi natočil stejnojmenný film. Na Páralovy knihy jako Profesionální žena, Soukromá vichřice nebo Mladý muž a bílá velryba se stávaly fronty. Pro čtenáře byly lákavé kvůli vztahům i erotice, hodnotí Páralův přínos publicista Jiří Peňáz.
7: Mu se jedinečně podařilo učinit ze stereotypu života socialismu velmi vzrušující a přitažlivou literaturu.
6: Vladimír Páral zemřel v den svých 94. narozenin. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
3: V Litomyšli u lesoparku Černá hora vzniká nová modernistická kaple metodou 3D tisku z betonu. Projekt je součástí dlouhodobé koncepce Cíle cest, kdy město vytváří nová zajímavá místa, kam můžou lidé vyrazit na procházky. Betonovou kapli chce město slavnostně představit veřejnosti první víkend v říjnu v rámci Světového dne architektury. Pokračuje mluvčí radnice Petra Jiráňová.
8: V průběhu léta vlastně vznikly základy pro novou kapli a teď už jsou tady osazeny první díly té konstrukce, která je tištěná tou metodou 3D tisku z betonu. Zbývající části kaple, která by měla sahat až do výšky 9 metrů, budou osazeny v průběhu srpna a září.
3: V kempu Písák v Týništi nad Orlicí platí do zítřejších 9 hodin zákaz koupání. Správci nádrže aplikovali do vody přípravek, který omezuje růst řas a sinic a zlepšuje kvalitu vody. Omezení je preventivní, aby se přípravek stihl ve vodě účinně promíchat. Aplikaci schválil Krajský úřad Královéhradeckého kraje i Krajská hygienická stanice. Sport. Česká tenisová reprezentace chlapců do 18 let skončila na evropském šampionátu v Paříži 5. Rozhodla o tom výhra 2-1 nad Rumunskem, kde byl Tomáš Krejčí v duelu s Popou 2 míče od porážky. Výkon Krejčího ocenil i jeho deblový spoluhráč a týmová jednička ze Dvora Králové nad Labem Dominik Wagner.
9: Tomášův single rozhodl určitě mentální stránka, kdy vlastně otočil těžké skóre 4-5 na returnu ve třetím setu. A v deblu jsme, ačkoliv to bylo 7-6, 7-6, tak jsme byli celý zápas lepší a tahali jsme za ten delší konec. Počasí.
3: V noci bude oblačno až polojasno, nejnižší teploty 19 až 16, na horách kolem 13 stupňů. Zítra nás čeká jasno až polojasno, nejvyšší teploty 24 až 27, na horách kolem 16 stupňů. Vítr povane mírný severozápadní, rozptylové podmínky budou dobré a biohlásí pro zítřek jedničku, mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Na silnici z Nového Rokytníku směrem do Trutnova máme hlášenou nehodu. Srazila se tam 4 auta. V tomto místě očekávejte dopravní komplikace a jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Posloucháte reprízu pořadu. Na cestách s Petrem Voldánem.
0: Máte správně naladěno Český rozhlas pondělí po 18. hodině a jako vždycky budeme na cestách. A dnes budeme cestovat pěšky, protože Martina Merisy, kterou v Litomyšli, rodném tom městě, znají také jako Sedlákovou, ta chodí po světě pěšky. Vítejte u mikrofonu.
10: Dobrý den.
0: No, my budeme chodit hodně a daleko, protože vy jste se z té Litomyšle přes studia v Pardubicích, jestli se nepletu.
10: Ano, Pardubicích.
0: No, ale tam jste nestudovala nic, co by bylo spojeného s tím dlouhým chozením po horách, protože kulturní dějiny, to je trošku jiná disciplína.
10: No, to je, no, ale já jsem se vždycky dělala srandu a říkám, když prostě studujete, tak to musíte vychodit. Já jsem studovala historii, kulturní dějiny a tam jsem čuchla prostě majky, dvarce a ke všemu možnému, ale už na vejště jsem začala vlastně cestovat do Skotska, abych si vydělala nějaký penízky na brigádách a Skotsko mi učarovalo, takže tam vlastně začalo to objevování Skotska, i když na různý cesty jsem vyrážela už dřív samozřejmě.
0: Co je pro vás Litomyšl?
10: No, Litomyšl je pro mě doma. Já teda sice říkám vždycky, že jsem všude zdejší, že mám domov všude, ale já se hrdě hlásím k Litomyšli, protože to je úplně úžasné město, který si v ničem nezadá, třeba s takovýma krásnýma městečkama, jaká je Boloňa, Padova, prostě super, takže Litomyšl je pro mě láska.
0: Říká dnešní host pořadu Na cestách Martina Merisy, se kterou budeme chodit pěšky i po takových trasách přes Tadžikistán. Dostaneme se do Pamíru, podíváme se do Pyrenejí, prostě bude to dlouhé, tak zůstaňte s námi Na cestách na vlnách Českého rozhlasu.

0: Máme po první písničce a dnes chodíme pěšky s Martinou Merisy, která pochází sice z Litomyšle, ale my se teď už vydáme trošku dál za humna. Kdy jste vydumala to, že budete chodit pěšky po světě?
1: To zase přišlo jako takový nějaký impuls, protože já jsem cestovala prostě už jako prcek. Většinu času pak třeba na vejšce, tak to byly spíš roadtripy, protože člověk se snažil nějak jako šikovně využít ten čas. A ten impuls k tomu dálkovému treku, tak ten přišel v momentě, kdy jsem měla pocit, že už se v mém životě jako postavilo na hlavu tolik věcí, že je potřeba si dát trošičku odstup a prostě jsem si chtěla splnit svůj dlouhodobý sen, protože od malička jsem měla fakt jako přání chodit s Paťovem po světě a roznášet lidem dobrý zprávy prostě. Pro mě to byla romantika, já jsem si na tyhle ty věci hrála už jako děcko, že prostě jsem se zbalila raneček do toho od babči buchtu, nějakou flašku s vodou a šla jsem prostě na půl dne se procházet jako po lese a mluvila jsem s kamenama. Teď si budete říkat, že jsem úplně na hlavu, ale jo, já jsem si vždycky představovala, že jsem nějaký potulný messenger nebo nějaký potulný rytíř, který jako dělá dobro. A vlastně, když jsem dala tu výpověď, tak ty moje kroky vedly do Pyrenejí. A tam jsem se prostě úplně jako zamlouvala do té krajiny, protože ono to není jenom tak, že chodím pěšky, já jezdím na kole a když prostě cestuju a mám tu možnost, tak občas to dám i formou roadtripu anebo objevuju třeba fjordy na pedalboardu a tak. Ale ta chůze je geniální v tom, že je dost pomalá na to, abyste si prostě uklidili v hlavě a zároveň abyste toho co nejvíc zažili, protože jakmile pak třeba někde frčím na kole, tak najednou už člověk nedá za den 20 kilometrů, ale najednou je třeba 120. A tu krajinu vidíte trošku zrychleně, takže ta chůze je pro mě skvělá v tom, že člověk má fakt prostor jako rozjímat.
0: Pokud jde o tu pyrenejskou cestu, tak to byla cesta docela dlouhá. Pyreneje, to bylo GR11. My musíme říct, co to je GR11, protože já když se podívám do toho vašeho životního itineráře, tak tady vidím i další údaje. Tady je třeba GR5 nebo GR221. Velký výlet prý.
1: No, Grand Randonnée, velká cesta. To jsou vlastně jakoby označení dálkových evropských tras a GR11 je ta vede napříč Pyrenejma po španělské straně. Třeba z druhé strany ve Francii je GR10, GR5 vede skrz francouzský Alpy od severu na jih, GR221 je přechod Malorky a v Evropě jich prostě najdete velikánskou spoustu.
0: No ono to není jenom tak, GR. Já vyndám další rekvizitu a ono se chodí podél takových značek, které připomínají ty naše české značky, tady chybí ten třetí proužek.
1: Jo, GRK jsou značený červeno-bílým pruhem a ne všude jsou značený tak hezky jako u nás. My jsme docela jako rozmazlení tím naším složitým systémem, žlutá, modrá, zelená, červená, nevím co všechno ještě. Na těch GRKách máte červeno-bílý pruh a ne všude je to značený dobře, takže občas to je docela sranda, ale pořád jsou to značky, no. Teďka třeba ten Tadžikistán bylo spíš jako znáš směr, tak běž.
0: Tak 221 přes pohoří na Malorce, to je plánováno na 7 dní, 120 kilometrů. Pro vás možná je to takový drobeček, protože když se podívám na GR11, tak to je 820 kilometrů a ta pětka třeba, tak to je dalších 620 kilometrů, takže to jsou úplně jiné trasy. No a to už nemluvím o tom Pamíru a Tadžikistánu, tam jsme na 1330 kilometrech, takže nějakých 120 kilometrů.
1: No, já se přiznám, že pro mě to je taková jako víkendová procházka. Znovu přeběhla za 4 dny, protože jsem věděla, že se potom mám potkat s bráchou a tedy s bývalým přítelem, že za mnou přiletí a já jsem si tu trasu chtěla jako projít v klidu sama, protože vždycky říkám, že ráda cestuju sama a ono mi to vždycky nevíde, protože někoho potkám, kdo potom jde se mnou. Takže tohle, já jsem si to fakt proběhla za nějaký 4 dny, ale já jsem dřív hodně sportovala, prostě běhala jsem, jezdila jsem na kole, dělala jsem crossfit, prostě všecko možný. Takže já jsem tu fyzičku měla v té době jako vždycky hodně dobrou a pak, když jsem vyrážela někam do hor, tak mně to prostě šlo docela jako svižně, protože jsem si ty kopečky vybíhala v rámci tréninku. No a teďka už si je tak nevybíhám.
0: No ale stejně, Polce jsou to obrovské. My se musíme určitě dostat k tomu, co všechno. Zmínila jste ten batoh, který jste si balila už jako holčička a vyrážela s buchtou od babičky na tu trasu. Takže určitě tam nechybí jedna rekvizita, kterou já tady mám v takové formě, možná trošku historické, ale vy i fotíte, takže musí sebou být fotoaparát.
1: Jo, to je pravda, no. Vždycky se balím zrcadlovku a veškerý příslušenství k tomu, kromě teďka toho Tádžikistánu, protože tam už by ten foťák nebylo kam dát. Takže já jsem nikdy necestovala nějak extra ultralight, protože jenom zrcadlo s příslušenstvím jsou třeba 2,5 kila. Ještě s náhradníma baterkama, nabíječkou, se vším. Takže jo, já jsem v tomhle taková jako stará škola, že sice mám třeba odlehčený spacák, nebo teďka už mám i relativně odlehčený stán, ale stejně sebou tahám spoustu krámů, který by si asi ostatní lidi nevzali.
0: No lidi by si je nevzali, ale vy s tím umíte nakládat. Tak kdo máte zájem, podívejte se, vážení posluchači, pořadu Na cestách, protože my občas dáváme i návody. Podívejte se na webové stránky Martiny Merisy, dnešního hosta, pořadu Na cestách, a tam vás naučí i to, jak si máte zabalit batoh. Dokonce ten batoh je tam namalovaný, má různé barevné zóny a je tam i návod, kam si co máte v tom batohu dát, abyste si neuškodili, protože když si dáte špatně těžké věci do toho batohu nebo si dáte věci bez různých sáčků a podobně, tak pak máte problém. My si s Martinou Merisy v pořadu Na cestách tentokrát povídáme v docela rušné kavárně a vy když chodíte po těch dálkových trecích, tak tam většinou bývá ticho. Jaké zvuky tam vnímáte, jaké tam máte nejradši?
1: No, musím říct, že mi tam tady ten zvuk té kavárny chybí. Fakt miluju kafe a prostě kavárny jsou super. Na horách já prostě zbožňuju vítr a zbožňuju ten zvuk, když prostě hvízdá vítr v krunách stromů, nebo prostě když se to žene tou trávou, obilím, prostě hlavně když jdete těma polema, tak to obilí prostě, to se tak vlní, to mám vždycky pocit, jak když jsou dva milenci, prostě ten vítr s těma klasama, to je super. A šumění vody, vodopádů. Těch zvuků je tam spousta a všechno dohromady to vytváří fakt naprosto úžasnou melodii.
0: Nepřipadá pak člověku, když takhle jde třeba dlouho v tichu a jenom slyší to šumění větru, nepřipadá potom třeba takový pokřik ptáků, třeba těch větších, jako veliký kraval?
1: Ne, ne, to tam určitě do toho patří a já to celý beru jako součást. A já tam zase tak jako ticho nemám, jo? Protože já když jdu sama, tak já si pro sebe jako mluvím na hlas. A já to většinou teda dělám i doma, protože mi to pomáhá třeba se soustředit. Já vždycky říkám, že moje pozornost je jak je pičí život, je to prostě strašně jako krátký. A mě prostě baví se povídat jako sama se sebou, občas si zpívám, čímž se starám o svoji bezpečnost, protože vždycky říkám, že zpívám sebeobraně. A tak celkově nechávám jako, dávám průchod z té svý, nevím, vnitřní holce, prostě ať si dává najevo tu radost, kterou cítí z toho, že je venku. Prostě cokoliv, co se tam uděje, nebo co slyším, tak mně přijde, že tam naprosto patří.
0: Píšete si nějaké poznámky nebo deník po cestě, protože těch zážitků může být i dost, i když člověk zdánlivě jde krajinou, která se až tak moc nemění, jde sám, a takže tam není moc dramat.
1: No jasně, jo, já z každé cesty, i když by měla trvat jenom týden, tak z každé cesty mám zápisky, píšu si deník oldschoolově rukou, protože žádný diktafony, žádný prostě namlouvání, to prostě není ono. Takže já vždycky zalehnu večer, anebo někdy i přes den vemu tušku, vemu svůj oblíbený blog a do toho píšu, protože to není o tom, že se nic neděje, ale jednak já mám obrovskou spoustu inspirace na těch cestách. Bývají to třeba i inspirace na nějaké povídky nebo nějaké příběhy. Občas třeba i na ty obrazy, že mě napadne, co bych chtěla zachytit. No a často tím, jak vedu nějaký ty vnitřní monology, tak mě prostě občas přijdou myšlenky, které mám pocit, že si chci zaznamenat, a pak to třeba pomůže i dalším lidem, protože občas třeba, když mě bylo smutno nebo když jsem měla nějaký jako náročný období v životě, tak v momentě, kdy je člověk chycený fakt v té situaci, ještě třeba prostě žiju v rodině a teď chycený v tom stresu, práce a teď se do toho třeba, já nevím, láme zdraví nebo se kazí vztah, tak od toho těžko máte nějaký odstup a máte pocit, že vás to prostě dostalo do nějakého soukolí, kde fakt jako máme mizerně. A v momentě, kdy se mě povede dostat se někam jako mimo, a tím nemyslím, že musím hnedka odejít na druhý konec světa, stačí prostě se jít třeba projít do lesa, tak si prostě vytvořím nějaký jako prostor bezpečný, ve kterém si třeba řeknu nějakou otázku, nebo prostě to je myšlenka vyjádřit nahlas třeba to, co mě trápí. A mě pak za chvilku prostě připluje nějaká jako odpověď. A to nemusí být ani odpověď na otázku, ale prostě jenom nějaké jako ukonejšení, nějaký výrok, nebo já tomu říkám, že to jsou moje vnitřní rozhovory s Bohem. Prostě a potom, když potkávám nějaký další lidi a vlastně nechám vyprávět, jako co je třeba přivedlo na tu cestu, nebo když to jsou nějaký místní, tak když je nechám a tě vyprávějí o svém životě, tak se to vlastně vždycky hezky prolne, že zjistím, že třeba to, na co jsem myslela já, tak vlastně je součást jejich příběhu, nebo prostě naopak, a spoustu těch myšlenek jsem třeba jako vetkla i do té knížky, co vyšla, a mám prostě potom úplně úžasný jako reakce od těch lidí, protože mě píšou, že jim ta knížka prostě neskutečně pomohla, krom toho, že se u ní zasmáli, takže třeba některé ty myšlenky, že jim fakt třeba pomohly vyřešit nějaký jejich situace.
0: Už jsem pochopil, proč knížka se jmenuje Duše na cestách. I vy jste určitě pochopili, proč tak pomenovala svoji knížku Martina Merisi, dnešní host pořadu Na cestách. A už jsem také pochopil, jak se dá zvládnout v jednom člověku tak dlouhá cesta a co při ní v hlavě všechno probírat. Tak zůstaňte s námi, dovíte se od Martiny Merisi, dnešního hosta pořadu Na cestách na vlnách Českého rozhlasu, mnohem, mnohem víc.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.
1: Kde jste řekla, že lidé jsou pro vás důležití, ale když se vydá člověk na Pamír, 1330 kilometrů, po trasách, které předtím nikdo nikdy neprošel, v Tádžikistánu, byl jsem tam, vím, jak to tam vypadá, žádná hostinná, kdybych to měl dát do kontrastu, krajina to zrovna dvakrát není. Mám tady několik fotografií z té oblasti, tak jací jsou lidé v Tádžikistánu?
2: Bože, to jsou miláčci. Lidi v Tádžikistánu jsou neskutečně srdeční. A kdybych je měla přirovnat k nějakému národu v Evropě, tak bych řekla, že to jsou prostě Sicilani. Tádžikové jsou Sicilani Evropy, protože to jsou fakt jako srdeční lidi, který vás furt zvou, pořád vás chtějí hostit, zároveň prostě žijou pro svoji rodinu. No, jako já jsem se fakt do Tádžiků zamilovala. Na druhou stranu, do koho já se nezamiluju, jo? Protože prostě já potkávám takhle úžasný lidi úplně všude, ale tady to mělo prostě mnohem větší rozměr.
1: Martinu Mary si rozesmála fotografie, kterou jsem pořídil v jedné vesnici nedaleko Dušanbe. Tady jsou takové bochánky, u toho je kbelík. Je to jasné, tady se suší dobytčí trus, aby bylo čím topit, když bude potřeba topit. Vy jste vysekla poklonu Tadžikům, já je znám taky tak, ale oni po většině v těch vesnicích toho zrovna dvakrát moc nemají.
2: No, to je pravda. Nemají, ale i o to málo, co mají, tak jsou vždycky jako ochotní se podělit a nejenom podělit s dvěma bláznivýma holkama, který tam přijdou s baťohem, ale i mezi sebou. Takže vlastně to funguje úplně úžasně komunitně a na druhou stranu jako oni takhle fungovat svým způsobem jako musí, protože v těch horách, když byste chtěl být solista, tak tam dlouho nevydržíte. Takže to je vlastně ten úžasný rys těch lidí, co žijou v horách, že jsou opravdu jako jeden pro druhýho, stojí při sobě a ta obrovská skromnost prostě potom vyvažuje to, jak obrovský mají ty srdce. No. A ještě proč jsem se rozesmála, bylo to, že na té poslední etapě v Pamír Trailu jsme si, říkám, že soudruzi udělali chybu při plánování, takže my jsme si poslali balíky s jídlem, ale nedali jsme tam plynové bomby, takže jsme museli vařit na těch hovnech. Takže ve 4000 jsme to podlejvali půl litrem benzínu, aby to chytlo. Takže chytlo to velice dobře, ale hořilo to úplně na prd, protože ve 4500 je ten oheň studený, takže to víceméně jenom čmoudilo.
1: No, ve 4500 anebo ve 4000 metrech nad mořem vařit, to už také, na to člověk nemusí být ani Dobromila Retigová, spojená třeba s Litomyšlí, s rodným městem Martiny Merisy, ale jak se člověk stravuje na takovém treku? Tady už padlo, poslali jsme si jídlo. Taková hra, doruč jídlo, najdi balík, jak to probíhá?
2: Jo, to byla naše nejoblíbenější hra, no, najdi balík. No, my jsme s Myškou, to tady vlastně ještě nezaznělo, že jsem to šla s Míšou Hrdou. Vlastně začali jsme v Dušanbe a tam jsme si dovezli už z Čech asi 45 kilo jídla. No a pak v Dušanbe jsme nakoupili kuskus a tuny vloček a tady tyhle další věci a to jsme si rozdistribuovali do těch krabic, který jsme potom prostřednictvím místních taxikářů nechávali doručit do vesnic, protože v Tádžikistánu neexistuje nebo nefunguje ani pošta, ani nějaký autobusy. Takže jsme odchytávali prostě lidi, kteří vypadali, že pojedou dál do hor a prosili jsme, ať nám tam někam do té vesnice dají krabici. No a pak jsme hráli tady tu hru, že jsme šli do vesnice přes hory doly a teď jsme tam hledali balík, protože samozřejmě jsme nikdy neměli kontakt na toho řidiče, ani jsme nevěděli, u koho ten balík nechal. Takže jsme vždycky šli do toho prvního domečku a tam oni nás jako jo, kejvali hlavama, jo, balík, jasně, pojďte. No a pak se ukázalo, že nás chtěli jenom pohostit, že balík u nich není, takže po hodině a půl jsme se zvedali, že jdeme prostě teda znova hledat balík a takhle jsme zůstali ve vedlejším baráku a zase jo, pojďte, jo, tady prostě dejte. Takže jsme zase začali baštit chleba a pít čaj a zase se ukázalo, že ten balík u nich není. Takže někdy to bylo docela jako náročný se k tomu balíku projíst.
1: Vy jste ho už pak ale vlastně ani nepotřebovali díky té pohostinnosti těch Tadžiků.
2: No ten den ne, no, ale to vždycky říkám, jako že matko přírodu udělala chybu, nebo nemáš to úplně dokonalý, protože vy se nemůžete najíst úplně do zásoby. To jsem si říkala, že je škoda, že člověk nemůže prostě jíst, spát a pořádně se napít, aby třeba týden vydržel bez toho. Takže my pak, když jsme vyráželi na cesty a věděli jsme, že třeba zase dalších, nevím, 7 dní budeme jako mimo vesnici, tak jsme potřebovali sebou něco v tom báglu mít a občas se bohužel stalo, že balík nepřišel, nebo jsme se s tím neschledali a teď jsme si říkali do háje, jako jak to prostě zvládneme. Měli jsme každá třeba pár tyčinek, možná někde ani to ne. No a tak jsme vlastně chodili od pastevců ke pastevcům. Oni chudáci nám vždycky dali ten svůj chleba, ten čaj. No, tak jsme pak zase šli dál a zase jsme potkali další pastevce s dalším chlebem. Takže...
1: Umíte si to, vážení posluchači, představit, že jste 7 dní na cestě po horách, terénem nezrovna přívětivým, a jste 7 dnů bez toho, abyste narazili na vesnici? Já si to moc představit neumím, i když ty končiny znám, sousedící i s Tadžikistánem v Afganistánu. Je to opravdu na jednu stranu nádhera, protože příroda je kouzelná, lidé fantastičtí, a na druhou stranu prostě opravdu nikde nic, civilizace daleko, vracíte se o století zpátky. A teď si vemte, že tam jdete, jak říkala Martina Merisi, šli ještě s kamarádkou, ten dlouhánský trek přes Pamír, a najednou potkají domorodce, kterého v podstatě skoro vyděsí, a on jim řekne, no, co vám tehdy řekl onen pastevec?
2: No, ten jeden onen, tak ten se jako podívoval, kde jsme se tam vzali, a my jsme ukázali takhle za sebe na takovýto rozeklaný sedlo a říkám, no tak normálka, ne, tam teď jsme přišli, to není možný, já už jsem tady 40 let a prostě za celou dobu jsem nikdy nikdo pěšky nepřišel, kromě jinýho pastevce. A říkám, no a my jsme sem přišli. Takže fakt jsme pro ně byli jako zjevení a vždycky se právě ptali, jako jestli víme, kam jdeme, jestli máme co jíst, jestli máme co pít. Takže ty chlapi byli neskutečně galantní a snažili se dbát o naše bezpečí, ale z toho pramenili občas některé humorné situace, teda, protože kromě těch pastevců vlastně nikdo neví, jako jestli v těch horách jsou nějaký trasy. Takže my, když jsme pak třeba dorazili do nějaký vesnice a tam ty muži zase se ptali, jako kam máme namířeno, tak my, když jsme říkali, hele, my chceme jít jako tadyhle mezi ty hory, tady tím údolím, do tamtý vesnice, tak oni nám vždycky nabízeli, že nás jako

0: si ani to označení, nevím, jestli už je zmapovaná, jeden úsek určitě nebyl. Jak vás napadlo vyrazit zrovna na tuhle tu cestu, jak se to stalo?
1: Já to teďka zkusím všechno nějak dát postupně dohromady. Tak s tím přišla Míša, která ten tip měla od kamaráda Jakuba. A Míša se spojila s tím zakladatelem, což je Holanďan Jan Baker, a to je vlastně jeho dlouholetý projekt. Chtěl vytvořit prostě trail skrz Tádžikistán, který by se do budoucna propojil s Afghánistánem a vedla by trasa ještě přes Afghánistán, a pak by se to napojilo na takzvaný Great Himalaya Trail, takže by vlastně skrz celou Asii vznikla jako pěší trasa dálková. No a ten Jan právě věděl, že to ještě není hotový, že některé ty trasy, nebo ne, některé dva úseky byly, řekněme, úplně nedobře zmapovaný, ten jeden právě vůbec, tak nečekal, že to někdo bude chtít jako projít. On si myslel, že to asi třeba projde sám a pak to teprve vykopne. No a Míša přišla s tím, že to je super nápad, že to projdem. A vlastně, až jsme koupili letenky, tak jsme zjistili, že to není zmapovaný. My jsme si mysleli, že už se to šlo, že to šlo třeba, nevím, 30 lidí, jo?
0: To je trošku zásadní omyl.
1: No, to bylo velký zjištění, když jsme si uvědomili, že vlastně tam bude třeba etapa, kde nebudeme mít žádný informace, jako co od toho čekat. No a jak jsme vyrazili, tak jsme zjistili, že některé ty úseky byly fakt jako drsný, některé byly příjemnější. A to na ty dvě etapy, které byly zmapované málo, nebo tak teda byla považena fakt jako za úplně jako nejtěžší, protože tam byl špatný ledovec jako s trhlinama, byly tam divoký řeky. A nám hlavně v té době, když jsme se k té etapě přiblížili, tak nám nasněžilo. A to znamenalo, že v těch nížinách tak tam hodně pršelo, ty řeky se rozvodnily a v těch vyšších polách byl prostě sníh. A my jsme nevěděli, jestli zvládneme vůbec přebrodit ty řeky, které měly větší objem než třeba ten den, dva dozadu. Nevěděli jsme, jestli nasněžilo tolik, že by byl problém na tom ledovci. Neměli jsme sebou lano, měli jsme mačky, měli jsme cepín, ale prostě lano ne. Takže jsme se rozhodli, že tu trasu, že to vezmeme prostě jiným údolím. A tím, že jsme to celý doprošli, tak vlastně byl ten Pamir Trail jako oficiálně ustanovený. Do té doby to byla, já tomu říkám, že to byla jako ideologie, tím, že to dva blbci přešli a přežili, tak vznikla trasa. No a tím, co jsme vlastně jako kdyby zjistili, tak byla ta trasa, řekněme, fakt jako ustanovená, řekněme, podle toho, jak jsme šli. Protože to, co původně si Jan představoval, tak se ukázalo fakt jako neschůdný, protože ta jedna oblast, kterou jsme obešli, tak zkoušeli dva kluci z Anglie projít z druhé strany. A potom, co jsme se rozhodli, že to vezmeme jako o údolí vedle, tak k nám dostal report, který napsali, a ukázalo se, že tam dostali strašnou bídu, že ten ledovec ještě jako zvládli, i když taky tam málem zařvali. A pak se dostali vlastně do asi 100 kilometrů dlouhého sesuvu podél řeky, kde byly asi 3 dny. A přímo v tom reportu stojí, že šli jsme a snažili jsme se neumřít. A nám úplně z toho naskakovala jako husí kůže, protože oni tam pak zakempili asi na den a půl. A čekali, až se k ním dostanou vojáci po té řece, protože tam se fakt jako pěšky nedalo dojít. Oni pro ně museli přijet na té ločce, naložit je a zase celý další den je tam tady dostávali pryč. Takže Jan usoudil, že do takovýchhle úseků nikoho posílat nechce a že tu trasu vlastně asi nechá tak, jak jsme ji šli my. Akorát tam budou ještě nějaké asi drobné úpravy, protože my tím, že jsme ji jakoby obešli, tak jsme pak museli asi 100 kiláků stopovat po silnici, protože nechcete jít po té prašné cestě. Takže on ještě zvažuje, že by tu trasu napojil jinak, aby vlastně se nemuselo po té silnici, ale aby se šlo víc jižně. Nicméně ta trasa se bude podle mě měnit jako každý rok, protože v Tádžikistánu s těma trasama hodně hejbe počasí, tam stačí, aby přišlo nějaký silnější zemětřesení nebo hodně zapršelo a ta trasa se prostě sešoupne do řeky a čau.

já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov a nakonec toho strašně

0: Jsme na cestách s Martinou Merisy, která je rodačka z Litomyšle, ale už prochodila takové destinace, jako já teď to vezmu od roku 2018. Island, Makedonie 2019, Bosna, Hercegovina, Černá Hora 2020, Andora, Rakousko 2021, tam je Španělsko, pak je tam 2022 Nový Zéland a můžu pokračovat Irsko, Skotsko, Pamír, Sicílie. Kdo se může vypravit na takové trasy, kdo si může dát třeba takovou tu trasu, já nevím, Tadžikistán, 1330 kilometrů, to nemůžu já, nebo i někdo, kdo rád chodí.
1: No, mě svrbí na jazyku slovo blázen, ale určitě by...
0: Trošku mi to také napadalo, ale nechtěl jsem to říct.
1: To jste klidně mohl. No, já nevím, ty menší cesty, tak to samozřejmě to vznikalo i během práce, protože jsem nebyla nezaměstnaná celý život, normálně jsem chodila do práce jako kdokoliv jiný. Ale právě tím, že jsem měla jako sen podívat se někam dál, než jenom někam, kam to stihnu jako za 3 týdny nebo za 14 dní, co jsem si mohla vzít v práci, tak tam bohužel já jsem nenašla jako jinou možnost, než dát tu výpověď a jít tohle zkusit. Jsou třeba lidi, kteří na těch cestách jako pracujou. Bohužel moje předchozí zaměstnání tohle neumožňovalo. V tomhle jsem vždycky strašně záviděla, třeba já nevím, v digitálním nomádu, majťákům, který prostě můžou dělat odkudkoliv. No ale vlastně až tou výpovědí se tohle změnilo, protože já jsem si původně slíbila, že si dám jako jeden rok, že chci zjistit, co všechno jako můžu zažít a kým se můžu stát, když si dám jako jeden rok sama sobě. Protože jsem vždycky měla pocit, že žiju jako primárně pro ty druhý. Měla jsem takový ten spasitelský komplex a ten syndrom hodný holky, že vlastně si nechám skákat po hlavě a všechny zachraňuju a dělám to, co chtějí. No, zjistila jsem, že to není úplně jako naplňující, že člověk sice je rád, že někomu pomůže, ale vlastně sám trošku vyhasíná a že je strašně hlavně těžký se potom dobíjet zpátky. Takže...
0: No dobře, ale když se vydám na takový trek, třeba pokud jde o ty Pyreneje, tak musí mít nějakou fyzičku nebo trénink?
1: Já nevím, já nechci zase znít jako mačo nebo kápo, který to zlehčuje, ale... Pokud člověk fakt jako nevyráží do toho Tádžikistánu a jde na jakýkoliv evropský trek, tak si myslím, že se to bez nějaký pořádný fyzičky obejde, protože pokud nejste blázni a nebudete mít cíle jako stylem od prvního dne budu chodit prostě 30 kilometrů, tak si tu fyzičku vytrénujete přímo tam, protože pokud si na to dáte dostatek času a je vaším hlavním cílem si to užít, tak prostě můžete začít tím, že půjdete třeba 5 kilometrů, 10 kilometrů, budete si to dělat hezký, budete prostě třeba na začátku spát na nějakých chatách nebo se zastavovat u každého jezera, abyste se vykoupal. A to tělo je fakt úžasný nástroj. To prostě budete na cestě takhle 5 dní, týden, rozchodíte se, nohy si zvyknou, puchejře přestanou a najednou zjistíte, že máte spoustu elánu a tak jako přirozeně, pokud budete to tělo poslouchat a nebudete mu diktovat, co od něj chcete, tak se propracujete klidně na těch, co já vím, 30-40 kilometrů za den podle terénu samozřejmě a tu fízu si uděláte až tam. To je to, co se prostě snažíme jako ukazovat lidem, že nemusíte být jako profesionální sportovec, abyste mohli jít někam do hor na hike.
0: Podle čeho se orientuje můj host Martina Merisy na cestách, na těch trecích? Nevšude bývá signál.
1: No, já chodím rovnou za nosem. Ne, mívala jsem sebou i kompas, v těch Pyrenejích jsem o sebou měla třeba, ale co se týče nějakého orientačního smyslu, tak mám pocit, že mám poměrně dobrý vnitřní kompas, takže já i když jsem v mlze nebo prostě ve sněhový bouři, tak nějakým způsobem pořád dokážu udržet ten směr, kudy mám jít. A mám dobrou intuici, díky bohu, protože třeba ve Skotsku se hodně často stávalo, že ty hory najednou zmizely a teďka spolíhala jsem právě na mapu v telefonu. A tam byla GPSka, byl tam prostě ten kompas a ukazovalo mi to, že mám jít prostě jedním směrem a já jsem měla strašně špatný pocit, jakože tam to je nesmysl, tam bude určitě nějaký sráz. A vlastně jako fakt tam ten sráz byl. Takže na ten telefon už spolehnutí vždycky není. Neříkám, že je ideální v každém případě papírová mapa, protože i s tou musíte umět zacházet, hlavně když prší, tak ji ani nevytáhnete. Takže je dobrá taková kombinace asi jako všeho. No, mít sebou třeba i ten kompas, mít nějakou schopnost orientace. Když je mlha, je dobrý se třeba podívat, jako kde jsou nějaký záchytné body. Když nemáte pořádnou mapu, je dobrý se orientovat třeba podle, nevím, telegrafních sloupů, takovýhle věci. Samozřejmě záleží na trénu, záleží na tom, kde jste. Ale teďka hodně často, když jsem chodila traily, které nejsou vyloženě značený, tak člověk prostě potřebuje vědět směr, kterým jde. A pak si tu trasu stejně vytyčujete tak nějak sám a jdete tam, kde je to schůdný.

0: pohádky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Posloucháte reprízu pořadu.
2: Dnes v pořadu Na cestách chodíme, i když chodíme, ono, nevím, jestli tomu se zrovna dá říkat chození, s Martinou Merisy, která absolvovala neskutečné trasy pěšky po různých trecích. Jsou to většinou oblasti nepříliš probádané, je tam problém se zásobováním, je tam problém s hygienou určitě, je tam problém se spoustou dalších a dalších věcí. Býváte i den nebo dva odpočinku, nějaké lízání si ran anebo něco podobného?
3: No, já musím říct, že teď jste ze mě udělal možná většího dobrodruha, než jako je skutečnosti jsem.
2: Já myslím, že posluchači už to slyšeli, už to tak mají nastavené, tohle to může dělat jenom dobrodruh, ale jak je to s tím dnem odpočinku?
3: Jo, třeba teďka v tom Tadžikistánu jsme ty dny odpočinku měli, ale to nebyly vyloženě dny kvůli odpočinku, ale dny, protože jsme se obraceli na ruby, protože v Tadžikistánu nám docela jako dávalo zabrat jídlo, respektive maso. Tam prostě, já nevím, jestli to může dovolit říct takhle jako do éteru, ale řekněme, že kdo se v Tadžikistánu nepo, tak ten jako kdyby tam nebyl.
2: Souhlasím, je to tak. Ne vždycky to skopové povětšinou je ve stavu, na který jsme normálně zvyklí. A mě tam třeba nabídli i vyříznuté oko a to jsem opravdu nedal. Takže jaká exotika vás tam zaskočila?
3: No, já vlastně se přiznám, že vůbec nevím, protože podle toho, jak to vypadalo, se to dalo někdy těžko posuzovat. Když to šlo, tak jsem se snažila to jídlo jako přijmout a v nestřeženém okamžiku ho někde pohřbít. Pak jsem jenom doufala, že to jako nevyhrabou ty psy. A teď nechci vznít jako nevděčně, ale já prostě vím, tohle bylo v momentě, kdy už třikrát jsem měla tyhle ty potíže, kdy to šlo vrchem i spodem a říkala jsem si, než nějaký dlouhý vysvětlování, tak to vezmu a pak to tady někde prostě jako schovám. Takže byly to i vnitřnosti, bylo to určitě i v ozuvkách jako normální svalovina, ale já už jsem pak neměla odvahu jíst vůbec nic.
2: Věřím. Jak je člověku, když se dostane třeba k řece, která nejde přebrodit, nebo k jezeru, kde by rád přeplaval a najednou se ukáže, že není benzín?
3: No, jejda. U toho jezera Sares, tak to byl takový můj velký emocionální tam zážitek, protože my jsme si fakt tu loďku zabukovávali asi 2 týdny dopředu, strašně jsme se na to těšili, že to jezero přejedem po té lodi, jedna, která protože se vyhnem těžkému sesuvu, od kterého nás všichni odrazovali a říkali, hele, to nechoďte, to smrdí, tam prostě byste se mohli jako zabít. Ale druhá věc byla prostě, že jsem se fakt strašně těšila jako na tu loď, protože pro mě, já nevím proč, ale jako ta široširá hladina je to nějaký symbol nějaký svobody, nevím čeho všeho, protože mě to strašně jako konejší, miluju třeba přepravovat se na trajektech jako mezi Irskem, Skotskem, mezi různýma ostrovama a je to pro mě fakt něco, co se obtížně popisuje, takže když jsme tam přišli, zjistili jsme, že není benzín, protože ho nikdo nepřines a protože ve vesnici je svatba, tak nikoho nezajímáme, tak jsem se tam fakt teda jako docela rozbrečela a nešlo to zastavit, až jsem sama byla v šoku, jako z jakých hlubin se to furt ze mě dere, protože mě to fakt drželo, jako furt jsem prostě startovala. No a pak, když vlastně ten náčelník té stanice, kde jsme si měli vzít tu loďku, řekl, že nás už bohužel teda musí jako vyprovodit na začátek té trasy, protože jinak prostě bude tma, někde se tam přerazíme. Tak já jsem šla, vlastně furt jsem jako brečela a on se furt snažil nám omlouvat a tak nějak jako utěšovat nás a furt se mě snažil konejšit a teď mě jako chtěl obejmout, takže prostě mu to je strašně líto a já jsem tam furt brečela jak ten malý smrad, úplně jsem jako škytala na hlas a jeho to rozbrečelo taky, jak když to viděla ta Míša, že prostě takovýhle drsňák, který na nás na začátku vylítnul, tak když viděla, jak brečí, tak začala brečet taky. Takže my jsme tam šli jak 3 plačky v řadě za sebou skrz to kamení a prostě každý tam jako popotahoval a to bylo strašně vtipný. No a nakonec se teda ta pěší trasa kolem toho jezera ukázala jako úplně skvělá. Jako bylo to náročný. Kdyby tohle bylo to první, co bych v tom Tadžikistánu viděla, tak nevím, jestli bych chtěla pokračovat dál, protože to bylo místama hodně ohubu. Bylo to hodně exponovaný, prostě přímo pod váma pát rovnou do toho jezera. Ale my jsme takhle potom šli už 2 měsíce, takže už nám to přišlo vlastně úplně normální. A jenom jsme si užívali ty výhledy a ten adrenalin, bylo to skvělý.
2: Od toho pláče nakonec optimistický konec, takže pojďme ke konci. Čím je pro vás cestování? Je opravdu tak důležité jako dýchání? Co vám dává cestování?
3: No, pro mě určitě jo. Cestování je pro mě jako dýchání, je to úplně stejná potřeba, protože Já vždycky říkám, že každá cesta ven je cestou dovnitř, takže v momentě, kdy jsem zahlcená nebo chycená v nějakém stereotypu, prostě fakt zavalená prací, tak mít nebo udělat si prostor, nechci říct mít možnost, prostě možnost nepřijde sama od sebe, vy si musíte jako vytvořit. Takže když si vytvořím ten prostor na to, abych vyrazila na cesty a zase vylezla z té své ulity a otevřela to srdce, otevřela tu mysl, nechala k sobě přijít třeba nový lidi, inspiraci a zároveň si zpracovala zase věci, na které jsem neměla čas, protože jsem byla doma a snažila jsem se nahánět práci, tak ta cesta je fakt jako pro mě, nechci s vším, ale ta cesta je prostě jako život sám. Ať už tam zažíváte nepohodlí, ať už tam zažíváte setkání s lidma, tak je to strašně formující a já věřím, že vyrazit na cestu, ať je jakákoliv, ať je to po Čechách, ať je to na druhý konec světa, tak se vždycky vrátíte jako trochu jiný člověk a zároveň vždycky jako lepší člověk. A zároveň já osobně se z těch cest vracím vždycky jako s obrovskou důvěrou v lidstvo. Ty lidi jsou prostě úžasný všude, kam vyrážím.
2: Já nemám co dodat k takovému konci cestovatelského pořadu Na cestách s Martinou Merisy. Můžete si nalistovat a je to přesně to odpovídá tomu, co čtu na titulu knihy Byli jsme z duší na cestách. A nebylo to jenom o její GR11 nebo o jiných trecích. Já vám moc krát děkuju.
3: Taky děkuju.
2: Bylo to určitě dobrodružné, inspirující a myslím si, že i filozofické cestování a já už dnes tuším, že se nevidíme naposledy. A příští týden opět mezi 18. a 19. v pondělí u pořadu Na cestách se s vámi těší naslyšenou Petr Voldán.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Královéhradecký kraj zatím přijal 20 připomínek k chystaným změnám jízdních řádů. Žně v Česku se chýlí ke konci. Koulař Staněk postoupil na evropském šampionátu v atletice do večerního finále. Zítra bude polojasno s teplotami kolem 26 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Obce a města mohou až do konce prázdnin zasílat své připomínky k chystaným změnám v jízdních řádech, které by měly za železničních tratí v regionu začít platit od zimy. Podle mluvčího hejtmanství Dana Lechmana jde zatím především o drobné změny v časech odjezdů vlaků nebo o zastavování jednotlivých spojů na některých zastávkách.
2: Krajský odbor dopravy obdržel zhruba 20 připomínek, které ve spolupráci se správou železnic aktuálně vypořádává. Obce a města mohou samozřejmě ještě v průběhu letních prázdnin své připomínky k úpravě jízdních řádů zasílat.
0: Teplice nadmetují na Náchodsku letos poprvé spoplatní parkování během Mezinárodního horolezeckého filmového festivalu. Ten město pořádá v termínu od 27. do 30. srpna. Spoplatnění se týká jen některých ploch. Organizátoři novinku vysvětlují stále se zvyšujícím počtem aut přijíždějících na festival. Návštěvníky chtějí motivovat k tomu, aby přijeli veřejnou dopravou. Zemědělci v Česku dokončují žně. Zbývá jim sklidit posledních asi 5% ploch obilovin a zhruba 2,5% ploch řepky olejky. Informovalo o tom ministerstvo zemědělství. Sklizeň v Česku letos skončí výrazně dříve než loni. Podle rezortu žně urychlilo hlavně sucho a slunečné počasí. Letošní sklizeň základních obilovin by tak mohla být podle odhadů Českého statistického úřadu nejnižší za posledních 14 let. V případě řepky olejky pak statistici očekávají nejnižší úrodu od roku 2005. Kromě vysokých teplot letos sklizeň negativně ovlivnily i jarní mrazy. Zhruba polovina firem v soukromé sféře plánuje ještě letos zvýšit mzdy. Vyplývá to z dat poradenské společnosti RSM z letošního června. V posledních dvou letech je trendem spíše individuální odměňování než plošné zvyšování mezd. Průměrná hrubá mzda v Česku byla letos v prvním čtvrtletí přes 50 tisíc korun. Sport. Tomáš Staněk postoupil na evropském šampionátu do finále. V Birminghamu se dostal ve třetí kvalifikační sérii na 20 metrů a 66 cm, ale po svém nejdelším závěrečném pokusu na sobě nějakou větší radost nedal znát.
3: Já jsem byl spokojený, jenom jsem nechtěl jako úplně zářit emocema, a protože jsem víceméně věděl, že i ten první pokus už v tu chvíli bude stačit, protože vlastně v té druhé skupině nikdo moc jako by neměl přede mnou ten výkon, takže spíš to bylo taková jako radost na ten trefený pokus.
1: Počasí.
0: V noci bude oblačno až polojasno. Nejnižší teploty 19 až 16, na horách kolem 13 stupňů. Zítra nás čeká jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 24 až 27, na horách kolem 16 stupňů. Vítr povane mírný severozápadní, rozptylové podmínky budou dobré a biohlásí jedničku. Mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na příjezdu do Trutnova směrem od Dvora Králové nad Labem pokračuje odklízení dopravní nehody. V tomto směru využijte objížďku přes Vítěznou a jeďte opatrně. Tolik doprava. Český rozhlas Hradec Králové vám přeje šťastnou cestu a šťastný dojezd do cíle.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Medicine man.

0: Česky, česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Často používáme některé slovní vazby a myslíme si, že jsou naprosto správně, protože je říká každý, ale oni moc správně nejsou, nebo nejsou hezké české, třeba slovní spojení, že ten problém je o něčem, no tak spíš bychom měli říkat, problém spočívá v tom, nebo problém tkví v tom a tak. No a dalším takovým příkladem, kdy často říkáme a ono to A je špatně a měli bychom říkat B, je sloveso odkazovat se. Když řeknu, on se ve svém projevu odkazoval na slova někoho jiného, tak to je špatně.
2: No, je to vlastně hrozně zajímavý jev, protože jsem zjistila, že sloveso odkazovat v té zvratné podobě odkazovat se užívalo už před desítkami let. Dá se nalézt v různé odborné literatuře, nemyslím jazykové. A tak jsem se trošku snažila zjistit, jestli náhodou někde nemáme ten výraz také kodifikovaný ve zvratné podobě tohle sloveso a nikde jsem to nenašla. Připomeňme možná, že zvratná slovesa jsou ta, která se pojí s tím zájmenem si nebo se.
1: V tomhle případě ale neplést si s dokonavým odkázat, že odkázal někomu majetek, to je něco jiného, ale že se odvolával na nějaká slova, to myslíme, že se odkazoval. Takže jak to říct ale jinak, když hezky česky to správně není, že se odkazoval ve svém projevu.
2: Zkrátka z toho uděláme to správné, nezvratné sloveso a jenom odkazujeme. Někdo odkazoval v projevu na slova něčí, někdo odkazoval žadatele na příslušné oddělení nebo odkázal někoho do patřičných mezí a podobně. Když jsem hledala ten výskyt tohohle slovesa v té nekodifikované, neuzákoněné zvratné formě, tak jsem dokonce zjistila, že i jeden internetový česko-anglický slovník tam má sloveso odkázat se na něco. Takže pravděpodobně tenhle výraz se bude používat velmi často i dál.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že některá zvířata umí spát jen jednou polovinou mozku? Lidský spánek je ve srovnání s tím zvířecím velmi prostý. U zvířat se liší podle způsobu zpracování potravy i podle velikosti těla. Rekordmany v délce spánku jsou netopíři. Zavěšení za jednu nohu prospí klidně 20 hodin denně. Naproti tomu nejméně času tráví spánkem kopytníci, třeba koním nebo kravám stačí jen 3 až 4 hodiny. Spí navíc ve stoje a v krátkých přerušovaných úsecích. Uspat jen jednu mozkovou hemisféru dokážou mořští kytovci, například delfíni, a pak také ptáci. Této schopnosti využívají třeba husy, když jsou v hejnu. Pták sedící na okraji spí jen půlkou mozku, ta druhá spojená s vnějším okem dává pozor. Husy sedící uprostřed jsou chráněné a můžou spát naplno. I pro zvířata je důležité pohodlí. Vlci nebo lišky si pokládají hlavu na huňatý ocas. Sloni si budují mohutné polštáře z nahrabané vegetace. Naproti tomu žirafa spí doslova krkolomně. Nohy má skrčené pod tělem, krk prohne dozadu a opře si ho o zadek.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Půdní sucho v České republice se zřejmě bude dál zhoršovat. Vysokoškolské koleje Univerzity Palackého v Olomouci jsou na další akademický rok už zamluvené. A počasí zítra čekáme většinou slunečno, maxima kolem 27 stupňů, na jihu Moravy až 30. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Půdní sucho se v České republice kvůli horku a nedostatku srážek může dál zhoršovat. Teď je podle webu Intersucho na výjimečném až extrémním stupni na 40% území. Počasí bez srážek má přitom pokračovat a teploty po zítřejším a středečním ochlazení budou ve druhé polovině tohoto týdne opět stoupat nad 30 stupňů.
3: Extrémní sucho může v následujících dnech zasáhnout víc než polovinu Česka, říká klimatolog Pavel Zahradníček z Intersucha.
4: Zase zvýší ten výpar vody z krajiny, takže ten stav se bude zhoršovat, tam se dostane někdy na 60-70% stavu toho, že extrémně výjimečné sucho se bude takhle vyskytovat.
3: Sucho se může projevit i na zemědělské úrodě kvůli propadu sklizně. Podle prezidenta agrární komory Jana Doležala zemědělci očekávají ztráty až za 8 miliard korun.
5: Pravděpodobně bude nejnižší sklizeň, tuším, že u Bylovin za posledních 14 let, u Lenin za posledních 20 let.
3: Kvůli suchu navíc ve velké části Česka platí vysoké riziko vzniku a šíření požárů. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
2: O ubytování na kolejích Olomoucké univerzity Palackého byl letos před novým akademickým rokem větší zájem než loni. Pokoje si studenti zamluvili zhruba v polovičním čase, než je běžné. Univerzita nabízela asi 4,5 tisíce lůžek v několika kategoriích. Upřesní ředitel správy kolejí a mens Jan Liška.
6: Jsou to od jednolůžkových pokojů po čtyřlůžkové, jak se sdílenými kuchyňkami a sdílenými koupelnami, tak se samostatnými koupelnami přímo na Buňkách. Momentálně rekonstruujeme jednu z budov Fischerových kolejí, kde budou kapacity zrekonstruovány a další přibudou. Bude tam cirka nových 100 lůžek.
2: Plavecký bazén v Litoměřicích dnes opět otevřeli veřejnosti. Během plánované 6-týdenní odstávky se podařilo opravit ohřívače vody i další technologie ve strojovně. Součástí velké rekonstrukce byly také nové sprchy a toalety. Upřesní ředitel městských sportovních zařízení Michal Fischera.
7: Dává se vlastně výmyníky, teplý vody, armatury a tak dál. Budou nebo zrekonstruované záchody pro veřejnost. Právě v dětských šatnách. V tuhle chvíli se můžeme bavit o nějakých 2,5 milionech, co se tam teď během toho měsíce vlastně spotřebovalo.
1: Počasí.
2: Po večerním přechodu studené fronty bude v noci v České republice ubývat oblačnosti na polojasno až skoro jasno, zpočátku ještě ojediněle přehánky. Nejnižší teploty nad ránem většinou mezi 18 a 13 stupni, na jihu Moravy až kolem 19. A zítra čekáme zpočátku dne polojasno až skoro jasno, odpoledne se bude vyjasňovat. Maxima zítra většinou mezi 23 a 28 stupni, na jihu Moravy až kolem 30, vítr mírný od severu bude večer slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Míříme do Královéhradeckého kraje na silnici číslo 37 z Trutnova na Jaroměř na příjezdu do Nového Rokytníku uklízí po srážce 4 osobních vozidel. Místem se projíždí kyvadlově a vytváří se tam kratší kolony. Tolik informace z dopravy, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Už za několik málo minut pro vás budeme mít reprízu pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hessem a jeho hostem. Příjemný poslech.

0: Osobnosti Česka.
1: Tady je Oskar Hess a posloucháte pořad Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je emeritní sládek plzeňského Prazdroje, pan Václav Berka. Pěkný den.
2: Pěkný den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Naproti mě ve studiu sedí zkušený pivovarský odborník a jedna z nejvýznamnějších osobností českého pivovarnictví. Více než 4 desetiletí působil v pivovaru Plzeňský Prazdroj, kde se podílel na modernizaci výroby piva při současném zachování tradičních postupů výroby plzeňského ležáku. Václav Berka je považován za průkopníka systému péče o kvalitu čepovaného piva v českých hospodách a restauracích. Vyrůstal jste v rodině, kde se o pivu mluvilo každý den. Bylo někdy vůbec možné dělat něco jiného, než pracovat v pivovaru?
2: No samozřejmě jsem o tom uvažoval, protože kamarádi šli různými jinými směry, ale vaření piva to převládalo, a protože můj otec pracoval v pivovaru, jeho bratr pracoval v pivovaru, tak pro mě to bylo jednoduché rozhodování. To je ten směr, kterým se vydám taky.
1: Pamatujete si na chvíli, kdy jste si uvědomil, že pivo nebude jen rodinné téma, ale že to bude vaše životní cesta?
2: No, to jsem si uvědomil, když jsem poprvé nastoupil už jako absolvent, nebo ne absolvent, ale jako přijatý student na průmyslovou školu potravinářské technologie, právě kde jsem se měl naučit, jak pivo vařit a jak to pivo kvasí. A šel jsem na brigádu do plzeňského Prazdroje a tam jsem si poprvně jako pomocník vařiče uvařil svoji várku, nebo pomáhal jsem uvařit první várku a to bylo úžasný, protože to je moment, na který nezapomenu.
1: Tu první várku plzeňského piva jste pomáhal vařit už v 15 letech. Co jste cítil? Bylo to jako, opravdu jste si řekl, tak teď je to, co chci dělat celoživotně?
2: Myslím si, že to bylo přesně tak. Jo. A já, když jsem si uvařil tu várku, a protože samozřejmě jsem pokračoval ještě na té prázdninové brigádě, tak jsem si říkal, tak já za 2 měsíce nastoupím do té průmyslovky a co oni mě tam budou chtít naučit, když já vlastně jsem uvařil to nejlepší pivo na země kouli a co mě tam můžou přidat. Jenomže pak jsem tam přišel a byla to matematika a byla to chemie a byla to ekonomika. A takže k technologii jsme se dostali ještě trochu později.
1: Co by na dnešní Prazdroj řekl váš dědeček, který do pivovaru nastoupil v roce 1927?
2: No já si myslím, že by byl spokojený, protože naší snahou je, a takhle to měli všichni přede mnou nastavený, aby jsme na té technologii, na tom postupu nic neměnili, aby jsme neměnili ty 3 základní suroviny, které máme, to znamená vodu, která je v Plzni krásně měkká, slad, který si děláme na vlastní sladovně z těch nejlepších českých ječmenů a žatecký chmel, takže on by viděl, že to kombinujeme stejně jako oni. A možná, že by měl radost i z toho, že dokážeme ten proces o trochu líp kontrolovat, než to uměli oni, protože já, když jsem dělal toho pomocníka na té varně tenkrát, tak jsem měl takový dřevěný klacek, takovou tyč měřící. A tou tyčí jsem změřil, že v kádi nebo v kotli je přesně tolik hektolitrů, kolik tam má být. A dneska na těch varnách, které jsou tradiční, máme ale moderní zařízení, kde se ten objem změří online, takže je to úplně přesnější. A takže tomu odpovídá i ten výsledek, že to pivo je standardnější, že je jedno jako druhý. A to je ten cíl těch pivovarníků, aby pivo chutnalo pořád stejně.
1: Pojďte nám prosím trošku přiblížit práci sládka. To asi není o tom, že celý den ochutnáváte pivo od rána do večera, ne?
2: Já když jsem nastoupil do toho pivovaru a stal se ze mě ten sládek, tak já jsem pokračoval samozřejmě v těch tradičních postupech, jak to dělali ty moji předchůdci a my jsme vlastně obešli vždycky celý pivovar od varny přes spilku, kde pivo kvasí, do ležáckého sklepa, podívali jsme se na pivo, který se začalo stáčet na ten daný den. Samozřejmě potom následovala v laboratoři degustace toho piva, abychom věděli, co vlastně na ten trh půjde a jestli je to všechno v pořádku. No a pak samozřejmě jsem se musel podívat, jak je to se surovinama, jestli máme v pořádku suroviny. No a když už tohle všechno bylo hotové, tak samozřejmě jsem se musel podívat, co se děje na tom trhu. Podívat se, jestli v těch restauracích je to pivo taky v pořádku. Takže takhle.
1: A kolikrát denně musíte ochutnat? A co se děje, když třeba vytušíte, že ta daná várka piva není zcela dobrá?
2: No, my to u nás máme nastavený tak, že z pravidla kolem 9. hodiny se sejde takový tým degustátorů, který ochutnává kompletně veškerou produkci a meziprodukty při té výrobě. A já si nepamatuju, že by se nám stalo, že by to pivo bylo, nebo že by vybočovalo z těch standardů. Protože v každém tom výrobním kroku máme nastavený kontrolní místa, kontrolní body, kde jednak se teda dělají analýzy, anebo kde se taky ochutnává. Takže musíme mít jistotu, že už v tom průběhu toho výrobního procesu, toho vaření, to pivo je v pořádku. Ono, když bychom se na to podívali, tak od začátku do konce, od toho zrníčka, který přijede tím kamionem do pivovaru, až do té lahve nebo do toho sudu, když to pivo opouští pivovar, tak se dělá víc než 200 analýz, kde se kontrolují ty suroviny, něco se děje online, ale samozřejmě je tam i ta degustace, protože ten jazyk, ten ničím nenahradíš.
1: Ano. A takže se málo kdy stane, že byste museli nějakou várku vylít, skoro vůbec, to se prakticky neděje.
2: Já si to
1: nepamatuju. Jasně. Kolik druhů a značek piva jste schopen chuťově rozeznat? Myslíte, typ, můžete si typnout, nebo už víte přesně?
2: Tak samozřejmě rozeznám nějaký základní kategorie, ale ty jemný niance, protože samozřejmě co pivovar, to jiný kouzlo, jiná duše, kterou do toho zakouzlí ten sládek, tak nejde říct, že to je pivo z jižních svahů, jak říkají vinaři, ale ty základní kategorie samozřejmě poznám a mám rád spoustu takových piv a rád je ochutnávám.
1: Často citujete svého učitele Iva Hlaváčka, který vám říkal, že v pivu se nesmí dělat kompromisy. Platí to i dnes?
2: Jo, to je přesně ono. Ty kompromisy vedou k tomu, že se to jednou vymstí a pak už by z toho následoval velký průšvih, takže ono, když se na to podívám úplně od té nejstarší historie, kdy ty naši předkové v tom roce 1842 ten pivovar zakládali, tak oni se o to pivo nestarali jenom v tom pivovaru, což my je teďko následujeme. Ale oni do té hospody, kam poslali pár těch dřevěných sudů, poslali taky pár kusů ledu zabalených ve slámě. To, aby i ten hospodský v té hospodě si mohl vychladit ten sklep, anebo aby potom, když už z toho v té hospodě se udělali takový ty ručně dělané lednice, do kterých se naházel led a ve spirále se tam chladilo to pivo, aby to pivo bylo takový, jak si ten sládek představuje a jak chutná v tom ležáckém sklepě.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
3: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síl starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na

já však znám tu lest. Ach, krásko, z přetěžky mi

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým dnešním hostem je emeritní sládek plzeňského Prazdroje Václav Berka. Vy jste v pivovaru zažil socialismus, privatizaci i nástup globálních vlastníků. Které období bylo pro plzeňské pivo nejnáročnější?
2: Ono, každý to období mělo svý, jo. A ono tím, jak jsme byli státním podnikem, když jsme byli vlastním státem, tak ten stát do toho pivovarského průmyslu moc neinvestoval. Což paradoxně dneska z našeho pohledu mohla být i výhoda, protože my jsme se nedopustili takových těch chyb, kterých se dopustili ty pivovary, který měli v zahraničí, který měli peníze a mohli investovat do různého zařízení, který potom se neukázalo, že je ta správná cesta. Takže my jsme až do roku 1992 kvasili pivo v dřevěných kádích, v dřevěných sudech a když už jsme se rozhodli, že to přesuneme do cylindrokonických tanků, tak jsme měli spoustu zkušeností, jednak z toho zahraničí, ale pak jsme si udělali i testy tady u nás v Čechách a vyvarovali jsme se těch chyb, protože samozřejmě, když jsme se tady k tomu kroku rozhodovali, tak jsme měli hrozný strach, aby jsme nepokazili to, co ty naši předkové vymysleli, aby jsme neskazili chuť toho piva. A hlavně ten fenomén, který je charakteristický jak pro pivo Pilsner Urquell, tak pro většinu českých piv, a to je pitelnost. Takže, aby jsme tohle nepokazili, tak my jsme si v tom pivovaru nechali jedno oddělení, kde pořád kvasíme pivo v dřevěný kádi a necháme ho dokvašovat v dřevěným ležáckým sudu. A my jako sládci máme vlastně v každém momentu šanci porovnávat a ladit tu chuť toho piva, aby byla úplně stejná. No, ale samozřejmě má to svý samozřejmě negativa taky a to je to, že potřebujeme k tomu partu lidí, který se o ty sudy a o ty kádě musí starat a umí se starat. Takže máme pořád ještě takovou skupinu 8 bednářů, který dokážou opravit ty sudy, dokážou vyrobit nový a samozřejmě proto ten sud je vysmolený, tak je musí pravidelně smolit. A je to unikátní řemeslo a nám se podařilo právě ty bednáře zapsat na takový ten národní seznam nemateriálních statků té tradiční lidové kultury. A čekáme, jestli se nám podaří se dostat na seznam UNESCO, protože ty bednáři v pivovaru, to si myslím, že je světový unikát. Jsou bednáři, kteří dělají sudy pro víno nebo pro něco jiného, ale v pivovaru, aby to dělali pro vlastní pivo, to si myslím, že je světový unikát. No a když jsem teda u těch statků té nemateriální kultury, tak nám se podařilo v loňském roce zapsat tady do toho seznamu i českou pivní kulturu, což je taky takový fenomén. Ať už je to tou tradiční hospodou, nebo způsobem čepování, nebo výměnou těch informací. A český pivo a český pivní tradice, ty jsou nezaměnitelné, takže pevně věříme, že teď už jsme na tom jednom seznamu, takže se nám podaří dostat i do toho UNESCO.
1: A jak těžké pro vás bylo prosazovat tradiční postupy v době, kdy celý svět tlačil na efektivitu a zrychlování výroby?
2: To bylo docela náročný, když jsme získali novýho vlastníka, tak samozřejmě my jsme s tím novým vlastníkem, to byly Jihoafrický pivovary, nebo později tady současný vlastník Asahi, s nima prošli kompletně celou tu naši výrobu, ty všechny naše výrobní postupy. A nám se podařilo je přesvědčit o tom, že ty naše postupy jsou nezaměnitelný. Oni to odsouhlasili a samozřejmě taky díky tomu, že ta jednání a ty diskuze se odehrávaly tady v Čechách a občas jsme po té diskuzi museli zajít na pivo. A když oni zjistili, že to pivo má opravdu ten fenomén a že to pivo opravdu láká k další ochutnávce toho dalšího půl litru, tak to zafixovali a myslím si, že to je jako skvělej postup a že se nám podařilo tohle ubránit.
1: Říkáte, že sládek pivo vaří, ale hospodský ho dělá. Kdy jste si uvědomil, že kvalita piva nekončí branou pivovaru?
2: No, to byl důležitý krok. kdy my samozřejmě, jak to pivo vyvážíme, dalo by se říct, do víc než 50 zemí celý země koule, tak občas jsme dostali zpátky zprávu a ty naši šéfové třeba přijeli z nějaký inspekční cesty a říkali, hele, Václave, ale to pivo tady ve sklepě máš dobrý, ale tam v té hospodě nám nechutnalo úplně tak přesně jako tady v tom sklepě, co s tím uděláš, jo. Takže to byl takový důvod, že jsme si řekli, tak jako k bráně pivovaru dobrý, ale musíme tím pokračovat někam dál. Takže my jsme dali dohromady takový tým, nazvali jsme to obchodní sládky, ten tým, a začali jsme pečovat o to, aby i v té hospodě to pivo bylo dobrý. Jednak jsme teda proškolili naše vlastní zaměstnance, pak jsme se orientovali na zaměstnance našich největších dodavatelů surovin, aby i oni věděli, že když dodávají do Plzně chmel nebo ječmen, že z toho teče takovýhle nádherný nápoj a že se to tam takhle dělá. No a pak jsme ten třetí směr jsme měli na ty hospodský a na ty majitele, a potažmo na ty výčepní, protože to, co jste říkal, že sládek vaří, ale hospodský, ten dokáže pokazit všechno to, co se odehrálo před ním. A to nejenom v tom pivovaru, protože ta výroba piva není jenom smíchat tři suroviny v pivovaru, ale tomu předchází i to, že se nejdřív musí zasít ječmen, musí se vypiplat ta rostlinka chmele, aby se správně zavedla na ty nosiče, na ty drátky. Takže to je proces, který, když bychom to vzali od zasetí ječmene až do hotového piva, trvá skoro 3/4 roku. My jsme teď nastartovali takový program taky, to si posluchači můžou najít www.jaksevaripivo. Mm. A tam máme kamery, které nám sledují teďko pole s ječmenem a chmelnici online, takže když nemůžou v noci spát, tak se můžou dívat, co se děje na chmelnici, jaký práce tam probíhají, jestli už tam jezdí traktory, nebo jestli už ta rostlinka toho ječmene vyrazila, nebo jestli už zlátne. Takže to je důležitý a od začátku do konce je to zhruba 280 dnů a až sklidíme na poli nebo až očešeme ten chmel, tak ty kamery přestěhujeme do pivovaru a půjdeme do varny, půjdeme samozřejmě nejdřív na sladovnu, do varny, do sklepa, až do toho hotového piva. Aby si všichni uvědomili, že to není jenom pár dní, kdy se to pivo uvaří, ale že to ten přírodní nápoj, že to trvá nějakou dobu.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým dnešním hostem je emeritní slárek plzeňského Prazdroje Václav Berka. Když dnes přijdete do restaurace jako běžný host, dokážete si vůbec vychutnat pivo bez profesní deformace?
2: Já, když přijdu do té hospody, tak samozřejmě se podívám hlavně na toho výčepního, jestli se usmívá, jestli se stará o to, aby měl ty sklenice co nejčistší, vychlazený.
1: Je ten první kontakt důležitý?
2: To je hrozně důležitý, protože já jsem přesvědčený, že v té hospodě jsou důležitý dva lidi, ne nějaký majitel. Majitel taky dobrý, ale v hospodě je důležitý jednak šéf kuchař a potom taky ten šéf výčepní. Jenomže ten šéf kuchař nebo hlavní kuchař, ten je skovaný v té kuchyni a on není vidět. Jo.

0: A potom, když to umí, když je řádně proškolený a má k tomu ten cit a tu lásku a načepuje tu sklenici. A teďko on tu sklenici načepuje, postaví před vás ta pěna, která je krásně lesklá nahoře. Tak ona se ještě zahoupe a on řekne na zdraví, tak co máte dělat? Jo? Tak vám nezbyde, než to pivo ochutnat a to je ta slast potom.
1: Nejlepší reklama, kterou jsem slyšel na pivo zatím. Po více než 50 letech kolem piva, chutná vám to úplně stejně jako za mlada, to pivko?
0: Ježiš, to je...
1: Nebo ještě víc?
0: Myslím si, že mi chutná ještě víc, protože jak chodím po těch hospodách, tak samozřejmě vidím, že ty hospodský se o to umí postarat. A to je pro mě ta velká odměna. Jo. A navíc, jako, když se podívám na ty hospody a vůbec na ten český pivní biznis, to je biznis, který si zaslouží od toho státu, aby dostal nějakou podporu. Protože ten pivovarský průmysl, vlastně, když se na to podíváme, jedno místo, a mám na mysli teda zaměstnance pivovaru, generuje ještě další 4 místa tom vlastně v celém řetězci. To znamená od ječmenářů, který pěstují ten ječmen, od chmelařů až po ty výčepní. A taky ten pivovarský průmysl má významný přínos pro to vůbec celý český hospodářství, protože pivovarníci zaplatili skoro 30 miliard na daních.
1: Kolik piv denně ochutná Sládek, aniž by je skutečně vypil?
0: No, ta degustace toho piva je důležitý moment, protože samozřejmě všechny online analyzátory nemůžou nahradit ten jazyk, který je hrozně důležitý. A ty degustátoři, aspoň u nás je to tak, že ochutnávají okolo 10-15 piv, ale je to, jak říkám, ochutnávka. On musí ochutnat, i když na druhé straně ta degustace je trochu jiná než u vinařů, který poválí na jazyku a pak nemusí polikat to víno. Kdežto ten pivovarník ho musí polknout, protože pivo kromě těch sladových chutí a vůní ještě obsahuje ty hořké látky, které jsou tam z toho chmele. A ty receptory na hořkou chuť, ty jsou až tam u kořene jazyka. A on kdyby to nepolknul, tak neví, jestli je to hodně hořký, jestli ta hořkost je drsná nebo jemná ze žateckého chmele, jestli je ulpívající. A jestli za chvíli, když ta hořkost je potom krásně vybalancovaná tou nasládlou chudí toho zbytkového extraktu, jestli by ho to pozvalo na další ochutnání. Takže takhle to je s pivovarníkama.
1: Co vám pivo dalo a vzalo?
0: Já jsem se s pivem dostal v podstatě do celého světa. To je úžasný. Já mohl jsem sledovat ty trendy, jak se kde to pivo vaří. Byl jsem v Americe v době, kdy se tam rodilo to kraftové hnutí a viděl jsem, že to jednou přijde i k nám. A měl jsem rád, byl jsem rád, že jsem mohl ochutnat i ty piva, které se tam takhle začaly vařit. Ale vždycky jsem se potom rád vrátil k tomu našemu ležáku, protože ty český piva, ten český ležák, to jsou prostě pitelný piva. A to je nezaměnitelný a proto si myslím, že je důležitý, že teda ta česká pivní kultura je takhle podporovaná. Co mi vzal, samozřejmě trošičku, je z toho nervózní vždycky moje žena, která říká, ty chodíš víc do pivovaru a máš rád pivovar radši než mě. Ale myslím si, že za těch pár let to... desítek let, který jsme spolu, že už si na to trochu zvykla. I když pořád říká, ty už zase ještě jdeš do toho pivovaru.
1: Kdyby se měla zachránit jednu věc české pivní kultury pro budoucí generace, co by to bylo?
0: No, to je těžká otázka. Teda já bych do budoucna chtěl, aby byla zachovaná ta tradice toho českého ležáku. Jak jsem se zmínil, že my tam máme to oddělení, kterým pořád kvasíme, rokvašujeme v těch dřevěných kádích, takže já bych pevně věřil, že je potřeba zachránit ten ležák a vůbec to, aby se mohl čepovat v těch hospodách, v těch restauracích. Takže to si myslím, že je to důležitý. To bych rád. No a když už bych ho zachránil, tak třeba za těch 100 let bych ho i rád ochutnal, ale nevím, jak to zařídit.
1: Je plzeňské pivo dnes lepší než před 30 lety?
0: Jednoznačně.

0: Skutečně. Já tuhle otázku dostávám dost často a já jsem vlastně na ní už odpověděl, protože já jsem měřil to pivo dřevěným klockem a dneska ten pivovar je prošpikovaný online měřidlama, průtokoměrama. A když se to spojí s tou tradiční recepturou a ten proces je krásně řízený, tak my se na konci u toho hotového piva pohybujeme velmi úzkým rozmezí, kdy to pivo je standardní a ten fenomén té standardnosti je pro to pivo důležitý. To třeba se odvíjí i od toho sezónního výkyvu. Jo? Když my začneme vařit pivo z nového sladu, z nový sklizně nebo z nového chmele, z nový sklizně, tak nám pivovarníkům hrozně leží na srdci, aby ten štamgast v hospodě vůbec nepoznal, že už je to z novýho chmele, že už je to z novýho sladu. Když to vinaři to udělají jednoduše, oni řeknou, je to nový ročník, bylo víc slunce, bylo víc vody, tak prostě to chutná o trochu jinak, ale pivovarník musí mít to pivo, jako když střelí každý rok.
1: Jak byste chtěl, aby se vás české pivovarnictví pamatovalo?
0: Já bych chtěl, aby si mě pamatovalo jako ten, který to nepokazil. Že jsem se pokoušel aspoň trochu dbát na to, aby ty tradice byly zachované a ta receptura, že pořád pokračuje, že pořád máme jenom ty tři základní suroviny, z kterých vaříme a takhle já to předávám i těm svým následovníkům, kterým říkám hlavně prosím tě na tom nic neměň a kdyby byly nějaký tlaky, aby si něco změnil, tak se tomu braň a bojuj za to.
1: Pane Berko, já vám moc krát děkuju za milý rozhovor a přeji vám, aby to české pivovarnictví zůstalo tak skvělé, jaké je.
0: Já děkuju a samozřejmě musím se rozloučit takovým tím pivovarským pozdravem všem pivovarníkům, nejenom nám. Dej Bůh štěstí a ať vám chutná v hospodách. Na zdraví.
2: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: oči.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: Na silnicích v České republice v srpnu zemřelo už 18 lidí, z toho 11 motorkářů. Praha připravuje velké opravy karlínských kasáren téměř za 2 miliardy korun. A počasí zítra postupně bude většinou slunečno, maxima kolem 27 stupňů, na jižní Moravě až 30. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Na českých silnicích od začátku srpna zemřelo už 18 lidí, z toho v 11 případech nehodu nepřežili motorkáři. Dnes o tom informovala policie.
2: Smrtelných nehod přibylo hlavně v uplynulém víkendu. Ten byl jedním z nejtragičtějších v historii, jak říká mluvčí policejního prezidia Violeta Siřišťová.
3: O život přišlo 8 lidí, 5 z toho byli motorkáři. Potvrzuje se trend, že letní měsíce jsou nejtragičtějším obdobím v roce.
2: Podle dopravního psychologa Pavla Řezáče na silnicích v létě výrazně přibývá motorkářů, pro které častěji bývají střety s autem fatální. Nepozorní řidiči je totiž snadno přehlédnou. Vina ale někdy bývá i právě na straně motorkářů, říká Řezáč.
4: Někdy nepřizpůsobují tu rychlost, jezdí v některých případech samozřejmě více rizikově, chtějí si tu jízdu užít.
2: Lidé se podle Řezáče taky v současných vedrech hůř soustředí na řízení. Od začátku léta přišlo na českých silnicích o život celkem 59 lidí. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
0: Hlavní město připravuje velké opravy karlínských kasáren téměř za 2 miliardy korun. Rada města právě dnes schválila vypsání tendru na zpracování projektové dokumentace. V opravené budově by zhruba do 6 let měly vzniknout například prostory pro prodejny nebo kanceláře. Upřesní člen rady města Adam Zábranský z Pirátské strany.
5: Ve spodním patře v parteru chceme vybudovat jednotky pro různé obchody a služby. To je vlastně ta první priorita spolu s technickou infrastrukturou otevřít živit vlastně ten parter, protože tam budou ty obchody a služby to hlavní, s čím se vlastně bude potkávat ta veřejnost.
0: Pracovníky městské policie a dobrovolné hasiče z Přerova čeká v příštím roce stěhování. Vedení radnice pro ně totiž nechává opravit bývalé sídlo profesionálních hasičů v ulici Šířava. Město ho získalo bezplatně od státu. Rekonstrukce vyjde na 650 milionů korun. V opravené budově budou dobrovolní hasiči sídlit v přízemí. První a druhé patro pak obsadí pracovníci městské policie.
1: Sport.
0: Obě české plavkyně Barbora Sémanová i Barbora Janíčková dnes podvečer postoupily na mistrovství Evropy v Paříži do finále závodu na 100 metrů volný způsob. Sémanová obsadila v semifinále 5. místo, Janíčková do finále postoupila z 8. pozice.
1: Počasí.
0: Po večerním přechodu studené fronty čekáme v noci ubývání oblačnosti, teploty většinou kolem 17 stupňů a zítra přes den zpočátku polojasno, odpoledne se bude vyjasňovat. Maxima zítra už výrazně nižší než dnes, mezi 23 a 28 stupni, na jihu Moravy až kolem 30.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D6 Cheb Karlovy Vary opatrně za sjezdem na loket. Na kilometru 123 havarovalo osobní vozidlo, projíždějte opatrně. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Začíná pořad Zlatá láska. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Zlatá láska.
6: Za těmi, co umí milovat, vás zvou Petr Kostka
7: a Carmen Majerová.
6: Dnešní příběh začal na Mezinárodní den žen a lásku si ti dva vyznávali u splavu za svitu luny.
7: Jemu je 76 let, ona oslavila 71. narozeniny.
6: Dnes už dobře vědí, že manželství je krásné, i když ona bojuje s Parkinsonovou chorobou, a on je jediným mužským vzorem v rodině pro svého vnuka.
1: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

horší. Mít ale tu, co máš, to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: Zlatou lásku prožívají Věra a Bedřich Zapletalovi.
1: Jsou spolu už skoro 52 let. Od začátku bydlí v Domažlicích na Přerovsku. Tam začala jejich láska a trvá tam dodnes.
0: Byli tu jeden pro druhého, když odcházeli rodiče, když přišli nemoci, nebo když pomáhali své dceři a vnoučatům získat zpátky klid a zbavit dceru strachu.
1: Proto jsme za nimi poslali naslouchajícího Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Vy za nás seli, pojďte dál.
3: Děkujeme. Tak vy budete Věra a vy budete Bedřich.
5: Ano.
3: Bedřich.
4: Dobrý den, zdravím vás u nás, já jsem Věra Zapletalová.
3: Já jsem Patrik Rozehnal a přijel jsem se zeptat, jak se vám spolu žije více jak 50 let.
4: Úplně výborně, popsala jsem to v příběhu. Je to takový, už takový, že jsme spolu pořád těch 50 let, tak je to čím dál lepší.
5: Jo.
4: Jo.
3: Určitě. Kytička pro vás, jsme se snažili vybrat nějakou hezkou.
4: Krásná, děkuji.
3: Kolikáte výročí teda slavíte, nebo máte za sebou?
4: Máme za sebou 50 let společného života, teďka v listopadu bude 51. Mm-hmm.
3: Slavíte každý rok?
4: Skoro každý den.
3: Tak jo, tak to oslavíme i dneska.
4: Tak se
1: psal se rok 1971, když se mladinká, ještě 16-letá Věra chystala s kamarády na oslavu Mezinárodního dne žen.
0: Rozhodli se, že jej oslaví v Nobel restauraci hotelu Grand v Přerově. To ještě netušila, že potká muže svého života. Byť o 5 let staršího.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: Tak jsme si sedli, najednou přišli dva páni, můj teď muž a s ním kolega, a sedli si ne s náma, ale seděli jako, jak kdyby jsme se opřeli. Oni seděli.
3: Tak. Zády k sobě.
4: Zády k sobě, vidíte, no, musíte mi to připomenout. A tak přišlo slovo, on si pro mě přišel, tancovali jsme do rána, bla, bla, bla. A teďka se stala taková věc, už jsme se loučili a on mi říká, já ti dám hodinky a ty mi dáš ten náramek, co máš na ruce, a zítra si to vyměníme. Plánoval, už rozumíte.
3: To je takový, jako když v hospodě neplatíte, abyste přišla znova.
4: Ano, ano. No a na druhý den zvonek. Táta, máma, babička, vnučka. Já jsem říkala, tak ten zdrhne. To určitě uteče, protože to není možné. No přesto jsme chvíli spolu seděli a on mi říká, podívej se na moji ruku. A já říkám, co tam máš? Na ramek byl mi jediný a až pocuť měl černou ruku, jak s ním spal, aby mi to vrátil. Já jsem si přišel pro ty hodinky. Já říkám, jenom si klidně ven, ty mají jednu ručičku. A tak došlo k takovému seznámení. To byl ten vlastně takový ten první jakoby pocit, že budeme spolu chodit. On byl z Přerova, já jsem rozená v Domažlicích, takže přijel, sedli jsme si a začala taková malá láska teprve.
3: Vy jste si ale Bedřichu musel Věry nějak všimnout, nebo vás musela něčím zaujmout, když jste se rozhodl udělat tuhle výměnu hospodskou?
5: No tak výměna, tak seděla zády, měla dlouhý krásný vlasy. A už to začalo.
3: Vás to dojalo i teď po letech?
4: Bejo, nebreč, protože jsme se dali dohromady, bylo to suprovi. No a další návštěva už se ohlásil, no a když přišel, tak zrovna jsme tady něco slavili, nebo něco bylo, já jsem měla přísný rodiče. Náš tata tak řval, ale tak neskutečně, že jsem se rozšířil a jel pryč, říkám, tato, ty jsi mě ozebral. On říká, ne, měli jsme nějakou rodinnou oslavu. No a tak on jel k sestře do Třince, potom jsme se zase spojili a naše společné místo bylo, tady je teče Moštěnka a je velký splav, tak to bylo takové naše randění. U splavu vždycky tam nebyly kameny, tak jsme polehali, vzali si deku a tak jsme se pomalu seznamovali.
3: Bedřichu, jak moc jste chtěl Věru, jak moc mladík v té době přemýšlí, když se zamiluje o tom druhém?
5: Tak já jsem sportoval celý život a jezdil jsem i po republice všude a no tak...
3: Věro, co se v takové dívce jako probudí, když s chlapcem začne něco mít? Jaký cit? Co se odehrává v té duši a v tom srdci?
4: No, myslím si velký cit, protože prostě když někoho potkáte a říkáte si, to by mohl být ten pravý. Já jsem to tak nějak všecko viděla, že prostě se k sobě budeme hodit, že, ale chodili jsme fakt spolu 2 roky, že?
3: A podle čeho se to pozná?
4: No podle...
5: charakteru.
4: Ne, já bych řekla podle citu a podle toho, jak se ke mně chovali, když jsme spolu chodili, jak to probíhalo, kde jsme chodili, kde jsme se zajeli podívat. Ale stále byli jsme u splavu. Tady máme krásnou Bystřičku se to jmenuje a tam jsme chodívali randit, no asi tak.
3: Jak se odehrávalo takové randy?
5: Čekali jsme, až bude tma, to je samozřejmě. Aby jsme se mohli políbit, že? Protože tam chodí lidi kolkolo, tam jsme vždycky se schovávali a tak.
3: Když chcete dívku políbit, tak jako chlapec toho věku, třeba ještě ne tolik zkušeností, já nevím, má ostych, nebo kdy ho ztratí, jak jste to prožívali?
5: Já jsem ostych nikdy neměl jako v to tým, protože já jsem byl o 5 let starší, takže už jsem byl trošku takovej, když jsem s něho začínal, jak byla 17 let, že? Tak byla taková akor holka z vesnice, jak se to říká, tak nevěděla, co a jak, no tak jsem tak pomaličku učila.
3: Jak se tak jako učí mladá dívka lásce?
5: No chytnete ji za ruku, políbíte ji a tak dále.
3: Kdy přišla tedy ta vůbec první pusa, už ten první den toho seznámení?
5: No určitě, hned první den. V tým grandu už to začalo takový to líbání při tanci a tak, no. Blíž tělu je to, že? Ten tanec.
3: Když jste byl o 5 let starší, tak po jaké době toho chození jste věřil tomu, že by tě dívka o 5 let mladší vůči vám, tak je to ta pravá, prostě jste cítil, že je to jiné, než třeba s někým jiným?
5: No, to bylo hned, když jsem ji poznal.
3: Takže láska na první pohled.
5: Přesně tak.
4: Dívejte, naši byli od sebe 10 let a byli strašně jako šťastní, žili spolu rádi. Já jsem si říkala, 5 let, žádná hruza, jako to prostě, kdybyste to viděl, on měl takový kudrnatý vlasy, dlouhý, o 50 kilo méně a už jsem věděla, že je to ten pravý, asi tak bych to řekla. Říkám, kdybyste to viděl, on je všestranný sportovec a v tehdejší době ten nohybal, prostě on to uměl, mu to šlo, měli družstvo, fakt opravdu byl perfektní.
3: Při čem byl naopak na Věru tehdy nejhezčí pohled? Když dělala co?
5: Když dělala gymnastiku. Nechci být jako prostej. Jako, tak myslím, jako gymnastiku jsme byli spolu. Rozumíš?
3: Nechodila do oddílu. Oddíl jste tvořili vy dva.
5: Ano. Přesně tak. Oddíl byl náš.
4: Roznožku jsem neuměla, ale já jsem se i styděla, protože my jsme byli tak jako vychovaní, ale... pak mi to nedalo a šlo to.
5: Právě jsme vždycky čekali na měsíček.
4: No. Ne, to není pravda na žádný měsíček, protože...
3: po každý.
4: Znáte chlapi, jak to je. No. On byl fakt hezký chlap, musím říct. Jako a když jsem mu řekla, že ho mám ráda, tak on taky dal zpětnou vazbu samozřejmě. Mě přitahoval on jako muž celkově a tím sportem on skutečně nepokazil sport, který, tak jsem to tak postupně jako sledovala a tím mě on, prostě mám ho ráda, když mi řekne pojď pod třešeň, úplně mě udělá blaho až u srdce. Fakt?
2: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Ten dnešní příběh nám s důvěrou vypráví manželé Věra a Bedřich Zapletalovi.
2: Láska neznamená najít někoho, s kým můžete žít, ale někoho, bez kterého nemůžete žít.
1: To věděla mladá slečna i urostlý mladík už brzy po svém seznámení. Ale nespěchali.
2: Trpělivý Bedřich vyčkal ještě 3 roky, než svou vyvolenou požádal o ruku.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Kdo přišel na začátku tedy s tím nápadem, že se vezmete? Musí tam být někdo, kdo to vysloví jako první, ať už nějak myšlenku, nebo já nevím, klekne a požádá o ruku, nebo si naopak to vymodlí. Ta dívka v tom vztahu, jak to bylo u vás?
4: No tak jsem to navrhl já, protože už měla ty roky, aby jsme se mohli vzít, jako a...
3: Čekal jste do 18, nebo?
4: No, tak nějak. To čekal jsem ještě až do 19, mi se zdá.
2: Jo.
4: To bylo. No a tak pak už jsme si řekli, že jsme tak byli spolu vlastně 3 roky s tím, tak jsme si řekli, tak to zkusíme a šli jsme do toho.
3: Vy jste to nějak plánoval, že dneska jí to řeknu, dneska jí to navrhnu?
4: To jsem neplánoval právě.
5: On nemá pravdu, dostal jsem krásný zástupný prstínek, takže bylo to i s tímto, oznámili jsme to rodičům, víte, jak to je, ale jako takový to prošení a toto u nás neexistuje. My jsme takový rázní, prostě řekli jsme jim to, že se chceme vzít jak Zapletalům, tak Baculíkům, to bylo zase moje rodiče, no a bylo to.
3: Ale co jste tomu řekla vy, když s tím přišel?
5: Já jsem říkala, co? Fakt?
3: Už?
5: Čuměla jsem na prstínek, čuměla jsem, jestli něco donesl. Říkám, jdem do toho. A je to. Ne, nemusela jsem se vdávat, ale prostě přišlo to. Oba dva jsme to chtěli, tak se to stalo.

0: A tak byla 24. listopadu 1973 v Přerově svatba. Oba se na ní těšili.
1: Ale tak důležitý den si žádá velké přípravy.
2: To plánování svatby tedy, jak probíhalo? Mluvili do toho víc rodiče, když jste jim třeba řekli, že se chcete vzít, anebo jste si to dávali už dohromady všechno sami?
3: No, chtěl bych říct, že jsme si to dávali sami, protože rodiče za začátku nevěděli, jestli to pravda, není pravda. No ale až to přišlo, tak potom už jsme spolupracovali s rodičama, že a začala se pít a takový ty domlouvat, kde to bude, co to bude a tak dále, no.
2: Měli jste nějakou představu, tu základní, možná naivní, nevím, dívčí, ve vašem případě, jak by svatba měla vypadat?
4: No spíše to bylo na rodičích, protože ty hospody bylo z toho hostů, tam šlo hlavně taky o peníze, že jo, samozřejmě, tak si to tak nějak domluvili. Vzali jsme se na Přerovské radnici.
2: Jaké jste měla šaty?
4: Měla jsem šaty z krajky, bílé, takové vyšívané, k tomu jsem měla pás. No a ten měl klasicky svoje šaty, jako šaty tmavé, oblek s bílou košili.
2: Co se vám objeví v té paměti, když se vzpomíná?
3: No tož, co se, tož to bylo zatmění slunce, vlastně, když to vezmu.
2: Ten první polibek nebo nasazování prstínků?
3: No to bylo těžké, ona mi to nemohla nasadit.
2: Měl jste malý prstínek? Prostě jako
3: Ale oteklo mi to trošku asi.
4: No, už jsme si nasadili prstinky. Nám se to líbilo, byl to náš den, takže jsme to zmákli na magistrátu v Přerově. Už tam byli jeho kamarádi, nohybalisti. Po svadebním rituálu jsme sešli dolů, byla nastavena síť nohybalová, on se musel předvést, jak mu to jde. Samozřejmě úplně výborně, pak mě přes tu síť přenesl, to teda taky zvládl, i když byl tintítko. A potom ještě byla další část, nohy byly s tím, nachystali chmout a já jsem dostala bič a říkám, a je to. Tak jsme se prostě potom vraceli sem do té hospůdky. Byla krásná, veselá svatba. To kdybyste viděli, to bylo snad z pátého pokolení, všichni byli pozvaní. Hrála nám hudba, tančilo se, pilo se. Já jsem ztratila čas šatu.
2: No vám vadila u tanci vlečka?
4: Já jsem měla vlečku, takový pás tady. A někdo mi ho buď rozvázal nebo urval. To si nevzpomenu. Ale fakt to bylo bezvaný, kdybyste viděli, kolik my jsme měli cukroví. No a potom ve 12 jsme odcházeli, nechtěli nás pustit, říkám, jo, svadební noc je svadební noc, nedá se nic dělat. Tak ti tam zůstali ještě do rána a...
2: A vy jste šli ke splavu?
3: Ano, skoro ne. Ne, to už ne, to už jsme nešli.
2: A jak se teda loučí ženich s nevěstou se svatebčany a odchází na tu svatební noc? Jak se to dělá?
4: Jak se to dělá? My jsme tam měli hudbu, udělali prostě takovej špalír, hudba hrála, takový pochod perfektní. Já jsem šla bez mašle a už jsme mašírovali tady k nám.
3: Přesně tak, to se zdalo.
2: Takže byste odešli a šli jste sem do domečku, to je domeček rodičů.
4: Rodičů mých, ano.
2: Je po svatbě, je po svatební noci, ráno jste se probudili. Co bylo to první, co jste udělali v tom novém prvním manželském dni? Dali jste si pusu, povídali jste si, měli jste snídaní. Co bylo to ráno?
3: No tož co, normálně stali, oblekli a valili jsme do hospody uklízet.
4: Není to pravda, pochtíval. Říkám...
2: Co pochtíval?
4: No, co si myslíte, Patriku? Co si myslíte, že pochtíval?
3: Já nevím.
4: Máte něco jiného?
2: Tak myslel jsem, že během svatební noci se pochtívalo dost.
4: Ano.
2: Když už jsme tuhle otázku otevřeli, tak kdo byl nebo je v tomhle víc náruživější?
4: No on.
3: Jo.
4: No jejda.
3: Určitě.
2: Vy byste s manželkou pořád byl takhle pod peřinou.
3: Jo, přesně tak. Jenomže bohužel to nejde po každý.
4: Já záleží, co nejde.
2: Ten první teda okamžik jste manželé, tak Plánovali jste si ten život trochu, co pak přijde dál, jestli přijdou děti, jestli se osamostatníte, jestli budete pod tu jednou střechou, změní se zaměstnání. Prostě byly nějaké plány na začátku?
3: Plány byly veliké. Já jsem třeba dostal dva byty v Přerově, vždycky mi přemluvili a zůstanu tady. Jo. Pak jsem si dal, že budu stavět jako v Přerově byt. No, zaplatil jsem všechno, zase jim přemluvili, já tady zůstanu, zase mi všechno propadlo, tam peníze, všechno, a tak nakonec jsem zůstal tady.
2: Vy jste měla jasno, chcete bydlet tady?
4: Já jsem jasno neměla, mě bylo...
2: Rodiče?
4: No a mě bylo líto i toho, že vlastně, když nás oni tak přemlouvali, náš tata, ten zemřel, měl 62 let a teď tady zůstala mama sama, takže prostě jsem si řekla, tak mám ho tady nechat, ale vždycky, když to vím a když to vidím, tak víc musím ublížit, protože on to chtěl jinak.
2: Bedřichovi myslíte?
4: Bedřichovi. Mhm. On chtěl být se mnou sám v tom bytě.
2: Není ale tohle důkaz trochu lásky, že trochu oběť přinesl, aby vy jste byla šťastná?
4: Já si myslím, že jo. Respektoval, on je fakt jako hodnej chlap, respektoval to, prostě řekl tak dobře, ale už bych to nikdy neudělala. Ne, ne to, ale že třeba půl života bych žila s ním a potom, když rodiče zestárli, tak bychom jim nějak pomohli. Člověk je má rád, věřte mi, ale je to fakt to soužití, je někdy na tak mrtvým bodě, protože vy si to představujete jinak, on z toho byl taky nešťastný. To kolikrát tata říkal, ještě chrápe, že? Ještě chrápe, já bych ho potřeboval, jo? A tím to tak nějak začalo, naše mama byla taky takový dirigent, tak říkám, měli jsme je rádi oboje rodiče, ale nejlepší samým.
2: Bedřichu, je to tak, že už tehdy nebo i dnes pro tu svou ženu uděláte cokoliv, aby jí bylo dobře, aby byla šťastná?
3: Já myslím, že ano. Nejde jinak.
2: Jak vaše žena ve vašich očích vypadá, když je šťastná?
3: No vidíte, jak se směje pěkně.
4: Ne, dobře mi udělat radost, jako, a teď s postupem toho času, a když máme vlastně těch 50 let společného života, tak je to takový lepší. Jsme staří, už jsme na sebe zvyklí a snažíme se jeden druhému vystříc. Ne, je to pořád stejné a větší je ta láska. Zlatá láska.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
1: Posloucháte příběh lidí, kteří se milují a váží si života ve dvou. Věra a Bedřich Zapletalovi už dobře vědí, že život není procházka růžovou zahradou.
2: To jim ale nebere sílu do života, radost z dění kolem sebe a touhu být spolu.
3: On fakt pro mě udělal všechno, co já. A teďka, když mám ty nemoci, bohužel, Parkinson není vylečitelný, takže uvidíme, jak to zvládneme, teď jsou na to léky. A fakt žije, že se mnou všude jede, počká, pomůže, je to fakt fajn, super.
4: Máte o ní starost?
5: No to určitě, vozím ji furt do Olomouce k lékařům a tak. No. A tam trávím třeba 4-5 hodin, chodím a čekám na ní.
4: Když přišla ta zpráva o tom, že máte Parkinsona, kdy jste se to dozvěděli,

0: nějaký čas a aby jsme si to ještě užili všechno.
1: Uvědomí si člověk v té chvíli, že třeba jedním okamžikem dnem se může všechno změnit a o to více váží toho, že toho druhého má, že právě chce prožít ty věci.
0: O tom nepochybujte, je to tak. Je pravdou, že když jsou dva prostě a relativně zdraví, tak se to všechno pořád tak nějak do toho klubička zamotává. Je to fajn.
1: Byly okamžiky, kdy jste měl svou ženu starost, nebo kdy jste se třeba i bál?
2: Tak zatím ne. Starost takovou se neměl, že bych se o ní bál. No já bych to řekl tak, že se asi bojí, protože před 7 rokama jsem měl mozkovou mrtvicu.
0: My jsme si tady hráli jako všichni děti a to a večer jsme všichni seděli, dívali se na televizi a on se strašně smál, ale strašně úplně. Já říkám, to není přirozený, to není možný. Za chvilku pusa skřivená, ruka, noha. Říkám, když on ho ranila mrtvice, tak jsme volali rychlou. Přijel zrovna jeho kamarád, který sloužil a místo do Přerova si vyžádal převoz do Olomouce a na druhý den bylo všechno v pořádku. To jsem přišla, já jsem šla s takovým strachem do té nemocnice a proplakala jsem celou noc, říkám, to není možný, to už je otázka tak 8-10 let a opravdu mu tam velmi pomohli, za týden se vracel domů a tak je to teda do dneška. Překonal všechno to, co se mu stalo, překonal. Bylo to hrozný, můžu vám říct. Bylo to opravdu strašný, protože když přijela ta rychlá, tak on seděl v sanice a jenom tak mával, jako úplně slabě. No, měl jsem strach zvednout telefon do rána, to vám to řeknu otevřeně. Asi tak to bylo. Takže teďka chodí na kontroly a je to fajn.
1: Člověk ani neví, co ten strach všechno obnáší a jak se projeví, co?
0: Přesně tak. Já jsem právě byla taky na rehabilitaci s tím Parkinsonem a ptala jsem se jako, a říkám, já se nedám, já budu bojovat. Bojovat za každou cenu. A paní doktorka říkala, s Parkinsonem se nebojuje. K tomu se musíte trošku podřídit a léčit prostě těma lékama. A říkám, mám to 4 roky, někdy je to horší, někdy je to lepší, snažím se. Nic jiného vám k tomu nemůžu říct, protože absolutně nepřemýšlím, že je to nevylečitelné.
1: Je to zdraví opravdu to jedno a to nejdůležitější, co ti dva, kromě toho citu k sobě mají?
2: Já si myslím, že jo, zdraví musí být na prvním místě, ale už to nejde. Jako roky přibývají a to už prostě se tomu nevyhnete. To stáří je opravdu křehký. To nikdy nevíte, kdy.
1: A když jsou dva, je ten život lepší?
2: No určitě. Je lepší. Můžete se o to opřít, o jeden od druhého.
1: Je ta láska opravdu jiná než na začátku? Nebo stejná, jen se jinak projevuje?
2: No je jiná, jako. Úplně jiná je, jak to bylo. Chybí tam určitý hodně věcí, co bychom za mladě a za stará teď jako dělali. No ale tož...
1: Tak jak si tu lásku teď definujete?
2: Že už to není takový ten sex tam a takový ty věci, že? Jak to bývávalo. A... Je to něco takového, máme se rádi, ale je to takový už, jak bych řekl, teče voda, no.
1: Není to touha jako bystřina horská, ale je to klidný tok, ale ten, který vás vede tou cestou spolu někam.
2: Přesně tak. Je to tak, jak se to řekl.
0: Krásně mi říká moje milovaná ženo, prosím tě, přijdeš, půjdeme tam a tam. Jako fakt mě oslovuje úplně láskyplně. To jsem od něho já nikdy nečekala. A můžu říct, že je fakt strašně hodný člověk.

0: Jak už napsal Antoine de Saint-Exupéry, skutečná láska začíná tam, kde nic nečekáme na oplátku.
1: Věra a Bedřich Zapletalovi jsou svoji už

0: téměř 52 let. Znají své vrtochy, vědí, co tomu druhému dělá radost a kdy je třeba tomu druhému podat pomocnou ruku.
1: Co kdybychom jim položili pár zvídavých otázek? Ať se přesvědčíme, jak se znají a co si pamatují ze společného života.
0: Patrik Rozehnal si vzal každého stranou, aby své odpovědi vzájemně neslyšeli.
2: Kdo byl víc nervózní na prvním rande?
3: My jsme byli nesmělí. Já jsem byla víc nervózní, Bedřine.
4: Já si myslím, že já jsem jen první.
2: Jaký šperk jste vy nosila, když jste spolu začali chodit?
3: Já miluji zlato, takže zlaté řetisky, to byly moje šperky, mám je schované. Já jsem takový zlatovitý, jo? To...
4: A v jakém množství to už je? To je jedno.
2: Je schopná nosit i zlatou cihlu na krku?
4: Třeba, když vůbec mě, tak jo.
2: Čeho má vaše žena v šatníku vůbec nejvíc? Co nejvíc nosí?
4: No, nosí nejvíc kalhoty a trička takový.
3: Já šatová nejsu. Já se spíš kalhoty, rifle, halenku, košilku a tak dále.
2: Co nejvíc žádáte po svém muži?
3: No, on je trošku bordelář, víte? Tak já vždycky říkám, tady ten stůl jsem uměla a jestli na tom stole bude něco položený, tak tě normálně zabiju. Tantin švihne, je prostě bordelář.
2: Co po vás nejvíc žádá?
4: Abych po sobě uklízel a tak dále, no.
2: Jak jste říkali svému prvnímu autu?
3: My jsme měli žlutý auto, Škodu 120, nijak.
4: Normálně Škodovka, žlutá.
2: Jakou barvu rtěnky používáte?
3: Tuto, přesně.
2: No, pojmenujte.
3: Ježišmarja, takovou lehce červeno-fialkovou, ale takovou jemnou. To nevím, jestli je to tak, ale možná jo.
2: Tak schválně, jestli to ví váš muž.
3: Tož to určitě neví.
4: Červenou.
2: Sytě červenou?
4: Ano.
2: Kdo má pod palcem televizní ovladač?
3: Beďa.
4: Já.
2: V kolik hodin chodí kdo spát?
4: Já chodím kolem 10 a žena ve 3.
2: Až takhle pozdě?
4: Až takhle, no.
2: V kolik chodíte spát?
3: On brzy a pozdě. Fakt, já chodím strašně pozdě spát.
2: Jakou květinu jí uděláte radost?
4: Růží.
3: Z kraje to byly karafiáty, teď je to vždycky nějaká taková krásná kytka k naroze. Ale pro mě je lepší a vážím si, že vidí rozkvetlou třešeň. Věro, pojď se mnou na zahradu, dáme si pusu. A to je taková docela, jak bych to řekla, velká láska. Taková vděčná, já prostě nic jiného nepotřebuju.
2: Čím si myslíte, že svou ženu nejvíc zlobíte?
4: Když neudělám to, co mám udělat a ona je potom naštvaná.
2: Čím vás nejvíc Bedřich zlobí?
3: Tož teď už ničím. Před tím sexem, protože to bylo furt každý. Stávej, nezapomněla jsi? Říkám, ty jsi tak blbej, nej mi spát.
2: Kdo je větší mazel?
3: Asi já.
4: No já. Co mazel s tím?
2: Raději světlo nebo tmu?
4: Já bych chtěl světlo, ona chce tmu.
3: Ježišmarja, tmu. 5 záclon, 5 rolet.
2: Jakým stylem si myslíte, že líbáte v očích své ženy?
4: Jakým stylem? No, tak francouzským.
3: Bylo to něžnější, teďka je to takový jako taky něžný, ale jiný.
5: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: V dnešním příběhu nám svá srdce otevírají Věra a Bedřich Zapletalovi z Domaželic na Přerovsku.
2: Za to, co vše museli v životě unést, jak projevují lásku jeden ke druhému a jak jsou nápomocni těm, kdo to potřebují, jim patří velký dík.
3: Zdravím vás, pane Petře, a posílám takovou pozornost z Moravy, z Domaželic. Je to takové naše typické, je to Trnková Silovice. Za Zapletalovi ještě jednou děkujeme.
4: A my, když už jsme u toho předávání těch dárků, tak samozřejmě i Petr s Carmen vám posílají nějaký ten dárek jako odměnu za ten váš příběh psaný. Tak můžete otevřít oči. Je to digitální rádio.
5: Jo, tak to moc krát děkujeme.
3: Já jsem ještě říkám úplně v rozpací, co samozřejmě děkujem a těšíme se na vás.
4: To máme takový Vánoce všichni.
3: No, mám jít pro stromek, máme ho ve sklepě.
4: Tohle je poděkování za to, že jste nám napsali svůj příběh, jim se líbil, tak malá odměna, ať se třeba i tenhle pořad můžete už postechnout na tomhle rádiu.
5: Jasný, to se bude hodit.
3: Je to krásný, je to úžasný dárek, paní Carmen a pane Petře, děkujeme.
4: Bedřichu, vy si ten hrneček svůj hlídejte, víte, že vaše žena má ráda zlato.
5: No to má zlato ráda.
3: No to on by se bál, mám.
5: Já mám strach, aby to neoškrabalo.
3: Jsem ráda, že ten pořad je, že existuje. Všechno jsem si přečetla, odvážila jsem se a můj to nevěděl, že to hlásí, že se přihlášujeme. Paní Carmen, já si jdu vařit kávu, pustím si rádio. A budu na vás myslet a doufám, že se setkáme.
1: Věřím, že se to povede.
2: A děkujeme za dárky.
1: Také cítíte, jak se ti dva mají rádi? Bedřich je pořádný kus chlapa, ale pod silnou skořápkou se skrývá něžná duše.
2: A Věra v sobě nachází zase tolik síly, že dokáže bojovat se svou nemocí a přitom myslí hlavně na ty druhé. Jaké pocity prožívala, když se jí narodila dcera?
3: Krásný pocit. Prostě to jako si nedovedete představit, než se to dítě narodí. Bylo to úžasné, bylo naše a jak řeknu vám k tomu takový příběh, když do porodnice se nesmělo, že jo, matka byla s dítětem a on chtěl Věru ukázat.
5: Jenomže tenkrát, když byla v porodnici, tak jste tam nesměl, tak mi vždycky ukazovala přes okno v druhém patře, takže strach jsem neviděl.
4: No. Kdy jste si ji prohlíd poprvé pořádně?
5: No až přijela domů. Taková růžovička. Jak každý miminko, takový moc, no.
3: Dostala jsem krásnou kytici, dostala jsem prstýnek krásný a jsem šťastná, že ji máme a že on je. Máme fakt jenom tu Věru a tak je to hodná holka. Jsou šťastná, že to tak je, že se doufám, dožijeme ještě spoustu krásných let, asi tak bych to řekla.
4: Teď mi řekněte, je v tomhle čase ještě příležitost chytit se za ruce, obejmout se.
5: No to jo, to, když jsme šli v Praze, tak jsme se drželi za ruce.
3: Škádlí mě každý den ráno, nebudu vám říkat, kde mě chytá.
4: No teď už musíte.
3: No.
5: Co?
3: Poplácaš, pořití. No Věruško, ahoj, stali jsme, je to super. Já říkám, když ráno otevřu oči teď, děkuji, že vidím znovu den, ráno a tak bych to chtěla ještě dlouho.
4: Jste šťastný?
3: Jsme.
5: Jo, určitě.
3: Já jsem taky šťastná. Fakt jo, řekla bych ten vzkaz do éteru, vím, že si lidi dělají zbytečné problémy. My když tak si to řekneme, někdy se samozřejmě zostří názor, ale jsme rádi, že jsme to tak udělali, že jsme se potkali, že jsme prožili krásný život, máme dceru, máme vnoučata, co bys se chtěl.
4: Je to tak, že v tomhle věku žijete nejen pro svou ženu, ale i pro svou dceru a pro svá vnoučata?
5: Ano. Tak vlastně už nám nic nezbývá, než jenom plně žít teď.
4: Je něco, za co byste chtěla poděkovat třeba svému muži?
3: On je takovej, jak bych to řekla, takovej neobyčejný, ale je to skromný muž. Opravdu musím říct, že jsme si spolu pořídili spoustu věcí, viděli jsme kus světa, objeli jsme a za to jsem strašně šťastná, protože když měla tu mozkovou mrtvici, tak jsem já opravdu prožívala strašný strach, že nebude, že nedovedu si to představit a nedovedu si to vůbec představit, co bude dál. Chtěla bych, aby jsme to tak nějak spolu dožili, ale jestli to bude pravda, víte, jak to je na tom světě, že se to tak nějak všechno zatočí a může se stát každý den cokoliv.
4: Uvažuje už v tomhle věku člověk právě, že třeba tu jednou může zůstat sám a teď co bude lepší, když tu zůstanu já nebo ten druhý? Co mě bude bolet víc, co bude horší?
3: Víte, teďka vlastně časem po tom umrtí té máti jsem si to fakt začala uvědomovat a tak mi to nějak vlezlo do hlavy, že každý den přemýšlím, Pane Bože, ať se něco nestane, jako ať to zvládneme společně, protože nedovedu si to představit, fakt ne. Nevím, chtěla bych prostě, aby ten konec nějaký byl společně a nikdy jsem na tom neuvažovala, ale teď to mám každý druhý ten v hlavě. Co bude, jak bude, ale ta jsou tady, co si budeme vykládat, že? Takže uvidíme, snad to zvládneme.
4: Jak byste si ten konec života představovala, aby byl co nejhezčí? Co by proto člověk měl udělat? Sní o tom, jaká bude láska ve dvou v tomhle věku?
3: Moje společné gro je opravdu žít spolu tak dlouho, až prostě nastane nějaký ten konec. Můj muž chce rozprášit v moři. To je jeho velké přání. To je jeho sen. On by chtěl chalupu u moře ke konci života a ten popel rozprášit taky do moře.
5: Ano.
2: Proč?
5: Protože ho nemám.
4: Milujete moře?
5: Jo. Jezdíme každý rok. Každý rok to prožíváme krásný chvíle tam.

0: že je to takové místo, kde tu svou lásku prožíváte, uvědomíte si, máte chvíli zastavení, proto tohle?
1: Ano. A víš, že bereme vnoučata sebou. Jednoho nebo druhého.
0: Bojíte se toho, že stojíte na tom útesu a musíte splnit to přání svého muže třeba?
2: Já bych mu to splnila ze všech sil a i kdybych stala na tom útesu, tak to zvládnu. A udělala bych mu to. A stejně o tom uvažuju, on si to přeje, já nevím, jak se to dělá, ale ráda bych mu to jeho poslední přání splnila.
0: Jak byste popsala tu svou lásku k němu?
2: Více jsme k sobě tak jako přilnuli. Já si myslím, že když jste spolu 50 let, tak to ukazuje ten okamžik, že je to opravdu zlatá láska.
0: A milujete ho?
2: Jo. Mám ho strašně ráda. Strašně ho mám ráda, protože myslím si, že jsme se sešli v pravém okamžiku a že jsme si tu lásku užili a po všech stránkách. A pokud tady ještě budeme, tak si myslím, že si oba navzájem pomůžeme, aby to bylo ten konec, co nejkrásnější, aby jsme to prostě všechno zvládli.
1: Jo, přesně tak.

0: Věra a Bedřich Zapletalovi už vědí, že láska je jako ten mořský příliv. Přinese vám čerstvou vodu, zahladí rány a odnese to špatné.
1: William Shakespeare už dávno napsal: Láska se ve mně rozlévá jak moře. Tak velká je a hluboká. Čím víc ji dám, tím víc jí mám. Je nekonečná.
0: Nebojte se otevřít hráz svých citů, projevit lásku a stejně tak ji přijímat. Budete šťastní, spokojení a klidní, jako ta večerní hladina na moři. To už dobře vědí
1: Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas zprávy.
1: V České republice v červenci proti červnu mírně stoupla nezaměstnanost. Opravy mostů na průtahu Libercem budou pokračovat i další dva roky. A počasí v Česku zítra postupně ubývání oblačnosti až na jasno. Maxima kolem 27 stupňů, na jižní Moravě až kolem 30. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Nezaměstnanost v celé České republice mírně stoupá. V červenci byla na 5%, je to o 0,2% více než v červnu. Bez práce bylo zhruba 367 tisíc lidí, tedy přibližně o 40 tisíc více než přesně před rokem. Vyplývá to z aktuálních dat Úřadu práce.
2: Ministerstvo práce tvrdí, že zvýšená nezaměstnanost je o prázdninách běžná. Úřad práce navíc podle svého mluvčího Františka Bikára v červenci nabízel skoro 101 tisíc pracovních míst.
3: Což je o 1078 více než v červnu.
2: Ekonom institutu CERGEI Daniel Minich připomíná, že od letoška je možné čerpat vyšší podporu v nezaměstnanosti, která má lidi motivovat měnit práci. I proto očekává, že nezaměstnanost dál mírně poroste.
4: Zároveň za 1-2-3 měsíce i vyšší nárůst těch, kteří si práci najdou novou lepší.
2: Nejvyšší nezaměstnanost přes 7% zůstává v Ústeckém kraji. Nejnižší je opět v Praze necelá 4%. Vít Andrle, Český rozhlas.
1: Práce na opravách průtahu Libercem budou pokračovat i v následujících dvou letech. Letos na podzim ředitelství silnic a dálnic dokončí úsek od nákupní zóny Nisa po sjezd na Doubí a také opravy mostu ve směru od Turnova na Děčín nad Sousedskou ulicí. Podle ředitele libereckého závodu ředitelství silnic a dálnic Jana Volmuta tím ale rekonstrukce průtahu Libercem neskončí.
5: Příští rok počítáme zase 4,5 měsíce někdy hned z jara nad Sousedskou, druhý most, a v roce 2028 nás bude čekat ještě rekonstrukce mostu na Letce. Je to třípolovej most, který teda musí kompletně dolů.
1: Ve 94 letech zemřel autor románů Milenci a vrazi nebo Mladý muž a bílá velryba Vladimír Páral. Ve svých knihách nacházel témata partnerských problémů i společenských rozdílů v bývalém socialistickém Československu.
6: Můj velmi mladý příteli, mě v tomhle městě nemůže urazit absolutně nikdo.
7: Když jsem četl ty romány, tak byly napsané tak sugestivně, že jsem si skoro přál být inženýrem chemie mladým a žít na ubytovně v Ústí nad Labem.
8: Vzpomíná na spisovatele režisér Viktor Polesný, který podle Páralova přelomového románu Milenci a vrazi natočil stejnojmenný film. Na Páralovy knihy jako Profesionální žena, Soukromá vichřice nebo Mladý muž a bílá velryba se stávaly fronty. Pro čtenáře byly lákavé kvůli vztahům i erotice, hodnotí Páralův přínos publicista Jiří Peňáz.
9: Mu se jedinečně podařilo učinit ze stereotypu života socialismu velmi vzrušující a přitažlivou literaturu.
8: Vladimír Páral zemřel v den svých 94. narozenin. Tomáš Maleček, Český rozhlas. Sport.
1: Český fotbalový reprezentant Jan Kuchta odešel z pražské Sparty na roční hostování s opcí do polského týmu Legie Varšava. Kluby o tom informují na svých webech. 29-letého útočníka čeká už třetí zahraniční angažmá po působení v Lokomotivu Moskva a dánském Midtjyllandu.
0: Počasí.
1: Po přechodu studené fronty bude v noci polojasno až skoro jasno, zpočátku ještě doznívající přehánky, nejnižší teploty nad ránem mezi 18 a 13 stupni, na jihu Moravy až kolem 19. Zítra čekáme zpočátku polojasno až skoro jasno, odpoledne se bude vyjasňovat, maxima zítra mezi 23 a 28 stupni, na jihu Moravy až kolem 30, vítr mírný od severu bude večer slábnout.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D5 ve směru z Prahy na Plzeň čekejte omezení za sjezdem na Beroun centrum. V úseku mezi kilometry 18 a 19 silničáři uzavřeli levý pruh kvůli měření a prohlídce stavu silnice. A na silnici 14 mezi Vrchlabím a Trutnovem pozor mezi obcemi Rudník a Javorník. V části Leopoldov havaroval motorkář s osobním vozidlem. Projíždějte opatrně. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
10: Dobrý večer, vážení a milí. Tuhle jsem vás prosil, abyste mi napsali, co byste chtěli v našem archivním Divadle pro vaše uši slyšet. A jedno z přání posluchače pana Františka rád splním. Napsal mi Vladimír Komárek, Karel Franta, Petr Nárožný, Miloš Kopecký, prostě Roberte, klasika, která nestárne. Děkuju a vám všem pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Moc rád vás teď v Divadle pro vaše uši pozvu na zahradu venkovského domku malíře Vladimíra Komárka v Nedvězí u Semil. Rozhlas tu býval častým hostem, nebo spíš jedním z hostů, protože bohatá společnost přátel u Vladimíra Komárka nechyběla nikdy. A to i přes ten varovný nápis na brance u plotu. Jen krátká návštěva potěší.
2: Hezký den, vítám vás na zahradě u Vladimíra Komárka, protože mistr sám neví, jak by měl oslavit narozeniny takhle významné. Jaké by měly vypadat ideální narozeniny pro Vladimíra Komárka? Co by se v nich mělo uskutečnit, kdo by ho mohl navštívit? Kromě toho připomínám, že vysíláme ze zahrady, že teď slyšíte možná více než mě brzdu České státní dráhy. Josef Winklář, jeden z hostů, který přišel na tuto párty. Ideální narozeniny pro Vladimíra Komárka.
3: Já bych mu popřál to, co, za čím on jezdí ke mně na chalupu, a já ho mám moc rád a chtěl bych vlastně mluvit vážně o nevážnosti Vladimíra Komárka, protože Komárek třeba ke mně jezdí proto, že chce poslouchat žabí koncert. A já mu to nemůžu udělat, protože místní kluci všechny žáby vybili, protože si dělali žabí stejinka. A Vladimír má takovou touhu, abych mu nahrál prostě na pásek žabí koncert. Tak ten bych mu přál a slibuju mu, že to prostě určitě do 80 let stihnu. Pokud jde, Vladimír je člověk, který prostě velmi vážně myslí o světě, o životě, o lidech a velmi nevážně o sobě, což je na něm vlastně nejkrásnější vlastnost, protože on ani ty svoje obrázky nebere moc vážně. Já jsem jednou vezl 3 obrazy jeho do Prahy a měl jsem strašný strach, že vezu ohromný majetek a říkám, ty Vláďo, ale co by bylo, kdyby se něco stalo? A on říkal, co by se mohlo stát? Já říkám, no ne, kdyby byla bouračka a ty obrazy by byly zničený. A to já říkám, no ne, to podívej se, teď je to ruční práce, já bych namaloval nový, jo. Takže takhle on si váží si práce.
4: Jasně,
3: a
4: řekne,
3: je to konec konců ruční práce, takže já bych mu přál samozřejmě všecko dobrý, ale pokud jde o takový přání, tak bych mu přál ticho, tak bych mu přál hodně klidu, opravdu jen krátké návštěvy, které u něj jsou vítány. A pak bych mu přál, aby byl zdravý pro svý děti a pro svou ženu Růženu. To je všecko.
2: Děkuju Josefu Winkláře. Já představím naše další milé hosty. Je tady Josef Dvořák se svojí ženou Jiřina Bohdalová, Broňa Poloček, Ladislav Špaček se svojí ženou malíř Jan Rapin. Je tady také Růženka Komárková. Já bych se chtěl ale zeptat právě v přítomnosti, ta anketa platí, prosím vás, jo, i nadále, co byste přáli panu Komárkovi k narozeninám.
3: No já to právě dávám dohromady.
2: Ale v přítomnosti Ladislava Špačka vzniká naprosto základní otázka pro dnešní pořad. Vladimír Komárek, když se ozve na vlnách Českého rozhlasu, tak tam často používá pojem masové sdělovadlo. Já bych byl rád, kdyby nám to v přítomnosti Ladislava Špačka, který možná ještě tápe, v řadě věcí má jasno, i na nejvyšších místech má jasno, ale co to je masové sdělovadlo, to možná jasno nemají. Prosím Vladimíra Komárka, aby nám to vysvětlil.
5: No, podívej si, já teda nevím, co chceš na tom vysvětlit, to je takový jasný, že jo? Protože 40 let jsem byl v tom masovým vychovávaný, k masu mám kladný vztah a když jsem teďka zahlíd Poločka, že přímo celý svinský stehno přines, no to je krutý, kdy já to sežeru, ale já se obětuju, to je pravda. No a to máš jako masový mediální, že jo? To médium a to mě blízký, tady byli vody jak živa mediální a dokonce mě podezřívají, že já maluju mediánský obrazy. Ono to i léčí, že prej. No ale to lituju, že to nemám víc na to léčení. No ale myslím, že to masový, to je velice nám blízký, protože máme tam tu skřínku, která je ukecanou, že jo, takzvanou televizi, a tam si masově teda zadovádíme.
3: Ty Vlaďo, ale když říkáš, že máš kladný poměr k masu, a jak je to k masám?
5: No tak to vždycky, když řekneš o masách, tak myslím na to maso. A speciálně, ale vždycky myslíš na tu flákotu, co mě uděláš u vás na dvoře. Víte, to jsou řízky jak deklik od hajzlu. Obrovský, přes celý to ohniště, a on to tak umí překládat a nejvíce koukám na něj, že jako to tak mistrovský udělá s líným kapou a dá to sežrat druhýmu. Na tom jsem viděl, že je Winklář charakter. charakter.
2: No, jak to přijímáš, tohle vysvětlení, Láďo? Masového sdělovadla.
4: Z úst Vladimíra Komárka je to naprosto jednoznačné. Bez pochyby ta blízkost k masu, ta je primární, ta je naprosto prioritní. Můžu dosvědčit zážitkem, když jsme přijeli poprvé a já jsem ještě byl takový trošku ostýchavý, protože jaksi přímo v ateliéru mistrově jsem se přece jenom jako bál si třeba jako něco vzít a Růženka připravila takovou velikou mísu, byla ani štrůdl a spousta různých dalších věcí. Já mám štrůdl k smrti rád. Tak jsem se těšil, že si pár kousků uvezmu a tak jsme se vyprávili a najednou v průběhu té debaty jsem zjistil, že ta mísa je prázdná. Vladimír, a to si myslím, že souvisí s tou tvojí první otázkou, jak by měla vypadat oslava, by se měl prv řadě dobře najíst, protože to je potom základ dobré pohody a tomu všichni závidíme, jakou má chuť k jídlu a jakou má chuť do života.
5: Já ti ještě na to řeknu jednu věc, mých milovaných dětiček, který vždycky, když jsem nevrlej, tak řeknou mé ženě Růženě, Růženo, dej mu najíst, je nevrlej.
2: Vrátil bych se k tomu základnímu, jak jsem pochopil, že se nebude hovořit o výtvarném umění, ale o jídle. Jiřinko, co bys připravila Vladimírovi, protože nejseš tady poprvé na jeho zahradě a vím, že občas i přivezla jsi něco dobrého k jídlu, ale také jsi něco odvezla, popravdě řečeno.
6: No, že jsem se odvezla ne jídlo. Já jsem si nevezla odsud jídlo. Já jsem si odsud vezla vždycky nějaký obrázky, nějaký grafičky.
5: No ale já bych tě, Jiřínko, skočil do řeči mojí historkou, kterou mám strašně rád. Co jsem udělal Jiřině největší radost, totiž dal jsem jí grafiku a ona si ho dala tu grafiku do krásného starého rámu. A když ji vykradli, jak to obyčejně teďka se dělá, tak prostě s radostí mě přišla ohlásit, představ si, ten rám ukradli a tu tvoji grafiku tam nechali ležet.
6: No ale to byla klika, protože Vladimír mi namaloval taky na dveře obraz. No teď si představte, že by šli po Komárkovi, tak já tam nemám dveře. Takže to byla klika.
5: A to byly velký dveře do sklepa.
6: Velký dveře do sklepa, takže to je klika, no. Že šli jenom po rámech. Já si myslím, když bych měla přát něco Vladimírovi, tak bych mu přála, aby ten dar, který dostal, tak sobecky si to přeju tak, aby byl nevysychající, protože já si sem chodím nejen samozřejmě za Vladimírem, jako že mě obejme a že vůbec
5: to, a rád,
6: že to tělíčko je takový jako, dobrý polštářek, ale že si sem chodím i pro ten jeho dar, že člověku dá takový klid, pohodu. Prostě já to ani neumím říct tak dobře, ten svůj pocit, pro který si sem chodím. Jo, že mi může být blbě a přijdu a on rozářený sluníčko a já odsud odcházím, jako když se opravdu napiju, když jsem velice žíznivá a krásný to, no dobitý baterky.
7: Chtěl jsi ještě jednu věc, že dokázal něco, že Komárek samozřejmě dokázal něco, o čem Jan Zrzavý říkal, že dokáže jenom někdo, že on dokázal ve svých obrazech vymyslet to, co nikdo jiný neumí. A to je, v tom je jedinečnost toho, protože on říkal, že prostě třeba z českých malířů, kdo to je, a on říkal, tak třeba Lada, nebo Švabínský, v Pérovce, všem ne v těch volejích, jo, říkal pan profesor Zdravý. A pak říká Šíma, Kubišta, dlouhá pauza, a pak říká, a já. Jo. A to je, prostě Vladimír dokázal něco, co málo kdo umí, ale dokázal něco, co je, nad čím se třeba nikdo nezamyslel. Představte si, že se někdo odstěhuje do Nedvězí u Semil, do vesnice, tam začne pracovat a donutí tuto zem, aby ta zem a ty lidi za něm jezdili sem do Nedvězí. Ne v Praze v centru, ale on donutil nejen tuto zem a hlavní město a Brno a Ostravo, já nevím, co všecko možný, ale on donutil svět, aby jsem jezdil. Já mám teda štěstí, že nějaký Komárky mám. Bohdalka mi to závidí. A Bohdalka je taky super kuchařka, to já musím potvrdit, protože ona kam jde, tak tam něco přiveze. Mě jednou na kliku od dveří pověsila takovej pro českýho Honzu takovej raneček a tam byly samý koláče a já jsem jí ráno volal, že děkuju, ona říká, ale u brousek vrátit, jo, prosím tě. Ale já jsem na Vladimírovi jednou chtěl, on namaloval nádherný obraz ve Florencii, kde byli s Růženkou a on tam viděl, že v každém rohu se hrálo divadlo a tam se hrálo divadlo prostě jako Commedia dell'arte a on prostě prostě ty herce namaloval v takový řadě, v takový diagonále byla veliká nádherná kytice a masky měly takhle zavěšený na tom, ten obraz je v Národní galerii, jsem říkal, Láďo, to je nádherný, to by se mohlo jmenovat divadlo světa, protože každý člověk nakonec dostane nějaký puget a po konci představení se taky dostane nějaký puget. A on říká, no, co jsi mě měl říct dřív, abych to namaloval ještě líp. Já pojedám, teď máš možnost, namaluj to. A tak on říkal, já ti to namaluju. A namaloval mi ten, já jsem říkal, Láďo, zkus jednu věc, namaluj mi to modře, já miluju modrou barvu, což každý pozná, když ke mně přijde na chalupu. A on mi za dva dny volá a říká, ty jsi úplně blbej, mě modrá nejde, já ji neumím. Bude to to samý, ale nebude to modrý, to mi nejde. Takže já mám prostě nádherný zelenošedý obraz, který jsem chtěl, ale není modrý. To on říká, že prostě modrou on neumíl.
5: A co jsem si jich nakoupil, těch modrých kvůli tobě? No. Taky když tě vidím, tak mě připadáš nějaký modrý. No.
2: Jak je to s barvami? Protože v řadě některých recenzí a kritik a pochválných článků k těm 70. se píše, že smaroval firmy, že jak remem na boty, pěkně prosím.
5: No
2: dokonce.
5: Taky, no nezapomeň, já už jsem nějaký starý ročník, já jsem se učil německy od nebožďíka Hitlera. No takže, no a za války nebylo, za války nebylo. No a tak jsem teda maloval vším možným. A vždycky jsem obdivoval, že byli marajeři, kteří říkali, nemohu, nemám materiál. To já materiál měl vždycky. Stal za málo, protože jsme v rozhlasu, tak nebudu mluvit česky. Stal za málo, ale maloval jsem vždycky. I tím kramflekem.
6: Jednou, já bych... Promiň.
7: To je, že jsi mě ptala, máš to připravený.
6: Nemám, teď mě to napadlo. Jednou mi... vyprávěl Vladimíra, že on je teda vypravěč, jak vidíte, tak ten by mohl povídat celou tu hodinu sám. Tak jednou mě vyprávěl historku a ta se mně strašně líbila, že se sešli už po letech, už jaksi starší páni, u nějakého rybníka. Sešli se a teď dováděli jako spolužáci a dováděli a potápěli se a najednou jeden z nich se potopil a vylez a povídá, ježiš kluci, já jsem ztratil zuby. Jo, no tak kamarádi všichni se potápěli a potom dně hledali to protézu a jednou to otrávilo, tak si potopil, vyndal si svoji protézu, jo, vyhoup se na, ta, na vrch a povídá, hele, já je našel. A ten, co měl ty zuby pryč, tak je vzal do ruky a povídal, a ty nejsou moje, a zahodil je. A byly dva bez zubu. A to se mi strašně líbí. To jsou krásné historky.
7: Mě když Jiřina se ptala, jestli mám něco připraveného, jo, tak já jsem neměl a pak jsem si říkal, ale přece jenom toho Vladimíra potěším, protože tam směřuje naše cesta. Jo, k tomu, já prostě nerad vyprávím takhle veřejně vtipy, ale tak mezi sebou, jo, ale tenhle se mi zdá prostě to, co nás čeká všechny. V tom je spravedlnost. Často je jediná spravedlnost, která existuje. Sejdou se dva starý chlapy a ten jeden druhý mu říká, ježiš, to jsem rád, že vás vidím, já jsem vás neviděl takový leta. To je let, co, když si vzpomenu, co jsme spolu všecko prožili, to je... A ten druhý říká, a já když si vzpomenu na tu dřevěnou lavici, jak jsme spolu s ní seděli v té obecní škole, to je let, jenom na všecko si vzpomínám, jenom prosím vás, nemohl byste mě říct, jak se jmenujete? A ten druhý povídá, no, a dokdy to potřebujete vědět?
5: Je krásný. To jsem právě od Horníčka slyšel, jak jsme byli v tobogánu, jenom tak mě šeptal ten Fortik a už každý zná, že prý mám ho říct růženě. Jak taky povídá, tak vy jste už se vrátil z té léčebny, že jo, kde vám léčili tu sklerózu. A jo, je to dobrý. A v kterých lázních jste to byl? Pa Hergos, v kterých? No jo, jak se jmenuje ta kytka takhle, ono to je píchavý nahoře, voní to červený listí a pojá, no růže, ty růže no, kde jsme to byli? No, no.
2: Broňa Poliček má kousíček od vás, chaloupku a taky tam zahradničí a chci se Broně ptat, jestli chodí sem pro dobré vlídné slovo, anebo jestli chodí obdivovat tu zahradu a jak je uspořádaná a tady je vidět ta pečlivá ruka růženky.
8: No, já sem chodím z lásky ke komárkům a taky s obdivem k jejich zahradě.
5: To rád slyším.
8: Této zahrady já nikdy nedocílím, protože jsem jednak línej a a jednak starý, takže než by mě to takhle vyrostlo, tak už budu dávno pod těma smrčkama, pod těma stromkama. No a chodím sem, protože tady se báječně mlčí. Já si sednu s Vladimírem do ateliéru a my si za hodinu řekneme 10 vět. Já se seberu a šťastnej a naprosto v pohodě odjíždím zase do světa.

klavířem a spolu s máním a na mé výstavě by tvoji známí podlehli představě, že jsi to ty, že jsi to ty, kdybych byl sochařem a tvořil zlá.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Karel Zich býval v Komárkově Nedvězí také častým hostem a vůbec bych se nedivil, kdyby Vladimírovi na zahradě nebo v ateliéru zahrál právě tuhle písničku. Vladimír Komárek byl opravdu z rodu vypravěčů a písmáků, o kterých můžeme říct, že mají takový pábitelský, hrabalovský kořen. Ostatně naplno se to ukázalo v Komárkově knižce Pojednání o mé radostné cestě od kolébky ke krematoriu. Půvabná tříště osobních vzpomínek je tu podána takovým živým jadrným jazykem se svérázným smyslem pro absurdity života a taky s citem pro slovní a situační komiku.

Vážení čtenáři, přijměte ode mne srdečný pozdrav a stálou vzpomínku. Co stále děláte? Já píšu životopis. Dělá to mnoho lidí. Také to dělají státníci, když vzpomínají na doby, kdy státničili. Já se na psaní pamětí připravuju už od doby, kdy jsem si vůbec začal něco pamatovat. Když se to napíše, tak se to už nemusí pamatovat. Musíme myslet na budoucno. Proto taky na podzim nosíme jablka do sklepa. Potom je přebíráme a nahoru nosíme jenom ty nahnilé, ty zdravé necháváme na pak. Takže celou zimu jíme nahnilé a na jaře vyneseme poslední schniláky na hnojiště. Na budoucno jsme mysleli. To se upřít nedá. Je důležité, aby lidi věděli, co jsme zažili, když jsme žili. Musí po nás něco zůstat. Ano, kvůli tomu v Egyptě stavěli pyramidy. A protože nám se nechce nosit kameni nahromadu, tak píšeme paměti. My, význační lidé, bychom též rádi někde stáli ze sádry na náměstí nebo z mosazního plechu. Je pravda, že to taky není všechno. Když jsem byl v Maďarsku a viděl na každé ulici nějakýho velikána a člověk nevěděl, kerej je kerej, no, tak to taky nedojelo. Jo, je taky pravda, že se strašně jako lidi rozmnožujeme a za 100 let si nebude ani kam sednout a my budeme muset všichni stát. No, a kde by pak stáli ti sádroví?

Ale abych začal o sobě. Já se dal na umění proto, že jsem se na nic jiného nehodil. Táta mi to velice rozmlouval. On byl četník ve výslužbě a pamatoval si, že když do vesnice přišli umělci, že se ztráceli slepice. To ovšem byl velice slabý argument proti umění. Já dlouho slepice nechtěl jíst, protože mi ty kosti připadaly jako lidský. A krocany jsem už vůbec nejet, protože měli ošklivý krk. To jsem zase radši jet ty slepice. Na to, aby se člověk v umění mohl proslavit, na to musí být především dlouho živej, aby si zatím mohl člověk chodit. Spoléhat na druhý lidi je nejisté. Jíra říká, že každý by chtěl být Van Gogh, ale ucho, aby si za něj uřízl někdo jiný. A Lauda říkal, že ve 20 může být umělcem každý trouba, ale vydržet být umělcem v 60. Člověk taky nemůže chtít, aby se ty jeho věci líbily všem. Žádný malíř nemůže malovat pro všechny. Pro všechny může malovat akorát komunál. Dopracovat se k tomu, aby za váma chodili děti s památníkama, není lehké a chce to vytrvalost. Já vytrvalej byl, jak naleznete v příštích kapitolách.

přes svůj původ mám dost slušný přehled, protože táta musel za války sehnat všechny křestní listy našich předků, aby se dokázalo, že jsme arýského původu. A tak je zjištěno, že z otcovy strany to nejdále dotáhl můj prapradědeček, který vlastnil v Sitové mlejn. Pak jsem objevil prastrejčka, který vždycky vyrazil vandrem do světa a dostal se vždycky až do Turecka. Na zimu se vrátil domů celý zavšivenej. Doma vydržel akorát přes zimu. Můj dědeček z otcovy strany, že prej byl alkoholík a ateista. Teda alkoholik částečnej, za to ateista důkladnej. Jeho vzpoura proti vyšší moci začala tím, že jednou, když kopal brambory a z celého políčka vykopal míň, než vysázel, rozčílil se a vyhodil brambory z košíku do vejšky a zařval. Na, pane Bože, dožer si to. No a když neosnoval vzpouru, tak brousil karmaziny, drobné rubíny. Můj táta a jeho bratři nejdřív kamínky nad svíčkou nalepovali na dřevěné placejčky a pak se teprve brousilo. Kluci spávali na půdě, protože dole bylo málo místa a protože se v noci báli chodit ven, tak čůrali do flašek, co byly prázdný na půdě. Přes zimu to tam zamrzlo, flašky popraskaly a na jaře to pomalu kapalo do světnice přes poválkový strop. Dědu já už nezažil. Když jednou dělal houpačku pro svého syna, strejčka Rudolfa, praštil se do boku a od toho zemřel. Bylo mu 40. Ten strejček Rudolf, když mu bylo 40, tak spadl kolem do kanálu, praštil se do boku a umřel od toho. Proto dávám na sebe pozor, abych se nepraštil. Strýček Rudolf byl kopa veselá a pití mu chutnalo.

a držela si kozy. Já neměl rád kozí mléko a naši mě do něj nutili, že prej je zdravé. Když jsem povyrostl, dověděl jsem se, že je nezdravé. Jak je na tom teď, to nevím. Konečně v současnosti člověk pořádnou kozu neuvidí. Předky z matčiny strany tak dobře neznám. Všichni mužové byli s odpuštěním ševci. Co chlap to Josef a příjmením Tapšík. Divné jméno. Sikulské. Oni totiž pocházejí ze Záhorí, od Malacek. Tam jsem taky měl cizokrajnou prababičku. Byla odloženým dítětem Habsburského domu a z Findlhausu ve Vídni si ji vzali i s patřičným balíkem peněz do Hasprumky. Za její peníze si novej otec koupil hospodářství a prababičku vyhodil z baráku. Přece jen nebyla vlastní. Marnej světe. Ale moje babička vždycky říkala, že ten původ byl na ní znát. Byla jaksi jiná a v úctě v celý vesnici, i když neměla ani šesták. Můj dědeček si koupil barák u kostela a tím patřil mezi lepší lidi. Byl to velký dobrák, toho pamatuju. V neděli spolknul syrové vejce a šel do kostela zpívat. Lidi mu za opravu bot neplatili a tak moje máma chodila po vesnici upomínat dlužníky. Od paní Heřmanový jsem slyšel slovo dobrohloupej. Tak to byl můj dědeček. Moje máma vždycky říkala, že jsem mu podobnej. Děda chodil pro kůže pěšky 50 kilometrů. Je to tam chudej kraj. Tam jsem doma. Maso se tam jedlo jen na veliké svátky. Na svatbu se zabila nejstarší kráva a hosti si při jídle odsedávali od zdi, aby si nepotloukli tejlo při trhání masa zubama. Děda znal hrůzostrašné historky. Sám si je vymýšlel při ševcování. Jeho nejoblíbenější byla o kouli se řetězem, která vyletěla z komína. Jo, a pak taky o ohromných dracích, otištěných na zasněžené střeše. Vedle ševcovského verpánku jsem si spolínek stavil studnu a odtud jako vytahoval vodu. Strašně mě rozčilovalo to absolutní sucho v té studni. Už tenkrát jsem byl naturalista. No, a od té doby mě rozněvá každá kašna, v který je navožená hlína a nasázený kytky.

No, ale přišel rok 1939 a my se stěhovali do Čech. Měli jsme v Nedvězí barák, takže bylo kam. Táta jel s vagónem napřed a vezl hlavně včely a starou ložnici. Víc toho nebylo. A my přijeli později. Při odjezdu nás doprovázela hromada lidí až za vesnici. Jeli jsme na voze strýčka Vincka, co vozil poštu z Hasprunky do Levár. Vonělo seno a koňský pot. Vždycky nás takhle vozil na dovolenou. Ležel jsem v košatině, vůz jel v písku, neslyšně. Jen kola sem tam klapaly oklanice. V tom vysokém lese se to rozléhalo jako v kostele. A byli jsme v Čechách. Místo teplého písku tvrdé kamení. Řeka plná starých hrnců a studené vody. Lidi mluvili divnou řečí. Končili prázdniny a já nastoupil v Semilech do Měšťanky. Začaly první neúspěchy a deprese. Spolužáci mě překvapili svýma znalostma. Já si plet otce vlasti s učitelem národa. Vedle mě v lavici seděl úhledný blonďák, podnikový ředitel z Náchoda. Nechal mě opisovat všechnu českou vzdělanost, včetně pravopisu. Z druhé strany seděl rybář a operní pěvec Muška. A za mnou první náměstek ministra Mucha. Mucha, Muška, Komárek. Z toho měli spolužáci náramnou radost. Perla třídy byl inspektor státních drah

Hanaj. Nebylo dne, aby učitelský sbor neměl nějakou nesrovnalost s Hanajem. Když nic jiného, povstal některý žák se zoufalou stížností. Prosím, Hanaj zapáchá. Hanaj za dveře. To byl obligátní rozsudek. Ten se chudák nastál za dveřma. Později hlásil žák od okna. Prosím, Hanaj se prochází po náměstí. Pak zas musel klečet u stolku, odkud dělal opičky na žadstvo, nalejval vodu do galoší pana učitele Šídy a tak dále. Jak zazvonil školník Patočka přestávku velkým mosazným zvoncem, letělo se úprkem na záchod a už cestou jsme se rezali. První vlít do kupé Hanaj. Zamkl se a bleskově vylezl na mísu, takže mu vykukovala hlava nad dveře, my ho tloukli smetákama a on nás polejval vodou ze splachovadla. Když byl čas, maloval jsem spolužákům výkresy po koruně. Jinak se všude pěstoval nacionalismus a strejček každý večer u Engů v hospodě zpíval Chaloupky pod horama, co se to stalo s váma?

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Z rozhlasového cylindru nebo klobouku doktora Borise Rieglera jsem tu citoval už nedávno, ale rád se teď k němu ještě jednou vrátím, protože i setkání s Vladimírem Komárkem, stejně jako třeba tehdy se Zdeňkem Málerem, je prostě vítanou příležitostí k rozhovoru s vynikajícím vypravěčem a v tomto případě vlastně i svým způsobem tak trochu i jasnovidcem.
2: Pane Komárku, my jsme teď v šatně divadla ABC, ano. Kde jste skončil oslavu paní Stely Zázvorkové, ano. Ale také, myslím, současně svojí, ne?
3: No, svojí, takovou tu velkou čekám příští rok, ale já nemám rád velký oslavy, takže uteču zas do lesa.
2: Vy předtím máte hrůzu?
3: Mám hrůzu a cítím strašnou vděčnost a zodpovědnost, to znamená, že jak mám velké narozeniny, tak utíkám na Blízký východ, a sice tam, co jsem bydlel za první republiky, do vesnice Hasprunka, do sousední republiky.
2: Já bych se do Káhyry.
3: Ne, to je Slovensko, ano.
2: Tak helejte, znáte pravidla hry na klobouk?
3: Částečně, pokud si něco pamatuju, jak jste viděl, už jsem to dneska zhorel.
2: Z takovýhleho krásného cylindru, 102 roky starýho, si vytáhnete otázečku, nějaký to čísílo, ano. Já zahrabu, takhle, aby to lidi slyšeli. Ano. Račte, prosím.
3: Velmi rád, nebudu se dívat, šáhnu. A jmenuje se to číslo 23.
2: 23, tak. Tady venku herci řádějí o 106. A kdybyste si to našel, co to je?
3: 23.
2: Tady to bude taková knihu ke konci.
3: Když bude zlé.
2: 28, 23.
3: 23, svět roku 2001. Tak. No to je dost úzká a ústa, to je takový jako perspektivní. No já nevím, jako máme, dožijeme-li si roku 2000 a víte, co je legrace? Že již jako malé dítě, když jsem začal počítat, jsem počítal, kolik mě bude let v roku 2000 a řeknu vám, to se mně zdálo něco tak strašně daleko. Že já jsem byl přesvědčený, že se toho ani člověk nemůže snad dožít, víte.
2: A voilà.
3: A ono už je to tady.
2: Je to tady?
3: Je to tady.
2: Už to ťuká?
3: No ťuká, ale radost toho nemá. Já nemám radost ani z takový, z nového roku to vždycky jako každý se raduje na Silvestra, že už zase o rok dřív jede. Ne, že by se mě to na té země koule tak líbilo, ale proč bych měl z toho mít radost, že už jsem zase o rok starší. Takže ani na ten rok 2000 tak moc jako rozklepaný nejsem.
2: Vy jste už prožil tolik režimů, veďte.
3: Prožil, to vám teda řeknu, co se dá za 70 let všechno prožít. To je teda pro legraci. Ale samý takový jako blbější, ten první byl dobrý, pak byli slovenský fašisti, pak německý fašisti, prostě šlo to tak jako, bylo toho velmi moc.
2: No jaký bude ten rok 2000? Jaký bude to další tisíciletí? Jaký je vůbec svět? Jak to vidíte vy jako kumštíř, jako člověk?
3: No, já mám vážnou obavu, že to vážně moc jako nebude, protože když sleduju tu naši invalidní demokracii, tak mám takový dojem, že teda, že, a on totiž, víte, co je legrace, vždycky se řekne, jako současná doba je těžká. A můžu vám říct, za těch 70 let já si nepamatuju, že by někdo řekl, že teď ta doba je lehká. Vždycky to byla těžká doba od mého narození až do současnosti. No takže opět žijeme v těžké době a že by zrovna vypukla lehká doba v roku 2000.
2: O tom asi?
3: Velmi pochybuji. Velmi
2: a
3: pochybuji.
2: Ta demokracie, jak říkáte, že je invalidní.
3: Ano.
2: Kulhá na jednu nohu nebo na dvě?
3: Ne, ta kulhá právě na tu demokracii, protože přeci jsme byli převážně vychovaní v diktatuře. A teď jsme z té demokracie dostali průjem. A mnoho zlodějů má takový dojem, že jako demokracie jest, ukradni si, co můžeš, a že to není vůbec žádná disciplína. A tohle to překonat, víte, to bude teda největší průšvih. A můžu vám říct, něco podobného se už u nás stalo, že u nás Veslaný, že prostě zloděj zkoušel mříže v prvním patře a ty byly tak blbě zadělaný, že ty mříže se mu vytrhly a teď spad na zem a mříže na něj. No a dostal se do invalidního invalidního důchodu a žádal o potrestání zedníka za blbě provedenou práci.
2: Ano, to je nádherný. To je přesně na ten rok 2000.
3: Ano, ano, ano.
2: A jak to vidíte teda? Bude to šťastný svět?
3: Nemůže být, ne. Protože lidi ještě budou, takže šťastný svět to nemůže být.
2: Nebude.
3: Protože, rozumíte, štěstí, to si člověk vymyslel.
2: Jak to? To je mužka jenom zlata.
3: Je, ano, ale to je relativní pojem. To jsme si my lidi vymysleli, no a to se nemůže nikdy zrealizovat. To není, prostě to by nebylo lidský zase.
2: Kolik vám vlastně bude v tom roce 2000, když to máte tolikrát spočítané?
3: No tak já to určitě zvorám, ale asi 74, jak jsem to tak počítal.
2: Tak to už budete tak ve věku Sokrata, to budete už velice moudrý pán. Budou k vám jezdit do ateliéru se radit.
3: Ano, ano.
2: A vy jenom budete tak jako v tóze, jako Nero, v tóze budete udílet takový rady.
3: No, rady se dají udílet, víte, to je to nejjednodušší. Jde o to, jestli to si jako s tím sádlem ještě zběhnu do toho roku, protože vám řeknu, nosit těch 120 kilo sádla, nebo co to je, po Evropě, to je teda krutý.
2: Vy máte 120 kilo?
3: Ano, bruto.
2: Tak vy jste báječně připravený na ten rok 2000.
3: Na rok 2000 ano, teda. To
2: no, a která byla ta nejkrásnější chvíle z toho druhého tisíciletí?
3: No tak to nepamatuju. Nejhezčí věci nepamatuju. Ne? To vám je zajímavý. Vždycky se ptají, jaký jsem udělal nejlepší obraz, největší zážitek. Ne. To nemám. Já mám ty zážitky a všecko tak v takový určitý rovině. Takový.
2: Proč?
3: Nevím, ale nemám nic.
2: Vy jste neměl třeba hezký dětství?
3: Měl jsem hezky, ale bylo to tak na uraněné. Ale jo,
2: vy jste neměl první výstavu?
3: Taky už nepamatuju. To bylo, ale že by to bylo, no možná, že je blbá paměť, ale rozumíte, že bych měl něco nej, to si nepamatuju. Ani nejblbější si nepamatuju, ani nejhezčí.
2: A pane Komárku, kdybyste si do toho třetího tisíciletí, to je strašný třetí tisíciletí, měl něco přát, něco, takovou vizi, víte, takovou osobní, aby jako nekoukal nikdo klíčovou dírku.
3: No, ono by to bylo strašně jednoduché. Prostě dýchat čerstvý vzduch a to není, to nemám od zelených. To říkám upřímně. Víte, když tak ráno už člověk nemůže dýchat na ty vlastní plíce a teďka, když si to tak jako představíte, že sedíte na dvoře na zahrádce, no a teďka dýcháte ten čerstvý vzduch, to je vzácný. Takže třeba tenhle zdravý luft, ten bych si přál.
2: No ale co k němu?
3: No tak je pravda,
2: že... Z toho byste za chvilku z těch 120 kilo neměl.
3: Jenomže to já už to ubírám, že jo, to já už někdy zapomenu jít na záchod, až nevím kvůli čemu, ale to sádlo stále drží. No a takže budu muset asi začít nějak chodit víc, ten rok 2000 prostě pracovat. No a že bych se na to nějak extra klepal, to nemůžu.
2: Ne?
3: Říct, ne,
2: lidi už se připravujou, šampaňský už si dávají do sklípku.
3: Jo, to mě překvapuje tohle. No. Víte, a mě překvapilo třeba mám haldu pohlednic, jak se těšili na rok 1900, víte, těch pohlednic, co je, jak budou teda lítat balóny a kdesi, co si. A teď ještě jsem takovýto blbnutí nezažil, tak zřejmě se vydováděli tenkrát 1899.
2: Před 100 lety.
3: Před 100 lety se vydováděli.
2: Dneska jejich vnuci už jsou unavený.
3: Už jsou unavený, už to není ono. Hmm. Ale ono je taky pravda, že všechny ty voloviny umělecký, co se vymysleli, tak ty se vám vymysleli právě těch 1899. Hmm. Prostě z toho žijem. Do dneška ty největší malířský divoši, ty všecko jako vykrádají těch 1899. To vám je zajímavé. Hmm. Poslední 1916 ty dadaisti, ale vydrželo to na celých těch 100 let, aby bylo z čeho vykrát.
2: A co přinese příští tisíciletí v kumštu, v malování?
3: Novýho nemůže
2: nic. Kresbě,
3: nemůže nic. Podívejte se, my totiž ta situace tady v tom našem století vznikla tak, že není ani důležité, co malujeme a jak malujeme, ale jak jsme slavní. Že? Takže ty další generace třeba už vůbec nebudou malovat, jen se starat o to, jak udělat, aby byli slavní.
2: Jak
3: třeba
2: přiživit slávu.
3: Přiživit slávu. Čím se natřít, nebo kde co zařvat, nebo něco takového.
2: No ale to potom trošku připomíná tu bajku o kapitolských husách. Jak se ty husičky chválili, že jejich pra zachránila Kapitol. Tak to, abychom potom taky nespovídali na pana Komárka a říkali, hele, já jsem od něho dítě, vnuk, pravnuk, on to sice namaloval, ale já z toho žiju.
3: No, bylo by to hezký, jenomže tak dobrý mínění o sobě nemám.
2: No, bylo by to hezký, ale současně já myslím, že by to nebylo k životu, žít z práce někoho.
3: A co každý zaslouží? Tak to je pravda, no, ale to jako každý se snažíme po sobě nějakou tu stopu nechat, že jo. No, ale relativní, jestli to je na rok, na 100 let, nebo na 20 let, to už je relativní.
2: Pane Komárku, když si děláte hezký den, jak to vypadá od rána? Zvoní budík?
3: Nemůžu si dělat hezký den, protože když zazvoní budík, to už jsem dávno zhůru, protože se kvůli dýchání budím ve 4 ráno, takže do těch 8 prostě čekám, až se rozední a pak začnu vejít ospalej. A ať se zbudím, když zbudím zhůru, jsem až ve 12 hodin v poledne. No a pak jsou telefony. No a pak hlavně každý ví, že mám dost času a co bych kde měl jít dělat. No a toho je strašně moc, a takže ten den uteče a o dobrým dnu zase nevím. Nevím o špatným dnu a o dobrým taky nevím.
2: Nic vás netrápí? Zdravíčko?
3: No, zdravíčko trápí, srdce zlobí, to mám jako kráva, tady od rohu až do rohu, to mám plný plíce, mám jednoho srdce, moc monumentální. No, ale co se dá dělat? Táta to měl taky, tak musím již nějak do ty kremace vydržet.
2: vy jste to pojal nějak neoptimisticky.
0: Divadlo pro vaše uši.
1: Vladimír Komárek má ve své dnes už jednou zmiňované knižce Pojednání o mé radostné cestě od kolébky ke krematoriu jeden pěkný bonmot na závěr. A tak si ho teď s dovolením vypůjčím a přidám k němu ještě přání všeho dobrého a hlavně ve zdraví.
4: Život holt není jednoduchý a hází nám pod nohy různé klacky. Připadáme si jako loďka na širém moři různýma větrama klácená. A tak budu končit tuto část svých pamětí moudrýma slovama, která pronesl strejček malíře Kalouska. Hlavně ne válku, ono stačí, že je mír.

0: Linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu, je u vás Jarka Barbuříková. Láska může mít v životě mnoho podob. Někdo potká svou životní lásku hned na poprvé a zůstane s ní celý život. Jiný pozná důležitého člověka až později. Někde nás první vztah provází dlouhá léta, jindy nás život zavede jinou cestou a přinese další šanci na lásku. Vzpomínáte si na svou první velkou lásku? Byla ve vašem životě jen jedna? Nebo jste se dokázali zamilovat i později? Myslíte si, že člověk může mít v životě více opravdových lásek? Stalo se vám, že jste až s odstupem času poznali, kdo byl pro vás ten pravý? A co podle vás rozhoduje o tom, jestli vztah vydrží celý život? Dnešní téma noční linky Českého rozhlasu zní: kolikrát za život potkáme opravdovou lásku? Volejte do zlínského studia na telefon 731 800 900, pište přímo pod téma na rozhlas.cz/linka a k dispozici je také e-mail linka@rozhlas.cz. Těším se na vás a přeji krásný večer.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, máme 4 minuty po 23. hodině. Dnešní noční linka Českého rozhlasu je o lásce a o tom, kolikrát za život můžeme potkat člověka, kterého opravdu milujeme. Máte za sebou jednu velkou lásku nebo jich bylo víc? Zdravíme pana Oldu na Klatovsko.
1: Vítám vás. Láska. Slyšíme se ještě?
0: Ano, já vás slyším dobře, pokud vy ano.
1: Říkám, láska, já jsem měl lásek moc, jo, a napřed jsem chtěl ještě to, že zdravím Židochovice, jo.
0: Počkejte, Oldo, ještě nepozdravujte, ale hezky k tématu, takže jak jste to myslel, že jste jich měl dost, tak... Kdybyste to rozvedl. Myslíte si, že člověk tady může potkat několik důležitých lásek za celý život a mají stejnou váhu, nebo to tak není a ta pravá je jenom jedna a nikdy to už pak není to stejné?
1: Jedna určitě není, jo.
0: No a kdybyste se měl sdílet o tom, kdy byste se zamiloval a jak jste prožíval svoje lásky, tak co byste nám řekl?
1: Já teďka bohužel žiju sám, jo, s kočkama, ale to je...
0: Mhm. No a když jste
1: povídejte.
0: Se... Povídejte. No vy povídejte.
1: Když... A říkám, člověk, když se potom zamluvuje, tak to stojí za to, jo.
0: To určitě. A potkal jste někdy člověka, o kterém jste věděl okamžitě, že je výjimečný, nebo vám vždycky dlouho trvalo, než jste na to přišel? Byl jste spíš zdrženlivý.
1: Říkám, já jsem se vždycky spálil.
0: Ještě jednou, prosím.
1: Hodněkrát jsem se spálil a...
0: Dobře. Oldo, tak děkuji za telefon, doufám, že s námi zůstanete, že budete poslouchat hezké písničky.
1: Jasný.
0: Klidně až do konce, do jedné
1: děkuju,
0: hodiny.
1: Ne.
0: A zase někdy.
1: Říkám, já jsem dneska to nějak přeslek, jo, takže se nezlobte.
0: No, v pořádku.
1: Teprve
0: začínáme, takže se dostaneme na tu stejnou vlnu.
1: Takže to zdravím a nezlobte se a budu poslouchat dál, jo.
0: Budeme se těšit zase příště. Poznali jste někdy až po letech, že jste milovali nesprávného člověka. Co podle vás dělá z obyčejné lásky tu opravdovou? Myslíte, že opravdová láska musí vydržet celý život, nebo se člověk může zamilovat, skutečně zamilovat víckrát? Právě o tom si dnes povídáme. Pojďte mi zavolat, tady máte telefon.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Dva hrníčky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře, cukru na pět hromádek,

mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Až do posledních tónů Hana Zagorová. Krásná píseň, malují zase obrázky, končí 13 minut po 23. hodině. Říká se, že každý má někde svou jedinou životní lásku. Věříte tomu, nebo máte zkušenost, že opravdově se můžete zamilovat i víckrát? Je s námi pan Luboš, který volá ze Slovenska. I na váš názor jsme zvědaví. Zdravíme vás.
1: Dobrý večer, přeju všem. A paní Jaruška Barboříková je takový symbol lásky, takový ty letní. A my jsme prožili spoustu lásek a rádi na ně vzpomínáme, včetně už v důchodu. První láska moje byla zvláštní. Potkali jsme se v kině na planetě Opic, někde za Prahou. A celý film, namísto, aby jsme se dívali na ten fantastický film, tak jsme se dívali na sebe. A po kině jsme vyšli ven a dali jsme si adresy, byla krásná, byla to zdravotní sestra někde ze severu. A psali jsme si 3 roky, nikdy jsme se už neviděli. A pak mi napsala jenom, že se vdává. No a to byla první. A druhá byla taky podobná kočka, ale měl jsem rande s ní a ona mi řekla, když dojela do Tábora na to rande, řekla, že po cestě dostala 3 nabídky od ženáčů, aby šla s nima na chatu. A že je teda hodná, abych ji pochválil, že s nima nešla, že dojela za mnou. A přesto mi odešla v ten Táboře s prvním, koho tam našla. Chytil jsem je na WC spolu. Musel jsem si vyžádat od ní můj svetr, co mi půjčila sestra. Takže ty lásky, to byla taková divočina. A co k tomu dodat? No, měl jsem životní lásku, celý život jsem byl s jednou, já nevím kolik, 40 let. A tak to nějak vyprchá časem, že ani nevíte proč a jenom se divíte, jak vás to všechno semele a zůstane jenom ta touha v srdci a zůstane vám jenom Jaruška Barboříková, která vám nakonec poví, že ona není Jaruška, ale že je Jarmila.
0: No, Luboši, já půjdu od začátku. Tak zaprvé mám na vás výtku. Můžu.
1: Mám na vás co?
0: Výtku.
1: Výtku?
0: No, tak vzít holku na rande na planetu Opic. Neměl jste zvolit nějaký romantičtější film?
1: Já jsem ji tam nevzal. My jsme se viděli o jednu řadu přes.
0: Aha, takže to byla taková náhoda. Dobře, dobře.
1: Náhoda, my jsme se na sebe furt dívali celou dobu. Byli jsme přitažliví, jeden druhýmu stejný ročník. A po kině prostě jsme se zebrali, aniž bychom věděli, co bylo ve filmu, a šli jsme ven a předali jsme si adresy, telefony. Jo, a v životě jsem ji předtím neviděl,
0: a pak
1: ani
0: taky
1: potom.
0: No.
1: A to byl taký magnetismus, no.
0: No, ta druhá láska, ta taky asi tak, jak přišla, tak odešla. No a teda ta vaše třetí láska, 40 let, to je krásné číslo.
1: Ano, byla z chudý rodiny, já taky pomálu. Takže to nás jaksi drželo dlouhé roky, než jsme zbohatli a uvědomili si, že už nejsme na sobě závislí a tam je ta nějaká chyba, co se stala.
0: Mm-hmm. Myslíte, že by se nedal po 40 letech společného života ten vztah ještě nějak nastartovat? Možná tím, že to byl oboustranné, tak nebyl důvod?
1: Je to už složitý. Já jsem celý život dělal pro děcka, budoval, aby měl každý ze synů svou jistotu. A nějak jsem propásnul vlastní život. A už je pozdě na to, no.
0: No ale...
1: Život je krátký.
0: Je, ale myslím, že jste je prožil velmi smysluplně, se věnovat se dětem, a vy jste u sebe měl vaši ženu, života, i když to pak nakonec, tedy jak jste říkal, postupem vyprchávalo, takže já myslím, že by vám leckdo mohl závidět to, že vlastně tu rodinu máte ještě stále a že asi teda kvetete, asi jste byl velmi dobrým tátou, tak to je také nádhera. A myslíte si, že člověk může po tak dlouhém vztahu ještě potkat nějakou další opravdovou lásku? To nás vlastně dneska zajímá, jestli jako by to jde mít třeba dlouhý vztah a potom začít nový, aby byl stejně důležitý.
1: No, já jezdím do termálního koupaliště Podhajská a mám tam podobného kolegu důchodce, který mě tam zdarma nechává jako přespat vždycky, že dones flašku a pokecáme. Mm-hmm. Já jako je vdovec a tak je rád, že si s ním někdo povypráví, tak spolu vyprávíme a on říká, klidně si nějakou sem doveď. A já říkám, no tak to už jedině za trest.
0: Dobře,
1: takže já už mám všechno za sebou.
0: No, nikdy neříkej nikdy, to si teda opravdu já myslím.
1: Touha tam furt zůstává. To je
0: no, jasný. Ale já z vás cítím takový jako životní elán, že jste člověk, který si umí povídat, umí se bavit, umí sdílet, takže třeba vás někdy potká něco, co bude mít ještě hezké pokračování. Děkuju, že jste teď s námi chvilku vysílal noční linku, bylo to zajímavé, ještě bych se ptala dál, ale dívám se na čas a ten jsme přetáhli. Takže
1: děkuju,
0: se
1: taky
0: loučíme.
1: Dobrý večer.
0: A zase někdy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: To byl pan Luboš ze Slovenska, toto je Radek Tomášek, písnička Boxer. Teď se vám to hezky poslouchá, přeje Jarka.

0: Dnes večer si povídáme o opravdové lásce. To je první, druhé, třeba třetí. Kolikrát jste se v životě skutečně zamilovali vy? Na to se teď ptáme dalšího návštěvníka a tím je krásnou noc přeji.
1: Ano, dobrý večer, já jsem jako tady František Židlochovic.
0: František ze Židlochovic. Zdravíme vás, máte prostor, máte slovo.
1: Tak, paní Jarmilko, já jsem se zamiloval jednou a pořádně a už je to hodně dlouho, už je to 64 roku, jo? Takže, víte, my jsme si navzájem prostě sedli ve všem, jako, ve všem, jo? A takže už jsme staří dost a už máme na to vzpomínat, no a, ale co se mi nelíbí, takže takový mladí lidi, když jsem kolikrát viděl, jak se to milovalo na veřejnosti, jo, pak se to vzalo, vzali se navzájem potom si dělali takový neschvály, že já nevím, nemohli si vzpomenout asi na to, jak se měli rádi kdysi předtím, jo, a prostě to, nelíbí se mi to, že prostě tak na sebe potom házeli všelakou špinu a to a takhle, jo. To já jako nemám rád a já si to sám nikdy neudělal. Nedělal jsem to, jo. Proto to naše manželství už trvá tak dlouho, jo. A už s tím nemíníme nic dělat, jako my prostě, když tak jsme si navzájem prostě svoje těla jsme si jako propůjčí navzájem a tam všude nám to ten klaplo, jo. Asi jsme měli stejnou takovou, stejnou prostě, byli jsme naladěni na stejnou strunu oba, jo, abych to řekl nějak.
0: Františku, vy sám tedy jste se svou ženou desítky let, co podle vás mladým párům dnes nejvíc chybí, že podle vás často nevydrží spolu tolik let? Myslíte, že vaše generace byla ochotnější ve vztahu něco překonat, vydržet, zatímco dnes ti lidé odcházejí příliš brzy při menších problémech, nebo jaký je váš názor?
1: Já si myslím, že jsou to povahy těch lidí, jo. Prostě když mám někoho rád, tak hodně, tak strašně rád, tak si na to vždycky musím vzpomenout, a když by došlo k nějakému sporu, jo, tak si musím mě té ženy líto, jako když bych chtěl nějak urážet, špinit, a musím mě být líto a nesmím být takový nějaký kruťas nebo něco, jo. Prostě ti lidi musí být naladěni na stejnou strunu, jak je to u nás, no, jako jo, my jsme nikdy o nějakém rozvodě nevykládali, jsme se nehádali, no prostě, tak, no, a teď už to asi nikdy neuděláme, že bychom přemýšleli nad nějakým rozvodem, prostě vzpomenu si na to, jak jsem tu manželku vždycky měl rád, a když by mi jak spěnila krev, tak musím si na to vzpomenout, na to hezky, no a tím pádem je po všech nějakých sporech, jo. Já nemůžu to nikomu doporučovat, já vím, že to někdy jsou důvody se tam pohádat, jo, nebo mě a rozejít si, ale já vždycky říkám, vždycky si spájí teď, se na babičku podívám, jo, tak na ňu nemůžu být hrubej, jo. Naopak je měli to toho, že už se nám blíží, jak si, jo, je nám 84 roku, tak podívám se na babičku a jedně prostě, bylo by mě líto jí urážet, a nebo jak se posmívat a tak, jo. Víte, no a nebo vykládat vůbec o nějakých rozvodech a to. Máme spolu děti a to všechno, to musím všechno brát v potaz. Všechno musím brát v potaz, jak jsme se měli rádi a to musí fungovat do smrti, no. Jak bych to řekl, já nevím, no ještě. Musíme být lidi prostě, no, musíme být lidi a přesto gastronom, každý mu to nevíde, ale říkám, musí, že si ti lidi nespomenou, jak vždycky na ulici někde se líbali a to před lidima a to všechno, to já jsem nikdo nedělal. My jsme se milovali hlavně dobře, až jsme byli sami, někde soukromí, jako jo, když jsme, tak tam se musel ukázat svoje já a tak, a tam nám to pasovalo, jako víte, takže takže mohl bych já ublížit takové ženě, když mě vycházela ve všem vstříc, to není ani možné, jako jo, tak já nevím, jestli jste mě porozuměla.
0: Určitě. Mluvil jste hezky, Františku, nemám k tomu co dodat, snad jenom otázku tedy, když jste to možná malinko nakousl, tak když jste se svou ženou tak dlouho, co je podle vás to nejdůležitější pro dlouhé manželství, kdybyste to měl zhrnout závěrem?
1: No, tak máme děti spolu, tak vycházet a i s tou rodinou, jo, a i s tou rodinou, ale stalo se, že dál třeba vnuk a to tam už to nějak je špatný, jo, ale nezavrhovali jsme ho takový nějak, jestli tomu pomohli nějak, jo, ale je na jiné koleji, nebo jak bych to řekl, prostě jinak je naladěný, jo, to víte, ti mladí, no, berou nějaký drogy a takový, to se nám nelíbí, ale přesto se snažíme nějak mu pomáhat, ale musí on to pochopit. Víte, my ho třeba nechceme být, nenutíme mu, aby byl jak my, jo? Nenutíme ho, aby byl jako my, ale měl by sám uznat, že tak, jak žije, že to není možné, jo?
0: Tak to doufám, někdy probereme, teď už nás tady tlačí čas, ale děkuju moc, že jste nám zavolal, že jste nám řekl svůj názor, bylo to inspirativní, poslouchejte dál příběhy ostatních, jejich názory a taky písničky, které nestárnou třeba Kristýnou Prioltári. Je to taková tematická písnička pro vás a pro vaši ženu.
1: Ano, děkuju, paní Jarmilku, my už se známe, my už jsme byli na jednom takové, že jo, už... Když jsme byli na nějaké takové svezíně, ale to se tam nebyla.
0: Bohužel v to léto už jsem měla jiný program, ale doufám, že to zopakujete někdy, že opět pošlete pozvání všem nám, moderátorům i posluchačům, protože bylo krásné vás potkat. Je to úplně jiné, když pak s vámi mluvím. Tak doufám, že nás příště bude povíc. Opatrujte se, naslyšenou.
1: Ano, děkuji, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnešní téma noční linky zní, kolikrát za život potkáme opravdovou lásku. Zajímá mě, jestli věříte na jednu jedinou nebo na více velkých lásek. Ptám se paní Ludmily z Brna. Vítejte v noční lince Českého rozhlasu.
1: Dobrý večer, Jaruško. Zdravím všechny linkaře a hlavně vás. Já bych chtěla reagovat na pana Františka ze Židlokovic. Já vám něco řeknu. Je to krásný, když se dva mají rádi a rozumějí si. Já jsem se teda vdávala v 18, nemusela jsem se a všichni mě to rozmlouvali. A já jsem si to nenechala říct, ale ke konci, že jsme měli půl roku dopředu domluvenou svatbu, bydlela jsem na dědině a bylo mě blbý se s ním rozejít. On byl o 7 roku starší a můžu vám říct, jak jsem dopadla. Že jsem byla jeho děcko, který žárlil na mě, já jsem žárlil na moje rodiče, žárlil na spolužačky, na spolužáky, na tety moje, na všechny žárlil, on mě jenom chtěl jako vlastník a to mě strašně ubíjelo. Vydržela jsem to s ním teda 11 roků, i když naši mě říkali, dobře, rozveď se, pojď dom. Už jsem měla 2 děti a to není možné, abyste takhle žili, jo? A tak, a já jsem se potom zamilovala teda, že jsme bydleli v paneláku a vedle mě bydlel svobodný kluk, který byl teda stejně starý jak já a my jsme se jako povídali, když jsme se potkali na schodech nebo tak a tak jsme se do sebe zamilovali. Já jsem se mu přiznala, že jsem zamilovaná a on mě dal mi facku a jel se mnou k našim a tam na mě žaloval jako dět

0: kop, který si nemůže, jako kdyby to nemohl se mnou vyřídit tam, ne? Tak a oni mi říkali mu, dívej se, co jsi zařídil, Tomáš. On, Jaruško, on ještě teď žije, je o 7 roku starší, měl 2 ženy, ze žádnýma nebyl, protože všechny chtěl vlastnit a chtěl všechny jako usurpovat, jo? A nejvíc mě štve to, že když já teď poslouchám tu zlatou lásku, mě to je tak strašně líto, že já jsem si to nedokázala tady toto si prožít s jedním člověkem, jo? A ten druh, a teď on, když my se setkáváme, když jsem měla s ním ty 2 děti a když se vženili, vdávali, neměl zájem, kdo bude co platit, to neměl. A teď dělá velkýho, že ženská ho vyhodila, musela si ho vzít dcera. A teďka on má přede mnou přednost, dcera říká, mami, on nikoho nemá, tak si ho bere na Vánoce a já jsem sama. Takže to je tak nespravedlivý všechno. Já vnoučata jsem jim to vychovávala, hlídala, democní byli všechno a on pro něho neudělal ale lautr nic, když mu dcera řekla, aby to, když měla ještě jedno dítě, aby jí vzal k boží, že to zaplatí, ne, on se nebude rozčilovat nikým. Takže takový je to člověk. A teďka, když já se teďka se potkávám zase na svatbách vnoučat, jo, co se vdávali, tak zase se s ním potkávám a on normálně, já ho tak nenávím teďka, já bych ho tak zlískala, kdybych nemohla. Ale on kilometr ode mě, obchází mě, vůbec mě nepozdraví, že by mi řekl, ale 40 roku jsme rozvedení, je to normální tady toto? Tak takový člověk potom, když narazí na takovou ženskou, jak to jsou já, a podruhý teda, ne, já to nechci zvěřovat, ale podruhý jsem si zdala toho, teda toho souseda, no, tak ta to dělalo dobrotu tak 8 roku, ale tam zase dělalo špatně jeho děcko, protože jsem s ním měla dítě ještě, třetí, takže jeho dítě a a moje 2 děti. A to mě vadilo, tak kvůli tomu jsme se dohádali a on normálně začal pít a zase byl na ženský. Takový já jsem měla neštěstí.
1: No, tak tomu rozumím, že vám je teď smutno. Člověk může vědět, že odešel z nějakého špatného vztahu správně a přesto mu chybí dál nějaká blízkost nebo pocit, že někoho má. Určitě nejste jediná, kdo prožívá takové pocity samoty, osamění, ať už protože právě třeba nedokázal najít tu pravou životní lásku, nebo ji našel a třeba už mu před lety odlétla do nebe. Tak co s tím, jak si člověk může pomoct na vašem místě?
0: No a ten druhý manžel zemřel a potom teda já jsem se odstěhovala do Brna a on, tak tady mě dali dohromady s jedním, co jsem měla chatu, tak kamarád mě dal dohromady, že jeden se rozváděl. Ten byl taky o 6 roku starší než já, ale my jsme spolu nežili, takže to dělalo dobrotu, jo, s tím jsem se měla dobře. Ale on měl svou domácnost, já jsem měla svou domácnost, potom jsem měla 3 domácnosti, chatu, svou domácnost, jeho domácnost, ale taky už je mrtvej, umřel na prostatu a ten můj druhý teda taky je mrtvej. Takže akorát ten nezleží, teda tady je.
1: Ludmilko, no tak to by vydalo na román, ten váš životní příběh.
0: Jo, to kdybych já to pomýkala všechno, to bylo, no, měla jsem očistec, to teda vám řeknu.
1: No tak nahoře potom nebudete muset klepat jednou.
0: A když to slyším, v té lásce, to mě tak vždycky tak rozlitostní. Každý den to poslouchám a předtím taky jsem to poslouchala a říkám, jak já vám závidím. A tak tomu Františkovi bych chtěla říct, tak měl štěstí, že si kapli do noty a oba dva byli, jestli byli stejně staří, no oni jsou si stejně staří. Ale on, že byl o 7 let starší, tak mě říkal, že já svého děcka, já ho budu poslouchat a budu dělat to, co on chce.
1: Tak Ludmilko, možná teď nejde o to najít rychle nějaký další vztah, možná je teď důležité znovu najít samu sebe, zjistit, co vám dělá radost, obklopit se přáteli a kdo ví, třeba ještě jednou na někoho milého narazíte. Opatrujte se, děkuju, že jste se nám svěřila, děkuju za tu otevřenost, zavolejte zase příště, bude to jiné téma,
0: jo,
1: ale budeme se to
0: vám, Jaruško, mějte se moc hezky, ať vám to utíká.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Za 11 minut bude půlnoc. Dnes se společně v noční lince Českého rozhlasu vracíme ke vzpomínkám na velké lásky. Na velké lásky našeho života. Zajímá mě, jestli podle vás může být opravdová láska v životě jenom jedna, nebo jich může být více. A ptám se paní Magdaleny, která volá od Hradce. Je to tak?
1: Ano, je to tak. Já bych chtěla pozdravit všechny posluchače. A díky jim za výdrž u takového krásného tématu, který zanechává v srdci spoustu krásných vzpomínek. Já jsem se zamilovala a byla to oboustranná velká láska. A trvala více 20 let. Mm-hmm. Manžel přešel do nového zaměstnání a protože tam dělal takovou nějakou vyšší funkci, takže ho se to asi tak nějak ho to nazvedlo a on byl velice vtipný, kamarádský, takže tam o něm, jak bych to řekl, slušně, byl o něj zájem. Takže jeden den mě vyznával lásku a druhý den už u mě nebyl. Ale ta jeho láska byla o spoustu let mladší, než byl on. A ono do dvou let bylo po velké lásce. Takže když se oženil po třetí, tak mu jeho třetí žena zakázala, ona byla neplodná, nebo je neplodná, tak ho zakázala, aby se stýkal se svojí rodinou, to znamená se svojí dcerou, kterou máme spolu, a s noučatama. A všichni jsou velice úspěšní. Určitě by nedělali ostudu, ale jakmile se oženil tady s tou dámou, tak zapomněl, že má další rodinu. Pro moji vnučku tenkrát, když se to rozvěděla, tak to byl takový šok, že se z toho asi lečela na psychiatrii. Nepochopila nebo nemůže pochopit, což teda si myslím, že nikdo nechápe, že vlastní krev dovede opustit a prostě dá přednost před vlastně dne. Ona to není dneska úplně cizí člověk, ale myslím si, že je víc cizí než vlastní děti. A aby se udrželo asi manželství, já jsem si byla jako velice jistá tím, že mě milujem, jako on mi to zdůrazňoval dost často. A my jsme kamarádili tehdy 4 manželské páry a jako bylo to prostě, měli jsme tolika zájmu, že nebyl na nic jinýho čas. A kamarádi, do dneška kamarádíme spolu, ty, co ještě neumřeli, a kamarádi i naše děti. A i vlastně dneska už i naše vnoučata. A myslím si, že to chce velikou toleranci a prostě velká láska je velká láska.
0: Magdalenko, jestli můžu, tak to je velmi těžká situace, když vidíte, že to tak silně zasáhlo vaši celou rodinu. Vnučka se dostala do péče psychiatrů. Je pochopitelné, že v sobě máte spoustu bolesti, vzteku, bezmoci. Je to něco, co si mnozí třeba neumí představit. Jak si myslíte, že by se to dalo zvrátit? Vy, když ho kontaktujete, když ho kontaktuje dcera, co on vám přesně řekne?
1: Nekontaktujeme, protože oni měli se stykali přes internet. Mm-hmm. A on tu stránku vymazal prostě a když mu volali mi přátelé z té party minulý, tak prostě ta jeho třetí žena vzala telefon a jako určovala mu, jak dlouho může s kým mluvit. takže ani s těma přátelama on se nesmí stýkat. A protože žije na Slovensku, on je Slovák.
0: To jsem se chtěla zeptat, no teda.
1: Jeho žena je taky Slovenka. Takže prostě těm přátelům řekla, že udělá za Čechama silnou čáru, tlustou čáru. A ta jeho druhá žena byla taky Češka. Oni pak žili tady jako v našem městě, ale prostě já na něj nemám adresu a dcera prostě řekla, že když nemá zájem, takže se nebude mu vnucovat. A já vím, že tenkrát vnučka prostě ty dámě nějak sdělila, že prostě může jakoby vymáhat soudně styk se svým dědou. A bylo to nějaký asi šeredný, byla na něj šeredná a ona je to taková prostě holčina, která by se rozdala a prostě má takovou tu sociální cítění a proto se jí to tak hrozně dotklo. No. A myslím si, že asi to jinak nedopadne, že se ani
0: Magdalenko, to asi neříkejte, protože každá věc má vývoj, vztahy prochází velkým vývojem, takže já bych neházela flintu do žita, nikdy nevíte, co se stane zítra, co se stane té dámě, co se stane tatínkovi, může třeba onemocnit, nebo dědečkovi teda, v podstatě i tatínkovi, bývalému manželovi, tak uvidíte, kam vás ten osud zavede, tak hlavně vydržte spolu, buďte se vzájemně oporou a sdílejte, co vám ten život přinese. Máte hodně, máte sebe, máte rodinu a nevíte, co ten pán, tedy váš bývalý manžel, dědeček a tatínek třeba
1: ale
0: prožívá.
1: Ona je taková smelitelka, ona prostě by chtěla mít všechny pohromadě a jako už i ty její děti by byly rádi, se měli, aby se mohli stýkat s dědou, ale oni se ani teda to už je praděda, že jo? Ale oni se nestýkají ani s dědou, děda na ně taky zapomněl. Otec mý vnučky. Takže my to máme takhle jako
0: zamotané. Paní Magdalenko, moc děkuju. Teď je čas na loučení. Ještě to ve mně bude doznívat, to, o čem jste povídala. Doufám, že když se uslyšíme příště, bude nějaké téma, u kterého budeme moci probrat pokračování, takže to bude mít vývoj k dobrému.
1: Díky.
0: Opatrujte se.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Máme 4 minuty po půlnoci a začíná 2. hodina dnešní noční linky Českého rozhlasu. Povídáme si o lásce, o vztazích, které vydržely desítky let, také o láskách, které skončily a zanechaly po sobě smutek, vztek a spoustu nezodpovězených otázek. I to je život. Každý příběh je jiný a dnešní telefonáty ukazují, že láska rozhodně nemá jen jednu podobu a už vůbec ne jednoduchou podobu. Někdy člověk bojuje o vztah, jindy se učí žít bez něj a někdy teprve po letech pochopí, co pro něj skutečně znamenal. Pokud jste ještě vzhůru, zůstaňte se mnou, jestli máte vlastní zkušenost s velkou láskou, která přišla, odešla nebo se po letech proměnila, můžete se přidat k povídání i vy. Jsem Jarka Barboříková a pokračujeme v noční lince Českého rozhlasu s názvem Kolikrát za život potkáme opravdovou lásku. Volejte 731 800 900.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: lásku brát. Jak žil bych rád.
1: Máme 7 minut po půlnoci. Krásnou noc v noční lince přeje Jarka Barboříková. A o čem si dnes povídáme? O lásce, o vztazích, které v našem životě nechali stop. Máte ve svém životě člověka, o kterém dodnes říkáte, to byl ten pravý a je s vámi ještě pořád? Paní Emma je s námi, paní Emma z Javorníku. Zdravíme vás.
2: Já zdravím všechny posluchače. Dneska vaše téma je hodně citlivé, učí mě, protože takhle, já jsem si budovala určitou kariéru jako tanečnice a takové, pak jsem si ve 30 letech zlomila kotník, takže tanec skončil. A seznámila jsem se s jedním pánem, já jsem byla zamilovaná po uši. Narodil se nám jeden syn, druhý syn, pak jsem onemocněla rakovinou po dětech a pak jsem zjistila, že mi vlastně zanáší. Takže jsem ten tak ukončila. Podařilo se mu i rozbit syny, že se do dneška spolu nebaví, ale pak jsem všechno hodila za hlavu, říkám ne, já to musím dokázat všechno sama i bez něho. Kde ten člověk dneska i mě vůbec nezajímá, mého syna staršího taky ne. A přestěhovala jsem se ze Zlatých hor do Mikulovic a chodila ke mně pošťačka, taková kočená mladá, silnější postavičky. I přišla si něco dobrého, nabídla, upekla a to. A seznámila mě se svým tatínkem, který byl vdovec. No, podali jsme si ruce, dali jsme si pusu na tykání a byla to tutovka. Takže můj starší syn získal perfektního tátu, já perfektního manžela a prostě nemůžu. To je asi, to byla asi osudová láska tady to. Jo? Už jsme spolu dlouho, prostě nádhera, žijeme krásný život. Když jsme už chodili ještě po zachodní do práce, protože jsem od Polska a jsem žádala mé práci. Ale prostě můj syn je Františkovně unešený. Když mu to ujede, tak mu říká tatínku.
1: Aha.
2: Jo. A vůbec jako, kde je můj první manžel, jak žije, nebo to vůbec nás nezajímá, ale můžu vám říct upřímně, že jsem v takovém stádiu, že kdybych ho potkala, tak asi bych mu jednu vrazila v ten moment. Aha. Protože by se všechno to zlo, co mi nadělal a to, jak mě opustil kvůli tomu, že jsem onemocněla, jo, i syn je rozházel mezi sebou, jako odešel, když Jareček měl 10, Pavlíček 9, já jsem měl 14 měsíců mezi synama a když měli 18 let, tak se tatínek objevil a začal štvat proti sobě. No tak se mu to podařilo, že ten mladší vůbec se mnou nekomunikuje, ani s brachou nekomunikuje, nic, což mě strašně mrzí. Ale tak říkám, jednoho dne přijde, uvědomí si to snad a přijde a řekne, maminko, promiň.
1: Uhum, ano, důležité je, abyste čekala a měla tu náruč otevřenou. Co byste poradila ženě, která je teď sama a bojí se znovu někomu uvěřit? Vy jste uvěřila za prvé pošťačce a potom teda své nové lásce a to je krásný, nadějný příběh.
2: No, Jaruška mi říká, maminko, její už měla děti, ty mi říkají babičko. A už máme i pravnoučatka, jo. A jinak mě neoslovují než maminko, babičko. A já jsem úplně nadšená z toho prostě. To bych takové ženě poradila, nevím, no. Tak asi to, že překonat všechno a ta pravá láska čeká. Já jsem ji potkala díky pošťačce, která mě seznámila s tatínkem, který byl vdovec. Jo, opravdu.
1: Takže být otevřený všem možnostem a jít
2: ano.
1: Do toho po hlavě. Když ale to nevíde, tak to nevíde. Vidíte, nic se neděje, tak se půjde zase dál.
2: Nenechat se prostě manipulovat a já nevím, jak bych to měla říct ještě, no. Vaše téma dneska je fakt, jak paní přede mnou mluvila o tom, že ten dědeček, pradědeček a to. To mě úplně, já želím prádlo u toho, jo, že jsem přijela večer z práce. ale úplně jsem ubrečela u toho, říkám, no tak to, to je něco jak já, jako podobného.
1: Taky mě to zasáhlo, no ale vidíte to, každá věc má vývoj, i ten váš syn.
2: Dívejte se, já vám ještě krásně řeknu jednu věc. Nás bylo 8 sourozenců doma. A moje maminka, no, řeknu to slušně, moje maminka, se jí podařilo to, že nás tak rozhádala, když už jsou po smrti tatínek, já jsem měla tatínka a mámu, jo, takhle to řeknu. My do dneška sourozenci se ještě žijou, že nás bylo 8, já jsem byla druhá nejmladší, my se vůbec nestýkáme. A mě to hrozně mrzí. A to jsem se stýkala s dvouma sestrama, jednu ve Zlatých horách a druhou ve Vlně pod Praděrem, tak mi na Vánoce obě dvě umřeli, jedna na mrtvičku a druhá měla rakovinu plic. Jo, a o sobě vůbec nevěděli, že leží jedna na tom pokoji a na druhém. A dneška mě mrzí, i když jsem si našla sestry na internetu, ptala jsem jim, vůbec nekomunikují se mnou. To se podařilo mojí matce prostě nás úplně rozeštvat. A když potom můj muž rozeštval moje syny, já jsem to strašně těžce nesla. Já jsem z 80 kg spadla na 50 kg. A tu váhu si do dneška udržuji, jako jo. Ale tak mě psychika, já jsem nejedla nic vůbec, já jsem jenom pila kávu, kouzila jsem a byla jsem tak na nervy, že jsem během 14 dní zhodila prostě 30 kilo. A teď si tu váhu pěkně udržuji, sportuji, chodím s pejskem na procházky, krásně běhám po place s manželem, chodíme na výlety, když jsem doma a užíváme si prostě život. A syn bydlí nad náma v bytě, takže každou chvíli u nás, bez práce, staví se za mnou, za tačkou, jo. No prostě fakt, ta pravá láska vždycky přijde. Mě u nás přišla trochu později, ale užíváme si to na 100%. Tak nám to řeknu.
1: Zase si člověk o to víc váží, když ví, že to není samozřejmost. Děkuju za vaše povídání, děkuju za návštěvu.
2: Zdravím.
1: A zase
2: to bude super téma, tak se dovolám. Dobře,
1: budeme se těšit.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme 19 minut po půlnoci, stále posloucháte Noční linku Českého rozhlasu, která je o lidech, do kterých jsme se někdy opravdu zamilovali. Kolik takových lidí jste ve svém životě potkali vy? Teď vítám další návštěvu, krásnou noc.
1: Tady je Eva.
0: Paní Eva.
1: Ze západních Čech.
0: Ze Sokolovska. Vítejte a povídejte.
1: Ano. Jsem si trochu vypla to rádio, snad je to znát. Nevím, jestli se vyjádřím dobře, ale musím nejdříve se zastavit u povídání pana Františka ze Židlochovic, který velice pěkně hovořil a vyplynulo z toho to, že je neustále důležité, ať jsme mladí nebo ve středním věku nebo staří, že je důležité přemýšlet. Pan František přemýšlí, ten jeho rozhovor byl tak perfektní a přikláním se k tomu, že opravdu je důležité nad vším, co člověk podnikne, ať je to blbost či neblbost, musí si to rozmyslet, protože jako slovo se nedá vrátit zpátky, tak ani činy špatné se nedají vrátit. Ten název, to téma dnešní, kolikrát za život potkáme opravdovou lásku, tak se mi zdá dost divný, protože nemluvím o tom, když lidé ovdoví, tak to je jasné, že třeba po několikáté se zase dovedou zamilovat a prostě žít společně pěkně. To je něco jiného, když jako to naruší smrt jednoho z manželů. Ale když člověk přestane jenom na chvílečku přemýšlet, tak si nadělá tolik komplikací a potom to dopadá tak, jak to dopadá. Ono dneska najít si partnera se musí také dobře přemýšlet, aby člověk si uvědomil, to je dobré, to je špatné, nějaké oslepení, že jsme láskou slepí, to neomlouvá. Člověk musí přemýšlet už při tom výběru, a když potom je to manželství třeba druhé, tak velice, velice je důležité přemýšlet nad těmi dětmi, které máme třeba z toho prvního manželství, protože jim je třeba se věnovat, dávat jim příklad, pěkné příklady, aby prostě byly na prvním místě děti, potom tolerovat, že jsme každý jiný, každý jsme úplně jiný, neznamená, že když je někdo živý, jako třeba já jsem byla temperamentní a můj muž velice klidný a přemýšlivý, že takoví lidé nemůžou být vedle sebe, mohou, protože přemýšlejí. Snaží se, aby to manželství pro ty děti bylo opravdu pěkné, aby se jenom nepracovalo, ale aby ta rodina se snažila pro ty děti i pro sebe vymýšlet nějaké výlety a různé takovéhle odpočinkové věci. A prostě neustále mít na paměti, že jsme rozdílné povahy, ale každý od někud pocházíme. I kdyby to byly stejné povahy, tak stejně je nejdůležitější to přemýšlení, myšlení, a podle toho potom ten vztah je. Takže myslím si, že takové prostě prostě i přemýšlet dovedou i mladionké páry. Mně bylo 17 let, když jsem se poprvé vdávala, a ve 20 jsem pochopila už, že takový život mému synovi nemůžu prostě za každou cenu nemůžu dát, aby viděl samé špatné věci. Takže se rozvádíme a pak jsme se tak snažili a opravdu je to, myslím si, že je to jenom o přemýšlení, protože život je těžký, každý ho má úplně jiný a když se jenom na chvilinku přestane myslet, tak si lidé nadělají plno nepříjemností. Tohle nevím, jestli... Nevím, jaký...
0: To bylo poselství.
1: Nevím, jak, jestli jsem se vyjádřila dobře, ale tak to cítím já.
0: Děkujeme za tu otevřenost. No, přemýšlela jsem, jak skončíte vaše vyprávění, překvapivě jinak, než se dalo očekávat, když jste začala. No, ještě bych se doptávala, ale my jsme výrazně přetáhli, paní Evičko, čas. Chcete něco vy sama říci závěrem? Co byste poradila třeba mladým lidem?
1: To, co jsem řekla, kolikrát za život potkáváme opravdovou lásku, tak to je na člověku. Jestli je to člověk brtkavý a prostě nepřemýšlivý, tak může stokrát potkávat a stejně to není ta opravdová láska. Že vždy je třeba, jak to řekl pan František, přemýšlet, i když už je nám 80. Tak to je všechno. Doufám, že jsem se vyjádřila tak, jak jsem to cítila. Člověk se neumí už 80 tolik vyjadřovat, protože je pořád zalezlý doma. No, loučím se a zdravím všechny lidi, ať se máte dobře a ať přemýšlíte.
0: Děkujeme, Evi, zdravíme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: To byla Iveta Bartošová. Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Kolikrát se člověk může opravdu zamilovat? Tak právě na to se vás dnes ptáme. První láska, životní láska, láska po letech, může jich být víc? Už teď jsme v éteru, ano, teď vás moc zdravím. Prosím, představte se, řekněte, odkud voláte.
1: No tak zdravím vás všechny rozhlasy a také všechny ponocníčky. A jsem posluchačka ze Znojma z penzionu u Kauflandu. A chtěla bych se s vámi taky podělit o moji velkou lásku. A může být víc lásek, ale někdy to přijde, že je taková nejhezčí a vytrvá jako nám 63 let. Uhum. Jako mladá holka 14 let jsem na Vánoce od Ježíška dostala semišové zimní kozačky. A v neděli jsme šli jako s kamarádkama přes vesnici, bydleli jsme v Načeraticích, přes vesnici a nahoře byl takový, na silnici byla taková kluzačka, to se vždycky večer polilo a do rána to zamrzlo a my jsme se na tom klouzali. A my, děvčata, jsme šli a klouzali jsme se tady na té klouzačce. Vždycky jsme se rozběhli a to nám mělo takový, myslím, 50 metrů. Bylo to dost daleko. A také jsem si jedenkrát tak jako rozběhla a byla jsem na té klouzačce a ty zezadu mě chytil kluk pod paždí. My jsme jeli ještě o hodně dál. A takhle začala naše láska, která nám vydržela 63 let. V dobrém i ve zlém. A byl to, no, můj dědeček, byl to člověk, na kterého byl vždycky spoleh. Byl hezký, hrál na harmoniku, modroký, šikovný klučín. A celý život jsme, a pak jsem měla s ním 4 kluky, takže jsem měla 5 chlapů v chalupě, že jsem nedělala nic jiného, jenom vařila, uklízela, prala. Víte, co to bylo, košil? Ale všechno jsem dělala s láskou. A mám od těch mých synů 11 vnuků a 7 pravnoučátek. Tak to je takový můj příběh.
0: Krásný. Jste říkala... Můžete zopakovat to číslo, jak dlouho jste spolu byli, jestli jsem se nepřeslechla?
1: 63 let.
0: To říkala dvakrát a já jsem se nepřeslechla ani jednou. To je neuvěřitelné. Tak vaše teda pak děti, vnuci, tak šli ve vašich šlépějích?
1: No, je to všechno moc hezké. I teď, když mě odešel dědeček, bylo to teda hodně kruté, protože to bylo během týdne byl dědeček pryč. Mm-hmm. A bylo to hodně kruté a tak ten rok a půl se z toho dostávám teď a jsou dny, kdy je to lehčí a kdy je to hodně těžké. Já vím, že na věky tady nebudeme nikdo, ale když zůstanete potom tady,

0: takhle. A my ten poslední rok, jako kdybychom to cítili, to bylo něco tak nádherného. A nám, dalo by se říct, že nám hodně lidí závidělo to, jak jsme se k sobě chovali. Vždycky říkali, my vám to stejně závidíme. Říkám, nemáte nám co závidět. Chovejte se k sobě tak, jako se chováme my. A nemusíte vůbec nic závidět. Tak to by byl takový můj příběh. Volám poprvní, mám trochu trému a nezlobte se, že vás. A děkuji za to.
1: Mluvila jste nádherně. Po tak dlouhé společné cestě životem se člověk nemůže zotavit ze dne na den, z měsíce na měsíc, možná ani z roku na rok. A já myslím, že není potřeba na to nějak spěchat a tlačit na to, aby se člověk cítil lépe, protože vy tomu nemůžete příliš pomoci, může vám více pomoci to okolí, ti vaši blízcí, ty děti, které se na vás usmějí a držet spolu.
0: No, čím víc člověk chce, aby to překonal všechno, aby nedělal bolest ještě dětem, které žijí, že babička se z toho ze všeho zbláznila, tak je to tak, jak je to. A s dědečkem, když bylo těch vnoučků 7, tak jsme měli všechny o prázdninách u nás na chalupě. A já jsem jednou říkala dědečkovi, dědečku, máme tam takové desky různé, udělejme vzadu těm dětskám chalupku, aby se tam mohli hrát. Kde pak ani nápad. A jednou odejel pryč, ale na 3 dny. A já s tím nejmladším synem říkám, víš co, já bych tady potřebovala pomoc, tady stlout nějakou tu chaloupku. Tak nakonec jsme začali sloukat chaloupku, dědeček přišel domů, trošku si pobrbral, ale pak se do toho zapojil a sloužila. No, je pořád ještě tam, jenom já jsem z toho domku už musela odejít, protože to je starší dom, který potřebuje opravu a já na to nemám ani peníze, ani sílu. Tak jsem teď tady ubytovně ve Znojmě.
1: Děkujeme, že jste nám svěřila svůj příběh. Přeju vám, aby vám těch společných 63 let zůstalo především jako krásná vzpomínka, aby vám vedle toho smutku přinášely radosti všechny ty chvíle, které jste spolu prožili. Ať máte kolem sebe lidi, se kterými si můžete povídat, se kterými můžete jenom tak být, smát se a žít dál, tak jak by se to dědeček přál.
0: No určitě. Já jsem taky, víte, když mám tady takové chmurné dny, tak říkám, tak tohle by si, Aneško, tohle by si Joška nikdy nepřála, aby byla tady taková, jenomže to nejde. Ono to hodně bolí, když tam odejde takový člověk, jaký byl.
1: Tomu rozumím.
0: Ať to byly děcka, několikrát byly dost vážně nemocný, kdy syn přišel málem o oči, že otvíral zavařeninu a střep mu vletěl přímo na panenku, kterou mu rozřezal čočku, tak byl on, který mě tady v tom vešem podržel. Já jsem do rána zašedivěla, ale všechno jsme překonalo a syn, tomu se to měsíc ležel v nemocnici, když se nesměl ani zvednout, ani nic, a ležel, aby mu to oko zarostlo, ono mu to zarostlo, takže neviděl jenom ty spodní malinké písmenka, jinak všechno viděl. Pan primář říkal, že to vlastně zázrak, že se něco takového mohlo stát. Že měli obavu, že přijde ještě aj o druhé oko, že to je nějak jako spojené. No, ano. Bylo toho víc, ale to je takový jako jenom jeden ten.
1: Tak doufám, že bude příležitost, abychom si povídali o dalších vašich zážitcích. Děkuju vám moc, že jste nám zavolala. Přeju krásný čas letní a zavolejte zase.
0: No a teď, jak nemohu spávat, tak vždycky se těším už na tu 11. hodinu a poslouchám vás vždycky až do konce. A jsem ráda, že vás máme. Nikomu vás neprodáme. Rozhodně. Ten rozhovor je nejhezčí.
1: To je milé. Zavolejte zase, říkala jste, že to byla vaše premiéra, byla velmi úspěšná, tak číslo si uložte, jsme tady každý den od 11. do 1. ale to vy víte. Tak loučím se.
0: No, nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Vzpomínáte se na svou první velkou lásku a myslíte, že člověk může později potkat ještě někoho, koho bude milovat stejně nebo třeba ještě víc? Na to jsme se dnes ptali v noční lince Českého rozhlasu a mluvíme v minulém čase, protože teď bude, předpokládám, poslední příspěvek. Případně uvidíme, jak bude dlouhý. Je s námi paní Jindra, která volá odkud?
1: Z Brna.
0: Z Brna. Povídejte.
1: Zdravím vás. Já jsem nechtěla ani volat, ale vyprovokovala mě ta paní, jak říkala, přemýšlet. Já jsem se napřemýšlela tolik. Já to vezmu od začátku. Moje první velká láska, kterou jsme se seznámili na horách, tak jsme se vzali, to bylo v roce 64, no tak jsme spolu chodili, narodili se nám dva kluci, jeden za druhým, všechno bylo bezvadný, jezdili jsme v létě k moři, v zimě na hory, kluci rostli, šli do škol, školy ukončili a mně doma se zdálo, že manžel je nějaký zamoklej, no ale neříkala jsem nic prostě. A najednou prostě přišel manžel, že se poznal, měli sraz, to jsem zapomněla říct, měli sraz v týdni v České Třebové a že potkal se tam se spolužačkou a že se domluvili, že se prostě dají dohromady, že jí má rád, tak to bylo ještě, že jí má rád. Já jsem ho prosila, co nedělá, mě odchází, protože jsem věděla, že ta paní má dvě děti dospívající, že neodejde z domu jenom tak, protože byla takovej typ jako já pro děti, pro rodinu. No a tak jsem neříkala už potom nic. Odešel teda od nás, kluci rostli a on byl s tou paní asi, já nevím, 3 měsíce a pak snad se rozešli. On začal hrozně manžel pít, že ho z práci propustili. No a s tím pro mě jako starost o něj skončila. Já jsem jednou jenom říkala, kluci, zajeďme za tačkou se podívat. A oni mě řekli, že v žádném případě. No a tím to skončilo. Tak fakt přišli. Vnučky měli vnoučata, děti, tak samozřejmě pravnoučata přišli. Scházíme se při nějakých těch příležitostech. A já jsem vždycky se tam cítila jako kůl v plotě, protože mě pořád ten manžel chyběl, furt jsem ho tam viděla vedle sebe. Děti byly šťastný, no vlastně mě tak zdáli, ale jo, dneska je chlapům 60, oba dva jsou v pohodě, starají se, pracují, starají se o pravnoučata, o vnoučata. Já už ani nevím, kolik jich je, těch pravnoučat, asi 4. Ale není mě tam jako tak absolutně dobře, už jsem stará. A někdy, jak jsem unavená, tak si představuju, jak by to bylo fajn, kdyby jsme s manželem tam byli a dívali se na ty děti, jak běhají.
0: Paní Jindrová, no tak, můžu se zeptat, on se pak nechtěl vrátit?
1: Já jsem se neptala. Co jsem potkala jeho kamaráda z práce, tak jenom mě říkal, že dopadl špatně, že ho z práce už propustili, že strašně pije. Domů se nechtěla si vrátit, asi mu to nedovolila. Já nevím, stůl, nebo nevím, co. A on se moc nechtěl rozvádět, on mě měl rád, my jsme se měli rádi. Já jsem proto byla úplně jak v šoku.
0: Ale s dětmi tak se později scházel? Vy jste mluvila o tom, ne, že teda na začátku ne? A ani ne, později? Nebo ne, dnes?
1: Ne, a kluci je taky nechtěli. Kluci odmítli za ním vůbec do České Třebové jet. A takže vlastně jsem zůstala sama.
0: A ještě děti... žije, jestli se můžu zeptat?
1: Ne, zemřel. On se upil. Upil se. Smrti. Trvalo to asi tak, já nevím, 2-3 roky. Jako 3 roky a upil se opravdu. A já jsem si nikdy nenašla nikoho. Budete divit, ale prostě byla to první láska. Pokračovalo to v dětech a dneska jsou to chlapi. Vidím, jak se starají, tak nemám proč smutnit jako. Hlavně, že jsou zdraví a že jsou s manželkama pořád od těch 19, nebo kolik jim bylo jeden 19, že tu i později. A jsou šťastní, spokojení a to je pro mě jako takový zadosti učinění, že jsou pořádku ty děti. No tak.
0: Jindro, to byl příběh. Trošku se mi stálo hrdlo.
1: No, byl to smutný. Smutný, protože 20 let trvala první moje láska a vlastně mě je dneska 83. A budete se divit, já se na to vzpomínám na toho manžela. Co všechno jsme dělali, kde jsme byli, to si mě tak občas. Já slyším ty ženy, jak volají, jedny jsou šťastní, druhý jsou nešťastní. No já už jsem v tom životě se tak s tím spokojila, jak to je všechno. No, takže se s váma rozloučím a děkuji vám, že jste mě vyslechla. Mějte se moc hezky a buďte šťastná. Je to důležitý pro život. A hrozně taky zasmějte často. Smích ten dává trochu životu, jako smysl, radost toho všeho. Tak se mějte moc hezky.
0: U vás je asi taková výhoda, že ten manžel provedl to rozhodnutí, vy jste ho nemohla změnit, vy jste nenesla tu odpovědnost, takže alespoň to vám může být takovou útěchou a úlevou, protože nejhorší je, když víme, že jsme udělali chybu a třeba nejde vrátit.
1: No já jsem se kolikrát ptala, kde jsem udělala tu chybu, ale když já jsem potom zjistila, že on s tou paní prostě se potkal a asi měl rád taky, mě taky měl asi rád, 20 let jsme si žili spokojeně, jsou to osudy lidí. No.
0: Abych se možná vrátila k tomu, jak jeden posluchač říkal, že důležité je myslet. Myslet,
1: proto,
0: a on asi nemyslel.
1: Proto jsem sám zavolala, jak ta paní říkala, myslet. Víte, co jsem se napřemýšlela, myslet, Ježíši Kriste, to bylo mockrát, několikrát. No,
0: ale paní Dro, já jsem to myslela tak, že on měl myslet. Neměl vidět krátko zrace. No, ale to už po těch letech jsou takové slova, už
1: ne, to,
0: člověk neví, jak to bylo.
1: Asi zamiluje. Ne, já si myslím, on uměl být, jako uměl mít rád a neuměl být sám, takže jako se upnul a ona jako nestála o ten zákaz. No, nebudem to prodlužovat, dalo by se povídat a povídat.
0: Děkuju, paní Dro. Ano, trošičku jsme to natáhli, ale já myslím, že nám to posluchači odpustí. Stejně to měl být poslední telefonát, tak
1: děkuji.
0: Jsme místo
1: dobrou
0: písničky
1: noc.
0: Povídali. Dobrou. Opatrujte se. Ano, je to konec dnešní noční linky. Děkuju vám všem, kteří jste zavolali, kteří jste se podělili o svoje příběhy. Některé jste si možná přečetli na webu rozhlas.cz/linka, když jste chtěli ušetřit nebo nějak vyplnit ten čas, kdy hrála písnička. Mluvili jsme o lásce, o té, která vydržela celý život, o té, která skončila i o té, která přišla nečekaně a dala člověku novou naději. A možná právě vaše příběhy ukázaly, že na lásku neexistuje jeden návod ani jeden správný čas. Ať už usínáte tady teď vedle člověka, kterého milujete, nebo sami se vzpomínkami, přeji vám klidnou noc. A pokud je vám právě teď smutno, zkuste si připomenout, že i po těžkém období může přijít něco, co by člověk vůbec nečekal. A měli bychom se naučit žít s těmi maličkostmi, které nám dělají radost. Děkuju, že jste byli se mnou, těším se na příště. Jarka Barbuříková.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, vážení a milí. Tak co všechno se nám dnes vejde do příštích skoro 60 minut? Pohádky, rodinný seriál a navrch ještě kriminální případ. Že to není možné, ale kde? Stačí, když je autorem všech těch příběhů spisovatel Jiří Marek.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Autopohádky Jiřího Marka vyšly poprvé v roce 1965 a o 10 let později Jiří Marek přidal ještě další příběhy. Všechny staví tak pěkně na klasickém principu pohádky. Nechybí tu princezny, strašidla nebo víly, ale zároveň tu lidské vlastnosti mají právě automobily. Krásně se to čte i po letech a ty obrázky. Třeba jak si pan Chrysler koupil šoféra. A nebo tahle Oplivníkovi. Čtou ji pánové ze skupiny Činasky a spolu s nimi taky Jiří Lábus.
2: Byl jednou jeden šofér, nějaký Krupička Josef, řeknu vám, že v okolí nebylo většího lajdáka. Když ostatní lezli pod vůz a stříkali vodu na blatníky, nebo se šťourali v nejtajnějších záhybech mašiny, aby odtamtud vyškrábali bláto, šofér Krupička Josef seděl v křesle a buď spal, nebo se jim poškleboval. Nikdy své auto nemil.
3: Však on dá pámbu vlažičku,
2: říkal a protahoval se.
3: Však zase zaprší a zase uschne. To už je světaběh. Dneska to umyješ, zítra to umažeš, taková práce je pro kočku a ne pro člověka.
2: V tom tedy měl pravdu. Kočka je čistotné zvíře, ale také šoféři jsou tvorové čistotní. Když už ne na sebe, tak tedy na svoje auto. A dobrý je ten šofér, který chodí umazaný vedle čistého vozu. Ale Krupička ne. Ten se ráno nafiknul, botičky se špičkou, v saku kapesníček, vystrojený jako do bálu. Za to auto hanba povídat. Někdy se stalo a vezl ředitele, což je člověk, který si potrpí na pořádek.
4: Pane Krupičko, máte to nějak špinavé? Co takhle věnovat více času údržbě vozidla?
5: Pane řediteli, rád bych vyhověl, ale nevím.
2: Abyste rozuměl, já jsem tuhle potvoru myl. Pamatuju se jako dneska, je to akorát půl roku. A když jsem ji celou vypucoval, jedu pro šéfa, tedy pro bývalého šéfa, a co byste řekl? Vezl jsem ho tou umytou mašinou na ministerstvo a tam mu řekli, že už není ředitelem. Když vyšel ven, povídal mi, Josef, tak se vezu tím tvým umytým vozem naposled. No řekněte, mám já to auto zase umýt? Co když povezu vás na ministerstvo? Co když je ta mašina začarovaná?
4: No tak, dobře, no, jedem.
2: Když hezky zapršelo, tak se mašina leskla, ale pak zase na ní padal prach a vespod to bylo pořád samé bláto. Hrůza se podívat. Jede si Krupička po silnici, ptáci zpívají, vozy kolem sviští, rádia hrajou, zkrátka den, jak má být. Povídá mu účetní Pelikán, kterého zrovna Krupička vezl.
6: Josef, nechci ti mluvit do řemesla, ale něco ti ve voze skřípe.
5: Kde pak skřípe, drahý účetní? Co pak to neslyšíš? Mašina si zpívá.
6: Ty jsi šofér a ty tomu musíš rozumět, ale něco v té mašině píská.
5: Kde pak píská? To se tak raduje, že hezky jedem.
6: Člověče, nezdá se ti, že ta mašina klepe?
5: Co by neklepala? To si tak dává takt.
2: No dobrá, dojeli nakonec na místo, účetní šel po svých a Krupička postavil mašinu na dvůr a že si půjde trochu zdřímnout.
5: Potvoro, povídá své mašině a bouchne pěstí do kapoty. Nedělej mi před lidmi ostudu.
2: Spod mašiny vypadlo kus bláta a něco se zasmálo. Krupička se ohlédl, kdo se mu to směje, ale nic nevěděl. Bouchne znovu do mašiny, tentokrát do blatníku, a zase vypadne kus bláta a zase se něco zachechtá. Krupička se dívá nahoru a dolů, ale nikde nic.
5: To jsou vtipy. Auto a smát se. Pěkná ostuda.
2: Povídá Krupička a jde pryč. A tu za sebou slyší.
7: Ostuda veliká, máš v autě plivníka.
2: Krupička vyvalil oči, strčil si malíček do ucha a pořádně jim zatřepal. Přišlo mu, že má nějaké mámení. Ale když seděl v šoférně a poslouchal rádio a řeči těch ostatních o autech, motorech, benzínu a oleji, šoféři se o jiném nebaví, povídá.
5: Hele,
2: Neslyšeli jste nikdy o nějakém plivníkovi?
8: To je nová značka,
2: povídal Novák.
9: Plivník? Kdo to má být?
2: Divil se Kocbaba.
10: Jo, ty myslíš asi plivníky z pohádky, že jo?
2: Usmál se starý Sekera, co si moc pamatoval, protože za mladé ještě vídal jezdit knížete Lobkovice v jeho slavném Hispáno Suiza. Krupička pokrčil rameny. Nejspíš asi takového. Co to vlastně je zač? Když Novák slyšel, že nejde o novou značku, šel na dvůr čistit skla. Taky Kocbaba šel na dvůr leštit nárazníky. A v šoférně zbyl Krupička sám s dětkem Sekerou a ten si zapálil fajfku a povídá.
10: Milej zlatý, plivník neboli šotek je prevít. To, pokud já vím, jeden sedlák si ho vypěstoval, ale dá to práci, kamaráde. To se nesmíš 9 neděl mít ani holit a musíš nosit 3x9 dní pod levým pažním vejce z černé slepice. Když máš štěstí a jsi dost špinavý, může se ti narodit plivník.
2: Krupička cítil, jak ho obešel mráz.
10: Takový plivník, kamaráde,
2: pokračoval Sekera, bafaje z fajfky.
10: Ti může nosit štěstí nebo smůlu. Podle toho.
2: Podle čeho? Špitl Krupička.
10: No, podle toho, jaký jsi člověk. Dobrému nosí štěstí a nezádovi smůlu.
2: Povídal dědek. Ale pak zazvonil telefon, honem pošlete vůz a tak už to nedopovídali. Dědek Sekeru na to brzo zapomněl, ale Krupička si to moc dobře pamatoval. Jede po silnici, poslouchá, co dělá mašina a slyší, jak to pořád někde skřípe a klepe, hvízdá a píská, až byl celý nervózní. Ta mašina musí do opravy. Pořád v ní něco tluče. Ten, co ho vezl, tentokrát plánovač, poslouchal a pak zavrtěl hlavou.
11: Já nejsem šofér, já tomu nehovím, ale mně se zdá, že v té mašině něco zpívá.
2: Helejte, to mi neříkejte, co by tam zpívalo. Já slyším klapat ventily.
11: Já nevím, kde jsou ventily, ale slyším, že něco někde zpívá. Počkej, buď tiše. Slyšíš?
2: A taky jo. Když byly chvíli tiše a když Krupička vypnul motor, bylo slyšet takový tenký hlásek.
12: Krupičko, Krupičko, umí mě maličko?
2: Plánovač se zasmál, ale neřekl nic. S šoférem se člověk nesmí moc hádat. Za to Krupička byl vsteky celý zelený a jako na potvoru píchl zadní kolo a musel montovat. Postavil vůz na hever, ale než sundal kolo, fiu, hever zase sjel dolů. Tedy on i ten hever byl samé bláto, není divu, že nedržel. Ale Krupička pochopil, že to nedělá bláto, ale plivník. A vytočil zase hever nahoru a on zase fiu, dolů. Mordoval se s tím hezkou dobu a hever ne a ne vůz udržet. No dobrá, řekl si Krupička. Tak teda, když má být vojna, ať je. Zase vytočil vůz nahoru, ale nepočkal, až si jede sám, až za něj plivník zatahá, ale honem do mašiny strčil a ona zbuchla z heveru na zem. A bylo slyšet, jak něco zakvičelo, jako když si myš uskřípne ocásek. Krupička se zasmál. A podruhý, ty mizero, ti to spadne na šišku. A od té doby nastalo veliké nepřátelství mezi Krupičkou a plivníkem. Dělali si, co nejhoršího mohli, ale víc toho dělal ten plivník.
13: Pane řidiči, proč vám nesvítí světlo?
2: Povídá mu pán v uniformě, když Krupička zastavil. Že by nesvítilo, to teda nevím, to teda spravím. A dal se do práce. Auto od policie zase odjelo, Krupička zašrouboval novou žárovku a hasí si to k domovu. Za chvíli ale zase auto s pruhem, plácačka s červeným světlem, stát.
13: Pane řidiči, vy jste nic nespravil, vám nesvítí světlo.
2: Povídá pán v uniformě. Mně? Jak to? Je tam přece nová žárovka. Divil se Krupička a proklínal celý svět, protože se už chtěl dostat do Hajan a musel zase vytáhnout vercajk a spravovat. A jede dál, už je skoro doma, ale do třetice, hrom do čepice, auto s bílým pruhem, plácačka s červeným světlem, stát.
13: Pane řidiči, vaše papíry.
8: Vy si s nás děláte dobrý den? Nesvítí vám světlo?
2: Páni zlatý, jak pak dobrý den, když je noc? To není možné, to není samo sebou, to nedělá světlo. To dělá plivník.
8: Kdo, prosím?
13: Kdo?
2: Vyjevili se páni v uniformách. Plivník, když dovolíte. Já mám pod autem plivníka. Někdy tam zpívá, někdy kňourá, zkrátka pořád zlobí. A tohle mi dělá na schvál. Ale já tu potvoru jednou chytnu a roztrhnu.
8: Jo, tak ono je to takhle. No tak, pane řidiči, budete dýchat do balonku.
2: Mějte rozum, kde pak já a něco pít? Já nepiju nic než vodu. To ten mizera plivník. Něco se zachechtalo. Slyšíte?
13: Slyšíme. Děláte si legraci z úředního výkonu. To by se vám nemuselo vyplatit.
8: Prosím, hezky do toho fouknout.
2: Krupička měl vztek samozřejmě na plivníka, ne na pány od policie. A jak měl ten vztek? Nadýchl se a foukl do balónku ze všech sil. A protože mu nejspíš plivník pomáhal foukat, stala se docela neočekávaná věc. Balónek se nafoukl a ten policista, co ho držel, se s ním začal vznášet do vzduchu. Koukali na něj nejdřív dočista vyjevení, pak ten, co měl nejvyšší šarži, zavolal.
13: Pane Rotný, co to děláte?
8: Hlásím, pane nadstrážmistře, že letím do nebe.
2: Odvětil muž v uniformě a stoupal dál k tmavému nebi. Lidičky, co teď? Sestřelit balonek? No jo, ale co když se trefí do chudáka Rotného? A když se trefí do balonku, spadne Rotný stejně a poláme si nohy a ruce. Nejlíp asi bude nechat ho. V nebi mu bude nejlíp. A tak se taky stalo. Krupičku Josefa zavedli na okrsek, sepsali s ním protokol a měl velké štěstí, že se nepodařilo dokázat mu, že to s tím balonkem udělal schválně. Ne, že by ten jeden Rotný někde chyběl, ale přece jenom se nemůže šoférům trpět, aby posílali policisty do nebe. Pustili tedy Krupičku s přísným napomenutím a v podniku ho hned přeřadili k nákladní dopravě. Snad se tam za ním plivník nepřestěhoval, ostatně on myl auto každý večer tak důkladně, že se jenom svítilo. A plivník ani neměl kam se schovat. No a na nebi objevili hvězdáři o hvězdu víc. A vůbec nevěděli, že je to hvězda z výložky toho Rotného, co se i s balónkem vznesl na nebesa.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: V začátcích dlouholetého rozhlasového seriálu, dnes by se řeklo nekonečného seriálu Jak se máte Vondrovi, to byl právě Jiří Marek, který psal nejenom ty první díly, ale dokonce i ten vůbec první společně s dalším mistrem pera Janem Otčenáškem. No a na rozdíl od těch pozdějších tu šlo tenkrát mnohem víc o rodinu Vondrovu, než o nějaké problémy socialistické společnosti a sociálního odboru Národního výboru, kde pracovala paní Milena Vondrová. Jako třeba tahle silvestrovská noc na Nový rok. Každý si ji plánuje po svém, ale jak už to bývá, dopadne to úplně jinak.
2: No to je dost, že jdeš. Prosím tě, tebe tak poslat někam včera, tak přijdeš zítra.
3: Zdržel jsem se u předsedy, tož ti nesu takovou novinu.
2: Nech, novinu a jes, já už tu polívku ohřívat nebudu. Novinu. Stejně zase něco o tom, jak to udělat, aby jsme šli dělat.
3: Naopak, aby jsme dělat nešli. Teda ta polívka je ale výborná.
2: Henem si mě nekupuj. No tak, jako novinu?
3: Viděla jsem, abych jedl, to žijím a mlčím.
2: No já, ale co to máš za papír?
3: Povídám, že jsem byl u předsedy. To od něho mám ten papír.
2: A co v něm je?
3: Nebu zvědavá, budeš brzo stará.
2: A, trapiče, jeden zatrápené. Tak co to je?
3: Poukaz. Ne. Na rekreaci. Do hor.
2: Prosím tě, teď v zimě, po Vánocích.
3: No co? Tady píšo. Sníh, slunce, veselé nové rok, rekreační chatě, jitřenka.
2: Nepovíde. Ale to snad je pro ty, co jezdí na těch prkínkách a ne pro nás.
3: A proč by to nebylo pro nás? Menec horšího, musíme pořád jenom sedět za peco. A je to zadarmo.
2: Opravdu? No já, ale v čem já můžu jet? Já přece nemám takové té svetry a kaloty.
3: Ale vlňák máš, ne? Ve vlňáku pojedeš. To je včil moda.
2: Ty tak rozumíš modě. Nepojedu. Jeď si sám.
3: No, tož víš, já bych jel. A ne jako tu děvčicu, by se si aj našel.
2: No,
3: co máte svetre, který dělají takový ty velitý tento očiska.
2: Ty staré, jede.
3: Jenže je tu napsaný, že je to rekreace pro manžele. Tož musím jít s tebou, no.
2: Aha, no já tady to píšu.
3: A měl jít otávkovi, ona se už těšila, dostala ledvinové záchvat.
2: Chuděra, to bolí.
3: No, poukaz mi propad, to jsem si řekl, že si ho vemu. A ty brbleš. Co pak tomu nerozumíš, to je přece do Krkonoš. Naši mladí tam pojedou k Václavovi.
2: Co? Ty myslíš?
3: No však jsme o tom mluvili, celá familia se tam sejde. Milena, Karel, obě děti a Václav.
2: No
3: Vánoce jsme s nimi neslavili, tož aspoň na ten nový rok uděláme jim radost. Sobě a jim. Ale čtu, jak se bude hodit, až si na ten půlnoční přípitek štrndnem šliovico.
2: No vodeč. Ale Krkonoše jsou veliký. Kde pak tam najdeme tu chatu, co je Václav?
3: Prosím tě, koukni se na mapu. Přece, temu já rozumím, ne? Starý voják. No. Krkonoše by člověk přepliv. Kde je Jitřinka, to teda nevím, ale však se doptáme, kde ostává Václav, ne? A zajdeme tam. No. Ti budou koukat, až se večer na Silvestra objevíme my dva a uvidíme vnoučata a bude nám dobře.
2: No já? Ale co ten dobyteček doma?
3: Prosím tě, sosedce si krmila pomalu celý léto tu její havěj, tož ti to oplatí, ne?
2: Jezusko, te ohřívám to uzené. Ještě vyvařím vodu a ty jenem plkáš a plkáš.
3: Jo,
2: a
3: já plkám, že? Já. A ty si stíchal, že?
2: A co jestli oni nepojedou?
3: Ještě se jí optáme. Večer skočím na poštu, zavolám Karlovi a hned budeme vidět, co a jak.
4: Poslyš, Mileno, než přijdou děti, neměli bychom si spolu drobet pohovořit?
5: Pro pána snad nechceš před koncem roku dělat dobrá předsevzetí?
4: Ale ne.
5: A nebo zpytovat svědomí, jaké pak máš hříchy, Karličku, poslouchám.
4: Ale prosím tě, jaké pak já můžu mít hříchy?
5: No.
4: Sáhni mi na záda, někdy mám dojem, že mi tam rostou křídla andělská. Úplně mě tam bolí.
5: Jenom jestli to není namožené od zdvíhání půl litru.
4: Ale no tak, Mileno.
5: No včera to musela být dřina, když jste se tak drobec drželi, že? Ne, já vím, že to bylo místo toho Silvestra, kterého letos budete v dílně slavit.
4: O to jedno nebo dvě piva. hele, mně nejde o zpytování svědomí. Mně jde o to, jestli chceš jet, jak jsme původně plánovali k Václavovi.
5: Ach tak,
4: protože kdyby se mělo jet, tak bych musel drobet připravit náš Cadillac.
5: Cože, ty myslíš, že to ještě dojede do Krkonoš?
4: Mileno, mě můžeš urážet, jak chceš, ale na vůz mi nesahej. Je to perla mezi vozy, ovšem ve své kategorii.
5: Jistě.
4: Ano, uznávám, jsou vozy novější, rychlejší, ale nejsou na svůj věk lepší.
5: No tak, abych řekla pravdu, Karle, letos bych skoro dala přednost domácímu klidu. Vždyť je volno jenom 2 dny.
4: No jo, no, doma je doma.
5: No tak.
4: Ale aby si zase Václav nemyslel, že se nějak otahujeme. A ty si potřebuješ odpočinout.
5: No to...
4: Zváš Pávkovou, bude tě obskakovat, zbavíš se vaření, nádobí. Doma by ti to stejně nedalo.
5: No jenom, že... Ale dětem se taky moc nechce, mají své zájmy tady v Praze.
4: Aha, zájmy, no jo, náš Mireček má zájmy. Holku má. A tu já mu vyženu z hlavy.
5: Karle.
4: Na holku má ještě čas.
5: Já vím.
4: Podívej se, děti se musí naučit, že je dobré, když se občas rodina sejde pohromadě. A to, že jsou to jenom 2 dny, no to je výhodné. Pojedeme samozřejmě v pátek odpoledne, vrátíme se v neděli, takže se nezdržíme déle, než radí staré přísloví o hostu a rybě, která 3. dne a tak dále. A ty hlavně budeš mít klid. No a žádnou práci.
5: No, něco na tom je.
4: Halo? Prosím, Vondra. Jo, slečno, Praha. Čekám. Volá prosečná Mileno. Jo, to jsem já, tatínku, co pak je? Cože? Neříkejte, zrovna o tom s Milenou mluvíme. No jo, samozřejmě, když vy, tak my taky, no ovšem. No, my přijedeme až na Silvestra večer. Fajn. A jak se to jmenuje? Chata Jitřenka? Táto, chcete Milenu? Ne? Dobrá, vyřídím. A nashledanou u Václava. Sakra, ten tvůj táta umí mluvit stručně. Od něho by se měli lidé učit. Tak si pochopila, ne?
5: Pochopila.
4: Naši jedou na rekreaci do Krkonoš a večer na Silvestra přijdou k Václavovi. A víš, že se těším. Připijeme si, popovídáme. No, takže je to hotovka, ne?
5: Jasně.
4: Uvidíš, že si odpočineš. Přece to na chatě u Václava znám.
5: Začínám balit, Karle.
4: A já se vrhám na naši skvělou oktávku a učiním ji opět pojízdnou.
5: Cože, já myslela, že ten skvost je pojízdný pořád.
4: No tak, v principu jo, ale v detailech... Aha. No, prostě chce to své.
5: Aha.
4: A tomu ty nerozumíš.
6: Bracho, počkej, pojď sem.
7: Hele, sestra, mi je nádobí. Prosím tě, co se stalo?
6: Stalo se, že naši pojali úplně šílený nápad. Prej se pojede nahoře za strýdou Václavem.
7: Neříkej. No ale to je teda...
6: Blbost, samozřejmě, že to je blbost. Doufám, že se postavíš do jednoho šiku se mnou a budeš proti. Víš, co jsme si smlouvali? Silvestr v Praze.
7: No jo, ale u mě se něco změnilo, víš, já totiž...
4: Tak helejte, mládeži, helejte, dodělat nádobí a začít připravovat věci sebou. Víte, kam se jede? Nahory, ohromný, co?
6: Jo, úplnej šok.
4: No co je?
7: Tati, já to beru. Prima, když nahory, tak nahory.
4: No výborně, a vyrazíme v pátek odpoledne.
6: Lituju, já nevyrážím.
4: A proč?
6: No mám odpolední, vyměnila jsem si to s jednou holkou. Ona má děcko a jedou na chatu, takže prosím tě, já bych se tam musela štrapicírovat autobusem na nový rok a druhý den zase s vámi zpátky. No a vůbec, myslím si, že stejně ta naše archa by nás ani všechny neuvezla.
4: Jak to mluvíš o našem voze?
7: Jo, je to přece vůz císařů a králů a je chráněný památkovým úřadem.
4: Podívej se, Mirečku, já ti něco povím, jo? Jezdit nějakým Fiatem nebo Cortinou, to není žádnej kumšt. Kumšt je jezdit starou oktávkou. Zavedu tě, človíčku, do garáže a budeš mrkat, jak jde motor tiše. Vůbec ho není slyšet.
7: Hm? Třeba vůbec nejde.
4: Vem si ty řečičky, jo? A ty, Jano, jak si to představuješ? Ty budeš doma sama?
7: Bez rodinného dozoru?
4: Tak to ať si rozhodne maminka.
6: Ty jsi, brácho, skéta. Ty jsi skunk normální zrádce.
7: Jenom si posluš, ale mě ty hory ohromně pásnou. Anděla tam jede, rozumíš?
6: No tak Anděla.
7: Ani Klusáčková splašila poukaz a chápeš, jaká to bude petarda, až se tam objeví.
6: Naši tě akorát na Silvestra někam pustí.
7: No tak na nový rok, no.
0: Divadlo pro vaše uši.
8: Václave, vysílačka.
9: Kolik je hodin? Na horskou službu je to brzy.
8: Nestalo se něco?
9: Tady Vondra, chata Horská Louka.
10: Voláme chatu Horská Louka. Voláme Václava Vondru.
9: Vondra, slyším.
10: Tady Jitřenka, Staněk. Jaká je situace?
9: Mlha, větrno a všechno v pořádku.
10: A topení?
9: Jo, tak ty už to víš.
10: Pozdravuji tě, Mánkovi z Prosečné a Mirek z Prahy. Jsou u nás. Ráno je k vám doveze jeden mládenec. Jo, a máš vyřídit všechno nejlepší do nového roku.
9: Vyřídím.
10: Ať je nám příští rok zrovna tak dobře jako letos.
9: Všechno nejlepší. A vyřiď gratulaci Mánkovým a Mirkovi. Díky, končím.
5: Tak to je prima. Naši se ozvali, Mirek je v pořádku.
9: Samozřejmě, přijedou všichni ráno. Tobě je líto, že tady nejsou, viď, Milenko?
5: Ale ne, teď už to máš jedno. Kde je Karel, nevíš?
9: Na sále. A ženského asi utancujou k smrti za to topení. Radím ti, aby si schodila zástěru a šla jim ho přebrat.
5: To teda jdu.
11: Zivam chate Chorská Louka, tovařiša Vondru.
9: Vondra, slyším.
11: Tutaj gurská služba. Žičí mi českým kolegům u daného Silvestra. Dužo sněgu, žádných vypadků a všistkého nejlepšího v celém roku.
9: Děkuju.
5: Tak já jsem hotová, Václave. Jdeme?
9: Teď nemůžu, Milenko. Ozývá se mi horská služba. Běž sama, přijdu za chvíli.

0: Karle, víš, že jsi ohromný?
1: Tohle si mi už dlouho neřekla. Smím, prosím?
0: Jistě.
1: A podívej se na tátu.

0: Tak na co, Karle?
1: Snad na naše děti a trošinku taky na nás.
2: Ať máme ještě moc takových nových roků. Na vás, na vaše děti, na mládí celého světa.
3: Co? Kde jste kdo? No, oni snad ještě spí.
0: Ba ne, už ne. Nazdar, Mirečku.
3: Jo, dobrý tro, paní Pávková. Jak jste tancovala s tou nohou?
0: Jo, tancovala, já jsem seděla a koukala. A ty už vezeš Vánkovic? Tak jenom dál, dál.
4: No to jsme tu. Všecko nejlepší, paní Bávková.
5: Já taky přeju všecko nejlepší.
6: Ty už jste tady a my jsme sotva po snídani. Nazdar, mami, pusy, táto.
7: My jsme teda pořádně oslavovali.
5: Však my taky. Tuhle Mirek, ten se tužil a jako děvčicu tam měl.
1: Jo, je, děvčicu. Aha. Kamarádku ze školy.
6: Snad ne, andělku.
1: Jo, náhoda, co?
6: Zajímavá náhoda. Nepomohl jsi jí trošku náhodou?
1: No, trošku jo, ale buď klidná, ona tam měla jinýho.
6: Cože?
1: Teda, ze začátku.
6: Bože.
4: Jsem ji od čerešťa nosil podopsát, aby si zvykla.
6: Takže nakonec jsme přece jen rodina pohromadě.
5: Když jsme spolu neoslavili půlnoc, oslavíme nový rok.
4: Jak víte vás, Mankovi.
8: Sakra, člověče, vy vypadáte jak mladík, že já jsem se sem nedostal. Byl bych vám taky pomohl a mohl jsem se taky trochu vytancovat, ne?
9: A co pak byste si s Marišou nezatancovali?
5: Jde pak, my jsme se procházeli, víc staré.
9: A porádku.
5: Mileno, až ti to budu všecko vypravovat, tak se budeš divit. No, však znáš tátu.
10: Já se vám teda všem moc omlouvám. Představovali jsme si rodinného Silvestra jinak, ale nedá se nic dělat. Příště to napravíme, ne?
3: Ale proč, strýdo? Teď my jsme všichni úplně spokojení.
10: Co pak to? Že by spravili telefon? Haló, Horská Louka.
11: Cože?
10: Ahoj. No jistě, jistě, předám. Volá Jana.
6: Jana? Tak ses dovolala. Co, ty nevoláš z Prahy? Z pece? A co, že jsi odjela sem? A no dobře, povíš mi to pak, nic si z toho nedělej, Janičko, prostě v životě vždycky každý Silvestr nevyjde, no. Ne, počkej, v peci řeknu Václavovi, někdo pro tebe přijede. Ahoj, ahoj. Není tohle blázinec? Jana je dole v peci, přijela stopem.
5: Zatrápená děvčica, a až ráno?
1: No, my jsme rodina k neutání.
10: Tak prosím vás, všecko přichystejte, uděláme si novoroční oslavu za chvíli, já jedu pro Janu
4: tak,
10: sám.
4: Tak
6: přece jenom všichni spolu. Povedlo se to.
4: Václave, jeď. A my se zatím napijeme na Janu, a na tebe, a potom na nás, na všechny. Aby jsme se měli ještě dlouho, dlouho tak rádi.

0: No a přirozeně se dnes nemůžeme s prací nebo tvorbou spisovatele Jiřího Marka rozloučit jinak než jeho Radou Vacátkem a s Pány na čtyřce, respektive tentokrát hlavně s mladým koncipistou, kterého si v televizním seriálu tak pěkně zahrál Ondřej Havelka. A tohle je mimochodem, myslím, zrovna jeden z těch případů, který se na televizní obrazovky nedostal. Zůstávejte ve zdraví a brzy zase naslyšenou.
1: Říci, že ráno bylo na direkci Boží dopuštění, nevystihuje plně situaci. Ostatně pan Bouše, když jsem vešel do kanceláře, významně zamrkal a řekl: pane doktore, jestli můžete, tak utečte. Tady vypuklo peklo. Peklo vypuklo především tím, že pan Rada už na lačný žaludek musel jít k policejnímu prezidentovi. Továrník Košvanec dostal svému slibu a udělal obrovský malér. Zdálo se, že celá strana živnostenská se cítí chováním pražské policie zneuctěna. Slečna Lili Košvancová byla navíc vržena do smrtelného nebezpečí. Policejní prezident ráčil osobně vyjádřit své mínění, že jsme vrtáci. Pan Rada býval občas podobného názoru, ale neměl rád, když to o jeho mordpartě tvrdil někdo jiný než on sám. Slíbil, že učiní všechna opatření. Tak to je konec, řekl jsem chmurně. To znamená, že ten případ založíme ad acta. Asi jo, přisvědčil pan Bouše a hlučně si utřel nos. Přitom podle mého názoru té holce žádné nebezpečí nehrozí, protože ona má dneska cenu 250 000. Tu si budou oni držet jako ve vatičce. No řekněte, pane doktor, viděl vy jste někdy ženskou, na kterou by byla vyhozená taková suma? Povzdechl jsem. Ale vlastně jsem se měl radovat. Případ pro mne skončil, dostanu něco jiného, na Vinohrady už nepůjdu a s Poldinkou se neuvidím. Nakonec to pro mne bude jediná záchrana, protože jsem ani na chvíli nepochyboval, že by mě ta rezolutní dívka nakonec dovlekla k oltáři. Ale přece jenom jsem na Vinohrady jel. A to ještě dopoledne, protože volali z místního komisařství. Dnes v noci, tedy přesně k ránu, asi kolem 3:30, když už se začíná jasnit a ulice v Praze jsou dokonale mrtvé, spatřil službu konající strážník Říha na rohu k Zvonařce ženskou postavu, která se přiblížila ke krámu firmy Košvanec. Na krámě byla stažena roleta a ženská postava vyšla zpoza rohu. Strážník Říha, který si byl vědom, že tomuto rajonu se má věnovat větší pozornost, vykročil, aby se na tu ženskou podíval. V té chvíli se ona osoba ohlédla, spatřila patrně službu konajícího strážníka, otočila se prudce a zmizela za rohem. Strážník za ní běžel, byl si jist, že ji zastihne, protože za rohem začíná široká ulice. K jeho úžasu však v ulici za rohem nikdo nebyl. A ta ženská pryč. A vy z toho vyvozujete? Řekl jsem. Zatím nic, ale na direkci od nás pořád chtěli nějaká hlášení, odvětil důstojně nadstrážník, který mi celý případ sděloval. Škoda, že se ten strážník pohnul, že neviděl, co ta osoba u Košvancova krámu chtěla. Ne. Poslyšte, nedal ten pan Říha její popis? Velká, zrzavé vlasy. Ne, podle něho byla střední postavy, o vlasech neříkal nic, ale tuhle píše, že dotyčná neměla střevíce, ale domácí boty. No, ona by na nějakých moderních štaklíčkách nemohla utíkat, víme. Vzal jsem hlášení, i když mi už vlastně nepatřilo, a vracel jsem se na direkci. Založím je tady ad acta, ať pan Rada vidí, že jsem pracoval do poslední chvíle. Ale jak jsem tak jel do té naší milé Bartolomějské ulice, přečetl jsem si znovu strážníkovo hlášení a napadlo mě, že ta ženská... Ježíš Maria, proč mě to nenapadlo vlastně už dříve, od samého začátku? Krám je za rohem, kdo tam má nejblíž? Samozřejmě, že Poldinka. Chvíli mě polévalo horko, ale pak jsem si řekl, že policejní úředník se musí oprostit od všech citů. I od toho nejsilnějšího uniknout z vdavektivého náručí. Mohla to být on? Samozřejmě, že mohla.

proto taky strážníkovi za rohem zmizela v prvním domě, který si jistě nechala otevřený. Jestli to ovšem byla ona. Zatím proto nemám jediný důkaz, leda ten, že neodpovídala popisu, který by se hodil na sekretářku. Ale co ten včerejšek? Proč mě vlastně pozvala? Co ode mě chtěla? No co jiného než pořádné mužské jednání? Neboť si byla jista, že je všechno už v pořádku. A mluvila o penězích. Ježíš Maria, já jsem ale pitomec, proč mě nenapadlo tohle všechno už dřív? Samozřejmě, že Poldy tu holku neunesla, ale rozhodně o ní něco ví. Ale jednu věc včera nevěděla, že totiž pan Košvanec ty peníze nesl marně. Tu se dozvěděla asi až v noci, když přišla domů. Dát jí sebrat a čekat, že se přizná? Poldinka není žádná měkota, tady je potřeba udělat něco jiného. Ohlásil jsem se u pana Rady. Neměl na mě dlouho čas, pak se tvářil tak nevrle, že jsem skoro ztratil odvahu s ním mluvit. Myslíte tu služku od Košvanců, s kterou trávíte večery a noci? Vy račte vědět? Užasl jsem. Ráčím. Co prosím vás ještě chcete? Udělat poslední pokus. Jet do jedné vesničky na Jílovsku. Potřeboval bych k tomu auto. Jestli někde ta holka je schovaná, pak to bude v Doubí, odkud pochází Poldinka. A pak by to nebyl únos. Ale co by to tedy bylo?

0: Náš Mordwagen není žádný závodní vůz a tak jsme do té vesničky dojeli až pod večer. Byl to krásný večer, stíny se dloužily a nad mavnoucím nebi táhly roztrhané mraky. Na chalupu Poldiny maminky jsme se zeptali malé holčičky. Nechtěli jsme zbytečně dělat pozdvižení, i když auto samo už vzbudilo pozornost všech kluků. Proto jsem je nechal stát stranou a sám jsem šel k chalupě pěšky. Bylo to malé úhledné stavení se zahrádkou před okny. Jak má být? Otevřel jsem tedy dveře do světnice současně se zaklepáním. Tak se stalo, že dvě ženské, které v světnici byly, stačily jenom slabě vykřiknout. Ta starší se točila kolem plotny a řekla: Ježíš Maria! Ta mladá jenom vyvalila oči. A tu jsem taky hned poznal. Lilinka Košvancová v celé své urostlé kráse.
1: Proč jste se tady schovala? Zeptal jsem se.
0: Lilinka vzpůrně mlčela. Nechcete mluvit? Dobrá. Budete mluvit při výslechu.
2: Slečinko, pro boha jich prosím, řeknou, jak to bylo, abych já, stará ženská, neměla opletačky se soudama, zanaříkala babka.
0: Předpokládám, že jste sem utekla z lásky, co? Napověděl jsem jí. Lilinka přikývla. A kdo psal ty dopisy, aby tatínek vyplatil 250 000? Vy?
3: Ne. On.
0: Zašeptala zmatená Lilinka a dala se do breku. Kolik z toho měla dostat Poldy? Pokračoval jsem, protože mi bylo jasné, že teď mi řekne všechno, zatímco v Praze bude třeba zapírat.
3: 10 000.
0: Usmál jsem se. Vida. Mohl jsem mít docela zámožnou nevěstu, a to na účet pana továrníka Košvance, pro kterého těch 10 000 nic neznamená.
4: A kde je ten milej?
2: On je v Praze a on sem jezdí jenom na návštěvu.
4: Jak se jmenuje?
2: Pan Richard,
0: šeptla stará paní. Vyvalil jsem oči a kdyby Lilinka byla chytřejší a mrštnější, mohla mi pohodlně utéci, protože jsem dočista stuhl.
4: Pan Richard Motl?
0: Ubezpečil jsem se. Stará paní kývla a Lilinka spustila ještě větší nářek. Ale o něm přece tvrdila Poldy, že drží s maminkou. Že by byl pochopil později, ke komu se lépe hodí. Samozřejmě, že jsme do Prahy přijeli až pozdě. Pan Rada v kanceláři už nebyl a tak jsme slečnu vyslechli sami. A pan Mrázek s Boušem jeli pro pana Motla. Našli ho nikoli v jeho bytě, ale u Košvanců. Právě při sklence vína rozmlouval s panem továrníkem, jak to udělat, aby zítra únosci dostali peníze bez asistence policie.

0: Pan Richard při výslechu uvedl, že k žádnému únosu nedošlo. Na celou myšlenku přišla Lilinka, protože jí bylo jasné, že když doma oznámí, že si bere pana Motla, nedostane od tatíčka ani findu, že maminka bude v tomto případě stát pevně na otcově straně. On si Lilinku chce vzít, ovšem s holýma rukama začínat nemohou. Především ne Lilinka, ta je zvyklá na pohodlný život. Do celé věci zasvětili služebnou Leopoldu Sukovou a ona se nabídla, že jim pomůže. Samozřejmě, že ne zadarmo. Ráno jsem panu Radovi celý případ vyložil a pan Rada mi uznale poklepal na ramena.
1: Mladej, tohle se vám povedlo, všechna čest.
0: A prosím vás, jak jste na to všechno vlastně kápl? Zarděl jsem se, totiž do jisté míry přivedla mě na tu myšlenku ta dívka, aniž to tušila, prosím.
1: Ona po vás jde, co? Snad jste se s ní nakonec nezapletl.
0: Z rozpaků nevysvobodil nečekaný příchod pana továrníka Košvance. Vpadl do kanceláře pana Rady jako velká voda. Služebník, pánové, pane Rado, jsem neobyčejně vděčen, ovšem přicházím ve velmi delikátní věci. Pan továrník si utřel čelo a padl do židle, jež pod ním zapraštěla.
1: Vy tu máte toho Richarda, že?
0: Ano, máme a podržíme si ho, má toho na svědomí dost, řekl pan Rada.
1: Pane Rado, ale on nemůže sedět.
0: Rozhodně ne, pan továrník povzdechl.
1: On se bude muset ženit.
0: Rada Vacátko vyvalil oči a já jsem se opřel o skříň. Pan továrník se ryčně zasmál.
1: No jo, prosím, už je to tak, ta potvora je po mně, víme, má mou krev. Ona na té vesnici nezahálela, rozumíte mi?
0: Ale pan Richard Motl spáchal trestný čin, zabručel pan Rada. Pan továrník vstal.
1: Dobrá, já chápu, vezmu mu nejlepšího advokáta. Jsem vám i tak vděčen a prosím, abyste na něho brali ohled. Nemůžu přece dát zavřít otce svého budoucího vnoučete.
0: Pan továrník se znovu hlasitě zasmál. Nějak mu to všechno dělalo zřejmě dobře. Otevřel dveře a zavolal do chodby.
1: Poldy!
0: Vešla Poldinka, stepilá a silná, nesouc objemný koš. Postavila jej v pracovně na zem. Když mne viděla, vykřikla a já jsem byl červený jako rak.
1: Co to znamená? Zvolal pan Rada, ukazuje na košík. Nic, pouhá pozornost, poroučím se.
0: Zvolal bujaře pan továrník a zmizel na chodbě. Za ním se chystala odejít i Poldy. A tu zvedl pan Rada velitelsky ruku.
1: Halt, slečinko, my si spolu musíme popovídat.
0: Poldy zmrtvěla.
1: Víte, řekl pan Rada přísně, že jste do celého případu namočena. Ano, vysvítá to z výpovědi pana Motla. Škaredě.
0: Poldy popotáhla. Byla najednou velice skromná a maličká. Její sebevědomí se rozplývalo před hrozným pohledem pana Rady. Úzkostnýma očima hledala u mne pomoc. Já, špitla.
1: Vy jste napomáhala trestnému činu. Vy jste věděla o tom všem a zamlčela jste to před policií. Tuhle pan policejní koncipista přece s vámi mluvil. A nejednou, co?
0: Ano, prosím, nejednou, řekla Poldy důrazně. Spotily se mi dlaně.
1: On s vámi ovšem mluvil z úřední povinnosti, připomněl pan Rada.
0: Mlčel jsem, kdybych se byl propadl, byl bych to cítil jako ulehčení. No, jestli to byla všecko povinnost, řekla Poldy, sbírajíc znovu svou odvahu.
1: Jestli byla nebo ne, to je teď už jedno, řekl pan Rada chmurně. Vy jste se ale dopustila činu, pro který vás mohu dát do minuty sebrat, slečinko. Rozumíte? Leda, že byste zapomněla na všechny ty rozhovory s tímto mladým mužem a nejen na rozhovory. Prostě on si vás vzít rozhodně nemůže. A vy můžete jít.
0: Poldinka vstala, chtěla něco říci, ale neřekla. Bleskla okem po panu Radovi a vyšla z kanceláře. Na mne se ani nepodívala. Když jsme zůstali sami, bylo dlouho ticho.
1: No, tak mladý. Zachránil jsem vám svobodu. To máte místo služebního uznání. Uklonil jsem se a vyšel z kanceláře. V první chvíli jsem nevěděl, jestli mě to nemá být vlastně líto. Ale pak jsem otcovský zásah pana Rady pochopil. Když nakonec pustí toho Richarda, proč bych jediný já měl na ten únos doplatit? Kráčel jsem po nevlídné chodbě čtyřky a bylo mi, jako bych se vznášel v oblacích.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.